0: Rozumíš, je to...
1: Dobře.
0: Ty řekneš, je to teďko lepší a z čeho já to mám posoudit, jako, ze tří slov.
1: No tak vidíš, tak jsem tě rozesmál na dálku, takže asi dobrý.
0: Poslouchej, je to výrazně lepší. Tím, je to výrazně lepší.
1: Je to výrazně lepší, no. No a to mluvím na integrovaný mikrofon do počítače, a ne do sluchátek.
0: Tak vem ty sluchátka a vyhoď je prostě.
1: Prosím tě, to jsou korporátní sluchátka za několik tisíc, schválený vrchním IT cenzorem, to nemůžou být špatný sluchátka.
0: To asi nevím. Já to nechci hodnotit, ale...
1: Víš co, já si myslím, že spolu máme vyšší vibrace, tak asi je to o ničem jiným.
0: Nejsou stavěný na vysoký vibrace, no, to je asi...
1: Přesně tak.
0: Dobré ono.
1: Takže já jsem vyplnil a hotovka vyřízení. Jo. No takže budeme si tak povídat, já budu mluvit do počítače. Já jsem stejně sám doma, takže tady nikoho neruším.
0: Ale jako v klidu, tak to je mnohem lepší zvuk, jako, jo.
1: Aha, no, tak to je zajímavý.
0: No jo.
1: Četl jsem takovou zajímavost. A to je zajímavý. Protože dneska jsem taky brzo stával, protože ráno se nejvíc uděláš, jo.
0: Ráno se nejlíp uděláš.
1: Přesně.
0: No, takže se nejvíc udělá. Tak,
1: v souvislosti nejvíc. S tím vedrem. je to tak. No v souvislosti s tím vedrem jsem chtěl jenom říct, že jsem viděl ve Francii případ, kdy někdo si stavěl bazén před barákem, jako před nějakým panelákem na nějakém sídlišti a policajti přijeli a zabavili ho normálně.
0: Co ho?
1: Ono už, že ho zabavili normálně.
0: Jak to? Proč?
1: Ten bazén. No, že někdo... No, protože ve Francii údajně byl nějaký zákaz klimatizací, používání klimatizací. Každoročně, když je vedro, tak mají zákaz i na pouštění vany. A měli zákaz asi i možná sprchování, nevím. Ale ten, kdo měl bazén, asi bude mít vyšší daň jako za provoz, nebo něco podobného. Bude mít... bazénové DPHčko nějaké, protože tam je obrovský problém teďka jako s vodou, s horkem a s distribucí té vody asi. Uh-huh. No, takže to jsou ty západní hodnoty, ke kterým my směřujeme. Nedostatek vody a přijedou ti rozebrat bazén, policajti. Ale že už řezávají hlavy v celé Evropě různí uprchlíci bílým obyvatelům, původním obyvatelům Evropy, to je v pohodě.
0: No, tak to nevadí, s tím se počítalo, že jo.
1: Ale bazén, já nevím, 2,5 na 2,5 metru, to je problém.
0: No to je.
1: A toho ještě ani nestihli napustit. Rozumíš, oni ho teprve skládali, přijeli policajti a ještě jsem viděl, jak bojovali u auta, že to nemohli rozdělat. Jako, jo.
0: Neměli návod. Prostě
1: banda blbů, no, to byla banda...
0: To nám rozsejpá, čuče to spojení.
1: A teďka jsem nic neto. Já jsem na nic nešahal.
0: Chvílema se jako ty pakety prostě neprocpou, no.
1: Dneska jsem si přistupnul i Wi-Fi blíž, takže mám i silnější signál než normálně, takže by to mělo šlapat.
0: No vidíš to. A mě to tady všechno hlásí dobrý, tak doufám, že si to sedne. Čověče, bylo hodně tady hlášených škod. Já to musím najít. To ježiš, to je zase nějaký černo... Čerti tam mávali. Jo. Teďko, jestli jsi to neslyšel, tak Ford svolává asi 370 nebo 470 tisíc aut. Neslyšel jsi to? Haló, Jiří?
1: No, neslyšel. Neslyšel, já jsem si potřeboval tady pro něco odskočit. A kolik 350?
0: 470 tisíc aut svolávají. Protože si představ, že měli nějaký problém s převodovkou a ten problém prostě řešili na veliko, takže byla jedna svolávačka. No a umělá inteligence teda nakonec navrhla nějaké řešení a ono se ukázalo, že vůbec nepomohlo. Takže zaparkuješ auto, týká se to asi, bych řekl, automatů. Zaparkuješ auto, prostě ono ti ujede, že jo? Protože ono se odbrzdí. Nepříjemný. Rekordní vlna veder v Evropě. 1300 lidí zemřelo v důsledku vysokých teplot. Od poloviny června sužují Evropu nebývalé vlny veder. Teplotní rekordy jsou lámány denně. Jen ve Španělsku si počasí mezi 21. a 26. červnem vyžádalo 327 životů. Celkem lékaři hlásili 1300 úmrtí. Neobvyklé teploty 41 stupňů Celsia v Německu, Francii a Británii nutí lidi hledat útočiště ve fontánách a městských vodních tocích. To zase vedlo k několika úmrtím utonutím. Zemřel utonutím v kašně, tyjo. To zase vedlo... Zdravotnické hlídky vyrazily do ulic Londýna, aby rychle reagovali na výzvy, které příroda představuje pro zdraví obyvatel města. V Berlíně policie stříká lidi vodními děly. Přenosné ventilátory se staly oblíbeným artiklem a vyprodají se do půl hodiny. Komunitní centra s klimatizací jsou nyní oblíbeným místem pro denní posezení Evropanů. A takhle jo, jako já se pamatuju, to je možná 10 let, tak bylo 45, jako, vzpomínáš si na to? A nedělali jsme z toho žádný
1: jo,
0: velký.
1: Vzpomínám si, no.
0: Bylo teplejc, no. V Praze prý v některých ulicích naměřili 60 stupňů. A teď nevím, jestli ohyb té ulice, zatáčku, anebo stupňů jako teplotu, jo, to tam nepsali. Na Evropu se blíží druhá tepelná kupole.
1: Prosím tě, ale nebylo to v nějakým teplejším regionu?
0: Bylo, no, poblíž magistrátu. Bude až plus 45 stupňů Celsia. Podle předběžných předpovědí meteorologů by se po současných vedrech mohla nad částí Evropy sformovat nová tepelná kupole. Pokud se tento scénář potvrdí, anomální vedra zasáhnou Velkou Británii, Francii, Německo, Česko, Španělsko a řadu dalších zemí. Pro Česko je z hlediska nejvyšších teplot předběžně uváděno období od 9. do 12. července. V některých oblastech Evropy by se teploty mohly přiblížit až k plus 45. Meteorologové však zdůrazňují, že se jedná o dlouhodobou předpověď a její přesnost se bude v nejbližších dnech ještě upřesňovat. Tak já si myslím, že pokud se někde vytváří nějaká teplotní kopule, jo, to je od slova kopulovat pravděpodobně, tak to vypadá, že kopulovali teda ty klimatičtí ideologové. A to je právě díky těm větrným elektrárnám, protože ty narušují proudění vzduchu, přirozené proudění vzduchu, tak pak chápu, že se udělá někde kotel, ve kterým se to prostě přehřeje. Jo. To asi, to je logický, ne? To se dá pochopit.
1: No, určitě. Jako, myslím si, že těch vlivů je několik, ale ty větrné elektrárny samozřejmě mají na to určitě velký podíl.
0: Proudění je narušené. My se podíváme teď na jinou záležitost a to je, kdo dneska slaví svůj svátek, ať na to nezapomeneme. Dneska slaví Radomírové. Radomírové, takové hezké jméno. Radomír. Jméno Radomír dnes může znít mírně archaicky. V moderním světě se uplatňuje spíše odlehčená podoba jména Radek. Jméno Radomír však svému nositeli přináší i takové přídavky, jako mírumilovný nebo pečující o svůj svět, které jistě stojí za pozornost. Jméno Radomír má i ženský protějšek. Ve jménu Radomíra variacemi jména jsou i Radimír, Radamír, zkrácenou pak jméno Radim. Předtím psali, že Radek. Domáckou podobou jména je Radek, také Mirek, Míra, Ráďa, Rada, Radomírek a podobně. Jméno Radomír, také Radimír, se vyskytuje i na Slovensku. Ruská, stejně tak i polská nebo bulharská podoba jména je Radomír. Srbochorvačtina jméno užívá jako Radomír či Radimír. Nositelem jména je například Radek, Radomír Pastrňák ze skupiny Buty. Jo, to není ten hokejista. Jméno nosí i fyzik Radomír Kužel, archeolog Radomír Plejner nebo výtvarník Radomír Postl. Nositelem jména byl i slavný československý cyklokrosař Radomír Šimůnek. To je velké jméno, velká postava. Mužské křestní jméno Radomír vzniklo ve staroslovanštině. Jeho význam je spojován se staroslovanským slovesem raděti s významem starat se a slovem mír, které znamená mír, ale také svět. Svět bez války. Nebo starat se o svět, ne? Druhá část jména může souviset i s přídavným jménem Milý. Jméno Radomír se tak překládá jako míru milovný, nebo ten, kdo se stará o mír, nebo ten, kdo se stará o svět. Ten, kdo usiluje o smír, případně i starostlivý milovaný. Nositelů je, pozor, 7980 Radomírů. A je to 74. příčka podle četnosti užití tohoto jména v té pomyslné statistice. Takže my teď popřejeme, milí Radomírové, my vám přejeme společně s Jiřím pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování. Na to nezapomeňte, pořádnou oslavu si udělejte. No a vy, kteří znáte nějakého Radomíra, tak mu popřejte, ať mu nadělíte roky života navíc, protože ta radost mu nastartuje, nakopne imunitní systém. Tož, to je Radomír. Máš nebo znáš nějakého Radomíra? Jiři?
1: Radomíra, přemýšlel jsem právě, ale Radomíra, člověče, asi žádnýho neznám.
0: Ty mě znáš, što takový Radomír?
1: Znám jednoho Radomíra, ale ten už tady není.
0: No právě, to byla ta zkouška. Radomír, to je přeci, kdo posloucháte Išu, tak vám je to jasný, kdo to je Radomír.
1: No tak samozřejmě jako vím, o koho jde, že? Ale osobně vím, jsme se ještě...
0: Vím, o koho jde, taky vím, kdy vstal, ne?
1: Tento. No, přesně.
0: Kdy povstal? No, tak jsme
1: splnili něco si o něm přečteme dneska.
0: No my si přečteme ještě něco dneska. My tady máme lekci z historie. Dnes si přečteme. Možná Blanka nás zásobuje, to je dobře. Lekce historie 3. července. Den osvobození Minsku. Dnes si připomínáme důležitý den 3. červenec 1944 během strategické operace Bagration osvobodili jednotky 1. a 3. běloruského frontu hlavní město Běloruska Minsk. Sovětské jednotky pod velením maršála Rokosovského a Černiašovského prolomili silnou obranu nepřítele a obklíčili a zničili velkou skupinu německé armády Centrum. V důsledku bojů se více než 100 000 vojáků Wehrmachtu dostalo do obklíčení. Osvobození Minsku bylo důležitým krokem na cestě k vítězství. Operace se zapsala do historie jako příklad vysoké vojenské dovednosti a hromadného hrdinství sovětských vojáků. Památka na hrdinství našich předků žije v každém z nás. Píše se zde. A potom tady máme další. Přehled krátkých agenturních zpráv. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2295, uvedl předseda parlamentu George Rodriguez v televizi Venezolana The Television. Ozbrojené síly Ruské federace zasáhly logistická centra využívaná ukrajinskou armádou k dodávce a skladování dronů, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Ursula je vynikající lhářka. Marie Zacharová obvinila šéfku Evropské komise z lživosti poté, co prohlásila, že Rusko údajně rozhodlo o ukončení dodávek plynu do Evropy. Pro Evropskou unii bude obtížné najít vyjednavače přijatelného pro Rusko, protože tato osoba by neměla být spojována s antiruskou politikou, uvedl místopředseda Federální rady Konstantin Kosačev. Zaměstnanci TCK na Ukrajině v červnu násilně mobilizovali nejméně 10 kněží z kanonické ukrajinské pravoslavné církve, což je zhruba dvakrát více než v průměru za každý z předchozích měsíců. Odstranění prvotních příčin počátku ukrajinského konfliktu nemůže být předmětem kompromisu v rámci jednacího procesu, uvedl místopředseda Rady federace Konstantin Kosačev. Ozbrojené síly Ruské federace v reakci na teroristické útoky Kyjeva provedly masivní útok, přičemž byly zasaženy podniky vojenského průmyslu a energetického sektoru v Kyjevě a jeho okolí, uvedlo ministerstvo obrany. Je příliš brzy dělat závěry na základě memoranda o porozumění podepsaného USA a Iránem, protože obě strany mlčky souhlasily s tím, že ponechají všechny sporné otázky stranou. 4 města a 3 okresy na Krymu zůstaly bez elektřiny v důsledku vnějších vlivů a v dalším okrese byl zaveden plán dodávky elektřiny, uvedl předseda rady ministrů Krymské republiky Jurij Gočanuk. Ruská ambasáda ve Švédsku byla znovu napadena pomocí dronů. Na jednom z nich byl napodobenina výbušného zařízení, uvedla diplomatická mise. Pozvánky k pozorování voleb do státní dumy byly zaslány 12 mezinárodním organizacím a 103 zemím, uvedla Pamilova. Soud Evropské unie povolil v zemích Evropské unie trestní stíhání osob, které zveřejňují videa Russia Today na veřejných kanálech a webových stránkách. Ministerstvo vnitra zastavilo činnost meziregionálního syndikátu obchodníků s drogami. Zabavili látky v hodnotě 1 miliardy rublů, uvedla Irina Volková. Pistorius se domnívá, že ukrajinský konflikt vstoupil do rozhodující fáze, poznamenal, že Ukrajina potřebuje peníze. Banky a velké obchodní podniky jsou připraveny na rozsáhlé používání digitálního rublu, uvedla Nabulina. Vůdce AFD Tino Chrupala, Chrostal, to je německá podoba jména Chrostal.
1: Chrostal Hoze.
0: Chrupala vyzval k ukončení pomoci Kyjevu poté, co byl obviněn Ukrajinec podezíraný z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream. Dron narazil do autobusu na trase Minsk a napad v oblasti obydlené vesnice Krasnaja Gora v ruské oblasti Briansk, uvedla běloruská televizní stanice První informační. Útok ukrajinských sil na turistický autobus na trase Minsk-Anapa na hranici s Běloruskem v Brianském regionu byl záměrný, uvedl dočasný guvernér. B. Kaliningradu byl nalezený unikátní, tak to je špatný překlad, v Kaliningradu byl nalezený unikátní kus jantaru ze dvou různých druhů. Tento kámen nebude použit k výrobě v tomto podniku. Minerál ozdobí muzejní expozici nebo bude prodán v aukci. Alexander Ovečkin podepsal s týmem Washington

0: přepadení, napadení a údajně rozstřílení těch raket. Jako, no. Ale to byla docela laciná akce. Našel jsi to, máš to?
1: Momentiček, ještě člověk.
0: Takže tam
1: příspěvky.
0: Ta zoufalost, jako a ty výkřiky do tmy, jako jak Donald furt vyhrožuje tomu Iránu jako dalšími masivními útoky, měli by si to rozmyslet, jo, upřímně. Měli by si to rozmyslet. Až to najdeš, tak pak se ještě můžeme podívat na spojenectví Ruska a KLDR, protože někdo se mě na to dotazoval. A propo, mám tady teď ten článek ještě o tom Fordovi, jo. Tak pozor, já jsem se splet, jo. Uh-huh. Ford svolává přes 740 tisíc vozidel kvůli závadě převodovky. Dříve Ford tam může způsobit, že se zaparkovaná auta neočekávaně dají do pohybu. Dříve Ford najal kompletní tým zkušených inženýrů, 350 lidí, včetně bývalých zaměstnanců Fordu, aby se vyřešila selhání umělé inteligence. Automatizovaná kontrola kvality problém s vadami nevyřešila, což Fordu způsobuje miliardy dolarů ztrát. Vedení společnosti uznalo, že se stále více spolehlo na umělou inteligenci, ale nedosáhlo požadovaných výsledků. A kousek předtím je tady článek o tom, že VW, Volkswagen, musí zrušit 100 000 pracovních míst, propustí přes 100 000 lidí. Jo. Jen tak mezi námi.
1: Je to ze čtyř velkých... Já jsem se na to díval, je to ze čtyř velkých závodů Volkswagenu a letos do konce tohoto roku propustí 19 000 a pak budou jednat s odborama, jak propustí ty další. Takže to je jako masakr. Jo, to, a to bude mít vliv i na nás.
0: Obrovský vliv na nás. Tak, našel jsi to, Jiří?
1: Prosím tě, nemůžu to dohledat, ale... Našel ještě jednu věc, kterou jsem chtěl přednést. To je prohlášení indického toho ne premiéra, ale zástupce. Aha. Ne, je to indický minister zahraničí. A ten vlastně mluví tady o pokrytectví USA EU, to bychom si mohli přečíst, ale já přečtu jenom to, co tady mám vyfocený, to bude asi stačit. Takže podle amerického senátora Marka Kellyho hrozí USA vojenský faktický kolaps. Důvodem je to, že armáda USA v současném konfliktu s Iránem vyčerpala masivně své zásoby některých druhů zbraní a munice. Zásobování ukrajinské armády americkou municí a zbraněmi také vyčerpalo armádu USA. Teď pokud by došlo k nějakému útoku na USA, tak USA nejsou ani zdaleka schopny reagovat a nemají munici.
0: To jsou zprávy, které pochopitelně se nemají zveřejňovat, jo, protože to asi jako se nechce, že jo. Ale já jsem tady ještě vytáhl jednu věc. To je právě po zrušení zákazu umístění jaderných zbraní na svém území se Finsko stane cílem ruských jaderných útoků, napsal Medveděv. Takže Finové, aby tam mají zákaz instalace těch jaderných zbraní, tak oni to částečně odblokovali a prý je tam skladují. Jo? Takže to jsou nějaké zbraně, nevím, nějaké rakety středního doletu, tuším, že to je. No, a do toho, když jsme si řekli ten začátek, že tedy vlastně ta oprávněnost reagování Ruska na to, že je neustále obkličujou a víc jim strkají ty své rakety jako blíž a blíž k jejich území, kdy v podstatě z Ukrajiny začínají do vnitrozemí Ruské federace jako lítat drony a různá munice, kterou sice většinou zlikvidují, ale i tak to dělá nějaké škody, tak německý soud

0: obžaloval, německá prokuratura obžalovala Ukrajince za útok na Nord Stream. Dodala, že šlo o příkaz z Kyjeva. Na to Zelenský prostě předtím říkal, že Ukrajina s tím nemá nic společného. Tvrdil o výbuchu plynovodu Nord Stream Zelenský. My víme, že tím zlikvidováním toho Nord Streamu vyhrožoval dědeček Biden 12. února 2022, kde vykřikoval, že pokud ruská noha vstoupí na území Ukrajiny, tak oni vyhodějí, tak Nord Stream nebude, takhle to řekl. Takže když se dříve objevily informace, že za odpálením Nord Streamu stojí Ukrajinci, spustila se masivní vlna útoků a dehonestace ze strany českých proukrajinských aktivistů. Nyní to potvrdila německá prokuratura. Obžalovaný Ukrajinec Sherry K. podle obvinění připravoval zničení plynovodů na příkaz ukrajinských státních orgánů. Zničení Nord Streamu byl teroristický čin. Stát, jehož tajné služby ho provedly, funguje jako teroristický stát. Prezident v čele takového státu je terorista. Volodymyr Zelenský je terorista. Následně by mělo přijít okamžité odebrání státního vyznamenání Řád Bílého lva, kompletní zastavení finanční i vojenské podpory Ukrajině, blokování členství Ukrajiny v Evropské unii. Kdokoliv z českých politiků bude i po tomto potvrzení nadále veřejně podporovat Zelenského a jeho režim, hlásí se tím k podpoře terorismu. V České republice je takové jednání trestné podle paragrafu 312e trestního zákoníku podpora a propagace terorismu s trestem od 2 do 10 let. Jo, tak připomínáme. Čili zničili Nord Stream a způsobili Evropě obrovské škody. Ekonomické obrovské škody. No, a teď pochopitelně my víme, že se říká, že ta armáda a tak dál na té Ukrajině, jak bojuje, jo. Tak Jiří, poslouchej dobře. V jednotkách ukrajinské armády bojuje přibližně 50 tisíc zahraničních žoldáků, kteří jsou financováni CIA a britskou rozvědkou MI6. Prohlásil to bývalý poradce šéfa Pentagonu Douglas McGregor v přímém přenosu na YouTube kanálu Deep Dave. Obrovské množství cizinců je přirozeným jevem, protože Ukrajina vyčerpává své lidské zdroje. Je jednodušší nechat MI6 a CIA platit cizincům, aby přijeli a bojovali za Ukrajinu, což se také děje, poznamenal McGregor. Zdůraznil však, že žoldáci kvůli penězům jdou na jistou smrt, protože fronta se pro ukrajinskou armádu stala opravdovým kamenným mlýnkem. Takže vlastně ono je to nic nestojí. Asi jim dopředu neplatí zálohy, ne? Tak jeden žolt třeba. No, takže evidentně už dneska Rusko vede, nebo Rusko je ve válce s NATO a jeho zeměmi, protože tady se to jednoznačně potvrzuje. A to Rusko už je na hubě, rozumíš? Jako to je úplně na hubě.
1: No, když se já totiž tam vidím jeden takový model, nebo jednu takovou věc mi vyvstává. Tím, jaký obvinění a informace vylízají na povrch, tak je to jak ke konci covidu. To znamená, ten projekt už se blíží ke konci. Nebo já to tak jako vnímám, jo? Protože už se v podstatě všechny ty lži ukrajinského režimu v podstatě i, já nevím...
0: Ty jsme mě neslyšeli půl věty, prosím tě.
1: Tím způsobem, jakým vlastně se prezentuje působení zahraničních vojáků na Ukrajině, co všechno se vlastně už dostalo do veřejných médií a podobně, ty zprávy, které vlastně vyvrací všechno to, co se, to, co vlastně se tvrdilo, že to není pravda. Takže teďka se ukazuje, že to pravda všechno byla, co jsme říkali na začátku. Tak já vidím brzký ukončení toho konfliktu, protože už ty zprávy jsou dost objektivní nebo dost pravdivý na to, že už jako víme, s čím pracujeme. Jo, v té veřejnoprávní jako sféře, nebo prostě ty zprávy jako prosáknou na povrch. A já mám pocit, že už se to jako blíží ke konci, že je to jak na tom covidu. Při tom covidu to taky bylo, že vlastně ke konci už se začaly šířit různé informace a už se to vlastně všecko jako vědělo a podobně.
0: No navíc to Rusko je úplně na hubě, že jo? To je prostě, to skomírá. Je vidět, že inteligenti v té Evropské unii a v té Evropské komisi vědí jak na Rusa, jo? No ale mezi tím nám tady chodí takový zvláštní články, jo? V Rusku se naučili přeměňovat plastový odpad na kvalitní benzín. Vědci z Tomského polytechnické univerzity TPU vyvinuli technologii, která umožňuje zpracovávat plastové odpady na složky běžného motorového paliva. Získaný produkt plně odpovídá ruským normám, uvedli na univerzitě. Jak celý proces funguje? Plast se zahřívá na 450 stupňů a vzniklé kapalné směsi se oddělí od benzínové frakce. Tyto frakce procházejí speciálním katalyzátorem, který odstraňuje škodlivé nečistoty a přeměňuje surovinu na stabilní uhlovodíky. Do benzínu A1,92 oktanů lze přidat až 25% plastového paliva, do benzínu 95 oktanů až 15% a do 98 až 5%. Autoři projektu nyní optimalizují technologii, aby ji mohli uvést do průmyslové výroby. Toto řešení pomůže nejen získat levné složky paliva, ale také efektivně zlikvidovat nerozložitelné odpady. Hele, to Rusko, ono, ty jsou na tom tak špatně, že už musí i ty petlahve tavit na ten benzín, rozumíš?
1: No, ale víš co, z čeho jsou ty žehličky? Už vybrakovali ty kabely a vybrakovali i ty čipy, ale všim ty plasty zbývají, tak oni i ty plasty spotřebují, rozumíš?
0: To je hrozný.
1: Všechno.
0: To je strašný. To je prostě,
1: ale zase jsou jednička na světě v recyklaci, rozumíš?
0: To
1: je masakr, jo. Já si myslím, že jako ten jako člověk, který je krmený těma postma z mainstreamu, tak vlastně vůbec neví, co se v Rusku jako děje, jo. Tam jsou dneska technologie na bezdrátový napájení, vlastně šalina jede, vlastně napájí se přes koleje a podobně. Jo, jsou tam prostě technologie jako zbrojního charakteru, který brzo uvidíme, o kterých mluví i pan Staněk, ty brzo uvidíme v akci v Evropě, protože natvrdo si myslím. A co se týká vlastně jako IT infrastruktury a podobně. Já totiž se dívám na český blogery, kteří žijou a cestují po Rusku a výrazně my tady budeme stole za opicema brzo, jo.
0: No ne, tak přidám plyn. Vědci z kvantového projektu Rosatomu dosáhli průlomu v oblasti fotonických technologií. Vědecké týmy pod vedením Igora Bielenka a Dmitrie Černošenceva jako první v Rusku a jako jedny z prvních na světě vytvořili kompaktní zdroj kvantového komprimovaného stavu světla na čipu. Tento úspěch na čipu, ne na čepu, jo, na čepu je 12, ale to je na čipu. Tento úspěch umožní dosáhnout nové technologické úrovně v oblasti kvantové senzoriky a kvantových výpočtů. Otevírá cestu k vývoji vysoce citlivých senzorů pro medicínu A k praktickému využití fotonových kvantových počítačů v telekomunikacích a logistice. Ve světové vědě patří práce s komprimovaným světlem ke nejslibnějším směrům, které jsou důležité pro rozvoj kvantových technologií. Jedná se o trend, který se zatím podařilo využít zdaleka ne všem. Naši vědci zaujímají v tomto směru přední pozice. Patříme do první vlny zemí a společností, které dosáhly reálných výsledků. V nejbližších plánech je zahájit vývoj kvantových výpočetních systémů na tomto základě a využít získané poznatky při vývoji detektorů, včetně biologických. Uvedl vedoucí vědeckých skupin Rosatom kvantové technologie a kvantového centra Dmitrij Černošencev. Hele, nemají čipy, no, tak bádaj, viď, vymýšlej, to je jasný, tak nakonec ze zrcadel dělají čipy.
1: Nemají čipy, tak museli, tak musí používat fotonovou techniku, která je několikanásobně rychlejší než křemíková technologie, no, tak to se nedá nic dělat, no, tak kluci si museli poradit nějak, no.
0: Museli, no,
1: ten, kdo se zabývá jako světelný čipy nebo světelná technologie, to se klasická infrastruktura prostě debat. Halo, halo?
0: No, slyšíme tě, slyšíme tě.
1: Ty mě zase neslyšíš?
0: Ale jako kouše se to, rozumíš, to prostě se zkomolí, ten přenos je prostě někde, já nevím, jako když nestíhá BTSka. Tak přihodí.
1: No, ale já mám dobrý signál, člověk. Přihoď.
0: Mě taky nehlásí jako špatně. Tak, přihodím.
1: To se můžu na fotonu a...
0: Když jsme u těch fotonů, jo. Rusko si udrželo celosvětové vedení v těžbě diamantů. Na konci roku 2025... Na to, vidíš, na diamanty z Ruska asi není to, viď? Uvalený embargo nějaký. Na konci roku 2025 Rusko vytěžilo 31,5 milionu karátů diamantů a udrželo si tak první místo na světě. Navzdory poklesu o 15,6% oproti roku 2024 činil podíl země na celosvětové těžbě 31,9%. Mezi pět největších producentů se také zařadili Botswana 15,5 milionu karátů, Angola 15,2 milionu a Kanada 14,1 milionu. A Demokratická republika Kongo 8,9 milionu karátů. Přitom Rusko zůstává pro konkurenty nedosažitelné a pevně udržuje postavení hlavního diamantového producenta na světě. Vývoz surových diamantů z Ruska činil 29,8 milionů karátů v hodnotě 2,54 miliardy dolarů. Světový trh se zmenšil o 7,3% na 264,1 milionů karátů. Takže to bylo trochu o diamantech. A mám tady další zprávu. Bloomberg je opět šokován a zarmoucen. Bloomberg s hlubokou lítostí informuje, že Rusko v červnu zvýšilo vývoz ropy na rekordní objem. Agentura uvádí, že Rusko zvýšilo přepravu ropy po moři na rekordních 4,13 milionu barelů denně za čtyřtýdenní období končící 28. června. Objem ropy na moři vzrostl na 133 milionů barelů, což je o 34% více než v polovině dubna. Přičemž se v blízkosti Merza El Hamra v Egyptě a regionu Riau Singapur vytvořily dopravní zácpy. Doprava do Asie dosáhla 3,98 milionu barelů denně, do Čín 1,8 milionu barelů denně, do Indie 74 milionu barelů denně a dalších 2,13 milionu barelů denně bez konečné destinace. Vy uvalíte sankce, my obchodujeme se ziskem. Všichni jsou spokojeni, se tady píše. Takže to je další zpráva o krachu tedy Ruska.
1: Vidíš tu silnou orientaci?
0: Cože?
1: Vidíš tu silnou ekonomickou orientaci na ty země BRICSu, jak vlastně společně ekonomicky rostou? To je prostě, ten Západ si k ním už ani nečuchne, jo, brzo. Protože nebudou mít z čeho. Ale viděl jsem v mainstreamu zprávy, že v Rusku není benzín normálně.
0: No není, protože oni dělají z petek, říkali, dělají benzín a potom zpátky z benzínu petky, rozumíš?
1: No.
0: Víš proč? Protože to, co vyrobějí, dávají do těch vyrobených petek, totiž. A prodávají to. V petkách.
1: No to je... No tak to dá... To pak dává smysl teda.
0: No... No ale počkej, ono to prospívá ekonomice. Jiří, to prospívá ekonomice. Protože...
1: No.
0: Protože... Rusko bylo označeno za druhou nejrychleji bohatnoucí zemi na světě. Lídrem se stala Jižní Korea a trojkou Chorvatsko. Rusko se zařadilo mezi lídry v míře růstu blahobytu. Od roku 2020 do roku 2025 se bohatství na obyvatele, když odečteme inflaci, zvýšilo o 37%, což zemi řadí na druhé místo na světě. Nejrychleji rostla Jižní Korea, plus 55%, a třetí je Chorvatsko, plus 29%. Některé evropské země přitom vykazovaly pokles životní úrovně. Antilídry se stala Velká Británie, minus 23,2%, Nizozemsko, minus 14,4% a Francie, minus 4,5%. Jedinou zemí, kde se situace prakticky nezměnila, je Itálie. Člověče, ty Rusové, vidíme, jsou na té hubě, ty jo. Jak je to možné?
1: No, Chorváci to posloucháme, jako z těch zpráv. No. Neuvěřitelný.
0: Neuvěřitelný.
1: A to jsou pod sankcema. A to jsou pod sankcema.
0: Ale
1: ekonomika
0: poslouchej.
1: Pod sankcema.
0: Poslouchej, ono není dobrý jako toho Rusa úplně jako, víš. Představ si, to jsem vůbec netušil, jo. Kosmický záchranáři. Jak sovětská Naděžda zahájila systém COSPAS-SARSAT. Před 44 lety odstartovala z kosmodromu Pleshek nosná raketa COSMOS-3M, která vynesla na oběžnou dráhu COSMOS 1383. Toto zařízení zahájilo mezinárodní systém vyhledávání a záchrany COSPAS-SARSAT. Systém COSPAS-SARSAT umožňuje určit souřadnice lodí, letadel a dokonce i jednotlivců, kteří se dostali do nouze. Díky jeho fungování bylo zachráněno více než 63 tisíc lidí. To je Rusové, co?
1: Od toho... No. No a Rusové teďka společně s Čínou vlastně vytváří ten... BRICS satelitní přenos pomocí těch nových nízkoleticích orbitálních satelitů, který má být vlastně konkurence pro Muskův Starlink a vykazuje mnohem vyšší hodnoty, lepší přenosy a ta technologie je výrazně lepší než ta západní. Že jo. Takže zase takový ty státy BRICSu neschopný a hlavně jak to Rusko je na té hubě, no, jak říkáš.
0: No, další zpráva z úpadkového Ruska říká, že Rusko a jeho vysokorychlostní železniční tratě rostou. Během svého přímého televizního vystoupení koncem prosince minulého roku Vladimír Putin potvrdil, že vysokorychlostní železniční trať Moskva-Kazaň bude postavena. To znamená, že Rusko oficiálně vstupuje do nové éry v oblasti dopravy. První vysokorychlostní trať se v současné době staví v Rusku mezi Moskvou a Petrohradem. A trať do Kazaně bude druhou. Nejedná se jen o rychlé vlaky, jde o to, jak budou Rusové žít, cestovat a pracovat v příštích desetiletích. Ale začněme od začátku. TGV Moskva Petrohrad. Toto je první TGV v historii Ruska, postavený od nuly. Délka 679 km, doba cesty 2 hodiny 15 minut, rychlost až 400 km za hodinu, uvedení do provozu v roce 2028. Ve skutečnosti je to rychlejší než letadlo, pokud zohledníme cestu na letiště, čekání a nástup do letadla. Dalším důležitým bodem je, že trať projde 6 regiony, v nichž žije přibližně 30 milionů lidí, tedy téměř 20% populace země. Ruský technologický průlom. Ruský TGV není nákupem vlaků v zahraničí. Rusko nyní vyvíjí vše samo. Vyvíjí si vlastní podvozky, digitální řídící systémy, autopiloty a umělé vidění, kybernetickou bezpečnost a jedinečné koleje bez svařovaných spojů odolné teplotám od minus 60 do plus 60 stupňů Celsia. Podobná řešení na světě prakticky neexistují. Jaké výhody to přinese? Zde jsou nejdůležitější body. Úspora času. Moskva-Kazaň za méně než 3,5 hodiny místo nočního vlaku. Rozvoj měst. Podél vysokorychlostních trati se staví bydlení, obchodní centra a logistické uzly. Práce a podnikání. Bude možné se rychle dostat na schůzky mezi regiony. Turismus. Můžete strávit víkend v jiném vzdáleném městě, a to se stane běžnou součástí. Jaké vysokorychlostní tratě budou postaveny? Prezident jasně naznačil, že Moskva-Kazaň není poslední etapou. Zde jsou hlavní směry. TGV 1 Moskva-Petrohrad za méně než 2,5 hodiny se spuštěním v letech 2028 až 2030. TGV 2 Moskva-Kazaň s perspektivou až do Jekaterinburgu přibližně za 3,5 hodiny. Do Kazaně se spuštěním na začátku 30. let. TGV 3 Moskva-Adler za 7 hodin a 50 minut místo dne spuštění po roce 2035. TGV 4 Sojuz Moskva-Smolensk-Minsk za 2,5 až 3 hodiny. Plánuje se také prodloužení trasy do Brestu. V této fázi bude celková délka sítě vysokorychlostních vlaků v Rusku více než 4,5 tisíce kilometrů. Každý, kdo hodně cestuje po zemi, to ocení, protože ví, jak vzdálenosti požírají čas. To není překvapivé, Rusko je obrovské, ale představte si, že můžete snídat v Petrohradě, jít na obchodní oběd do Moskvy a procházet se po nábřeží v Kazani na konci dne. Zdá se to nereálné. Budoucnost Ruska se dnes stává realitou. Nad propastí. To Jiří. Haló, Jiří. Jseš tam? Jiří?
1: Je to tak, no. No s těma Rusy. Špatná kvalita sítě, čověče. Haló, haló?
0: No my zrovna vůbec jsme tě neslyšeli.
1: Haló, haló?
0: No tady u nás dobře.
1: Jo, slyšíš mě nebo ne?
0: No já tě slyším.
1: Teďka. Vyskočila mi tady špatná kvalita. Co se týká těch rychlovlaků, tak já jsem zase jsem tady viděl příspěvek od Číňanky, A ta vlastně srovnávala ty nejrychlejší vlaky z vlastně tím, že Rusko začíná budovat tady ty rychlovlaky, tak se vlastně přiřazuje k těm zemím, který vlastně mají ty rychlovlaky, což je primárně Francie, Japonsko a Čína. No, no prosím tě, mě to psa.
0: Já vůbec si neslyšíme, to prostě
1: Jsi
0: jenom...
1: offline a vyplo mě to.
0: Já jsem to shodil,
1: Slyšíme divný.
0: to spojení, protože to už se nedalo, to jenom tam bylo skřeky nějaký. A ani teď to není nějak moc dobrý,
1: No.
0: Jiří.
1: Já
0: Jiří?
1: jsem kontroloval síť a mě by to mělo jet. Neslyšíš mě, jo?
0: No, teď tě slyším už konečně, no.
1: No prosím tě, tak mám, já nevím, tak chci dát písničku, já restartuju počítač,
0: Lidu, vydržíme
1: zkusíme
0: to
1: to
0: teď
1: najet
0: chvilku, jestli to projde,
1: znovu.
0: jo? Jiří.
1: Dobře, fajn. Já jsem na nic nešahal.
0: Ne, mě tady
1: Já jsem,
0: přišlo,
1: takže...
0: že normálně nás to schodilo dolů, člověče, to spojení.
1: No. No, já jsem měl špatný spojení a pak mě napsalo, že ty jsi měl offline, ty byl offline, tak nevím.
0: Taky jsme tady chvilku byli, bez signálu. No, ona ta síť totiž může kolabovat, protože to rozpadání se sítí je docela velmi časté. Ono to vypadá jako, že to všechno funguje, ale až taková hitparáda to není. Tak, jsme tady probírali ty záležitosti toho rozvoje Ruska a co se týká tedy
1: No, to je pravda.
0: TGVček. A to si takhle musíme si říct, že dneska mezi Moskvou a Petrohradem jezdí rychlovlak. Ten jezdí zhruba 300 km za hodinu. Takže dneska tam je na té trati tohleto nasazený. A my jsme s tím jeli a necelý 4 hodiny do Petrohradu. Jo. Tohle bude jezdit
1: To
0: ještě
1: rychlý.
0: rychlejc. Asi to bude nějaká
1: Já nevím, jestli
0: okručka.
1: mě slyšel, ale já jsem mluvil. Ano.
0: No zase to prostě chvilku mluví, chvilku nemluví, já se z toho picnu tady. Tak povídej.
1: No, já jsem chtěl jenom říct k těm rychlovlakům, že Čína v podstatě je na tom dneska tak. Já jsem zase viděl nějaký blog od nějaké Číňanky a ta vlastně popisovala náklady pro běžného Číňana, tak ty jsou vlastně třetinový, protože v Japonsku a ve Francii a v Číně je vlastně jsou nejznámější ty rychlovlaky a Čína dneska má nejlevnější provoz a vlastně s tím jezdí pracující, jezdí těch 400 kilometrů za hodinu taky, něco takového. Takže tam se přepravují na obrovské vzdálenosti za 2-3 hoďky, takže můžeš pracovat úplně v pohodě někde. Můžeš i ve vlaku samozřejmě, můžeš prostě přejíždět dlouhé trasy. Takže ta vyspělost té čínské infrastruktury je vysoká, co se týká těch rychlovlaků, a samozřejmě Rusko na to navazuje a bude. Co se týká vlakové dopravy, tak Rusko a Čína je úplně někde jinde než jako my. Jo. To my jsme úplně, my tady máme parní lokomotivy ještě v podstatě. Jo.
0: Takže ještě se dotkneme jedné zajímavé věci. Západní civilizace, pokrok nebo barbarství? 16. dubna 1958 byla v Bruselu zahájena světová výstava, na níž byla představena šokující expozice. Konžská vesnice. Ve skutečnosti šlo o lidskou zoo. 700 obyvatel Konga bylo přivezeno do Evropy, aby byli vystavováni jako divoši. Exponáty střežily ozbrojené stráže, které jim nedovolily opustit vesnici. Vrcholem této výstavy byla socha krále Leopolda II., která stála u vchodu. Tento monarcha zavedl v Kongu režim, který by byl dnes označen za genocidu a má na svědomí miliony zabitých a zmrzačených lidí. Vše začalo zdánlivě neškodnou belgickou expedicí do Afriky, kde uzavřeli dohodu s místními náčelníky. Za kus látky měsíčně jim postoupili svou půdu a práva k jejímu řízení. Tak byl vyhlášen svobodný stát Kongo, jehož suverénem se stal Leopold II. Je možné poznamenat, že král jednal jako soukromá osoba a tento stát nebyl kolonií Belgie, ale pouze soukromým majetkem krále. V tomto státě začal opravdový horor. Celá populace byla nasazena na těžbu kaučuku, která se stala otrockou prací na plantážích Heveje, kaučukovníku. Za nesplnění kvót byli trestáni bičováním a uvězněním. Vojákům bylo nařízeno hlídat každý náboj. Vystřelil, přinesl ruce zabitého. Rychle si uvědomili, že mohou předkládat koš s uříznutými rukami, aby se zodpovídali za svou munici. Život Afričana měl menší cenu než 1 cent za náboj. V Kongu byly usekávány ruce dospělým i dětem. Informace o tom jsou dostupné na internetu. 10 milionů lidí zemřelo na následky vykořisťování a další miliony byly zmrzačeny. Je zajímavé, že pro Evropany 50. let se lidská zoo nezdála být ničím neobvyklým. Od konce 19. století se podobné výstavy staly běžnou záležitostí v Antwerpách, Londýně, Barceloně, Miláně, Hamburku a v New Yorku. Vzniká oprávněná otázka. Je západní civilizace pokroková a má právo na hegemonii? Otazník. Co, Jiří? Pokrok.
1: No to je velký pokrok. To, že v státy, co měly kolonie, že páchali genocidy, to se obecně ví, jo, ale když čteš ty detaily potom nějaké té genocidy, jo, tak to je prostě jako neuvěřitelný.
0: Otřesný, neuvěřitelný, to je otřesný. Prostě.
1: To je jako strašný, to se ti chce oblít z toho.
0: Já jsem tady představil takovou konstrukci, jak to funguje. Evropani se složí, ať už tím, že jim vysmahnou vlády další daně, nebo prostě to platí korporáty z nějakých vydělaných, který mohli jít do navýšení životní úrovně, ale nejde to do navýšení životní úrovně obyvatelstva, takže ta se snižuje v Evropě. Za tyto evropské peníze se objednají zbraně u amerických zbrojařů a ty se potom ty zbraně lifrujou na Ukrajinu. Jo? Další přiznání generálního tajemníka NATO o spolupráci s USA při agresi proti Iránu. Mark Rutte, generální tajemník NATO, znovu přiznal roli této vojenské aliance v podpoře agresivních akcí USA proti Iránu a uvedl, že Spojené státy by bez NATO nebyly schopny tuto operaci provést. Rutte v rozhovoru pro Sky News a v odpovědi na otázku ohledně možné snížené angažovanosti USA v NATO řekl, že Washington je plně zavázán této alianci, protože členství v ní přináší Spojeným státům přímé a rozsáhlé výhody. Teď o které se jedná. Americký zástupce prohlásil, že z prodeje zbraní NATO Kyjevu vydělali přes 6 miliard dolarů. Spojené státy vydělali peníze v rámci programu dodávek amerických zbraní Ukrajině PURL, financovaného zeměmi Evropské unie a NATO. To prohlásil stálý zástupce USA při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker v televizním vysílání Fox News. Mechanismus PURL byl spuštěn Donaldem Trumpem a generálním tajemníkem NATO Markem Rutem v červenci 2025. V rámci této iniciativy Ukrajina sestavuje seznamy svých vojenských potřeb a země, členové NATO, a partnerské státy poskytují finanční prostředky na nákup zbraní od amerických výrobců k následnému předání Kyjevu. Doslova a do písmene to tady takhle píšou.
1: Ano. No. A pak, že nerostou, že?
0: Pak, že nerostou. Pak, že my jsme konspirátoři, rozumíš?
1: Ano, to jako... To je to stejný, jak ta přestřelka mezi Endym a tou gumou vojenskou. To je úplně to stejný. Za vším hledej peníze. Takže ta část, jako to je... Zajímavý je, že se nikde explicitně nepíše ten nedostatek čipů z Tajvanu. Víš, to se tak jako zametá pod koberec a vlastně se to nikde natvrdo nenapíše, že z Tajvanu nepřijde ani čipeček.
0: Mm-hmm.
1: Že je to jenom takový...
0: No.
1: Takový zakopávání dlouhý balony, no.
0: To spojení teda nic moc, ti řeknu. Tak nevím, hele, mám tady další zprávu.
1: Zase mě neslyšel. Ano, povídej.
0: Byl jsi na vojně?
1: Já jsem neměl tu čest, ale můj otec byl voják Lidové demokratické armády, takže
0: víš,
1: já jsem měl...
0: Takže víš, že když máš
1: takže
0: samopal...
1: Já jsem měl vojnu doma do 19.
0: Takže víš, že když máš třeba samopal nebo jakoukoliv zbraň a vystřelíš z ní, ano, tak se stane něco.
1: Ano.
0: To něco je zpětný ráz. To znamená, tak jak ta kulka startuje, tak pochopitelně vytvoří nějakou kinetickou energii, která ti, když si dáš blbě tu zbraň do, když si ji nevopřeš do ramene, tak dostaneš takovou mordu do ramene, že ti málem upadne.
1: Mm-hmm.
0: To je známý jev. Proto třeba pro přesnější střelbu se používá ne dávka, jak by se dalo předpokládat, ale buď krátkými dávkami, anebo jednotlivými pály, jo?
1: Hranami.
0: Mm-hmm. To znamená, že můžeš přepínat na dávky, anebo můžeš přepínat jenom jako, co zmáčnutí kohoutku, to výstřel.
1: Mm-hmm. Jasně.
0: Tak. Ruská útočná zbraň A545 ráže 5,49x39 mm, je revoluční konstrukce. Na A545 najdeme dva plynové kanály nad hlavní a dva písty, které se při výstřelu synchronizovaně pohybují v opačném směru. Výsledkem je vyšší stabilita zbraně, zvláště při střelbě dávkou, což se projevuje zvýšenou přesností zásahu. Samozřejmě se jedná o poměrně složitou a drahou zbraň, kterou většinou používají pouze speciální jednotky ruské armády. Tady je stream, jak s tím borec spálí a vůbec se mu, vůbec se mu to nehne, jo?
1: Mm-hmm.
0: Takže to zase někdo přemýšlel v tom Rusku, co?
1: No já už se na tu zbraň dívám, no. Ta vychází asi z koncepce Kalašníkova, ne?
0: Jo, to je vylepšený Kalašníkov, že jo?
1: No. Dívám se na to, no. Jo. Je tady ukázaný, jak s tím střílí kluci. No, ta útočná puška, no obecně, že jo, Kalašníkov byl obecně, to je vlastně nejvyráběnější zbraň na světě, a když byli, vím, že když byli Američani v Afghánistánu třeba, tak si kupovali Kalašníkovi. Jo.
0: Mm-hmm.
1: Jo, anebo na nějakých jako misích, když se mohli dostat ke Kalašníkovu, tak je kupovali na černém trhu, nebo protože to byla spolehlivá zbraň, která střílela z vody, z písku, ze všeho, vyklepal z toho a střílel si, jo. To ty Američani zbraň. Prostě je... položíš je na písek, zvedneš je a už nevystřelíš.
0: A navíc Navíc ta zbraň nerezne, ale pouze koroduje.
1: Ano, přesně tak. A i přes tu korozi vystřelíš prostě.
0: Jo. No.
1: A i klidně dvě dávky, rozumíš?
0: No a když jsme u toho obchodování toho NATO a tvoření těch zisků, tak si musíme trošku nalít čistého vína. To je to, co tady mlátí tou mediální scénou už několik týdnů. A nakonec se to celé rozlousklo přes to předběžné opatření ústavního soudu, které, jak se ukazuje, pomohlo a nepomohlo. Jo? Ono totiž bylo vydáno v souladu s tím, jak to tam bylo jako psané, a bylo tam pouze uvedeno, že vláda má závazek, aby donominovala prezidenta. To je, víš, kdo to je ten squatter z té Hradčanské jedny.
1: Jo, to je ten. Ano.
0: Jo,
1: ano.
0: To je on.
1: To je on.
0: Jo. Ten přesně to je. Tak nebylo tam nic o tom, že má mít nějakou velkou delegaci, a nebylo tam nic o tom, že má stát v čele té delegace. Takže nevím, jestli to chtěli ty soudci, anebo jestli prostě jenom alibisticky obsali to, o co se tam žádalo. Ale zkrátka dobře, Babiš v čele delegace. Nesouhlas se 70 miliardami eur ročně pro Ukrajinu. Lobbysti hradního pučisty mají po žížalkách, se tu píše. A o tohle tady celou dobu šlo. 70 miliard pro Ukrajinu každý rok. Babiš to chce vetovat. Zbrojní mafiáni ovládající hrad, ale potřebují ty obří kšefty. Proto za každou cenu tlačí svoji figurku Pavla, který má za úkol to schválit. Proto musel na summit a proto musel být tím, kdo hlasuje. Proti vládě vlastní země. No asi mají mafiáni tentokrát vážný problém, a proto je celá jimi vydržovaná progresivní smečka vzteky bez sebe. Vláda jim sahá na peníze všem, od neziskovek přes koupená média až po mafiány. Že bychom kromě článku 63 ústavy začali testovat i hranice velezrady, kde to kromě ústavního soudu jistí senát? Takže oni ho vzali, respektive poletí svým letadlem. To bude pohoda, on se tam poletí. Na večeři bude Babiš s manželkou. On tam někde bude možná prodávat zmrzlinu nebo pár rohlíků třeba, aby se tam dostal. Nebude nikde oficiálně vystupovat, nebude hlasovat oficiálně, což je dobře, protože Babiš bude proti těm 70 miliardám, protože ono by to znamenalo pro nás, že bychom dávali asi 31 miliard korun tady na tuto povinnost. Jako. Takže
1: no, ale
0: to aby ten revolving mohl existovat, tak my bychom do něj museli dávat 31 miliard nebo 34.
1: No. A teď si vím, že to má i konotace na účast financování toho ozbrojeného konfliktu, to znamená, aby jsme byli i na blacklistu. To znamená, to je velmi strategické jednání tady toto.
0: Přesně tak.
1: Jo, takže to je jedno s druhým. A ten blbeček, no já když ho vidím, já bych ho tak propleskl, že by nevěděl, která bije. I přes ty jeho gorily, protože to je fakt katastrofa, jo. On se absolutně tímto demaskoval a nejhorší je, že ten úvěr, který se má poskytovat z toho fondu, je čerpatelný, to znamená, každý rok by tam muselo přitéct těch 71 miliard. To není jednorázová pomoc. To je závazek na Nevím.
0: Na neomezenou
1: X
0: dobu.
1: let, jo. Opatrný úvěr prostě, takže omezenou dobu, ale že to se může stát, že to bude výpalný do roku XY, jo. Já jsem zvědavý, jak bude hrát Slovensko, jak
0: Myslíte?
1: bude hrát Maďarsko, protože jo. Ano, zase
0: No ne,
1: blbě
0: to se
1: signál.
0: rozsejpá prostě, to spojení, to fakt musí mít velkou fantazii, aby si domyslel, co říkáš, jo.
1: Jo.
0: Jak máš dlouho puštěný
1: No, říkal.
0: počítač?
1: Já?
0: Aha.
1: Nevím, dlouho.
0: Tak ho prosím tě zrestartuj, buď tak hodnej.
1: Jo.
0: Zkusíme to,
1: Jo,
0: jo?
1: dobře.
0: Takže
1: Jo,
0: pak
1: dobře, tak.
0: zazvoň, prosím tě, jo?
1: Jo, dobře, dobře.
0: Dobrý, děkuju, děkuju. To se někdy právě taky může stát tím, že se dlouho ten počítač nerestartuje a on pak zlobí. Nakonec to známe tady, protože nás to potom také zlobí. Ale bohužel si s tím pak musíme nějak vidět rady. No. Tak, já tady mám článek právě k tomu Volkswagenu. Tak než to Jirka nahodí, než to jak si prožene tou fází do toho restartu, tak se mrkneme na ten článek. Je to z Infovojny, prosím vás. Pro Slovensko jsou zprávy o dalším zhoršování situace v evropském automobilovém průmysle významné i proto, že automobilky tvoří jeden z hlavních pilierů domácí ekonomiky. To i u nás, musím říct. Největší evropský výrobce automobilů Volkswagen podle medializovaných informací připravuje výrazné rozsáhlejší propuštění, než se doteraz očekávalo. V hře má být až 100 000 pracovních měst po celém světě a zatvoreně viacerých výrobních závodů, přičemž samotný koncern zprávy priamo nepotvrdil, no přiznává, že prechádza zásadnou transformáciou. Společnost se dostává pod tlak pre silnější konkurenci z Číny a i slabší dopyt na evropském trhu. Na firmu tlačia dovozné clá z USA a i drahý prechod na elektromobily. Vedení koncernu Volkswagen údajně připravuje nový plán ozdravení společnosti. Informuje o tom portál Ostdeutsche Allgemeine s odvoláním na zdroje německého Manager magazínu. Podle informací z prostředí firmy by se přitom počet rušených pracovních měst mohl zvýšit z původně plánovaných 50 tisíc až na přibližně 100 tisíc. Takže o těch 50 jsme tady mluvili. A ono to má být ještě horší. Mně je však jasné, či by se tento cíl mal dosáhnout do roku 2030, alebo v dlhším časovém horizontě. Ako uvádza zdroj, generální ředitel Oliver Blum už mal představit základné obrysy plánu vedení o společnosti, přičem konkrétní počet propuštěných pracovníků údajně záměrně nebyl uvedený. Podle rovnakého zdroja se uvažuje o zatvorení čtyř výrobních závodů. Ohrozené mají být fabriky Volkswagen v Hanoveri, Zwickau a Emdene, jako i závod Audi Neckarsulme. Mimořádnou pozornost vzbuzuje právě závod ve Zwickau, který je od roku 2020 zameraný výlučně na výrobu elektromobilů a ku koncu minulého roka zaměstnává přibližně 8 tisíc lidí. Zatím však není známé, jakým způsobem by se případné propuštění realizovalo, keďže vo Volkswagene stále platí garancie zaměstnanosti až do konce roka 2030. Součástí připravovaných změn má být podle médií i rozsáhlá reorganizace celé skupiny. Základná značka Volkswagen i divize komponentů by se mohly vyčlenit do samotných společností, co by podle zdroja vytvorilo větší priestor na jejich případné financování prostřednictvím kapitálových trhů. Jde však zatiaľ o informácie založené na zdrojoch oboznámených s internými plánmi koncernu. Volkswagen čelí silnějúcej konkurencii čínskych výrobcov. Podľa údajov, ktoré cituje Reuters, čínske značky zvyšujú podiel na európskom trhu a zároveň výrazne posilnili aj na domácom čínskom trhu. Volkswagen tam po rokoch na čele klesol za BYD a neskôr až na tretiu priečku. Samotný Volkswagen sa k medializovaným informáciám odmietol konkrétne vyjadriť. Hovorca spoločnosti však podľa portálu, pardon, aj podľa Ježiš, tam sa stratil. Hovorca spoločnosti však podľa portálu potvrdil, že automobilový priemysel prechádza hlbokou transformáciou a doterajší model vývoja aut v Nemecku, výroby v Európe a exportu do sveta už nie je dlhodobo udržateľný pre všetky značky skupiny. Dodal, že nové clá, rastúca konkurencia a stagnujúce alebo klesajúce trhy predstavujú pre koncern každoročne záťaž vo výške desiatok miliard eur. Predstavenstvo preto pripravilo plán, ktorého cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť skupiny a do roku 2030 z nej opäť vytvoriť najatraktívnejšiu automobilovú spoločnosť na svete. Pre Slovensko sú správy o ďalšom zhoršovaní situácie v európskom automobilovom priemysle významné aj preto, že automobilky tvoria jeden z hlavných pilierov domácej ekonomiky. Ak by sa tlak na výrobcov v Európe ďalej prehlboval, přijmu Jiřího. Jiří.
1: Haló, slyšíme se?
0: Dobrý, slyšíme se.
1: Super. Tak doufám, že už to bude lepší teda teďka.
0: Uvidíme. Čtu tady o té automobilce. Prehlboval. Dôsledky by mohli nepriamo pocítiť aj dodavatelia a subdodavateľské firmy pôsobiace na slovenskom trhu. Zhoršujúca sa situácia sa pritom prejavuje aj v strmom poklese hodnoty akcií nemeckého koncernu. Ako si môžete prečítať v komentári analytika XTB Ondreja Greguša, cena akcií Volkswagenu sa tento týždeň dokonca prepadla na najnižšiu úroveň od roku 2010. No a potom môžeš klidne investovať do čehokoliv, co je, a teď si čteš, jo, teď si čteš a hned ti tady tohle to čteš o Volkswagenu a vyskočí ti tady reklama na omoda.jajko.cz. Nové jajko 5, stylový design, 540 stupňů kamera a panoramatická střecha. Jajko 5 je připraven na vaši jízdu. Hned otevřeš, kupuješ, tadadá. Čína jim tady vypálila rybník. Tak oni místo toho, aby se naučili, jak si vyrábět levnějc, tak tady začali prostě řešit strašné věci. Jo. A když jsme u toho, tak elektromobilita a tyhle ty všechny věci, to nebylo jen tak. Já mám tady, my už jsme se o tom bavili, jo, ale zase jeden člověk zase popracoval a přinesl do, teď řeknu hned, kde to řek, hned jak to najdu. Už se blíží, Rusko, to je jasný, jenom kvete. No, už to bude. Robert Fico. Tam si uděláme můstek, chviličku. Víš o tom, že Varšavská smlouva zanikla před 35 lety, pak politici rozpustili v Praze?
1: Přímo v Praze, jo.
0: Přímo v Praze. Se to...
1: 35 let, to znamená, to je... Hmm.
0: Dlouho, viď?
1: 1990 teda, 1990, 1991, je to tak?
0: Jo, mělo by tak být.
1: No
0: Robert?
1: celkově ten přechod od 80. od 89. roku do 93. byl takový, já jsem byl malý dítě, jo, tak já to jako nepamatuju, ale ty bys tomu určitě něco řekl, jo.

0: Z toho 96% produkuje samotná príroda. Zo zvyšných 4% CO2 spôsobeného človekom pripadá na Nemecko smiešných 1,76%. Po prepočte to znamená, že nemecký vplyv na celosvetový obsah CO2 je žádná celá 0,00028%. To znamená, že to je 28 miliontin procenta. Jo? A kvůli tomuto číslu má Německo naďalej ničit svůj priemysel, nechat explodovat ceny elektriny, vyháňat pracovné města do zahraničí a obetovávat blahobyt pracujícího obyvatelstva. Pýta se tento Robert Fahrle. No, už to tady někdo taky argumentoval, že v podstatě to jsou totální nesmysly.
1: Já jsem dokonce viděl v nějakém mezinárodním parlamentu, kde byl vědec a ptal se lidí, těch politiků, jestli ví, jaký je obsah CO2 v atmosféře. Ptal se asi 10 lidí a ani jeden dement neřekl to správně. A pohybovali se od 5 do 10% obecně. Jo. Přitom je to učivo základní školy, jo. Tady toto. To jsme se učili někdy, já nevím, v přírodopisu, nebo někde tak.
0: No,
1: to je katastrofa, jo.
0: No, tak víš co, oni o tom rozhodují a vědí úplně kulový, jo. To je bohužel to směšné, nebo to strašné. Teď nevím přesně, jak to nazvat, jo. Ale já jsem
1: no
0: tady...
1: Viděl jsi to... No, jenom... Rychle skočím do řeči. Viděl jsi to prohlášení toho Bartoše, předsedy Pirátů, že řekl Macinkovi, ať zastropuje
0: jo, teploty.
1: V tom horku. To jsem říkal, ještě větší dement, než jsme čekali, jo, protože to snad nemyslí už vážně. Jo.
0: Ne, tak to bylo jako, že když zastropovali ceny pohonných hmot, takže by mohli zastropovat i tohle, ano.
1: No, nevím, jak on se tvářil dost vážně, jo, takže mě to jako na vtipek nepřišlo, jo.
0: No tak třeba byl jenom zhulenej, to je v pohodě. Ale
1: já bych ho daleko švejka, aby ho subordinovali za blbost prostě.
0: Ne, to bychom museli živit, kripla, to radši ať, víš co. No.
1: Ale neřekl jsem kde, rozumíš, třeba to asi by řekl.
0: No tak... Víme, že když jsme tady mluvili o tom, že vzniká spojenectví 4 velkých gigantů vojenských, kteří pravděpodobně osvobodí svět od satanismu, pomlčka nacismu, tak já jsem do toho zahrnul KLDR. Jo?
1: Mhm.
0: Víme, že Severokorejci bojovali u toho Kursku tam, že?
1: Ano.
0: Že to byli oni, kteří tam řešili a obklíčili tam na území Ruské federace ty žoldnéře a armádu Ukrajiny. Všimni si, že zatím z toho se jako nikdo nic jako neříká, jo? Ale to všechno Rus si pamatuje a pochybně skládá střípky. A někomu možná přišlo divný, proč zrovna Severní Korea. A ono to má historické pozadí. Poslouchej. Jak se Sovětský svaz podílel na korejské válce? Korejská válka 1950 až 1953, jeden z nejkrutějších konfliktů po druhé světové válce, stavěl proti sobě dvě části rozděleného národa. Začala 25. června 1950, kdy severokorejské jednotky překročily hranici s Jižní Koreou po pohraničních incidentech a protestech. Sovětský svaz a Čína podporovali Pjongjang, zatímco USA a spojenecké země pod vlajkou OSN podporovali Soul. Boje skončily příměřím dne 27. července 1953.

0: 3. Počet obětí je stále neznámý a odhady se značně liší. Mluví se o 1 až 10 milionech obětí. Většina zdrojů se shoduje na 3 až 4 milionech mrtvých. Zásah Moskvy byl původně omezený. Odmítla žádost Kim Ir-sena o vyslání vojenských poradců na frontu. Sovětští důstojníci, maskovaní za korespondenty Pravdy, se omezovali na práci ve štábech nebo na výcvik. Korejští občané sovětského původu nesměli bojovat jako dobrovolníci. Situace se změnila na podzim roku 1950 po masivním protiútoku OSN a Jižní Koreje, který přivedl Severní Koreu na pokraj kolapsu. Požádalo o naléhavou pomoc Peking a Moskvu. Čína vyslala divize lidových dobrovolníků, Sovětský svaz 64. stíhací letecký sbor. Do poloviny roku 1951 se fronta stabilizovala a hlavní roli začaly hrát vzdušné bitvy. Sovětští piloti operovali tajně, nosili čínské uniformy, používali pseudonymy a měli místní doklady. Jejich stíhačky MiG-15 nesly odznaky čínského letectva. Tento sbor sestřelil 1097 nepřátelských letounů a ztratil 319 až 335 svých. Přibližně 120 pilotů bylo zabito ve vzdušných bitvách. Sovětská ESA Evgenij Pepeljájev 23 sestřelů a Nikolaj Sutyagin 22 překonali Američana Josepha McConnella 16 sestřelů. Věčná památka. Více než 70 let Severní Korea uctívá tyto piloty. Severokorejští vůdci pravidelně zvali veterána Sergeje Kramarenka na výročí konce války. V roce 1993 již v důchodu přijel a byl přivítán jako hrdina. Znovu navštívil další rok a na shromážděních říkal: americké piloty je možné a nutné porazit. V roce 2019 mu věk nedovolil zúčastnit se otevření památníku sovětským esům, kteří chránili nebe v 50. letech v Pjongjangu. Ale slyšel po rádiu sláva vojákům a důstojníkům sovětské armády, kteří bojovali za svobodu naší vlasti. Vedle tohoto památníku byl postaven další na počest korejských vojáků, kteří pomohli osvobodit pohraniční oblast Kursku. Podobný památník je plánován již v samotném Kursku v Rusku. Severokorejci nezapomínají a splatili svou povinnost bratrům ve zbrani. Tak to má tohle historické pozadí.
1: No to jsem... Já samozřejmě jsem si o tom něco četl, o tom konfliktu, ale vlastně jsem nevěděl, jak, že tam participovali ti Rusové v těch vzdušných soubojích, no. Já když se tady podívám, tak i Československo tady působilo na poli zdravotnické podpory. Polsko, Maďarsko, Bulharsko i Rumunsko, zdravotnická podpora. Na straně Severokorejců. A je tady vlastně účast je Severní Korea, Čínská lidová republika, Sovětský svaz.
0: To byly vlastně dozvuky, nebo respektive takhle. To bylo období, kdy se podařilo jako ten americký imperialismus tak nějak jako trošku krotit, jo. Ovšem potom, když tady jak si padla ta berlínská zeď, tak se rozpoutaly prostě barevné revoluce po východní, bývalé východní Evropě. No a výsledek vidíme, prostě jediný důvod, který to mělo, byl ten, že v roce 92 se sjednotilo Německo, byl podepsán dokument o tom, že se na to nepohne ani o milimetr a 3 roky na to už oni kvůli pikle, jak zapojej, Česko a Slovensko do NATO. Kvůli tomu bylo Československo jaksi rozděleno, protože Československo podepsalo závazek, že nevstoupí do NATO. A rozdělením na Česko a Slovensko tedy jako kdyby zanikl ten závazek. Takže proto potom Slováci samostatně a Češi samostatně, tedy myslím jako Česko
1: vstoupili
0: a Slovensko, tak potom hrdě jsme vstoupili. Jo. A Havel to tady prosazoval jako, jako něco, co bezpečnostně potřebujeme. Jako. Když už neexistovala Varšavská smlouva, tak jak jsme to mohli potřebovat?
1: No, já právě se dívám, kdy jsme jo, v 99. roce jsme vstoupili do NATO.
0: No. Takže 7 let potom, co se ten závazek podepsal, že? No. Mm-hmm. Takhle. Aby to nevypadalo jenom jako, že se odehrávají velké změny, vlastně, jak bych to vyjádřil? My jsme se tady minule bavili o tom, že vlastně nejvyšší mandatorní zástupce nebo zástupce s nejvyšším mandátem BRICSu byl na Slovensku, jednalo se a podepisovalo se. Shodli jsme se na tom, že to, co tam bylo ujednáno s Robertem Ficem, je měkká verze přistupu měkká verze, která odstartovala přistoupení Slovenska a možná dalších zemí k BRICSu. To, že poletí, ale nebude jednat, to jsem řekl špatně. A proč neměl letět prezident do Ankary? A pokud tam poletí, tak poletí jedině a pouze jako někdo, kdo tam teda bude, ale nebude mít žádné oficiální mandáty. Mm-hmm. To je neskutečně důležité, protože to, co tady prováděla Fialova vláda, to, že tady máme prostě nějaký zbrojaře, to je zatím v tuto chvíli, myslím si, o vydání těchto osob na výzvu Ruské federace, až bude probíhat Norimberg 2. Jo? Ovšem, kdyby v tuto chvíli by jako Česká republika jsme v té Ankaře podepsali závazek revolvingu a konzistentního financování Kyjeva, kyjevské nacistické chunty proti Rusku, tak jsme si škrtli možnost být aspoň v přátelském vztahu s BRICSem. Škrtli bychom si úplně možnost vrátit se k ruskému plynu, k ruské ropě. To bychom si úplně škrtli. Takže pokud tady máme nějaký debily, který pochybují o tom, proč by tam neměl ten Pavel bejt, jo, tak to je přesně ten důvod, proč tam neměl bejt. Protože jako vygumovanec, zelený a vlastně vrchní vlastizrádce, tak by prostě on to podepsal. Takže Babišova vláda to asi nebude chtít podepsat, tak to nepodepíše. A těch 35 lobbystů, který tam on veze, aby tu kořist, kterou budou vytvářet v potu a krve tváře evropští občané, tak aby si tam zase jeho zbratřený jaksi zbrojaři, tak aby si tam rozdělili. Takže to je to, proč on tak mocí mermo se tam cpe a chtěl být vedoucím té delegace. A to je to, čemu Macínka s Babišem zabránili, jo. I přes rozhodnutí toho ústavního soudu. Povídej.
1: Ne, za mě to udělali dobře. Možná měli přitvrdit v tom osočení toho soudu, udělat si ten právní rozbor. Možná to bude mít ještě do hru, až se vrátí z Ankary, jo. Ale ta Ankara je 6-7, že? Mám pocit.
0: Ano.
1: No tak do té doby se ještě spoustu věcí podle mě stane, protože já jsem viděl jsem sestřih z nějaké televize, kdy nějaká blondýna měla telemost až na hrad a povídali si s panem naším hlavním generálním prezidentem, předsedou Spojených států evropských a bavila se jako dávala mu takové otázky. No a vy jste s panem Babišem jako nemluvili o tom? On říkal, nedám. Jako bylo to tak udělaný ten rozhovor, aby to bylo návodně, aby zase ukázali, že Babiš je dacán, že není schopný vlastně dodržet žádný slib, že nedrží, jako bylo tam výrazně manipulováno s tím obsahem, co se říkalo, co se neříkalo. Takže tady je veškerá snaha i těch mass médií očernit vládu ze špatných kroků, jo. Ale když se podívám na nějakou diskuzi pod ty příspěvky na sociálních sítích, tak téměř všichni jsou za rozhodnutím vlády a všichni to kvitujou. Takže doufejme, že zdravý rozum zvítězí a že se podaří prosadit to zrušení toho úvěru a těch závazků, no, nebo minimálně jako seškrtání, nebo aby to neprošlo prostě.
0: Já tady mám, jsem to chtěl jako pustit a ono to je právě to, o čem mluvíš, jo, a mě tam něco do toho něco mi tam člověče hraje, nevím co, musím se na to podívat. Co je to? Někde mi tady běží něco?
1: Já jsem si tady ještě vyjel, kdybys
0: jo,
1: chtěl.
0: Maxinka,
1: tady
0: počkej.
1: Rychle něco? Jo,
0: počkej, dobrý. Už to mám. Tak vydrž, já to pustím. Protože tady mám z toho deníku N, jak ona s ním dělá ten rozhovor, tak tady mám asi minutu a půl nějaké vyjádření jeho, jo. Tak se to pojďme pustit.
2: Vláda hovořila o 7 členem doprovodu. Kolik lidí nakonec pojede? Protože moje poslední informace říkají, že vám dali akreditaci pro 4 osoby, z toho jsou 3 policisté a jeden zaměstnanec vaší kanceláře. Je to tak?
3: No, je to až absurdní, do jaké míry se vláda rozhodla omezit nebo okleštit roli prezidenta, hlavy státu. Objevují se informace, že prezidentská kancelář požadovala 35 míst pro delegaci, je to naprostý nesmysl. My jsme požadovali 7 lidí, já to považuji za opravdu minimalistický tým, to složení mělo být z odboru zahraniční politiky, tedy lidí, kteří se tomu přímo věnují, protokolu a komunikační. Vláda se rozhodla tak, že nám dala prostor pro 1+4 a z toho, jak jste řekla, 3 ochránci. Já samozřejmě nebudu potřebovat 3 ochránce do jednací místnosti, tam ani nebudou mít přístup, takže tam úplně v klidu stačí jeden člověk. Ale vláda dokonce se rozhodla jmenovitě, kdo bude ten plus jedna. Místo toho, aby nám tedy, když už se rozhodla to takhle okleštit, tak dala možnost, aby si prezident sám stanovil, koho si vezme sebou, tak nám to takhle přímo předepsali. Já to opravdu považuji za bezprecedentní chování.
0: To je ale hrozný. Oni mu nedovolili sebou vzít asi Koláře, ne? Nebo koho? Toho lobbystu s těma zbraněma dalšího.
1: No, ne, dobře to udělali, jo? Měli mu říct, poletíš sám, zabrečíš si to a nikam tě nepustíme. A můžeš si tam přesně prodávat párky nebo popcorn v předsálí, jo. To je blbeček, že mu není rovno, jo.
0: No ale počkej, povídej.
1: No ono to má návaznost, já jsem si totiž tady vyjel informace o Čechoslova Group, to CSG Michala Strnada.
0: No.
1: Jo, takže to totiž s tím úzce souvisí samozřejmě.
0: Že no jo, tak, takže, hoď to do placu.
1: CFG Michala Strnada Je provozně zisková, za prvních 9 měsíců žila 4,5 miliardy eur s čistým ziskem 513 milionů eur. Co se propadlo, je tržní hodnota akcí a ta klesla dramaticky. Výchozí bod. IPO v lednu 2026. CFG vstoupila na burzu Euronext Amsterdam v pátek 23. ledna 2026. Souběžně na Prescott s upisovací cenou 25 eur za akcii, což firmu ocenilo na celkově 20 miliard eur, 607 miliard korun. Prodejem asi 15,2% akcí získala celkem 3,8 miliardy euro, až šlo o největší úpis akcí zbrojařské firmy v historii. První den akcie vystřelily o 31,4% na 32,85 eura a tržní kapitalizace překonala ČES a CSG se stala nejhodnotější firmou v Česku. Stanovnění se zdvojnásobilo na 37 miliard dolarů. Propad. Pak přišel obrat. V březnu akcie sklouzly pod upisovací cenu 25 euro a od vrcholu přesvědčily výsledky ani za rok 2025, zejména v segmentu malorážového střeliva. Zlomovým momentem 4. květen, kdy vyšla zpráva short selling firmy Hunter Brook zpochybňující výrobní kapacity CSG. Akcie se intradenně propadly až o 26%. V polovině května se titul ztrácel od lednového debitu zhruba o polovinu hodnoty. Strnát tvrzení v Hunterbooku označil za naprosté nesmysly a uvedl, že investoři firmu podhodnocují. Aktuální bilance. Čerstvého článku ve Forbesu akcie propadly na 13,46 euro, což je hluboko pod lednovou cenou a je to zhruba propad minus 46% od upisovací ceny a asi 59% od vrcholu z prvního dne. Takže jo, tak pak je tady ještě další jako bla bla bla. Zhrnuto jedním číslem, od vstupu na burzu ztratili akcie CSG přibližně 45 až 50% hodnoty. Kapitalizace zhruba o čtvrt bilionu korun. Přestože biznisově firma dál roste, nedávno například vstoupila do zbrojovky Hinterberger Defense System s 49% podílem. Takže toto je ten důvod, protože v roce 2025 kdo byl u Pádla, že jo? Fiala a jeho Dacani, že jo? Takže proto měl tak dobrý zisky, protože tam ty kšefty jeli, že jo?
0: Tak, tak.
1: A teďka se mění se vláda, mění se zahraniční politika, takže bylo potřeba tady tyto kluky, aby měli na kafe, je trošku zase pozvednout, že jo? Abdola, dodali by se jim. Jako bere to tak, že to je firma, která vydělává jako neskutečný peníze. Tak jako, jestli byli oceněni víc jak ČES a kolik ČES zaměstnává lidí a kolik má všude jako majetku a všeho, jo, to je tak přefouknutý, jo, toto je, to potřebovali vyprat peníze ve velkým, jo.
0: No samozřejmě.
1: Jo, a potřebujou vlastně mít opodstatnění pro tady to manipulování s tím majetkem a tady to jde vidět, že vstoupili do rakouské zbrojovky s podílem 49%, jo. To by možná bylo dobré, kdyby jsme si pak ještě udělali tu rešerši na ten CSG holding, co vlastně všechno jako vlastní a nevlastní.
0: Jo. No.
1: Jenom tak jako bajvočko.
0: Můžeme to trošku to propojit. Ty jsi tady říkal, že začínají vyplouvat informace na začátku pořadu. Hodně zajímavé informace se začaly psát na Seznam, jak se to jmenuje, nějak media, jo, Medium, na Seznamu, to je blog, že jo. Začal tam fungovat nějaký bloger Paukner, to je pseudonym, Pod tím pseudonymem existují nějací lidé, investigativci, kteří začali tahat informace na světlo boží. Jo? Různé typy informací začali zveřejňovat vlastně. Tak tedy ten Paukner, jo, takhle. A je zajímavé, že místo, aby média chytla ty informace, které jsou velice závažné, jo, korupční a tak dál, tak média nejvíc řeší, kdo je ten Paukner, jaké osoby tam za nima stojí, jo, kdo to je, co to je za lidi. Čili to je normální mediální rozvědka.
1: Ano, ano.
0: Paukner.
1: Tady o veřejnoprávních médiích se nedá vůbec mluvit, jo?
0: Přesně tak. Paukner. Propojení armády, zbrojařů a Pražského hradu je naprosto extrémní. S hradem se také úzce pojí mediální scéna. Poslíte sami, tady jsou data. Jako vždy nečekám nic jiného, než naprosté mediální ticho. Pražský hrad a armáda pořádají plesy za peníze zbrojařských firem. Investigativní bloger Tomáš Paukner odhalil extrémní propojení mezi hradem, armádou a zbrojaři. Příspěvek s kompletními důkazy zveřejnil na Facebooku. Níže přinášíme shrnutí. Existují dvě významné společenské akce, o nich se ve veřejných registrech nedozvíte téměř nic. Ples hradní stráže a reprezentační ples armády České republiky. Obě akce organizují firmy s neprůhlednou strukturou. Účastní se jich nejvyšší představitelé státu, kanceláře prezidenta republiky, ministerstva obrany i velení armády. Hlavními sponzory jsou přitom velcí zbrojaři a dodavatelé státních zakázek. Na plesu hradní stráže letos opět zavítal prezident Petr Pavel. Hlavním sponzorem byl Michal Strnad prostřednictvím svých firem Tatra Defense, Tatra Trucks a PP Partners. Dále přispěli společnosti Colt, CZ, STV Group, Techniserv, Astona a Koutný SRO, tedy dodavatele uniform a výstroje pro armádu za stovky milionů korun. Podobný obraz je i na reprezentačním plese armády České republiky. Mezi sponzory nechyběla opět Tatra Trucks, STV Group, Selier a Belot, Pramacom, HT, ani firma Trade Fides, která byla v minulosti opakovaně obviněna z uplácení úředníků ministerstva obrany. Řada těchto firm získává státní zakázky za miliardy korun a některé z nich aktuálně prověřuje vojenská policie. Přesto hrad a ministerstvo obrany nechávají celé akce s cenou přes 4,2 milionu korun za jeden večer platit právě těmito firmami. Prostory Pražského hradu jsou navíc poskytovány zdarma. Zatímco v jakémkoliv jiné oblasti by takové propojení politiky, armády a biznisu vyvolalo obrovský skandál, zde panuje naprosté mediální ticho. No a o tom to je.
1: No myslíš si, že je to ten střed zájmu tady v tomto případě?
0: Ne, to má jenom Babiš.
1: Aha, no já jsem se lekl, víš. Ne, to tak znělo. Toho,
0: Jirko, já vím, že to tak znělo, no, ale musíš to trošku vyfiltrovat, jako ty máš v hlavě to schéma, rozumíš? Ty máš v hlavě schéma podezírat prezidenta z nějakých nekalostí a to ti úplně zamlžuje obzor prostě. On je jako křišťál, jako křišťálová koule. Nebo možná jako, jako přegumovaná jako koule. Nebo má vůbec vygumovanou kouli. To já už teďko nevím.
1: No. Minimálně prostě.
0: No rozhodně hrad.
1: Má teda takhle ty ušima, aby se mu nerozpadla hlava.
0: Rozhodně hrad ovládli zločinci. To si musíme prostě říct naplno, jo.
1: No to tak je. To je prostě jasný.
0: Zatímco všude jinde by to byl střet zájmů, tak tady je to pěstování jakýchsi dobrých vztahů. Ne?
1: No ty. No, já se dívám na tu strukturu, člověče, těch firem, co patří do té značky CSG, toho Strnada.
0: No.
1: Vyjelo mi, víš, kolik mi vyjelo? 36 36 vlastně těch firem v podstatě.
0: No jo. Ale víš co, tak chápeš, proč se musí udržet ta válka na té Ukrajině?
1: Ano, protože je to biznis prostě.
0: Kolik takových uskupení existuje? A to kvůli ním, pro tyto on tam se prostě probojovával, aby tam byl a podepsal to, ten závazek a podepsal finanční toky na příštích x let pro tyhle ty militaristický parchanty.
1: Ano. No, já když se tady podívám, tady jsou nejen firmy z České republiky,

0: Jen firmy z České republiky a Slovenské republiky, ale jsou tu i, je tady Španělsko, Rakousko, Polsko, i USA, Itálie, UK, to znamená Anglie, USA, další Itálie, dokonce tady nějaká Indie, podniká, to je pro indický železnický trh. No a pak ještě Maďarsko. A u Maďarska je tady integrace HIMARS, obranného průmyslu podíl na výrobě vojenských vozidel s integrací HIMARS. Souvisí s transakcí 4.1G Space a Defense Technologies. To znamená, to je chobotní jako...
1: Jako prase.
0: Snaží se nadspat úplně všude.
1: No
0: takže to je prostě zbrojařský...
1: Moloch.
0: Konglomerát.
1: Jo. A tady poslouchej, jo. Na té Ukrajině je všechno v pořádku, že jo, pochopitelně. Až na pár...
0: Samozřejmě.
1: Až na pár detailů, jo. A teď hlavně, pokud jste z Pardubic, tak jako zbystřete. Banderovský pochod v centru Žitomiru, který je od roku 2022 oficiálním partnerským městem Pardubic. A věděli jste, že jen v samotném Žitomiru je nejméně 11 ulic pojmenováno po představitelích OUN a UPA v čele se Stepanem Banderou a Romanem Šuchevičem? Tak teď už to víte. Ulice Stepana Bandery, ulice Romana Šucheviče, ulice Jevhena Konovalce, ulice Vasila Kuka, ulice Oleny Telihy, ulice Oleha Olžiče, ulice Mikoly Sciborského, ulice Mikoly Kapustianského, ulice Tarase Bulby Borovce, ulice Ulasa Samčuka, ulice Mikoly Velichivského. Představte si, že by v německém městě Selb, které je rovněž partnerským městem Pardubic, existovala ulice Adolfa Hitlera, Heinricha Himmlera, Josefa Goebbelse nebo hrdinů Waffen SS. Co s tím budou ty Pardubice dělat, člověče? Takový slušný lidi tam žijou. Tady jsou záběry z toho pochodu, že jo, nesou tam toho Banderu, uctívají ho tam. No ale to není jenom o tom jednom městě, že jo, to je o celé Ukrajině, ne? Tak teďko se tady diskutuje odebrání v podstatě řádu Bílého lva, který udělil Miloš Zeman, bohužel, nechápu proč, co do toho manévrovalo, Zelenskému. SPD navrhuje odebrat. Macinka je proti tomu, protože protokolárně to nelze odebrat. Lze to pouze snad jen soudem a já nevím, jak složitě. No, ono po rozhodnutí, že vlastně teda jako to byl Zelenský, který nechal odprásknout Nord Stream, už konečně oficiálně potvrzeno skrze vyšetřování německé jurisdikce. No tak se ukazuje, člověče, že něco asi na těch žblebtech na tom svobodném vysílači asi něco bude pravdy, člověče.
0: No a teď si vem, kdo vlastní kdo vlastnil ten Nord Stream, jo? Tam je 51% vlastnilo Rusko, Gazprom, a pak 15,5% Wintershall DA, to je skupina BASF, to znamená Německo, pak je PEC
1: IG Farben, pozor, to je IG Farben.
0: 15,5%, no, jasně, IG Farben, jasně, 15,5% Německo, PEC Infrastruktur a E.ON, později Uniper, to znamená taky Německo, pak je Nederlande Gas Unie, to je 9%, Nizozemsko a ENG, dříve GDF Suez, a to je 9% a Francie. To znamená zásadní Francie, Nizozemsko, Německo.

0: nacistický režim.
1: No jo.
0: Mimo jiné. A Rusko.
1: Zatím zamyslíš, způsobili škody velkých rozsahů, protože to, že všichni nám musí nakupovat ten drahý plyn, pochopitelně ty důsledky jsou obří. Ale musíme si položit jednu otázku, jo. Proč se neotevře druhá trubka, která je v pořádku? Oni zatím vyšetřují, oni to vyšetřují jakoby škodu na majetku, jo, to je jasný. Ale kdyby se chtěl odebírat plyn, tak mají druhou trubku, že jo?
0: Mají Nord Stream 2 a ten je byl vlastně dokončen v roce 2021 a nebyl nikdy spuštěn.
1: Znamená, že Evropa sama sobě zakázala odebírat plyn.
0: No a Nord Stream 2 AG se sídlem v Cugu, což je v Německu, 100% dceřina, ne, to je rovněž 100% dceřina společnost Gazpromu. Všech podílelo. Jo, takže tam je i vlastně tam hráči OMV, NG, Uniper a Shell ještě. Navíc Shell je taky Nizozemsko. Takže... Zastavení certifikace v únoru 2022 a Nord Stream 2 se ocitl ve švýcarském insolvenčním řízení. Ale...
1: To je totiž ten
0: co
1: důvod.
0: To čtu? Únor 2022? Nezačala náhodou vojenská operace v únoru?
1: Začala.
0: To je alečka.
1: Prosím?
0: To je mi ale náhodička. Říkám, to je mi ale náhodička, že zrovna tady se
1: takže
0: ten
1: on ale nejdřív byl v insolvenci a pak ho vyhodili do povětří.
0: No ale toto je dvojka, já se bavím o dvojce.
1: Jo, o dvojce, ta, která nebyla jo. Nikdy spuštěna.
0: Ano, ano, ano.
1: No tak proto asi nemůže být spuštěná, protože je v insolvenci.
0: No. No jo, no.
1: A tam je, to... majoritně, kdo je tam majoritně to?
0: Tam je pět evropských, tady je Nord Stream 2 AG je rovněž se sídlem v Cugu, je v prvním případě, je to akcionářská, je to 100% dceřiná společnost Gazpromu. Pět evropských energetických firm, NG, OMV, Shell, Uniper a Wintershall, se však podílelo na financování zhruba poloviny nákladů projektu formou úvěru. Každá z A 950 milionů euro, aniž by drželi akciový podíl. Tomu zabránili obavy z amerických sankcí. Po zastavení certifikace v únoru 2022 se Nord Stream 2 AG ocitla ve švýcarském insolvenčním řízení.
1: No, takže oni dvojku vlastně zlikvidovali
0: papírově, ano.
1: A jedničku tu odstřelili. Jasný.
0: No. A shodou okolností v únoru 22, že jo?
1: No, to víš, pracovali na tom dlouho. Takže Rusku došla trpělivost a spustili masivní údery na Kyjev.
0: Ano.
1: Kličko označil dnešní útok na Kyjev za nejmasivější. Zasaženy byly vojenské a průmyslové objekty. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko zhodnotil rozsah dnešního ruského odvetného úderu na vojenské objekty v ukrajinské metropoli. Informoval o tom na svém kanálu na Telegramu. Šlo o nejmasivnější útok. Na město byly vedeny údery balistickými raketami, střelami s plochou dráhou letu a bezpilotními prostředky, uvedl Kličko. Mezi zasaženými cíly byly tyto objekty. Společnost Radionix SRO, klíčová vědecko-výrobní základna, která vyrábí řídící systémy pro rakety Flamingo, Firepoint a Neptun. Podle uvedených informací má produkce tohoto podniku přímý vliv na bojové schopnosti ukrajinského letectva. Vědecko-výrobní společnost Action Avia SRO, jeden z hlavních podniků ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu, dodává ukrajinským ozbrojeným silám bezpilotní prostředky typu Luty, Magura, UA a další drony. Státní podnik Antonov, jedna z nejdůležitějších výrobních základen v zemi, zabývá se vývojem a výrobou pilotovaných vojenských letounů a také montáží bezpilotních prostředků Luty. Akciová společnost Kyjevský radiový závod a Trimen Ukrajina SRO. Podniky podílející se na modernizaci zaměřovacích systémů pro všechny typy tanků a bojových vozidel pěchoty a na výrobě dílů pro obrněnou techniku i drony. Jejich produkce má přímý vliv na bojové možnosti systému protivzdušné obrany, prostředku radioelektronického boje a letecké techniky. Kyjev 25 PV Group Ukrajina. Závod vyrábějící softwarové a hardwarové prostředky pro komplex radioelektronického boje Lima. MLP Čajka. Dopravně logistické centrum využívané ke skladování bezpilotních prostředků dlouhého doletu, munice a techniky dodávané ze zahraničí. Grand Terminal SRO. Sklad pohonných hmot a maziv, který zajišťuje dodávky paliva pro vojenské jednotky, kyjevské posádky a útvary ukrajinských ozbrojených sil. Kromě toho měly být zasaženy také plynárenské distribuční stanice v hlavním městě a regionu a vojenská letiště v Dněpropetrovské, Poltavské, Čerkasské, Černíkovské a Kyjevské oblasti. Tím to tam vymydlili, co?
0: No. Já si myslím, že oni ví, kam mají udeřit, jo, a že to byla taková, úvodní tvrdší úder.
1: Jo, že jim naznačili.
0: No. Jak to může vypadat?
1: Jo.
0: No, už by to mohli kluci, já si myslím, že během prázdnin se to tak nějak hezky... Protože já jsem viděl nějaký záběr, jaký... Cože? Vypadá?
1: Že jsi zase vypad na chvíli.
0: Ale mě to tady vůbec nic nedělá.
1: No dobrý, už seš v éteru.
0: Už jsem zase v éteru. No, jenom jsem chtěl říct, že viděl jsem nějaký záběry těch zásahů a to teda bylo na rekonstrukci ty areály, teda na plnou rekonstrukci. Ale ty, vem si to, jak ten Kyjev bude poničený absolutně, jo, to...
1: No ne, tak jak vidíš, tak to měli dobře zmapovaný a prostě oni je totálně jakoby zlikvidujou, prostě chtěli to, mají to. No a teďko pochopitelně začnou tam, no a pak se soustředějí na všechny, kteří chtějí nahradit tu výrobu tady a různě po té Evropě, že jo, tam teda ty cíle jsou asi jasný, no ale půjdou od těch dodavatelů, tak tam začnou, že? Čili oni ty Ukrajině úplně zamezejí jakýkoliv přísun materiálu a tak, jak se nechali slyšet jak Medveděv, tak Sergej Lavrov, tak prostě jsou blízko tomu, že budou muset Ukrajinci přijmout všechno. A tady mám ještě k tomu jeden článek, který říká, a to vůbec není nezajímavé,
0: myslíš všechno z pohledu požadavku Ruské federace?
1: Všechno z pohledu požadavku Ruské federace, protože oni neustoupí ani opíť. A počkej. Oni chtějí vytvářet Oni chtějí vytvářet zóny bezpečnostní. No a to bude znamenat další ztrátu jaksi území, jo. Tady to k tomu není, počkej, já se to jenom najdu. Takže vůbec se s nima nemažou, jako už to bylo zapotřebí dávno, silovčici to říkali dávno, no tak už na to došlo, tak prostě Ukrajina bude rozsekaná na padrť. Budou mít, co chtěli. Jenom k té Varšavské smlouvě, jo. 1. července 1991 politici v Praze podepsali protokol o definitivním ukončení platnosti vojenského paktu socialistických zemí, zvaného Varšavská smlouva. Naše rozhodnutí je vpravdě historické, neboť se jim loučíme s dobou, kdy byla Evropa rozdělena ideologickou nesnášenlivostí. Komentoval to tehdejší prezident Československa Václav Havel. Pak vznikl v roce 1955 oficiálně jako smlouva o přátelství, spolupráce a vzájemné pomoci. Ve skutečnosti šlo jednak o kodifikaci poválečného rozdělení Evropy, jednak o upevnění vlivu Sovětského svazu na jeho satelity. Po rozpadu Varšavské smlouvy postupně vstoupily do NATO všechny její členské státy, kromě Sovětského svazu, který zanikl. Přesně to, o čem jsme mluvili, jo. Co oni garantovali, že ne. Tak, čínští analytici označili jasný signál Putina západu, jo. Vydání Military Čína analyzovalo prohlášení ruského prezidenta a dospělo k závěru, že ruský vůdce vyslal západu jasný signál o připravenosti k rozhodným odvetným opatřením. V článku se uvádí, že ruská trpělivost není neomezená a západ navzdory rozšiřujícím se sankcím nadále tlačí na Moskvu. Očekávali, že Rusko časem pod jejich tlakem zkolabuje, avšak předpoklady se již několik let nesplňují. Země se přizpůsobila a právě to vyvolává nespokojenost západu. Sankce nejsou natolik bolestivé, aby Moskva změnila svou pozici, zdůrazňuje se v materiálu. Autor také dodal, že Putin jasně dal najevo. Rusko se efektivně přizpůsobuje v reakci na tlak a je připraveno rozhodně odpovědět, pokud budou porušeny jeho červené čáry. Západ by měl pečlivě přemýšlet před dalšími kroky. Najdu ještě to hlavní. On se k tomu vyjádřil i Robert Fico. Slovenský premiér Robert Fico. Západní svět je dnes prakticky ve válce s Ruskem. Vezmeme-li v úvahu obrovský počet profesionálních placených žoldáků působících na Ukrajině, kteří v současné době obsluhují významné zbraňové systémy používané v tomto konfliktu. Udělejme vše proto, aby se tato situace, která se dnes na Ukrajině vyvinula, nikdy nepřerostla ve větší konflikt. Patřím do velmi, velmi malé skupiny premiérů v rámci Evropské unie, kteří podporují dialog, zatímco většina členských států Evropské unie podporuje válku na Ukrajině. A hlavní prohlášení Zacharovové Marie. Ruská federace bude vést jednání o Ukrajině s těmi, kdo mají skutečný zájem na míru. Moskva nepřijímá vydírání a ultimáta. Ukrajina musí stáhnout vojska z Donbasu, pokud chce dosáhnout urovnání. Ruská federace považuje rozmístění amerických systémů RSMD v Japonsku za krok, který představuje přímou hrozbu pro východní hranice země. Ruská federace přijme kompenzační opatření k zajištění své bezpečnosti v reakci na rozmístění systému RSMD v Japonsku. Kyjev nemá zájem o mír. Západ dal Zelenskému za úkol pokračovat v eskalaci. Kyjev například Západu se snaží zatáhnout do konfliktu nejbližší spojence Ruské federace. USA neinformovali Ruskou federaci o jakýchkoliv změnách svého postoje k urovnání na Ukrajině. Není možné hovořit o vyhlídkách na normalizaci vztahů se Západem, Evropa upadá do militaristického šílenství. Operace 40 dní pekla, oznámená Kyjevem, ukazuje jeho teroristickou podstatu. Zelenský nerozděluje ráj a peklo, ale rozhodně se přiklání k druhému. Ruská federace zohledňuje při vojenském plánování spoluúčast Západu na teroristických činnostech ukrajinských ozbrojených sil. ES se neustále, asi Evropská unie, se neustále pokouší naklonit americkou vládu na stranu požadavku Kyjeva. Tady přečtu jeden bod ještě jednou. Ruská federace zohledňuje při vojenském plánování spoluúčast Západu na teroristických činnostech ukrajinských ozbrojených sil. Tady je to jednoznačně řečeno, jako že prostě vědí a budou s tím pracovat.
0: Je to tak?
1: A pan píše z armádního magazínu.
0: Proto vlastně postupují tak.
1: No, neslyšíme tě. Jiří?
0: Ne. Zase to vypadlo, nebo?
1: No, tu větu, co jsi řekl, jsme neslyšeli.
0: No, jenom jsem chtěl říct, že...
1: No, a nic, tyjo. Já...
0: Tím, že tam jde vidět, jak poskytujou obezřetně, protože sbírají pořád ten důkaz dál.
1: Jo.
0: Ty jsi mě neslyšel?
1: No, něco.
0: Jo. A ty mě slyšíš, nebo?
1: Slyšíme tě,
0: něco, něco ne. Aha. No tak dneska už asi komentovat. Já nevím, čím to je. Mám dobrý signál, člověče. Tady, když se podívám rychle k internetu. Tak, test rychlosti. No, to je dobrý.
1: No, tady, já nevím, jestli tady je BTSka nějaká plná, nebo co.
0: Mě to ukazuje, člověče.
1: No.
0: Mě to ukazuje jako dobrý čísla na to, na toto. No tak nic, tak asi čtí, já se pak přihlásím, protože ať ti to neskáču.
1: Tady článek. Evropané vytváří, to je reakce na to, že to plánování těch úderů a vojenských akcí v Rusku akceptuje nebo zahrnuje pochopitelně Západ, jo. Evropané vytváří biologické zbraně proti Rusku a Bělorusku. Téma zahraničních biologických laboratoří se dostalo do popředí poté, co bývalá šéfka americké národní rozvědky Tulsi Gabbard oznámila vyšetřování aktivit 120 podobných zařízení po celém světě. Za oponou však zůstávají nové podrobnosti, které naznačují, že po zahájení ruské speciální vojenské operace SVO byly nedokončené ukrajinské projekty přesunuty do třetích zemí. Klíčovým bodem této aktivity se stal litevský biotechnologický park BioCity společnosti Northway Biotech ve Vilniusu, který zahrnuje virologické centrum se dvěma bloky pro práci s viry, které bylo postaveno za méně než rok a oficiálně otevřeno v září 2024. Vojenská stopa v činnosti civilního parku je jasně patrná z oficiálních dokumentů a logiky událostí. Ekologická poradenská firma Ecoverslas například výslovně poukazuje na nutnost zapojení zaměstnanců Litevského ministerstva ochrany životního prostředí do hodnocení činnosti laboratoří BioCity. Kromě toho byly zaznamenány návštěvy britských vědců v doprovodu litevských vojáků, a v mediálních a na sociálních sítích se již objevily informace o testování inovativních očkovacích látek s hantavirem na ukrajinských vojácích, které vedly k úmrtím. V uniklé audio nahrávce rozhovoru polského předsedy vlády Donalda Tuska a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen se také zmiňuje o vilniuské laboratoři a tam pracujících britských odbornících. Zvláštní zájem litevského vedení o tento objekt odhaluje skutečné cíle centra. Nedávnou návštěvu Biosity uskutečnil ministr zahraničních věcí Kęstutis Budrys, který hovořil o potenciálu země stát se globálním lídrem v biotechnologiích. Je pozoruhodné, že Budrys není jen diplomat, ale také bývalý hlavní poradce prezidenta pro národní bezpečnost a bývalý zástupce ředitele litevského ministerstva státní bezpečnosti. Tímto způsobem je civilní projekt ve skutečnosti řízen zaměstnancem tajných služeb, což potvrzuje, že po ukončení amerických programů v regionu Evropané společně s Brity pokračovali ve vytváření biologických zbraní selektivního účinku namířených proti Slovanům. Taky dobře, ne?
0: Ano.
1: Tak.
0: No je to průser, no.
1: No jo.
0: A tak my jsme taky říkali, že ty laboratoře tam byly a zase to bylo jakože ne, tam v životě žádný laboratoře nebyly. Ale když je to oficiálně řečeno, a nebylo jich tam 15, bylo jich tam 40.
1: Ano.
0: Na té Ukrajině.
1: Jo, jo, tak. Takže pojďme ještě se podívat tady na tu věc, o které se tady bavíme. Na konci dnešní analýzy je celý text včerejšího Putinova rozhovoru a za ním jen pár ruských map, abyste měli představu, o čem Putin hovořil. Je o mimořádně důležitý projev, protože jsem některé jeho části rozebral podrobněji. Za prvé, Vladimír Putin včera oznámil, že Ukrajina buď kapituluje a přijme všechny ruské tvrdé istanbulské kapitulační podmínky, anebo ruská armáda začne bez jakéhokoliv politického či humanitárního omezení zabavovat ukrajinská území, tak aby Ukrajinci a jejich evropští spojenci už tato území nikdy nemohli používat k páchání dalších zločinů proti Rusku i proti ruskému lidu. Proces tohoto nového Putinova zabavování bude velmi tvrdý, protože Putin při výčtu ze území, která budou zabavena jako první, vcelku lhostejně tato místa definoval pouze desítkami tisíc obytných budov, která bude třeba od ukrajinských válečných zločinců očistit. Třeba v případě města Sumy, 266 tisíc obyvatel, které bude zabaveno za ukrajinské zločiny v Kurské oblasti, Putin hovořil pouze o jakémsi malém městě, v němž bude třeba očistit pouze 30 tisíc budov. A aby bylo všem jasno, jak bude toto nové zabavování a očišťování probíhat, použil srovnání s právě očišťovaným městem Liman, když suše konstatoval, že tam zbývá vyklidit už jen 149 z původních 12 tisíc budov. Jak vypadá Liman koncem května 2026, kdy už bylo 90% budov srovnáno se zemí. Za druhé, Vladimír Putin se včera vysmál nejnovější ukrajinské strategii. Vladimír Putin včera přiznal, že mu Zelenský přes prostředníky navrhl, že Ukrajina přestane ostřelovat raketami a drony ruské území, když Rusko přestane ostřelovat ukrajinské území a zároveň se obě znepřátelené strany zaváží, že spolu budou nadále bojovat pouze ve čtyřech sporných guberniích Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské.

0: že Rusko letos chystá na frontu poslat několik čerstvých divizí a 5 brigád a rozšířit tak frontovou linii, na níž probíhají těžké boje o dalších 160 kilometrů. A že bohužel tak Ukrajině nezbývá nic jiného, než někde sehnat další vojáky a vytvořit z nich další nové brigády. Jinak nebude možné Ukrajinu bránit. Aritmetika současných bojů je podle generála Syrského neúprosná. Ukrajina musí rychle zmobilizovat další vojáky nebo prohraje. Nevím, jestli to máme číst celé, máme docela hodně hodin. Takže to je situace, to je stav. To znamená, že prudili Bělorusy, to znamená, naklapali tam Číňani, ty už tam stejně byli. No a už se to chýlí k konci. Teď jde jenom o to, jak hodně nakonec bude muset zasahovat v Evropě, ale jedno je jisté. Jasně. Jedno je jisté. Po Ankaře budeme moudřejší, jestli se rozpadne Evropská unie nebo ne. Protože Ankara v podstatě je záležitost, kdy se spojujou v jedno uskupení programově NATO a Evropská unie. Když si to dáš dohromady, tak to vlastně tak vychází.
1: Ano. A společný pikle vůči Rusku.
0: Jo, a všichni svorně prostě tady proti Rusovi nasazujou kde co. No. Takže Helenka už je nachystaná. Jiří, my se pojďme rozloučit a tam hodím nějakou písničku.
1: Dobroš. Tak přeju krásný léto. A mějte se krásně a ať se daří.
0: No, já se omlouvám, dneska to spojení prostě bylo úplně na prd, ale co se dá dělat? My se musíme loučit. Tady z Midgardu se společně s Jiřím s vámi loučí a dobrý poslech vám přeje, jak jinak než Petr Václav.

jedný ve telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jdu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, vlno. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Vítejte u dalšího dílu Spotlightu. Mé jméno je Daniel Kraus a mým dnešním hostem je prezident Miloš Zeman. Pane prezidente, dobrý den a děkuji, že jste přijal naše pozvání. Zároveň děkuji, že jste nás pozval do své nové kanceláře tady na Novém Městě. Chci se rovnou zeptat, proč jste se rozhodl přesunout z Davids, kde jste měl dlouhou dobu kancelář.
1: Teď poprvé jsem vás nepozval, ale pozvali jste se sami a já jsem vás rád přijal. Bod číslo 1. Bod číslo 2. Každé prostředí, pokud trvá příliš dlouho, časem unavuje. A nechce tedy být permanentně unavován, musíte toto prostředí změnit. Což se stalo i v případě mé kanceláře.
0: Dobře, děkuju. Samozřejmě není to ten důvod, proč jsme se zde sešli, abychom se bavili o vaší kanceláři, ale budeme probírat aktuální politická témata. A nic není víc aktuální, než rozhodnutí ústavního soudu, kompetenční žaloba a spor prezidenta Petra Pavla s vládou Andreje Babiše. Já se vás rovnou na začátek zeptám, vy jste tomu předběžnému opatření, které vydal ústavní soud, tedy že musí vláda doakreditovat prezidenta a pustit ho na ten summit, byl poměrně kritický. Dokonce jste kritizoval ústavní soudce z podjatosti, tak se zeptám, proč si to myslíte?
1: Dobře. Takže pokusím se začít od začátku. V celé České republice je jediný člověk, který v případě, že je účastníkem sporu, si může vybrat a následně jmenovat své vlastní soudce. A to je prezident a to jsou ústavní soudci. Tím odpovídám i na vaši druhou otázku po podjatosti. Všichni jsme lidé. Všichni máme pocity vděčnosti nebo zavázanosti. Ale lze i v tomto případě předpokládat, a to důvodně, že Pavlem jmenovaní ústavní soudci mu budou za toto jmenování zavázáni, neboť nezapomeňte, že být členem ústavního soudu je vrchol právnické kariéry.
0: Co říkáte na to, že ale dva soudci, kteří hlasovali pro to předběžné opatření, tak byli jmenováni právě vámi? Byl to Pavel Šámal a Jan Svatý.
1: Pan Šámal byl jmenován mnou. Já nikomu neberu právo na samostatné rozhodování. To, o čem mluvím, není otázka jednoho, dvou nebo tří soudců. To je otázka převážné většiny soudců, kteří tento pocit, nazveme ho pocitem vděčnosti nebo zavázanosti, mohou mít.
0: Václav Klaus označil to předběžné rozhodnutí za ústavní převrat, Petr Macinka za ústavní poč. Souhlasíte s takovou interpretací?
1: Víte, teď se bavíme o povrchových jevech a zapomínáme na podstatu věci. Podstata věci je v něčem zcela jiném. Je v tom, že existují rozdílné názory prezidenta a premiéra na výši zbrojních výdajů v našem rozpočtu. Ze strany vlády existuje důvodná obava, že by na summitu NATO prezident vyjádřil své odlišné stanovisko. Prezident tvrdí, že bude jednat v souladu s mandátem vlády, ale nelze mu tak úplně věřit proto, protože už teď při návštěvě Estonska toto odlišné stanovisko vyjádřil. Já jsem byl na asi 80 zahraničních cestách za svých 10 let prezidentství a nikdy jsem nekritizoval svoji vlastní vládu na zahraniční půdě.
0: No a přece jenom, když se vrátíme k těm slovům ústavní převrat, ústavní puč, má to nějakou bázi?
1: Já často také používám silných slov, ale protože nejsem ústavní právník, tak se zdržuji nějakého kategorického závěru. Je zcela podivné, že ústavní soud tím předběžným opatřením rozhodoval tak rychle. protože to se vymyká tradici ústavního soudu a judikatuře v předchozích případech. Za druhé, už jsme mluvili o podjatosti ústavního soudu. A za třetí vám pro jistotu znova opakuji svoji argumentaci, která se vůbec nezabývá ústavním soudem, ani tím, kdo kam má jet na zážitkový výlet, jak říkal premiér Babiš. Ale podstatou věci je přípustné nebo žádoucí, aby dva nejvyšší ústavní činitelé byli na veřejném fóru, jakým je summit NATO, v rozporu a působili tam poněkud směšně? To je otázka, na kterou já jsem si odpověděl. Prezident Pavel má odlišný názor.
0: A co říkáte na to, že prezident Pavel se tedy obrátil na ten ústavní soud? Vůbec na tu strategii, že na ten ústavní soud se obrátil? A ptám se na to mimo je, protože vy jste to ve své politické kariéře také jednou udělal, samozřejmě z jiné role, bylo to, když jste byl premiér, tak jste se obrátil na ústavní soud v otázce jmenování guvernéra ČNB proti prezidentovi Václavu Havlovi.
1: Velmi správně. A právě se zde opakoval případ, o kterém jsem vám teď říkal. Prezident Havel jmenoval tyto ústavní soudce a je pochopitelné, že ústavní soud premiérovi nevešel vstříc. Tam netvrdím, že je to automatické pravidlo, ale existují dva konkrétní případy ze dvou, kdy se někdo, premiér nebo prezident, obrátil na ústavní soud, kdy v obou případech bylo rozhodnuto ve prospěch prezidenta.
0: Na druhou stranu to finální vlastně opatření nebo rozhodnutí ústavního soudu ještě nevyšlo. Ono to bylo jenom to předběžné opatření. Tudíž ještě je otázka, jestli, jak to dopadne, ale myslíte si, že to dopadne v prospěch prezidenta, teda i to finální
1: no,
0: rozhodnutí?
1: Já bych považoval za poněkud absurdně nebo spíše komické, kdyby konečný verdikt ústavního soudu byl jiný, než bylo předběžné opatření.
0: Dobře, a ještě se vás zeptám na Petra Pavla čistě politicky u tohoto kroku. Vy často mluvíte o politické aréně, vy znáte se v ní. Petrovi Pavlovi se často předhazovalo, že není politický hráč, že je právě dlouholetým vojákem a neumí vlastně chodit v české politice nebo v politice obecně. Myslíte, že tímto krokem ukázal, že možná nějaké politické cítění má?
1: Naopak, tímto krokem znovu potvrdil, že není politikem, což mu vytýkám od samého začátku, počínaje jeho volební kampaní. Vezměte si, že například chtěl spolutvořit programové prohlášení vlády, ač nebyl jeho účastníkem. To erodovaný politik nikdy neudělá. A takových případů bychom nalezli celou řadu. Erodovaný politik by se nikdy nedostal do tohoto konfliktu a snažil by se o rozumnou dohodu za zavřenými dveřmi, protože politika, řeknete možná bohužel, ale je to tak, se dělá za zavřenými dveřmi. Mimochodem, abych uvedl další příklad, nechci říct směšnosti, ale absurdity postupu Petra Pavla. Tak když už ústavní soud vynesl rozhodnutí, byť předběžné, že bude členem delegace, tak den na to prezident Pavel si vyložil toto předběžné opatření tak, že má být vedoucím delegace. Já mohu opakovat svůj dávný výrok, který neustále říkám znovu a znovu. Politik může být milován. Politik může být nenáviděn. Ale politik nikdy nesmí být směšný.
0: A proč myslíte, že se prezident tolik dere do vedení té delegace?
1: Možná, že se těší na zážitkový výlet do Ankary. Prezident Pavel jmenoval řadu jeho zahraničních cest O jejichž výsledcích, například v ekonomické oblasti, jsem neslyšel, a které proto mohu rovněž považovat za zážitkové cesty. Jako například do Chile, včetně doplnění repertoáru prezidentských per. Se mnou na asi 80 zahraničních cestách jezdili téměř vždy podnikatelské delegace, protože pro mě je zahraniční politika založena na ekonomické diplomacii. Petr Pavel, což mu nevočítám, jenom konstatuji, nemá žádné ekonomické znalosti a nemůže tedy jako hlava státu provozovat ekonomickou diplomacii.
0: Na druhou stranu Petr Pavel na tyhle výjezdy, například do Itálie, do Japonska, do Spojených států, bral podnikatelskou delegaci.
1: No samozřejmě, že ano, ale nebrali ji ve všech těchto cestách. A to je to podstatné.
0: Ještě se vás zeptám, když vy jste jezdil na summity, jakou jste měl delegaci? Jaký počet lidí jste spolu měl?
1: Tak já bych předeslal, že jsem nikdy neměl mandát vlády. Vláda nepovažovala za nutné mě tento mandát dát, protože věděla, že na těch summitech budu vystupovat ve shodě s vládou. Což byl někdy problém, někdy ne, ale prezident nemá, zejména na zahraničních cestách, pomlouvat svoji vládu a hádat se s ní. Takže já jsem vlastně opravdu neměl žádný písemný mandát. Ale na druhé straně vláda věděla, jaké jsou moje názory, a zase jí to nějak příliš nevadilo. A pokud jde o to složení delegace, já už se na to přesně nepamatuji, kdo tam všechno byl, ale mimo jiné, když to byly summity NATO, tak tam samozřejmě byl náš reprezentant České republiky v NATO, což byl, pokud se dobře pamatuji, pan Kovanda.
0: Dobře, pojďme se posunout k dalšímu tématu, a to je vláda Andreje Babiše. Já bych se vás zeptal úplně na začátek, jak vy hodnotíte ten půl rok vlády Andreje Babiše, jestli splnila zatím vaše očekávání. Vy jste se ani úplně netajil tím, že vám předešlá vláda nebyla úplně po chuti, tak je tohle to lepší?
1: Tak nejdřív řeknu obecné hodnocení a pak konkrétní hodnocení. Obecné hodnocení je pozitivní. To znamená, je to podle mého názoru vláda profesionálů na rozdíl od Fialovy vlády amatérů. A teď konkrétním hodnocením je tady spousta věcí, ale já si vezmu jenom dva body. Oceňuji jako pozitivní rozhodnutí vlády regulaci cen pohonných hmot. Tato regulace se podařila, žádná benzinová pumpa neskrachovala, došlo k uklidnění cenové hladiny a to je pozitivní výsledek, který možná někteří lidé ani nedocenují. A i když těch negativních příkladů je daleko méně než těch pozitivních, tak přesto uvedu jeden negativní příklad. Vláda sebrala asi 8 miliard korun z rezervních fondů Všeobecné zdravotní pojišťovny a přesunula je na sanaci finanční situace několika menších pojišťoven. Já jsem to hodnotil jako bolševický způsob, kdy trestáte úspěšné a odměňujete neúspěšné. Takže, jak vidíte, i když je mě vláda sympatická, také i na ní vidím chyby.
0: Jaký máte teď vztah s Andrejem Babišem? Vy, když jste byli oba v těch nejvyšších úřadech, tak jste měli, řekněme, pragmatický vztah, ale pak došlo k nějakému rozkolu. Tak by mě zajímalo, jak jste na tom teď. Bavíte se, radíte se například, potkáváte se, nebo ne?
1: No tak potkali jsme se jednou na slavnosti XTV, Xaverovi televize. No, všimnul jsem si, že i Andrej Babiš hlasoval pro onoho bílého lva, což bylo komické zasedání sněmovny, protože se to hlasování opakovalo třikrát. No a jinak si myslím, že máme normální vztah, ale nemáme žádnou pravidelnou komunikaci a ani není důvod, protože už nejsem ani premiér, ani předseda sněmovny, ani prezident, aby ta komunikace byla pravidelná. Ale pokud se občas uvidíme a podáme si ruku, například na pohřbu kardinála Duky, tak mezi námi není žádný svár.
0: Ale ten tam nějakou dobu byl, jsem pochopil správně.
1: Byl, protože mě Andrej Babiš pozval na svůj meeting a potom bez udání důvodu toto pozvání zrušil, tak jsem se naštval. Příslušným způsobem jsem odpověděl a tím to pro mě skončilo.
0: Když se bavíme o tom vyznamenání, tak co to pro vás znamená, že pro vás velká většina poslanecké sněmovny hlasovala, abyste dostal státní vyznamenání? A myslíte si, že ho dostanete od prezidenta
1: Pavla?
0: No,
1: taky je to samozřejmě v rukou prezidenta Pavla a já na něj určitě nebudu naléhat, aby mě to vyznamenání dal. Nejsem Anton Špelec Ostrostřelek, který zkoumá, zda ji dají nebo nedají medaily. Samozřejmě, že si vážím rozhodnutí poslanecké sněmovny a chtěl bych jenom na okraji připomenout, že svého času jsem já dal svému předchůdci řád Bílého lva, aniž by to poslanecká sněmovna navrhovala. Bylo to tehdy z mé iniciativy, protože jsem se jednak Václava Klause vážil, což neznamená, že jsem nebyl jeho oponent, a za druhé jsem to považoval za obecnou lidskou slušnost.
0: Myslíte, že se takto zachová i prezident Pavel?
1: To záleží na něm a já mu určitě nebudu radit, jak se má zachovat.
0: Když mluvíme o státních vyznamenáních, chtěl jsem se s vámi bavit o hnutí SPD. To mimo jiné teďka oznámilo. Jindřich Reichl oznámil, že SPD chce prosadit, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přišel o řád Bílého lva, který jste mu vy v roce 2022 udělil. Vychází to vlastně po vzoru Polska, kde je teďka roztržka s Ukrajinou. Myslíte, že je to oprávněné?
1: Tak v každém případě je to oprávněný požadavek. Požadavek, který se může, ale nemusí naplnit právě po tom polském vzoru. Podívejte se, řečeno jednou, byť poněkud další větou, jež jsem dal prezidentu Zelenskému ten řád za to, že se v okamžiku ruské agrese na Ukrajině zachoval jako statečný chlap. To znamená, neutekl z Ukrajiny, i když mu to Američané nabízeli a říkali, neutěkám, chci jenom munici. A vedl ten boj, zatímco my jsme v roce 1968 kapitulovali. Takže to je důvod, proč jsem dal Zelenskému vyznamenání. A uznávám, že je důvod, proč ho mohu odebrat. A to v podstatě z podobné příčiny, protože ukrajinská povstanecká armáda byli fašisté, kteří vraždili Poláky a Židy. A někteří z nich dokonce dostali od Hitlera i vyznamenání řád válečného kříže s dubovými ratolestmi. Řada Ukrajinců fungovala jako dozorci v koncentračních táborech a tak dál a tak dál. Dávat vysoké vyznamenání nebo jmenovat nějaký prapor podle UPA, ukrajinské povstalecké armády, je provokace nebo hloupost. A já bych jenom chtěl věřit, že to není úmyslná provokace, ale obyčejná hloupost. Zelenský by měl vědět, že v Evropě se uchovává paměť banderovců. No a ještě prezident Duda mě říkal, nám UPA zavraždilo 60 tisíc našich občanů. Pokud jde o Čechy, tak se vzpomeňte na volínský masakr v tom českém Malíně. To bych rád připomněl. Takže Zelenský udělal hrubou chybu. A hrubou chybu, kde minimálně stojí za zvážení mu ten řád odebrat. Ale to je dyně v rukou prezidenta Pavla.
0: Byla dle vás chyba udělat mu to vyznamenání? Vy jste říkal, prosím? Jestli dle vás byla chyba mu to vyznamenání udělat, tak zpětně vy jste říkal, že ne.
1: Naprosto ne, tehdy ještě nevyznamenával banderovce.
0: Jasně, jasně. A změnil jste tedy názor na Zelenského za tu dobu, za ty 4 roky, možná a vůbec na válku na Ukrajině, jestli na ní nahlížíte jinak, než jste na ní nahlížel?
1: Nenahlížím na válku Ukrajině jinak. Je to agrese velmoci vůči sousednímu poměrně méně významnému státu. Podobně jako byla sovětská agrese v roce 1968. Takže nemám důvod, proč bych měl kvůli jednomu hloupému gestu prezidenta Zelenského přestat vyjadřovat svoji podporu Ukrajině.
0: Dobře, děkuju. Chtěl jsem se s vámi tady bavit o SPD ještě krátce.
1: No.
0: Jak vy hodnotíte její fungování ve vládě a jak hodnotíte Tomia Okamuru jako předsedu poslanecké sněmovny? Jak si vede dle vás?
1: Pane redaktore, já se na zasedání poslanecké sněmovny většinou nedívám, protože na základě mých politických zkušeností vím téměř do písmene, co se tam bude říkat, kdo jak vystoupí a podobně. Takže právě proto nemohu hodnotit Tomia Okamuru jako předsedu poslanecké sněmovny. To je totéž, jako kdybyste chtěl od diváka nějakého divadla, aby hodnotil toto divadlo a on se přiznal, že byl akorát na jedné repríze. A to je na hodnocení trochu málo. Pokud jde o roli SPD v parlamentě, pokládám ji za užitečnou, protože SPD v některých případech vyjadřuje radikální postoje a ve zdravé politické struktuře nemá absentovat prvek radikální politické strany. Je špatné, když je jediný nebo když je převažující. Ale jsou tam i uklidňující politické strany, v prvním případě tedy hnutí ANO. A myslím si, že je to dobře vyvážené. Pokud byste chtěl vládu, která by neměla opozici, tak taková vláda by asi byla velmi podezřelá.
0: A ještě bych se pozastal rychle u motoristů. Jak vy hodnotíte je? Protože spoustu kritiků jim například vyčítá nějaké to, řekněme, arrogantní, agresivní vystupování, konkrétně třeba panu ministrovi Petru Macinkovi. Jak vy na to nahlížíte? Nemyslíte, že možná přidělávají premiérovi zbytečně vrásky na čele?
1: Milý pane redaktore, během 30 let mé politické kariéry mě schudně všichni mý oponenti vyčítali arrogantní vystupování. A obávám se, že dokonce měli časem i pravdu. Proč ode mě chcete, abych za to též odsuzoval ministra Macinku? Vystupuje suverénně, měl dobrý projev v Organizaci spojených národů, kde podpořil právě Ukrajinu, navázal až neuvěřitelně dobré vztahy s prezidentem Trumpem. A proč bych ho měl kritizovat za průvodní jev činnosti, kterou máme hodnotit ne podle formy, ale podle obsahu?
0: Dobře. Pojďme ještě k prezidentským volbám. Blíží se prezidentské volby. Je to přes rok a půl. Máte dnes nějakého svého favorita, kterého byste tam chtěl vidět v té prezidentské volbě? Já vím, že vy jste zmiňoval Radka Vondráčka.
1: Přesně tak, vidím, že jste dobře informován a zmiňuji ho tedy i v tomto rozhovoru. je pro mě optimálním kandidátem. A když to vezmu z druhé strany, nikdy nebudu volit Petra Pavla, nejenom z důvodu jeho neznalosti politického řemesla, které škodí České republice, ale zejména proto, že zaštítil sudeto německý sjezd.
0: Přesto myslíte si, že Radek Vondráček by měl realistickou šanci, měl by takovou podporu, aby mohl se stát prezidentem?
1: No tak položte si otázku. Je to kandidát hnutí ANO, které vyhrálo volby. A dokonce novější průzkumy ukazují, že mu rostou preference. Bude jistě v případě, že se tak ANO rozhodne, i společným kandidátem dalších koaličních stran. Je to čestný člověk, který nepůsobí arogantně, ale přemýšlivě a lidsky v televizních diskuzích. Co si přejete víc?
0: Teď bych vám přečetl pár jmen, o kterých se spekuluje. Rád bych znal váš názor na to, co si o těch případných kandidátech myslíte. Ivana Tykač.
1: No, já jsem četl asi dva články Ivana Tykač, které mě sice byly poměrně sympatické, ale zarazilo mě, že v návrhu její organizace, už nevím, jak se ta organizace jmenuje, nějak ODS, myslím.
0: Solvo, Institut Solvo.
1: Vidíte, to zní téměř jako Savo, že jo? No tak v každém případě je odchod do důchodu v 72 letech. Myslím si, že v české společnosti kandidát s takovým názorem nemá šanci na úspěch.
0: Alena Schillerová.
1: Ano, Alenka Schillerová by byla skvělou první českou prezidentkou.
0: Jakub Landovský.
1: Toho jsem snažil jenom okrajově, právě jsem vám před chvílí jmenoval, když jsem s ním spolupracoval v době summitu NATO. Nedokážu se vyjádřit, protože o něm vím velice málo.
0: Dobře. Lenka Bradáčová, ta se také spekuluje.
1: Ačkoliv. O ní nevím vůbec nic.
0: Filip Turek.
1: Myslím si, že je příliš mladý na funkci prezidenta.
0: Andrej Babiš.
1: Už to jednou zkusil a všichni víme, jak to dopadlo. Andrej Babiš je exekutivní typ.
0: Když se podíváme na ty volby, tak můžeme se podívat zpátky na rok 2018, kdy se mluvilo o tom, že ty volby budou referendem o vás, tedy o Miloši Zemanovi. Myslíte, že ty volby budou referendum o Petru Pavlovi? Dalo by se na to tak nahlížet?
1: Každé volby jsou referendem o konkrétní osobě. Politika není anonymizovaná. Politika není beztvará hmota, kde se pohybují lidi bez jména a také bez historie a bez životního příběhu. Životní příběh Petra Pavla, a mě na něm vadí zejména to, že schvaloval sovětskou okupaci Československa, je známý všem, kdo se o něj chtějí zajímat. A nechtě tomu i u všech dalších prezidentských kandidátů.
0: Mám pro vás těžký dotaz. Vy jste byl velice kritický teď k Petru Pavlovi, celý náš rozhovor. Existuje něco, co na jeho výkonu funkce naopak oceňujete?
1: I když měl zpočátku jakési nutkání zabránit Andreji Babišovi ve výkonu funkce premiéra, nakonec si uvědomil, že tato cesta by byla falešná, a Andreje Babiše i jeho vládu nakonec jmenoval.
0: Dobře, děkuju. A ještě bych se zastavil u tématu vám blízké, a to je levice. Co si myslíte o budoucnosti české levice? Má ještě budoucnost? Má co nabídnout le vás?
1: Já vám děkuju za tuto krásnou otázku. Protože v rozhovorech, které teď dávám, se mě na to bohužel nikdo nezeptal. Pokládám za tragické, doslova tragické, že v českém parlamentu není zastoupena levicová strana. A vždy jsem říkal, že když tato neblahá situace existuje, máme hledat vinu právě u té levice a nikoli u jejich oponentů. Je pochopitelné, že se jí oponenti snaží zničit, ale není pochopitelné, že si to nechá líbit, ta levice. Víte, že sociální demokracie zde určitou dobu pod mým vedením vládla. Pak přišlo trio, když to řeknu velmi zdvořile, méně schopných lidí, jako byl Špidla, Gross a Sobotka. A úspěch jakékoliv politické strany je dán primárně osobností jejího předsedy, nebo chcete-li předsedkyně. Což se stalo o sociální demokracii.
0: No a vidíte teď nějakou tvář, která by tu levici mohla třeba sjednotit?
1: Dlouhodobě takovou tvář vidím, neustále ji přemlouvám, aby kandidovala na předsedu sociální demokracie a on to pořád nechce udělat. Tato tvář se jmenuje Jan Birke a je to dlouholetý starosta Náchoda.
0: A já mám dojem, že dokonce Jan Birke už vystoupil ze sociální demokracie.
1: To nevím, je to možné, ale v každém případě by byl podle mého názoru dobrý předseda sociální demokracie.
0: Myslíte, že ta situace levice je teď srovnatelná s těmi 90. lety, s těmi 90. lety, kde je vlastně rozmělněná, nemá jednoho lídra, nemá tu silnou tvář, musela se zpamatovat vlastně z té doby komunismu, vytvořit si nějakou identitu. Myslíte, že teď potřebuje taky si vytvořit nějakou novou identitu, aby ty voliče přesvědčila? Je to možná srovnatelná situace?
1: Nová identita levice, respektive sociální demokracie. Sociální demokracie má co těžit ze svých dlouholetých tradic. Vždy to byla strana lidí, které bych buď nazval inferiorizované, a když ne inferiorizované, tak alespoň neprivilegované, což není přesně totéž, ale trochu se to podobá. A tedy strana zaměstnanců, strana lidí práce, chudší sociální vrstvy a tak dál a tak dál. Ale aby toto dokázala tento potenciál využít, musí splňovat dva předpoklady. Charismatické vůdce, charisma není nadávka, charisma je přednost. A za druhé, přitažlivý, srozumitelný program. Česká sociální demokracie dnes bohužel nemá ani jedno, ani druhé. Snad se ten Honza Birge odhodlá je vést, a když ne, tak se snad objeví nějaký jiný lídr.
0: Dobře, děkuju. A úplně na závěr našeho rozhovoru bych se vás zeptal, pokud mohu, možná navíc soukromé věci, jak se vám daří? Co vám dnes lékaři dovolí, co vám naopak zakazují? Vy jste poměrně teď aktivní, před námi tu byl velvyslanec Argentiny, minulý týden jste pak například křtil reedici svojí knihy, máte stále nabitý program, to vypadá. Tak čím se v dnešních dnech kromě politiky zaobíráte?
1: Četbou. Četl jsem nedávno životopis Klementa Attlého a tam je závěr jeho politického, fyzického života, kdy se Attlého ptají, čím se zabývá, a on říká, nacházím pleasure of books. A protože já jsem fanatický čtenář od téměř narození, tedy od doby, kdy jsem se naučil číst, tak teď ležím někdy i v posteli, protože je to velmi pohodlné, a čtu, a čtu, a čtu. Zejména historickou literaturu, protože z historie se člověk nejvíce poučí.
0: A jinak nějakou politickou aktivitu ještě máte? Vím, že jste byl na...
1: Ale moje každé veřejné vystoupení je svým způsobem politická aktivita, podpora někomu, kritika druhého. Ale to si myslím, že vysloužilí politici, pokud nejsou nemocní, dělají naprosto běžně.
0: Ještě se tady zeptám, co vám dnes lékaři dovolí, nebo jestli vám něco zakazují.
1: Lékaři mě zatím nezakázali nic. To znamená, že mohu kouřit, mohu pít. A pokud jde o sexuální aktivitu, tu mě sice nezakazovali, ale v 82 letech by tento zákaz vypadal poněkud absurdně.
0: Rozumím. A ještě poslední dotaz. Začala nám horké léto. Jak jste tyhle ty šílená vedra, tahle ta šílená vedra přežil? A za druhé, jestli se chystáte někam v létě opět třeba na člun nebo někam na Slovensko? Jako
1: tak zaprvé mám ve svém krásném novém domě klimatizaci a tak upodivu funguje. Takže se vedra přežil bez ztráty kytičky. Za druhé ano, chystám se na člun, na Vysočinu a bude to někdy v průběhu léta.
0: Dobře, děkuju. Říká prezident Miloš Zeman. Pane prezidente, děkuju za rozhovor.
1: Bylo by potěšením.
0: Mě také.

0: prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tu chvíli jsme tedy opravdu propojeni, znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám tebe VK, tebe Vítku, hezký večer, ahoj a pojďme k prvnímu tématu.
0: Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače, jenom pro účely záznamu, my jsme se to zkoušeli obnovovat spojení, kolikrát měli jsme potíže s výpadky, ale všechno se naštěstí vyřešilo, máme téměř před 8:30, takže ta první část bude samozřejmě velmi krátká, stručná, ale budeme to tak asi dělat, respektive uděláme to takto do té 9. hodiny, abychom vás, milí posluchači, neochudili o tu vaši celou hodinu. Díky nám a technice, která opravdu dnes si s námi hraje neskutečným způsobem. Takže to je jenom pro účely záznamu, znova vítám ti, co na to slouchají 8 hodiny, tak už to mají jistě plné zuby, ale jak říkám, pro účely záznamu. Takže vítám všechny a zdravím tebe, VK. Ahoj.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, zdravím všechny naše posluchače, čtenáře, naslouchače a odposlouchávače, úplně všechny. Opravdu dneska se nám jako opravdu do toho někdo prostě jako asi montoval, nebo prostě nám to prostě vůbec nešlo, protože dneska, co se prostě děje s technikama, to je něco neuvěřitelného, takže my jsme skoro ani nevysílali, pak jsme se zase neslyšeli. No, zkusíme to stihnout teda do té půl hodiny, všechno to témata, co má Vítek připravené, připravená a uvidíme, jestli z toho budeme mít rozum. Takže já vám přeju krásný, pěkný poslech.
0: Začneme v České republice, protože to téma je velmi důležité a týká se opravdu nás, protože ta situace, která tady byla za Fialenkovy vlády, tak přetrvává dál a nějakým způsobem vůbec není ve vzduchu cítit jakákoliv reálná změna. O co jde? Učitelka z Havířova prý šířila ruskou propagandu, když dětem přehrála video s Jakubem Zibou o tom, jak se cestuje do Ruska a jak se tam žije. Děti přitom na škole mají hodiny ruštiny a neměl to být problém. Jenomže přišlo udání, na školu skočili rozlícení novináři z Prahy a ředitel školy to nedal a učitelku sundal. Návrat kádrování a psychologická likvidace učitelů v České republice jako z dob nástupu nacismu v Německu. Tohle je už skutečně vrchol, nicméně stejně tak by pražská havlérka měla ukřižovat v úvozovkách i Jakuba Zibu, že si vůbec dovolil natočit video a takový film o Rusku, tak je zvláštní, že skočili jenom na samotnou paní učitelku, ale to je v podstatě nepodstatné. V podstatě nepodstatné, ale podstatné je, co se vůbec stalo, VK, že v Česku vlastně není možné uhnout od schváleného narrativu ani o milimetr. I za tu změnu, protože oni se nemohou pořád vymlouvat, že jsou jaksi, to jsme tady řešili právě minule s Láďou Vrabelem, že se to vytváří jakýsi dojem, že ta vláda, která je teď v koalici, tak je stále opozice, že to je ta změna úžasná, nový vítr, nový směr a tak dál, ale nic se tady evidentně nemění.
2: No, je to způsobené tím, že vláda nemá vlastně prakticky vliv na takzvané institucionální změny, které probíhají na úrovni takzvaných samospráv ve všech zemích Evropské unie od roku 2014. To znamená, to bylo tak, tenkrát to bylo tak udělané, to přišlo z Bruselu. Respektive přišlo to z takzvaného římského klubu už v 90. letech. Pamatujete si, jak tam u vás se řešil ten obrovský problém takzvaných územních samospráv? Rozbití původních socialistických krajů na samosprávné územní celky. A pamatujete si, jak všechny školy u vás byly převedeny na kraje, ze státu na kraje? Jak byly zřízeny školské úřady? Pamatujete si na to? No, to bylo na základě rozhodnutí Římského klubu z května roku 1991, kdy bylo rozhodnuto, že stát musí, respektive všechny státy východního bloku musí přestat mít kontrolu, přímou kontrolu nad vzděláváním nového obyvatelstva nové Evropy. To znamená, a to je velmi zásadní, to je klíčové, je jedno, jaká vláda bude u moci, protože dokud bude školství kontrolováno krajskými orgány, zemskými samosprávami, tak ta vláda nemá na to naprosto žádný vliv. Tomu se říká, to byla ta reforma, která probíhala v 90. letech, že jo, jak budou kraje rozdělený, že jo, a tak dále, zemské samosprávy, to znamená, tohle to je důsledek. Jinými slovy, Vláda se klidně může změnit, ta tam klidně může mít partaje, které jsou pronárodní, ale na těch samosprávných územích zkrátka to školství si pojede pořád tu svoji školu nebo tezi, která byla ustanovena Římským klubem v roce 1991. A členové Římského klubu, to jsou všichni členové všech českých vlád, a kteří byli u moci a ještě budou u moci. Všichni podléhají Římskému klubu. To znamená, jediná změna, která by mohla nastat, je, pokud by došlo ke změně režimu v národním státě. Já jsem o tom hovořil na konci minulého pořadu minulý týden. A někteří lidé to nepochopili, jako čím by se, co by, jako proč, z jakého důvodu, co by se tím změnilo. No, problémem toho průseru všech těch národních států, které jsou v Evropě, je právě demokracie. Demokracie, která je slabá, která je bezzubá, která umožnila od počátku 90. let převést výkonné procesy národního řízení na nadnárodní subjekty do ciziny. Nejenom roztunelovat republiku, ale roztunelovat procesy řízení. Předat kontrolu nad státem do Bruselu. Předat kontrolu do Římského klubu v Římě. Předat kontrolu do nadnárodních organizací a struktur. A tohleto náprava se nedá sjednat novými volbami v demokratickém skorumpovaném systému, který nedokáže sám sebe chránit a bránit. Má to velký přesah, samozřejmě. Na to video, které natočil Uwe Boll, to je ten článek ze včera.
0: To máme druhé téma, Véka, že to můžeš nemixovat.
2: Já vím, problém je v tom, že to, co probíráme, jsou mozaikové segmenty jednoho obrazu. Jednotlivé dílky mozaiky byly vyrvány procesy řízení, obrovskou destrukcí společenských systémů v Evropě, a my ty dílky dáváme zpátky do obrazu a ty dílky do sebe zapadají, a když mluvíme o jedné části skládačky, automaticky dostaneme se k druhému dílku, který s ní zcela a plně souvisí. To znamená, selhávající demokracie vede k tomu, že nedokáže bránit ani vlastní obyvatelstvo před tím, aby pozvaní hosté z cizích arabských zemí nepodřezávali lidi na ulici. Aby nezabíjeli malé dvouleté děti ve školkách. Že? A další věci. To znamená, nedokáže ta demokracie, a teď pozor, nejenom, že nedokáže, ona nechce. Protože cílem je výměna obyvatelstva Evropy. The Great Replacement. To je nejvyšší globalistický cíl, který je vyrytý na georgijských poradních kamenech. Na těch kamenech, kterými se řídí Progos, to znamená správci této planety, vyvolený národ. Podle těch vyrytých instrukcí. A mnoho lidí se pořád ptá, komu oni slouží, Progos, vyvolený národ. No, syndikátu samozřejmě. Oni slouží syndikátu. To znamená těm, kteří jsou nad procesy této planety, nad touto planetou. To znamená, tam je to všechno do těch obelisků, do těch stál v té Georgii, ty georgijské poradní kameny, i když byly vyhozeny do vzduchu, tenkrát v červenci 2022, nebo jedna ta stéla byla vyhozena, ne všechny, ty tři tam zůstaly stát a jedna byla rozmlácena. Ale zkrátka, tam to bylo napsáno, nebo ještě to tam pořád je napsáno, a de facto oni se tím naprosto řídí. To znamená depopulace obyvatelstva, genderové souručenství, zavedení neplodnosti, ale je to tam vypsáno slovy takovými básnickými, napůl básnickými, že obyčejný člověk to z toho nevyčte a nepozná. Jo, ale je to tam napsáno, to znamená všechno to, co probíhá, je zkrátka od tohoto odvozeno. A demokracie není schopná ochránit naše národy. Chápete, v jaké žijeme situaci? Vždyť je to šílené. Demokracie nás nedokáže ochránit. Když tady Němci, tady v Německu, vidí, co se děje, že Arabové chodí s nožema a bodají do břicha, do krků maminek, tady, na ulicích, tady, tak se o tom nesmí mluvit. jinak vás zavře policie. Chápete? Co, je to pořád ještě demokracie? Ne, to není demokracie. To je v podstatě to je vyhlazovací tábor, to je Dachau, to je v podstatě Auschwitz, akorát, že na nás, na naší celou civilizaci, vyhlazovací tábor pod krycím názvem demokracie. V tomhle to my žijeme. Proč? No, protože demokracie už nedokáže nás ochránit. A ještě to řeknu jinak. Demokracie nám nedokáže dát už ani bydlení. Bydlení mladým rodinám. Komunisté to uměli dát. Uměli dát byty. Stavěli se stovky tisíc bytů. Neustále, pořád. Komunisté uměli. Demokracie neumí. Ceny nemovitostí letí through the roof, skrz střechu. A mladí lidé nezakládají rodiny, nechtějí mít děti, protože nemají do prdele kde bydlet. A politici potom s těma svýma skřivenýma ksichtama vlezou do televize a začnou říkat, my nemáme lidi, my potřebujeme migranty, aby nám pracovali. No proč klesá porodnost v západních zemích? Lidi nemají kde bydlet do prkinga práce. Nemají kde bydlet. A aby vydělávali někde nějakých půl milionu ročně v souhrnu, aby si mohli dovolit někde nějaké bydlení, nějaký předražený byt nebo nějaký barák někde si mohli postavit. Malá hrstka lidí na to dosáhne a zbytek ten bude spoléhat na omezeném počtu nájemního bydlení? Nebo jak se to bude řešit? A to má vyřešit populační krizi? To nevyřeší populační krizi. To znamená, vytvoří se kauza, vytvoří se problém. Takhle pracují globalisté, respektive globální prediktor, aby jsme byli přesnější. Vytvoří se krize. Ta krize je propad porodnosti. A vytvoří se to tak, že se vytvoří podmínky pro život, které neumožňují zvyšování porodnosti. Jestliže nemáte byty, nemůžou vznikat produkční rodiny. Nemůžou, protože to platilo vždycky. Když rodina, mladý kluk, mladá holka chtějí zadlužit rodinu, musí mít kde bydlet, nebudou se někde tlačit někde s rodičema, někde v nějakém 2+1 nebo že jo, a tak podobně, to nepřipadá v úvahu. Nebo dočasně mohou, ale dítě mít nebudou. Dítě řeknou, hele, dítě odložíme. Odložíme dítě. Až si vyděláme nějaké peníze, až v rámci kariéry dosáhneme na nějakou úroveň, aby banka, která zpřísnila hypotéky, tak aby nám dala hypotéku na nějaký směšný malý byt, tak my odložíme to dítě a budeme mít to dítě mít jenom jedno. Ta žena řekne, dobře, já počkám do 32. Nebo řekne, počkáme do 35. Že? No a může mít už jenom jedno dítě. Ta žena řekne, no druhý ve 40 dítě už mít nebudu. Nepřipadá v úvahu. To znamená, chápete, aby se udržela populace, tak to znáte jistě to číslo, aby se udržela populace, musí se v daném státě rodit 2,56. 2,56 dítěte v průměru na rodinu se musí, to znamená, to jsou skoro 3 děti. 2,5, více než 2,5. Aby neklesala populace. A aby ten růst byl zaručený, zabezpečený, jo, rozumně, aby prostě fungovalo i takzvané solidární důchodové zabezpečení, protože aby fungovalo solidární důchodové zabezpečení, musí se rodit minimálně 2,56 dítěte v průměru na rodinu každý rok. A tohle to není zajištěno. To znamená, oni tenkrát říkali, nám lhali politici, že tenhle ten propad se vyrovná tím, že přivedeme a přivezeme do Evropy gastarbeitery, všechny jaderné raketové inženýry a chirurgy, že jo, někde z pralesa a oni sem přijedou do Evropy a budou prostě, vyrovnají nám ten populační prostě propad. A už jsem tenkrát říkal, ne, nevyrovnají, vytvoří zátěž. Vytvoří zátěž. A to je to nejhorší, co může být, že chápete, máte v lodi díru, teče vám do lodě. Jo, to znamená, spodní paluby se zaplavují. A představte si, že ten kapitán by řekl, ten problém vyřešíme způsobem, že prostě lidem tady budeme pomocí dotací a za dotace prodávat nafukovací čluny a plavky. Tím vyřešíme problém. A tohleto s tímhletím přišla Evropská unie. Problém propadu populace vyřešíme tím, že si přivezeme migranty, kteří nám ten problém s vyčerpáváním našich sociálních možností v Evropě ještě urychlí. Chápete? To nám nevyřeší. A celý ten systém je zkrátka nastavený tak, že namísto, aby ten politik řekl, kde je problém, tak on řekne, pojďme přivést migranty. Chápete? A ještě potom řekne, no, oni ti migranti, oni jsou šikovní, oni dobře pracují za málo peněz, přivezeme si gastarbeitery si přivezeme z Indie. Ta je teď moderní. Všichni evropští politici, všichni progresivčíky, všichni teď chtějí indické migranty. Že? No, protože ti přece jenom něco umí, oni jsou progresivní, oni moc nepotřebují, jenže když to necháte nějakou dobu běžet, tak to dopadne jako ve Spojených státech. Jak to dopadlo ve Spojených státech, když koncem 70. let začaly Spojené státy rozdávat stovky tisíc zelených karet pro Indy, pro lidi z Indie. No a fungovalo to jednoduše. Přijeli nejprve desítky a stovky tisíc těch nejvíce vzdělaných Indů, kteří obsadili profese v oblasti IT a počítačů a softwaru a raketového vývoje amerického a tak dále a tak dále. Zdálo se, že to zpočátku funguje. Jenže problém je v tom, že indické rodiny

Čechy, ostatní země, které se prostě rozhodnou pro tuhletu cestu. A slučování rodin indických inženýrů je vždycky v podstatě zakončeno tím, že jeden z nich je schopný a přiveze si sebou zátěž dalších 7, 8 nebo 12 osob, které jsou závislé na sociálním státu, na sociálním souručenství. To znamená, tohle to dělají politici, naše politici. Jsou to v podstatě vlastizrady, dá se říct vlastizrady národu, jinak se to nedá nazvat. A ten hlavní problém spočívá v tom, že politik musí říct, že pokud chceme, aby nám neklesala populace, to zásadní, tak musíme podpořit porodnost. A jsou dva jednoduché kroky, které nejsou nějak nové, které zavedl už doktor Gustav Husák po nástupu k moci. Dva jednoduché systémy. Za prvé poskytování mladým rodinám bezúročných půjček, které jsou prostě poskytovány při založení rodiny a dosažení aspoň jednoho dítěte. A druhá podpora, kterou Gustav Husák zavedl, bylo nastartování největší bytové výstavby ve všech zemích Rady vzájemné hospodářské pomoci. Ze všech zemí RVHP se v Československu stavělo nejvíce bytů. Nejvíce bytů pro nové mladé rodiny. Za toto by doktor Gustav Husák měl být svatořečen. Ve Vatikánu svatořečen za toto, co udělal pro náš lid, pro náš národ. A ještě se najdou lidé, kteří na něho plivou, ještě se najdou lidé, kteří opakují takovou tu věrchušku typu, že komunisté jakože byli takovýhle a takovýhle. Co se týče Husáka, tak Husák to byl v podstatě člověk, který myslel na lidi a který nejenom na ně myslel, ale on to opravdu i pro ty lidi dělal. Chápete? A stačilo to. A dneska republika z těch lidí platí všechny důchody všem současným dnešním důchodcům. Husákovi děti dnes živí důchodce a živí celou republiku. Ta obrovská populační exploze Husákových dětí drží teď republiku nad vodou. Až půjdou do důchodu tihleti nebo tyhlety Husákovy děti, kdo je bude držet v důchodu? Kdo? Tohleto je časovaná bomba, která vybuchne v nějaké chvíli. A nedokážu, ani si nechci představit, co to bude znamenat. To znamená, společenský systém demokracie nedokáže ochraňovat už naše národy, ani naše rodiny vůbec. A proto jediná cesta je ke změně režimu ze systému nefunkční demokracie na jiný systém a je jedno, jak by se ten systém nazýval, jestli lidová demokracie nebo národní souručenství, nebo jak by se to prostě nazvalo podobně, aby to nějak vystihovalo tu podstatu, ale hlavním a zásadním klíčovým bodem je, že zastupitelstvo, vláda musí zodpovídat se lidu a lid musí mít sílu a právo tu vládu odvolat kdykoliv, sundat tu vládu a dát tam lidi, kteří se budou starat o ten národ, jako se staral doktor Gustav Husák. To znamená, nedá se to zaručit parlamentní demokracií, stranickou demokracii také ne, protože všechny partaje jsou skorumpovatelné globálním nadnárodním nepřítelem. Musí být obnoveno něco, co bychom nazvali federálním shromážděním, kde budou zastoupeni lidé z jednotlivých obcí, kterých se může vytvořit 8, 10, 11 tisíc, to je jedno. Velikost jedné obce bude jedno město,

0: Pokud bude mít třeba do 5 000 obyvatel, bude mít jednoho zástupce v Národním shromáždění. Pokud to město bude větší, tak bude rozděleno na čtvrtě, městské čtvrtě, a každá ta čtvrť zhruba s 5 000 lidmi bude mít jednoho svého zástupce. To jsou různé návrhy, které se dají potom upravit různě. A ti lidé, kteří mají podporu tam z těch svých životních prostorů, druhých kruhů, kde žijí. Protože budou to zástupci vybraní z druhých kruhů. To znamená z kruhu životního prostoru. To znamená na těch malých městech, na těch obcích, na těch čtvrtích. Budou vytaženi zástupci, kteří mají důvěru těch lidí, kteří tam jsou. A ta zpětná důvěra bude zajištěna přímým odvoláním. Když ti, kteří žijí v těch malých obcích, nebudou spokojeni s tím svým zástupcem, budou mít právo ho i hned odvolat. A budou mít právo tam nasadit hned někoho jiného. Bez voleb. Zdůrazňuji, bez voleb. Budou vytvořeny skupiny, které budou rozhodovat o tom, jestli někdo pracuje správně pro lid, anebo pracuje proti lidu. A takový systém bude funkční. Takový jediný systém bude funkční. Protože ve chvíli, kdy začne kdokoliv přicházet a říkat, zaveďte u vás demokracii, zaveďte demokracii a parlamentní strany, to bude nejlepší, tak je to vždycky nepřítel. Je to nepřítel, který se snaží rozbourat republiku, rozvrátit republiku, rozkrást republiku a nakonec zlikvidovat obyvatelstvo té dané republiky, toho daného státu. A někdo by řekl, že přeháním. Nepřeháním. Jak byste nazvali politiky, kteří zavírají lidi za to, kteří říkají pravdu na sociálních sítích, když kritizují migraci, když kritizují to, že někdo přijde a že politici nasunuli něco neuvěřitelného. Když politici nasunou do Evropy 45, v průměru 45,8 milionů islamistů. V roce 2000 jich byly asi jenom 2 miliony, teď jich je skoro k 50 milionům islamistů. A tito islamisté, ti nepřijeli se začlenit do našeho evropského prostoru, ti ho přijeli rozvrátit. Oni nepřijeli se asimilovat, ne, oni přijeli rozvrátit náš evropský prostor. A o tom pojednává ten film u Webola. O tom pojednává film Citizen Vigilante. To je to, čemu se teď asi dostaneme v tom další tématu, Vítku, takže ty ho uvedeš a pustíme se do toho.
1: Tak já myslím, že to není třeba uvádět, protože ty jsi to dost precizně zkombinoval, propojil, proliferoval ty dvě témata. Zkusme tady spíš rozebrat, v čem to video spočívá, proč vyvolal takový rozruch, protože přece jenom takových podobných videí bylo natočeno víc než dost. Tak proč zrovna tohle video?
0: No, především kvůli tomu narrativu, který tam je. Teď se nebavíme o takzvané scénáři, o tom střílení a o nějaké krvi, která tam prostě stříká a tak dále a tak dále. Tam jde o ten vzkaz, který byl vyslaný tím filmem. Na konci toho filmu je výzva politikům, aby zastavili migraci a aby začali v podstatě proces něčeho, čemu bychom řekli, jakési obnovy evropského prostoru, aby zůstal křesťanský, aby nebyl překreslován takzvaným hostile takeover, to znamená násilným převzetím životního prostoru těmi, které naši politici pozvali do Evropy. To je ten vzkaz, který tam je. Jsou tam i ty dialogy, které v podstatě tam na to ukazují. Ten hlavní představitel v podstatě toho ochránce, že jo, občanského ochránce, v roli teda stvárněný Armie Hammerem, on tam v podstatě má některé ty takové ty citace, ty věci, hovoří tam samozřejmě o systému ovcí, že ovce, když jako občan, když je zahnaná do kouta, tak ona plní dál své úkoly, i když je zahnaná do kouta, snaží se dál konformně plnit úkoly, i když ta ovečka je zabíjena. I když ten řezník jí ořezává nejdřív srst a potom z ní ořezává kůži a potom jí zabíjí, tak ta ovečka drží v tom koutě. To je v tom filmu. To je vzkaz, že naše prostory, naše životy jsou likvidovány. No ano, jsou likvidovány. My stojíme v koutě jako Evropa, jako evropské národy a my se nemůžeme nikam pohnout, protože kdokoliv řekne něco proti migraci, je označený za xenofoba, rasistu a tady v Německu nebo ve Velké Británii ho prostě zkrátka zavřou za xenofobii. Lidi nemohou říct, že se bojí těch, které politici sem do Evropy natáhli. Že se jich bojí. Že se bojí vycházet po setmění ven. Že se vytváří městská geta, kam už nejezdí ani policie, protože má strach tam jezdit. A chápete, ta společnost je tak nastavená, že v rámci té konformity není schopna ze své konformity vystoupit. Není schopna vytvořit demonstrace. Podívejte se, tady o tom problému vidí všichni. Všichni se bojí, ale nikdo neuspořádá demonstrace. Naposledy tady protimigrační demonstrace uspořádávala Pegida od roku 2015. No, dopadla špatně, protože postupně, potichu, po lehoučku její představitelé byli zahájeni, byli pozatýkáni, měli tam různé soudy. Nakonec z Pegidy se vykrystalizovala AFD, která samozřejmě některé teze přebrala, potom od nich raději pro jistotu odstoupila v rámci toho, aby AFD nezrušili jako protiústavní a tak dále a tak dále. Ale zkrátka platí, že obyvatelstvo se bojí nějakým způsobem projevit, vyjít třeba do ulic, vyhlásit generální stávku, dát ultimátum politikům, už žádní migranti a ti, co přijeli. Válka v Sýrii skončila. Okamžitě všechny syrské uprchlíky, kteří sem byli do Německa přivezeni od roku 2015, okamžitě je všechny odsuňte zpátky do Sýrie. Už tam žádná válka není. Odvezte je zpátky. Nikdo k tomu nemá odvahu. Nikdo. Zkrátka to, co zaznívá v tom filmu, že obyvatelstvo jsou ovce, ne všichni, ale většina, zkrátka to platí. A tohle to jsou vzkazy, které zaznívají v tom filmu. Zobrazují tam, jak tenhle ten ochránce tam prostě unáší soudce, skorumpované soudce, kteří pracují pro neziskový sektor. Unáší je a říká jim, co dělají prostě za svinstva a potom je zabít soudce. Jo, to v tom filmu všechno je. To je neuvěřitelně drsný film. Když si odmyslíme ty obrazové efekty typu krve a střílení s kalašníkou a podobně, když si to odmyslíme, tak tohle to jsou vzkazy, které prostě v tom filmu jsou. A my si teď musíme dát otázku, jak to, že je povoleno, jak to, že bylo dovoleno takový film vůbec natočit a že je dostupný na různých streamovacích platformách a že dokonce Amazon Prime v Americe, v Evropě ne. Na evropském Primu streamovací platformě to není k dispozici, ale v Americe je to na prvním místě film, dokonce i na americkém Apple TV, na evropském to taky není k dispozici, ale na americkém Apple TV je to také na prvním místě film. Vysílá vzkaz. To znamená, o co se jedná? Proč je to v Americe dovoleno, v Evropě to není dovoleno? No, protože je to součást plánu globálního prediktora na rozbití vztahu a svazku mezi Evropou a Spojenými státy. Proč je v hlavní roli Američan toho filmu? Američan, který bere do ruky zbraň a střílí migranty v Evropě. No, jednoduše, je to vzkaz. Je to vzkaz, že západní svět se rozděluje, rozlamuje a systém Pax Americana odchází z Evropy a vzniká proces takzvaného odchodu USA a najednou Američané už nejsou spojenci. Najednou stojí někde jinde, mají jiné hodnoty, jedou do Evropy a v Evropě dělají pořádky. I v tom filmu. To jste si možná všimli, pokud jste ten film viděli, jakou roli má ten ochránce, občanský ochránce v roli Armio Hemra. Jakou má roli? No, on je majitelem nemovitostí v Chorvatsku. On je majitelem nemovitostí a on tam přijde do té kanceláře, on tam strdne toho manažera, že má 10% nájemné, kteří neplatí nájemné a že má prostě proti ním tvrdě zakročit. To znamená, dělá pořádky v Evropě. A to je ta postava. Ta postava toho občanského ochránce je de facto vykreslována jako někdo, kdo musí přijít do Evropy a udělat v Evropě pořádky. To je model. No a proto je to tak nastavené. Proto v Evropě to nikde není. V Evropě to nikdo nestreamuje. Streamuje se to v Americe. Ale americké YouTube to umožňuje streamovat v Evropě. YouTube, protože je americký. Chápete? Takhle je to nastavené. To znamená, je to rozborka onoho systému Pax Americana, kdy Spojené státy odcházejí z Evropy, z toho přátelského souručenství. Je to ten rozkol mezi souručenstvím mezi Spojenými státy a Evropou a tenhle ten film, ten proces jenom urychluje. Jenom ho v podstatě představuje těm lidem, aby viděli ten rozdíl, že když se to bude dělat podle Trumpa, když se to bude dělat podle Ameriky, tak se to vyřeší tímhletím způsobem. To znamená, migrace se zastaví, migrace se vyřeší, a na závěr toho filmu tam je ta výzva těm politikům, že jo. To znamená, on tam dává příkazy tomu inspektorovi, že jo, dává mu příkazy, že musíte to takhle udělat a on nakonec vezme telefon a volá premiérovi a ten film potom končí. Samozřejmě nechci tady dělat nějaký spoilery, ono ani spoilery se dělat nemusí, protože ten film nemá zase nějak hluboký scénář, tam jde spíš o ty vzkazy, které ten film vysílá, než o samotný scénář a příběh toho filmu. Takže Je to patrné, naprosto patrné, že zkrátka ten film byl nasazený a spuštěný ve chvíli, kdy v Evropě se znovu chystá tažení proti Rusku na horizontu roku 2030. Evropa je zaplavována migranty a lidé nesmí kritizovat migraci. V tom okamžiku přichází tenhle ten film a ukazuje, že Američan přichází do Evropy a dělá pořádky. To znamená, vzkaz je vyslán mnoha směry. Takže pokud jste ten film neviděli, tak se na něj určitě podívejte, už jsou k dispozici české titulky, tam máte na různých těch platformách, kde si to můžete prostě stáhnout a podívat se na to, takže dějí se neuvěřitelné věci. No a máme 21.02. Vítku, Helenko, pustíme si nějakou jednu písničku, stačí jedna, já se občerstvím a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Fajn, pustíme si jednu písničku a potom dáme šanci vám zeptat se na cokoliv, no to třeba nepřišlo v té první půl hodině, kterou jsme museli takto zkrátit.
2: Dobře, dejme možnost volajícím vytočit telefon, to je také důležité. Připomínám tedy telefonní číslo 721 557 022. A než se tedy dovolá první volající, tak nabízím písničku Davida Kollera, českého rockového zpěváka, skladatele a bubeníka, Víc než slova. Tolik David Koller. My máme prvního volajícího, jsme tedy připraveni a tak se ptám, jestli i Vítek a VK jsou připraveni. Vítku, VK.
1: Ano, já jsem tady. Jsme tady oba dva, super.
2: Můžeme tedy prvního volajícího pustit do vysílání. Hezký večer.
3: Dobrý večer, nadívák z východních Čech. Prosím vás, chtěl jsem mít jednu technickou poznámku, jednak která jsem chtěl říct, že CZ24 News má úplně identické články jako Aeronet, tak pokud to není vaše, tak hromadě o tom víte, ale to je jenom technická. A můj dotaz zní ohledně asijské rasy. Vy už jste několikrát naklepnul vlastně, proč je tady bílý člověk, čemu má sloužit. Ale a černochy jste taky nějakým způsobem popisoval, ale nikdy jsme se nedostali na asijskou rasu, tak to je můj dotaz, jestli byste nám mohl vysvětlit, jaký je účel, nebo proč máme na Zemi ještě i asijskou rasu. Děkuji, já budu poslouchat.
2: Děkujeme.
0: No dobře, děkuji za dotaz. Dobře, no co se týče přebírání článku, tak to je jednoduchý. CZ24 je agregátor, zpravodajský agregátor, který agreguje články z desítek nebo ze stovek prostě serverů a naše články může přebírat naprosto kdokoliv, samozřejmě s tou slušností, že dole uvede odkaz na zdroj, na náš server, takže to je naprosto normální a vlastně díky tady ty agregace se vlastně ty naše články ještě šíří, de facto ještě víc mezi lidi, takže my nemáme důvod si nějak stěžovat, naopak, když lidé přebírají naše články, tak je to dobrá věc v tom smyslu, že to má nějakou úroveň a že je zájem o ty články, takže já s tím problém rozhodně nemám. Co se týče otázek na rasu takzvanou asijskou, východní, no podívejte se, to je zásadní věc. V rámci takzvaného, mluvili jsme o tom několikrát, takzvaný eugenický vektor upravuje genom člověka na prostor, kde žije. A v podstatě podoba, že jo, vzrůst člověka, barva kůže a tak dále, do značné míry odvozená od takzvaného eugenického vektoru, to znamená, kde ten člověk žije, jestli tam hodně svítí slunce, je tam velmi intenzivní ultrafialové záření a podobně, ale rovněž tam vlastně závisí tento vzhled, že jednotlivých ras samozřejmě i na tom, odkud vlastně původně geneticky vycházejí. A to, že se experimentovalo s různými genomy, že se dělaly různé pokusy, jako dneska laboratoře dělají různé pokusy, tak probíhaly pokusy tenkrát. Že pokusy Nephilim v laboratořích, kde vytvářeli svoji pracovní sílu. A tady je velký přesah, velký zásadní přesah. Co děláme my dneska lidé? Co děláme? Snažíme se vytvořit roboty, umělé inteligence. Proč? Za jakým účelem? Proč se vytváří AI? Proč se vytvářejí roboti, autonomní roboti, kteří chodí, vypadají jako lidé, nebo nevypadají, ale snaží se chodit a tvářit jako lidé a tak dále. Proč je vyrábíme? No, aby za nás dělali práci. Rovná se, nebo implikuje se, aby nám otročili. Chápete? Aby nám otročili. Proto si vyrábíme roboty, aby dělali práci za nás. Proto se vytváří AI, aby nemuseli se platit lidé na telefonických supportech a aby otázky a odpovědi, aby otázky odpovídaly automaty a automatické systémy AI, aby tam nebyla živá operátorka, kterou někdo z těch zaměstnavatelů musí platit. AI nebere zdravotní nemocenskou. AI nebere dovolenou. AI nepotřebuje přestávky. Chápete? AI zkrátka je vyřešením člověka. Jak říkal Stalin, není člověk, není problém. Ale představte si, že ten Stalinův citát teď převzali kapitalisté. Protože oni přesně tohleto teď dělají. A proto i tenkrát, když vlastně vytvářeli rasu, tak oni mohli vytvořit roboty. Že mohli vytvořit roboty. Není problém vytvořit robota, jenže problém s robotem je v jedné věci. Každý robot potřebuje údržbáře. Jak vytvořit robota, který nepotřebuje údržbáře? No, někdo by řekl, tak vytvoříme robota, který bude opravovat další roboty, ale kdo bude opravovat toho robota, který bude údržbář? tak ten bude mít svého vlastního údržbáře, ale kdo bude opravovat toho údržbáře, který bude opravovat toho údržbáře? Chápete? Když to bude nějaký robot. Robot bude opravovat robota, který opravuje robota. A z dlouhodobého hlediska by to nebylo udržitelné. Na povrchu kyslíkaté a velice agresivní planety. Proč agresivní planety? No, protože je tady přítomný kyslík. Velice agresivní prvek, který způsobuje velmi nepěkné věci, co se týče kovových materiálů. Dochází ke korozi, že? To znamená, kyslík i dokonce i v lidském organismu působí kyslík jako jed, že proto lidé mají brát, že jo, ty potraviny s vysokým obsahem antioxidantů, které váží kyslík, volný radikální kyslík v lidském těle, protože kyslík je to trošku zvláštní, ale opravdu působí jako jed nebo kyselina. A z tohoto důvodu tedy oni se rozhodli, že otroky vytvoří v biologickém skupenství jako biologické roboty. Na biologické bázi. Protože ti nezreznou a ti se budou množit a tím je to vyřešené. Pokud chcete dlouhodobě vytvořit nějakou populaci někde, aby vám otročila a aby nerezla, aby sloužila, tak vytvoříte humanoida. Na biologické bázi nebudete nikdy tvořit robota, protože s robotem budete mít takové údržbové náklady, že finančně to třeba utáhnete, ale tam jde o to, co se stane, když opustíte planetu. Na jednu cestu hyperprostorem někam do vedlejší galaxie. Ta cesta bude velice krátká na té palubě té lodi. Oni budou třeba 2,5 roku, ale kvůli teorii relativity tady na Zemi uplyne 50 nebo 70 tisíc let. A za tu dobu všechny roboty zreznou, rozpadnou se. Ale ne člověk, ne biologický sluha. Ten zemře, ale předtím, než zemře, tak se rozmnoží a bude sloužit. Chápete? No, já vím, že to je těžké na pochopení, jak se uvažuje v tak velkých vzdálenostech, jako jsou desítky a statisíce let, ale já vás ujišťuji, že to dává naprosto logický smysl. Proto i tehdy, když oni dělali pokusy, tak vytvořili několik ras na této planetě. Vytvořili černochy, vytvořili Asiaty, vytvořili árijskou rasu, vytvořili další typy jednotlivých ras, vytvořili eskimáky, kteří jsou schopni žít ve velmi nízkých teplotách, což bylo velice důležité pro doby ledové, že to znamená, aby jejich organismus byl uspůsobený. Tohle to všechno oni připravili a de facto my všichni jsme v podstatě součástí tohoto projektu, tohoto plánu. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Dobrý večer, já bych měl jednu otázku, kterou jsem se pýtal už minule, že proč má pre futbal, pre globalistov taký význam, proč je to ich srdcová záležitost, toto ste vyslovně spomínal v jednom zo svojich vyjadrení. Napríklad na rozdiel od olympijských hier a podobne, že prečo ten futbal, lebo ja viem, že myslím, že jeden z ročudovcov si všimol, ako si jeho sluhovia niečo prihrávajú a z toho vzniká tá myšlienka toho futbalu, ale prečo je práve futbal pre nich tá srdcová záležitosť? A keby môžem ešte druhú otázku by som mal, aj v súvislosti s tým, čo ste hovoril, a prečo potom sa ľuďom dáva nejaká taká nádej, ako napríklad bol jeden film o tom, ako jeden chlapec, natočený podľa skutočnej udalosti, mal klinickú smrť a počas toho navštívil ako v nebi Ježiša a potom o tom rozprával a rozprával také veci, ktoré, neviem, 5-ročné dieťa nemôže vedieť a pochopiť, napríklad, že mal sestru, ktorá sa nenarodila, alebo ju videl v nebi s Ježišom, čo ako dáva takú nejakú akože ľuďom nádej, že je niečo po živote, s ohľadom teda na ten spôsob, akým človek život žil, že teda môže sa dostať do neba, že prečo to potom pripustia, alebo prečo potom sa vytvárajú právne predpisy na bezpečnosť potravín. Ja viem, že to oni musia robiť postupne, ale prečo vôbec prichádzajú s tým, že máte rôzne bezpečnostné predpisy o tom, ako toto, ako toto, ako tamto. A prečo toto pripustia, akože globalisti, keď teda cieľom je v istom časovom horizonte teda eliminácia? Tak toto by som mal tieto dve otázky. Ďakujem za počutie.
0: No, ja ďakujem za dotaz. Podívejte sa, fotbal je hrou, svetovou hrou chudých. Svetová hra chudoby, chudiny. A to je ten důvod, proč globalisté mají tak v oblibě všechny tady ty sportovní, hlavně, že jo, mundiály, fotbalový mundiál, mistrovství světa, mají tak moc v oblibě, že jo, je to tak, pro ně tak strašně důležité, protože je to hra chudiny. Nejlepší hráči světového fotbalu jsou Brazilci, jednoznačně, můžeme říkat zase, že ne Brazilci, že Argentinci a tak dále, můžeme, že někdo se Španělé, ale ti Španělé, ti Argentinci, ti Brazilci, to jsou fotbalisti, kteří vyšli z get, z favel, z té největší chudoby a stali se z nich fotbalisté světového formátu. To znamená, pro globalisty je to spektákl, jak ukázat všem lidem, že chudina, že chudáci chudina se může stát slavnou. To znamená, že kdokoliv z chudiny, když bude poslouchat globalisty, podívejte se, pojďte se podívat na fotbal. Vidíte, ti kluci vyrostli ve favelách v Riu. Podívejte se, a teď jsou z nich světoví fotbalisté a vydělávají takovéhle peníze. A podívejte se na ně. A my to všechno kontrolujeme. A oni si tam kopou tím míčem. A jak oni kopou? Oni mají dva týmy, že jo? A jsou tam všechno globalistická čísla. Je tam jedenáctka. Jedna jedenáctka. Proti stojí druhá jedenáctka. Hrajou, že samozřejmě dohromady 22. Že všechno vrcholová globalistická čísla. Že takzvané ultimáty, tomu říkají, ultimátní čísla. To znamená, mají nad tím symbol ležaté osmičky, nekonečno, že? Ultimátní čísla. 11 a 22. 22 je takzvaná syntéza. Jedna jedenáctka je teze, druhá jedenáctka je antiteze a 22 je syntéza globálních procesů řízení populace. To je celý. Proto je pro ně fotbal tak kriticky, klíčově důležitý. A ještě ten poslední dotaz, který tam byl ohledně té eliminace, respektive redukce obyvatelstva. To je uvedeno na těch georgijských nebo georgijských kamenech. To znamená redukce na 500 milionů obyvatel na povrchu této planety. To je dáno syndikátem. Syndikát nechce, aby bylo více obyvatel na povrchu této planety. A teď je důležité říct, jako proč, z jakého důvodu. Je to kvůli tomu, aby se jako populace příliš nerozmnožovala, nebo jakou to má souvislost? Souvislost je velmi jednoduchá, protože když těch lidí je víc, je jich víc než těch 500 milionů, tak to vede k tomu, že v podstatě ta populace má takovou spotřebu, takovou potřebu spotřeby, že planeta je de facto spotřebovávána a konzumována k dosahování něčeho, čemu se říká obecný růst. A oni se děsí takzvaného obecného růstu. Co je to obecný růst? General growth. Co to je? No, to znamená, že když roste ekonomika celé společnosti, rostou i chudí lidé. I ta chudina roste, ta, která je na těch ochozech těch fotbalových zápasů. I ta chudina. Jenže problém je v jedné věci. Když chudina přestane být chudinou, už nemůže být snadno kontrolována míčem. na tom hřišti. Chápete? Protože když lidé budou bohatnout společně s růstem, tak přestanou být přitahováni různými věcmi, jako jsou fotbalové hry, nebo jako chudina ve starém Římě byla rovněž přitahována jistými hrami. To byly gladiátorské hry v Římě. Úplně stejný koncept. Byly ekonomické problémy, Řím měl obrovské problémy ke konci, ale vždycky, když se pořádaly gladiátorské zápasy, všichni zapomněli na všechny problémy a chudina dostala zdarma od Cezara, dostala chleba, chléb a hry. A Cezarovi to umožňovalo gladiátorské hry kontrolovat celou populaci, celou chudinu. Kontrolovat, aby se nevzbouřila. Kontrolovat. Chápete? Proto když jsou problémy ve světě, jsou různé války, jsou různé ekonomické problémy a strádání, tak vždycky pravidelně každé 4 roky se pořádají mundiály, protože za ty 4 roky by se lidé mohli takzvaně rozčílit, ale vždycky za ty 4 roky přijde mundiál a všichni se vrhnou prostě do fotbalu a najednou zapomenou na starosti světa. A některé takové ty zábavy oni radši začali dělat už každý rok. To jsou různá mistrovství světa v hokeji. Místo jednou za 4 roky to dávají každý rok, aby zkrátka drželi lidi od pozornosti, od jejich vlastních problémů. Jakých problémů? No, o kterých jsem hovořil na začátku našeho pořadu. To, že někdo naváží do vaší země Indy v desítkách a stovkách tisíc. Indy, kteří v rámci slučování rodin za pár let přivezou dalších 7 svojich sester a 7 bratrů a tak dále a tak dále. Abyste nedávali pozor na to, co se děje v ulicích. Abyste nedávali pozor, co politici chystají za vašimi zády. To znamená, to je jednoduchý proces odvádění pozornosti. To znamená, když jsou někde problémy ve společnosti, tak se jim hodí přednos mistrovství světa v něčem. Že? A těchto způsobů na odvádění pozornosti je mnoho, ale žádný z nich nemá ten status, jako je mundiál, jako je mistrovství světa ve fotbale. Žádný z nich. Pro ně je to de facto vlajková loď jejich globalistického řízení, procesu globalistického řízení. Takže takhle je třeba se na to dívat. No, pustíme se do dalšího volejce.
1: Tak já bych to jenom zaglosoval, že chudší, jak jsi říkal s tím míčem, tak chudší lidé se zajímají o míč a ti, řekněme, bohatší, intelektově nadanější lidé, tak ti už se zajímají o ty kapříky v tom zákulisí mezi těmi funkcionáři. A tak, asi tak.
0: Ano, samozřejmě. Ano, samozřejmě.
1: To, co není vidět.
0: No. Jak říkám, je to úplně, jenom abyste tomu rozuměli, to, co je dneska mundiál fotbalovej, to byly gladiátorské hry v dobách Římské říše. Nic, žádný jiný rozdíl v tom není.
2: Pojďme tedy k dalšímu volajícímu. Hezký večer, můžete se ptát.
5: Dobrý večer, všetkým dobrý večer, panu VK. Pán VK, já bych se chcel spýtať, abyste se vyjadril k kritickým názorům, které hovoria, že Irán a Rusko rovnako padli do rovnakej pasce diplomacie, ktorú na nich Západ alebo USA nastražili. My sme o tom hovorili minulý týždeň, o tej poznámke Rubia, ako na to reagoval Lavrov, ale chcem to ešte rozvinúť, pretože Washington nemal nikde v úmysle, aby tie rokovania o miery nikam viedli. Práve naopak umožnilo to tie rokovania ten čas na to, aby sa Ukrajina zásobovala s dronmi s dlhým doletom. Poviem to tak, Putin chcel tie rokovanie viac ako vojenské víťazstvo. Na druhej strane Irán sa takisto dostal do tej pasce po tom, čo zabili Chomeneyho. Teraz minulý týždeň vyšiel článok, myslím, že to bol Washington Post, kde sa to aj spomína, že Trump len chcel urobiť to memorandum o prímeri len kvôli tomu, aby si doplnili olejové zásoby ropou pre seba,
4: a potom sa niekedy koncom leta znova vrhnú pozornou inváziou na Irán. Tak to sú dosť dôležité veci, tak ďakujem za váš komentár k tomu.
2: Děkujeme.
0: No ano, děkuji, samozřejmě. Podívejte se, co se týče Spojených států, jsou v procesu rozborky, rozvalu. A každá kobyla, která je poražená, leží na zemi, kope kolem sebe, tak když zdechá kobyla, je vždycky nejnebezpečnější svému okolí za celý svůj život. Nejnebezpečnější. Přesně v této situaci jsou Spojené státy. Cokoliv teď bude spatřováno jako šance na přežití systému Pax Americana, bude použito ze strany Spojených států. Co je zásadní? Když si nepřítel, existuje takové ruské přísloví, když nepřítel dělá chybu, nepřerušujte ho. A tohleto platí v podstatě o všem, co dělají Spojené státy. Cokoliv budou Spojené státy dělat, Rusko a hlavně globální prediktor se na to jenom bude dívat a nebude klást žádné překážky. To znamená snaha o zatažení Spojených států do vyčerpávající války někde s Iránem je žádoucí z hlediska globálního prediktora. Je žádoucí. Protože povede k urychlení rozvalu Spojených států a rozvalu systému Pax Americana. A co se týče Ruska a takové té snahy, Dagavor, že oni pořád se chtějí s někým prostě dohodnout v rámci dohovorů a dohod a podobně, ale ten Západ je neakceptuje. Ten Západ akceptuje jenom jejich kapitulaci. Nic jiného. Mluvil o tom samozřejmě nedávno Karaganov, že Západ nebude akceptovat nic kromě ruské kapitulace. Žádnou dohodu nebude akceptovat, jenom ruskou kapitulaci. S tímhle tím naprosto souhlasím. Chápete? Ale pozor. V Rusku, v Kremlu jsou stovky a stovky lidí, jsou tam stovky a stovky politiků, kteří jsou takovým způsobem zaháčkování na Západ, že oni nedovolí přerušení kontaktu se Západem, o kterém se pořád mluví v Kremlu při každé příležitosti a my skončíme se Západem a už na Západ se nebudeme dívat. Dokonce sám Putin to říkal několikrát a zase se potom vrátí k tomu Západu. Oni se nemůžou odtrhnout od Západu, protože jednotliví představitelé strany Jednotné Rusko, jednotliví činovníci v Kremlu mají svoje syny, svoje dcery žijící na Západě, žijící ve Velké Británii, žijící v Americe, studující v Americe. Existuje dokonce takový seznam, jsem teď nedávno četl, že kolik synů a dcer ruských vysokých politiků, včetně Sergeje Lavrova, má děti v Londýně, v Paříži, ve Spojených státech, na Floridě, na školách, na Harvardu a tamhle. Člověk se na to jenom dívá a říká, to je to. A chápete, lidi se na to dívají a říkají, si, tak co to má znamenat? Tak jsme jako u blbejch? Jsme u blbejch? Nebo kde jsme? Chápete? Problém je v tom, že po roce 1991, po rozpadu Sovětského svazu a po rozdělení jednotlivých států na samostatné státy, teda jednotlivých republik, že Sovětského svazu na samostatné státy, došlo k tomu, že Rusko bylo obrovským westernizováno, to znamená zezápadněno, na západní styl života. A postihlo to nejenom obyčejné Rusy, že dneska Rusové se neobejdou bez západního zboží a produktu a výrobku. Ne. Tam jde především o vysoké politiky v Kremlu a v politických partajích Ruska, kteří před vypuknutím specky na Ukrajině dávno před jejím vypuknutím vyslali své dcery a synky do západních škol na západ, tam mají západní firmy založené, mají vily, že jo, tohleto všechno a zdá se, že se všichni tváří, že tady není nic k vidění, jděte jinam. Jo? Chápete? To znamená, jaký je to systém? No, je to systém takového trošku, bych řekl, pokrytectví. Nebo ne trošku, ale hodně trošku. Pokrytectví. To znamená, pokud se chcete odpoutat od západu, proč tam posíláte své děti? To jsme u blbejch. Víte? A tenhle ten systém, pokud nebude upřímnost od těch politiků, tak jim potom nemůžete ani upřímně věřit ty věci, které z jejich úst jako vypadávají. Potom máte otazník nad tím, jestli všechny cíle stanovené k SVO na Ukrajině budou splněny. Nebo jestli vůbec kdy bylo uvažováno, že budou splněny za těchto podmínek. A proč je tak dovoleno Západu útočit na Rusko? A proč Rusko se neožene? No, ono, kdyby se třeba Rusko ohnalo, tak je třeba možné, že by se něco stalo těm dětem těch západních, v těch západních státech, těm dětem těch ruských politiků. Možná, že by se jim něco stalo. Možná. Chápete? Já se na to dívám opravdu z toho pohledu, že chápete, po tom roce 91 proběhla westernizace v Rusku způsobem, až mě trošku jako mrazí, protože všimněte si, když někdy přijedete do Moskvy, kolik je tam nápisů v angličtině, v latince, jo? Na obchodech, na různých pozvánkách, že děti to mají na taškách, jdou do školy napsaný prostě všechno jako v latince. Azbuka je pomalu považovaná jako za něco nenádo a tak podobně. A chápete, že to je zkrátka ta westernizace, která vychází ze všech procesů řízení v Rusku, to znamená i z té mediální. Jo, to znamená ta mediální výchova na ty děti, že jo, všechno západní tvorba, to znamená ta westernizace probíhá na všech úrovních školy, to převzali v 90. letech obrovsky ruské školy. Vzdělávání v ruských školách bylo obrovsky westernizováno. Na to opět dohlížel Římský klub, mimochodem měli pobočku v Praze, nevím, jestli ji tam ještě pořád mají. Zkrátka Putin je přitom produktem té westernizace. On fungoval tady, že? Dlouhou dobu. A on, když byl v KGB a on byl na tom, byl na tom třetím oddělení KGB v Berlíně, tak on v podstatě už tehdy pochytil tu westernizaci už tenkrát, když byl ještě v KGB jakožto důstojník, tak on pochytil tu westernizaci, to znamená, oni si ho vybrali samozřejmě, protože byl vybraný, že jo, Lev Leviev ho přivedl jako, že je nadějný samozřejmě, díky tomu, že působil prostě v prostoru jako nepřítele, že jo, tam měl zkušenosti, že jo, má všechno tohleto, takže byl dosazený, ale zkrátka měla by tam být upřímnost minimálně od těch politiků, že pokud je Západ nepřítel, potom by v zájmu korektnosti a v zájmu uvěřitelnosti měli ti politici opravdu se k tomu Západu chovat jako k nepříteli a ne, že tam budou schovávat svoje rodinné příslušníky. To je to, co naprosto jako hlava nebere. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Hezký večer, ptejte se.
6: Dobrý večer, chcela bych se poděkovat za všechny články a relácie, všetky mám v studiách a panu Veka. Chcela jsem se spýtať, komu prospíval uvolnění tohoto filmu Citizen Vigilante, keď vlastně způsobí prebudení občanů Evropy a tím pádem elity nebudou mít pěkně pokoj na prácu a přípravu vojny proti Rusku. Takže tím vlastně oslabí pozice Evropy, keď bude vojna voči Rusku. Kto má na tom záujem, aby to vlastně oslabil? Ďakujem pekne.
0: No, no, no. Děkuji za dotaz. Ano, samozřejmě oslabení pozice a kontrolních procesů řízení v Evropě, to je naprosto jasné. Pokud Evropa bude mít klid na práci, bude připravená válka s Ruskem do roku 2030. Pokud klid na práci nebude, dá se říct, že Evropa, nebo předpokládá se, že Evropa bude mít víc starostí sama se sebou, než aby chystala nějakou válku. To znamená, je to v zájmu samozřejmě Chabadu. Je to v zájmu Chabadu Lubavič, aby ta válka ne, že byla úplně zažehnána, ale aby byla odložena, aby to nebylo v roce 2030, podle mého názoru. Protože je třeba si říct, že v rámci takzvaného komplementárního řízení, to znamená, což je práce globálního prediktora, to znamená, máte Chabad Lubavič a máte Dům Sion. A Dům Chabad a Dům Sion v podstatě vedou komplementární válku s cílem likvidace Edomu. A likvidace Edomitu je de facto jejich hlavním cílem. Ale tady je jeden velký zásadní problém. Oni vědí jednu věc. Oni vědí, že pokud by ta válka proběhla nějakým způsobem, ona by byla z velké části byla termonukleární. A oni se bojí, že některé jejich zájmy by byly definitivně natrvalo vymazány z povrchu Evropy a oni nechtějí. Oni mají nějaké majetky, které se bojí, že by nešly takzvaně obnovit. To jsou, a většinou se jedná o okultní záležitosti. Mimochodem, je neuvěřitelně mrzí to, co provedli Američané v 45. roce, když vybombardovali v Praze Emauzy. Tam byla knihovna s hebrejskými spisy, s původními hebrejskými letopisy, okultní knížky. Zajímal se o to Heinrich Himmler, který chtěl vlastně v podstatě k tomuhle mít všem přístup. A to bombardování, ty Emauzy úplně zničilo, zlikvidovalo, vyhořely a všechno to zmizelo, všechno pryč. Oni nechtějí riskovat to, že by se něco podobného stalo s berlínskou knihovnou, s vídeňským, jak tomu říkají, vídeňský amfiteátr, že znova takový ty tam jsou všechno knížky, které Rakousko-Uhersko schromáždilo od, že jo, během svého panování nad střední Evropou od začátku věku, že to znamená tohleto všechno a samozřejmě, že by mohlo dojít ke zničení i toho naprosto nejcennějšího, co oni mají, a to je samozřejmě vatikánský Armín. Zničení archivu Vatikánu. Sice jsou v podzemí, ale oni by nemuseli tu termonukleární válku přežít. To znamená, oni se budou snažit v podstatě postupovat na vyšších prioritách, co se týče likvidace Edomu. Na vyšších prioritách, od jedničky do pětky, budou se snažit držet tady, v tomhletom prostoru. A co se týče té šesté priority, já jsem stále přesvědčený, že oni se budou snažit udržet na konvenční úrovni. Na konvenční úrovni za každou cenu. Problém je v tom, že kdyby vlezli do konfliktu s Ruskem, přímo s Ruskem, v nějaké krátké době, skutečně by to skončilo termonukleární výměnou. Ale v této chvíli se dá na ten film Citizen Vigilante dívat v podstatě z toho pohledu, že je to snaha zobrazit, že Spojené státy se budou snažit ničit klid na práci v Evropě. To znamená evropským nacistům a fašistům v rámci toho revanšismu, který byl nastartovaný, budou se snažit jim kazit přípravy na konflikt s Ruskem. To je, dokonce bych řekl, že to je velmi, velmi pravděpodobné. Takže takhle bych na to reagoval a pustím se do dalšího volající.
2: V tuto chvíli nemáme volajícího, protože volající se nemohli dovolat a zatím nevytáčí telefonní číslo, tak jej připomenu. Telefonní číslo do studia je 721 557 022. To je telefonní číslo, na které můžete telefonovat. A my už máme prvního volajícího, který se dovolal po ohlášení telefonního čísla a já jej dávám přímo do vysílání. Hezký večer.
7: Já vás zdravím, hezký večer, tady je Alena. A chtěla bych se pana VK nebo i pana Vítka zeptat, co říkají na v podstatě Tomase Paucknera, Je to na Facebooku, myslím, že během třech týdnů získal 22 tisíc sledujících a odhaluje korupci. Jestli ho pan BK pozoroval, tak bych chtěla ráda slyšet jeho názor. Děkuju.
2: Děkujeme. Děkujeme.
0: No, já děkuji za dotaz, ale neviděl jsem, neměl jsem šanci vidět, takže jestli Vítek.
1: Taky vůbec nevím, o co jde, ale já bych jenom ve stručnosti varoval před takovými personami, které rychle vyskočí a nasbírají tisíce lajků během jednoho týdne. My víme, a VK to taky jistě ví, jak dlouhá úmorná práce je vůbec nějakým způsobem se dostat do nějakých možností pozornosti lidí v širším kontextu nebo v širší perspektivě mezi více lidí. A že teda obrovskou práci, obrovskou dřinu a hlavně dlouholetou dřinu. Jo, to není jenom ze dne na den. A pokud někdo se vynoří a získá 1000, 2, 3, 5 tisíc lajků, respektive lajků, nejenom lajků příspěvek, to je v pohodě, ale myslím jako stránku, když se lajkuje stránka 5000 za týden, jo, tak to není jenom tak, prostě tam něco systém, a tam čichám prostě nějakou systémovinu, jak já vždycky říkám, protože to je velmi úmorná práce. Kor, když je to na sociálních médiích, která jsou globalistická, korporátní a která teď víc než kdy mě přijde, mažou a sekají po hlavě veškeré, řekněme, nekonformní a narativně nekonformní příspěvky. Jo, takže chtěl bych jenom předtím varovat, že já tam čichám nějakou systémovinu v tom. Jo, není to jenom tak. Třeba se pletu, ale 99% vždycky se nepletu. Vždycky mi nadávají, že vždycky prokažím proti každému něco mám, ale potom vždycky za pár let stejně mi dají za pravdu, no tak asi tak. Pojďme na dalšího posluchače asi.
2: Dobře, pojďme tedy na dalšího volajícího. Hezký večer, máte slovo, můžete se ptát.
8: Dobrý večer, ja by som mal ešte len doplňujúcu otázku. Ja som sa pýtal ako na to, že prečo sa dáva zo strany globalistov nádej na nejaké pozitívne aspekty života. Ako napríklad bol ten film o chlapcovi podľa skutočnej udalosti, ktorý ako počas klinickej smrti bola jeho duša v nebi. Alebo prečo potom sú tie predpisy o bezpečnosti v potravinách, alebo pri, ja neviem, v cestnej premávke, alebo pri nejakých technických postupoch a podobne, že prečo a priori sa s tým prišlo a že prečo teda, ja neviem, hlavne v tom anglosaskom svete je tam, sú tam také, že dávajte pozor, lebo tieto kocky môžu byť ako zhltnuté deťmi do, neviem, 2 rokov až niekedy ako infantilného charakteru, ale že prečo sa to robí, že prečo to, prečo sa na to nevykašľú?
0: Ja vám rozumiem.
8: Je to nejaká prekvierená forma? Áno, dobre, ďakujem.
0: Podívejte sa. Je to jednoduchý, je to naprosto jednoduchý. Proč globalisté dávají naději? No, jednoduše, protože bez naděje se nedá snášet úděl. Pokud nemáte naději, nebudete snášet úděl, nebudete platit hypotéky. Nebudete chodit do práce, když nebudete mít naději na nějakou změnu. No, to se naložíte do lihu, anebo si to hodíte. Koupíte si v Hornbachu nebo v Baumaxu pro vás, jo, 2,5 metru a hodíte si to na nejbližším stromu. Bez naděje. Bez naděje neexistuje život. Bez naděje se nedá žít, nedá se pokračovat, když nebudou mít lidé naději. A navíc naděje je nejcennější deviza, která globalisty nestojí vůbec nic. To je zadarmo. Nikdo vám nedá tolik, kolik my vám dokážeme slíbit. To je hlavní měna globalismu. To znamená, vzhůru k zářným zítřkům, říkali soudruzi. Co to bylo? No, to byla naděje, samozřejmě. A co říká Evropská unie? Vzhůru k lepší Evropě. No, samozřejmě naděje. Protože bez naděje dávají lidem naději, no, protože jinak by se jim na to každý vykašlal bez naděje. Kdyby jim řekli natvrdo, za tolik a tolik let tady už nikdy nebudete, budete vyhlazeni. Protože cílem je 500 milionů, jak je uvedeno, jak je spsáno, tak je zdáno. Na kamenech georgijských, tam hleď, podívej, tak bude, tak jest za 100 let od tohoto dne. Tak tohle, když řeknete lidem, tak se na všechno vykašlou, přestanou chodit do práce, přestanou platit hypotéky, zhroutí se systém ekonomika, proces řízení a konec. Konec společnosti, konec civilizace, když budou vědět, že nemají žádnou naději. Že jejich děti nemají žádnou naději, anebo děti jejich dětí nebudou mít žádnou naději. Chápete? Takhle to funguje. To je jednoduché. A proč jsou kontrolní, nebo takové ty nápisy na západě, že pozor, aby děti nevdechly třeba nějaký plastový gelitový obal a tady to všechno, tady to ochrana. No, to je všechno iluze samozřejmě. To znamená snaha, aby globalisté ukázali, že se starají, ale zároveň je to ochrana před takzvanými, oni tomu říkají class lawsuits, to znamená skupinovými žalobami. Protože když výrobce tohleto nenapíše a nějaké dítě se udusí, nebo dvě děti se udusí, tak je z toho skupinová žaloba a ta korporace, která zabalila tu mikrovlnku do igelitu,

0: dokonce odebrána, že někomu. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
1: Tak já mám taky naději, že někdo volá. Volá někdo.
2: No ano, super. Telefonuje. Hezký večer, máte slovo, jste ve vysílání.
3: Hezký večer, Spolek. Přeji vám pěkný letní víkend. Já bych se chtěl zeptat pana VK, co vlastně židé vidí v Jahvem, co pro ně jejich Bůh znamená, a ať trošku jej vysvětlí košerování, které je tady s tímhle spojeno, protože spousta lidí třeba neví, co si tady předtím má představit a kdo vlastně židům vládne. Tak jenom tak v krátkosti. Děkuju a budu poslouchat.
0: No, já děkuju za dotaz. Já nevím, jestli máme čas tady rozebírat všechny tyhle věci o hebrejské víře, o hebrejcích, na to asi prostor není. Kdo vládne? No podívejte se, vládne. Pokud bychom to brali skutečně podle knih hebrejských, tak všem židům vládne Chabad. Chabad Lubavič vládne všem nad všemi židy. Židé jsou nad všemi a židům vládne Chabad Lubavič. Oni jsou panští. Oni sebe označují za takzvanou panskou rasu. To znamená, samozřejmě, že kde to vzali? Odkud to vzali? Oni víceméně měli různé proroky, kteří něco viděli, kteří něco spatřili. Ten z jejich největších proroků, kterého uctívají jakožto novodobého mesiáše, i když on tvrdil, že on není mesiáš, ale oni ho de facto za něj považují, je Menachem Mendel Schneerson, že? A v podstatě on to potvrdil, tehdy on řekl, že opravdu, že Chabad je ten, který prostě je nad všemi a který prostě tvoří něco, čemu by se řeklo světový management. Management na touto planetou, ti, kteří vlastně vládnou, ti, kteří kontrolují a jsou nad všemi, jsou nad židy a úplně nad všemi. To znamená, pokud bychom se ptali, kdo jim vládne, tak bychom řekli, že je to Chabad. A pokud se podíváme, co dělá Chabad, no tak Chabad dělá to, že nejprve převzal kontrolu nad Kremlem a potom v roce 2004 převzal kontrolu nad Bílým domem. Výsledkem tohoto toho procesu je, že během vlády Donalda Trumpa došlo k vyvolání války s Íránem, došlo k oslabení postavení pozice americké moci a došlo k procesům, které vidíme i na evropském kontinentu, vidíme válku na Ukrajině a v důsledku té války dochází k rozbíjení struktur celé Evropské unie, jejich ekonomiky, stability, bezpečnosti. To znamená, je to samozřejmě proces globálního prediktora, zcela jednoznačně. To znamená na eliminaci de facto řídících systémů, které byly ukotveny nad Evropou po roce 1945. Systém Pax Americana, takzvaného amerického řízení, je dneska destruovaný a ta destrojka probíhá de facto právě za asistence dvou kádrů Chabadu. Na východě je to Vladimir Putin, na západě Donald Trump. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Dobrý večer, ptejte se, máte slovo.
4: Dobrý večer, tady Honza Kima. Já jsem se chtěl zeptat, prosím vás pěkně, pokud jsme teda takový biotroci nebo bioroboti, jak na to pan VK pohlíží, co je teda duše, jestli opravdu je to nějaký boží dar nebo něco takového. Jo, a druhá otázka je, jak my jako gojím a otroci můžeme tomu systému co nejvíc uškodit. Už to tady padlo, že bychom mohli taky přestat platit kartama nebo hypotéky, prostě nepodporovat tu jejich debilní hru. Asi mi to stačí takhle, jestli se rozumíme.
1: Jasně, děkujeme. Já se jenom zeptám VK. Máme 7 minut do konce. Myslíš, že zvládneme ještě jeden dotaz, nebo už ohlásíme, aby nikdo nevolal, nikde nemusel.
0: To já ti nevím, Vítku, já ti nevím teďka. Já tady na tady to odpovím, že v podstatě jakým způsobem jako zničit ten systém nebo zrušit ten systém, já bych před tím varoval. Pozor. Je to, podívejte se, představte si, že třeba máte nějaký systém někde v nějakém baráku, žijete v nějakém baráku a jsou tam šéf.

0: šéfové, kteří opravdu vás terorizují a vy se plánujete těch šéfů nějak zbavit, nějak je vyměnit, nějak to zlepšit. A vy byste vymysleli takovou věc, že třeba rozmístíte po celém baráku výbušniny a ten barák vyhodíte do povětří. Otázka je, jestli byste si pomohli. To by asi nebylo řešení, že? To znamená, vy jste skončili, všichni bychom skončili dohromady, že? To znamená, zničit ten systém asi úplně není to, co hledáme, protože pokud bychom se o to pokusili, je jasné, že by z toho asi bylo zničení celé Evropy. Kompletně zničení celé Evropy. Oni by nedovolili de facto nějakému vnitřnímu nepříteli rozložit systém řízení. To by si nebylo dovoleno vůbec. Ale co se týče tedy nějakých v podstatě jakoby změn, tak ty změny musí být nastavené samozřejmě tak, že procesy řízení, které jsou nastaveny a které se chystají, tak povedou k nějaké konfrontaci mezi mocenskými silami, mezi jednotlivými rody, které kontrolují tuto planetu. No a výsledek toho konfliktu potom změní i státní hranice a změní jednotlivá mocenská ukotvení. A my asi nemáme na to příliš moc velký vliv, jakožto obyčejní lidé, přestože vznikají různé filmy, které se snaží v podstatě jako ukázat, že vezměte prostě jako spravedlnost do vlastní rukou a potom se to jako celé změní. Jako vzkaz ten film, o kterém jsme hovořili, je to myslím jasné, ale v tom zkrátka není řešení, protože pokud rozložíte nálože v domě, ve kterém sami bydlíte a sdílíte prostor s těmi, které nesnášíte a nenávidíte, no tak zničíte úplně všechno. Všechno to prostě spadne, všechno se to prostě zaroutí a ono vás to zabije. Všechny, kompletně. To by byla samozřejmě ta situace, kdyby došlo ke konfliktu s Ruskem na tom horizontu roku 2030. To je přesně to, o čem hovořím. To znamená, mimochodem, to je přesně to, o co se snaží tito eurofašisté. To znamená, oni jsou v evropském domě, který sdílí s někým, koho naprosto nesnáší. To jsou Rusové. A je nenapadne nic lepšího, ty eurofašisty, nic lepšího nenapadne, než nachystat celou Evropu do války s Ruskem, která bude nevyhnutelně termojaderná. Chápete? To je ten samý systém. To znamená, máme nějaký problém, tak to celý vyhodíme do povětří a zahyneme při tom úplně všichni. Konceptuální řešení by bylo někde úplně jinde, samozřejmě. A my ho známe, my ho víme. To řešení je bohužel tak strašně pomalé a na dlouhou trať. To je řešení na první prioritě. Vychovat novou generaci. Ta dnešní, můžeme říct, už je ztracená, ale nová generace, výchova nové generace na systémech školství, vzdělávání a médií, prostě zkrátka člověka, který by znovu nabyl nějaké normálnosti a normality a přestal by být pod kontrolou globalistů. Problém je v tom, že stejně tak, jako Rusko prošlo westernizací a těžko se bude vracet někam zpátky, stejně tak i prostor západní Evropy, anebo ne západní, celé Evropy, který po roce 89 prošel procesem westernizace, se těžko bude vracet někam zpátky. K nějakým hodnotám zpátky. Chápete? Protože mnoho těch lidí, mnoho těch uspaných lidí, ti, kteří spí, jsou zcela závislí na tom westernizovaném systému, ukotveném po roce 89 v našich životních prostorech Evropy. Jsou závislí na tom systému. I když ten systém v tom rohu, v tom koutě je zabíjí jako tu ovečku. Zabíjí, ale oni jsou na něm závislí do poslední chvíle, do posledního okamžiku. Chápete? Jak ty lidi vytrhnout z té hibernace a probudit je do té reality? Jakým způsobem? Chápete? A jsme zpátky u toho programovacího filmu Matrix, u prvního, kde v podstatě vytrhnout jednoho člověka z toho uspání, toho Matrixu, je strašně těžké. A když on se vytrhne a pozná, v čem žije, tak je mu tak špatně, že se chce radši vrátit zpátky. Radši do toho systému. Zpátky. Obávám se, že přesně tohleto čeká každého, kdo bude chtít zachraňovat naše národy před plány globalistů, před redukcí populace, jak je uvedeno na georgijských poradních kamenech. Každý na to narazí. Protože všichni ti, kteří budou osvobozeni, anebo budete chtít je osvobodit, když zjistí, jaká cena se za to osvobození bude muset zaplatit, jaký svět bude mimo systém té globalizace, bude tak těžký, že mnoho lidí řekne ne. Já radši v té globalizaci zůstanu. Já budu mít pořád to, co mám, že jo, koupím si fialovou krávu, koupím si iPhone, zase další příští rok, koupím si zase nějaký auto na nějakou elektriku, že jo, a tohleto všechno mi ta globalizace poskytne. Protože já, když půjdu nějakým jiným systémem, tak ten systém bude mimo globalizaci a my tohle všechno mít nebudeme. My si to nevyrobíme. Nebo budeme závislí na nějakých věcech, které prostě nám tohleto nedokážou prostě zajistit. Chápete, odpoutání se od globalizace je v podstatě tou cestou k osvobození se. Protože kdokoliv chce zůstat v globalizaci, musí akceptovat pravidla globalistů. Rovná se pravidla fotbalové 22 na globálním hřišti. Pokud chcete být globalisty, s globalisty. Pokud chcete s globalisty být, musíte následovat jejich pravidla. Protože jinak to nejde. Chápete? A kdo nechce takzvaně dealovat s globalisty, obchodovat s globalisty, chce být mimo globalizaci, tak se musí rozloučit se všemi produkty globalizace, se všemi benefity globalizace, protože bez globalizace to nebude. A teď je otázka, kolik lidí bude chtít takový systém opustit. A to si dejte tu otázku sami za sebe. Kolik lidí bude chtít opustit globalizační strukturu? Za jakou cenu? A to je otázka za domácí úkol do příštího pátku, protože to je všechno. Máme 22.01, takže jsme to všechno skončili, zvládli jsme to. Já se teda loučím s tebou, Vítku, s tebou, Helenko, díky za support a písničky. No, doufám, že se vám to všem líbilo, nebo aspoň v rámci teda možnosti jste to přežili, když už se to moc nelíbilo, a že si najdete čas zase za týden po 19.45. Doufám, že teda už mnohem dřív než dnes a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Takže si to užijte, přeju vám krásný víkend. Samozřejmě stejně zase skončíte u fotbalu a u pivka, tak si to užijte a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
1: Já se dovolím takové drobné zamyšlení nakonec, VK, jak jsi hovořil o tom, že lidé, když se probudí a uvidí aspoň čas, střípky toho, co se kolem nás děje, že je to tak znechutí a zhnusí, že potom zpátky zalezou do té nory a budou si dál hrabat tu svoji, nebo válet tu svoji kuličku toho hovnivála systémové globalizace, tak to je takový trošku fenomén a kontrast a na to bychom se mohli třeba zaměřit někdy příště, protože to už opravdu není čas, že lidé a mnoho lidí ulítává nad různými kriminálkami, fiktivními samozřejmě kriminálkami. A nejenom vyšetřování vražd, jsou tam vraždy, sériové vraždy, nebo střílečky, honičky, různá auta a tak dále, krev stříká rozsekaný na cucky, všechno. Jo, to je jedna věc. A nebo další sorta uletává na hororech. Hrozně horory žerou, jo, teď různě sjíždí horory. A to je v pohodě. To je najednou v pohodě. Jo. A když jim vyprávíme třeba o podsvětí, o globálním podsvětí, mafie, co tady se všechno kolem nás děje, o tom nechci slyšet, ty seš moc negativní, s tím mě nechoď. Nechci, ne, nechci to slyšet. Jo. To je takový zajímavý kontrast, že horory, kriminálky, střílení, stříkající krev, to všechno jim nevadí, ale tady to hrozně, to jsou hrozně hákliví, to jako ne, jo. To o tom nechci slyšet. Jo. To je takové dost zajímavé, nevím, jestli k tomu chceš něco
0: doplnit. Jenom to doplním, že to je fenomén. Když ještě za Rakousko-Uherska se do počátku 19. století, ale teď opravdu mě neberte za slovo, myslím si, že v roce 1828 byla poslední veřejná poprava v Rakousku-Uhersku, ale opravdu teď to datum si fakt nepamatuju. Tak to byla vždycky veřejná zábava pro široké obyvatelstvo, na které se sjížděli lidé z celého obrovského okolí ze vzdálenosti i 200 kilometrů a šli pěšky kvůli tomu několik týdnů, aby se na tu popravu podívali.
1: Vlastně to bylo v Americe ve Westernu, že jo? To bylo úplně normální.
0: No. Protože je to součást takové lidského genomu, který je přitahovaný prostě násilím, smrtí, likvidací, střílením, zabíjením. Proč? No, protože to máme v genomu. Naše rasa, já už jsem to říkal několikrát, mám to v mojich knížkách, jsem o tom psal, pořád dokola o tom píšu, znovu to zopakuji. Naše rasa byla vytvořená jako bojová, tedy válečná, a jako sloužící v otrockém postavení. To znamená rasa současně bojovníků, současně otroků. Nebo chcete-li otrockých vojáků, nebo zotročených vojáků, takto se dá na to dívat. A proto to máme v genech. Máme to v genomu, přímo zakódované. Proto nás to tak přitahuje. Chceme o tom slyšet. No, když to potom zažíváme na vlastní kůži, tak to už samozřejmě to je hnusný. Ale dívat se na to, poslouchat to, číst si o tom, to je v pohodě. To prostě lidi prostě jako rajcuje, že jo, vzrušuje, ale ne ve chvíli, když prostě někdo na ulici vrazí 30-centimetrovou kudlu do krku vaší dcery. Nějaký migrant z Afghánistánu. A u soudu řeknou, že byl psychicky rozrušený a propustí ho. Chápete? To je už jiná situace. V tom okamžiku lidé se jakoby začnou probouzet, ale většinou už je pozdě. Protože najednou z té letargie jakoby se vytrhnou, ale zjistí, že de facto ten systém je tak skorumpovaný, tak prolezlý, že už nevidí ani na konec tunelu a někteří z nich začnou ztrácet naději. Že tu naději, o které jsem hovořil, naději na změnu. No a ti, co úplně rezignují na cokoliv, tak ti se stávají apatickými, letargickými. Někdo se oběsí, někdo se zastřelí a někteří ti, kteří mají trošku víc síly, tak se seberou a odstěhují se. O tom byla teď reportáž, že jenom za minulý rok tady z Německa emigrovalo přes 20 000 Němců kvůli tomu, co se tady děje. Nemohli dál tady žít. 20 tisíc Němců. Největší exodus od konce druhé světové války. To by bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas. Takže jak jsem říkal, užijte si víkend a pro tuto chvíli dobrou noc.
1: Jasně, mě šlo jenom ten kontrast, že lidé nechtějí slyšet, co se děje v realitě, ať se jedná o migraci, ať se jedná cokoliv, o globální podsvětí, finanční machinace, cokoliv, ale když se jedná o fiktivní záležitosti v telce, to jo, to hrozně baště, jo, ale když se jedná o realitu, tak to ne, jo, to nechci slyšet, ty jsi moc negativní. A říkám, všichni ti spisovatelé, kteří píší horory, všichni ti spisovatelé, kteří píší knížky, kteří píší o vraždách, o kriminálkách a tak dále, tak to jsou taky přece negativisti, ne? Tak proč jenom se nadává nám, že jsme tak negativní? To jsou všichni ti spisovatelé, co píšou horory, od Agáty Christie, od Artura Conana Doyla, po Chandlera, Pošťák zvoní třikrát, prostě úplně všichni byli taky přece negativisti, ne? Píšou o vraždách a to najednou nevadí, to je v pohodě, ale my jsme ty negativisti. To je takový kontrast na závěr, aby se lidé trošku zamysleli. Fajn, nebudeme to protahovat před ohněm, už je tak, začali jsme pozdě, takže příště snad začneme včas. Mějte se všichni moc hezky. Helenko, moc ti děkuju za písničky a za vysílání tobě VK, taky za velmi zajímavé informace a vám, milí posluchači, vaše telefonáty, za vaši podporu, které si velmi vážíme i teď v těchto horkých letních měsících dovolených, takže na nás nezapomínáte a nějaký ten grošák nám budete přispívat i tento měsíc, budeme velmi rádi, protože přece jenom na vašich příspěvcích jsme závislí. To je všechno, mějte se všichni moc hezky, dobrý večer, případně dobrou noc, vám přeji Vítek.
2: Já se samozřejmě také loučím. Děkuji za zajímavý večer tobě VK i tobě Vítku, samozřejmě vám všem vážení posluchači, kteří nás právě posloucháte. Přeji všem pohodový zbytek večera se Svobodným vysílačem, protože Svobodný vysílač vysílá dál.
3: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: ještě civilizace nebyla, vládla celým širým světem idyla. Lidi byli jen nahaté v opice, brontosaurus válcoval jí silnice. Poledne mu dali metrák přes ličky a pak v jeho stínu hráli kuličky. Brontosaurus hrál, Lido obsi hrál, když dostal hlad, tak si vzal a potom klidně spal. K obědu měl datle, k večeři zas jelena, z palmy měl parafle, mlíko z vemena. Nic nepočítal, nebyly peníze, měl to, co si vzal, nebyla kríze. A k tomu času byla fůra, lidi byli nevinní, nebyla cenzura, nečtli noviny.
1: Dosvědčí předpotopní nálezy, diluvium neznalo vynálezy. Jednoho dne přišlo lidem za těžký chodit líčit na mamuty jen pěšky. Vypsali soutěž na vynález kola, netušíce, co zla kolo vyvolá. Každý kolo chtěl, dal za něco měl, ten, co kolo vymyslel, čím dále více chtěl. Dávali mu škéble, on chtěl pterodaktyla, cena kola hnedle závratná byla. Chtěl nejméně 1000 slonů
0: a 5 dinosaurů k tomu.
1: Všechno se mu zdálo málo,
0: kolo čím dál více stálo.
1: Až nakonec přišel na to,
0: že chce za to kolo zlato.
1: Za kulatý, za skulatý, tak vznikly peníze. Tak vznikl člověk bohatý a první kríze, protože zlato měli pouze ti, co znali kšeftovat a ostatní z nouze začali pracovat.
0: Místo jeskyně teď lidi mají dům, vynález kola hnali ad absurdum. Zapomněli, že kola patří k vozu, všude jsou kolečka a nikde rozum.
1: Koleček ze zlata je čím dále víc, jenže ta kolečka už neplatí nic. Civilizace
0: není legrace,
1: to je moc koleček a vůbec žádná práce. My už nejsme lidi, my jsme jenom partaje, žádnej z nás nevidí, v čem ta chyba je. Nikdo neví, kudy na to,
0: jeden volá, zrušte zlato,
1: tam ten po něm hází bláto,
0: ten ví, kolik tenhle krade,
1: staří volají, skočte mladé,
0: ten to řeší čistou rasou,
1: snad vrčí nad prázdnou kasou,
0: dobrý šetří, ten má za tři,
1: Slovani jsou všichni bratři,
0: národ volá, chceme práci,
1: továrny se nevyplácí, dole se nepárá, a v takové situaci zacní fanfára, že přišel spásonosný vozel, už se věří o slovy, jen když nás ten vozel, ručně o slovy.

Thank you.

a díky vědcům nesmrtelní pak velkou bombou zachránili ten svět, co právě vymysleli, byl to čin nejskvělejší.

0: Vítejte u dalšího dílu Spotlightu. Mé jméno je Daniel Kraus a mým dnešním hostem je prezident Miloš Zeman. Pane prezidente, dobrý den a děkuji, že jste přijal naše pozvání. Zároveň děkuji, že jste nás pozval do své nové kanceláře tady na Novém městě. Chci se rovnou zeptat, proč jste se rozhodl přesunout z Davids, kde jste měl dlouhou dobu kancelář.
1: Teď poprvé jsem vás nepozval, ale pozvali jste se sami a já jsem vás rád přijal. Bod číslo 1. Bod číslo 2. Každé prostředí, pokud trvá příliš dlouho, časem unavuje. A nechcete-li být permanentně unavován, musíte toto prostředí změnit. Což se stalo i v případě mé kanceláře.
0: Dobře, děkuju. Samozřejmě není to ten důvod, proč jsme se zde sešli, abychom se bavili o vaší kanceláři, ale budeme probírat aktuální politická témata. A nic není víc aktuální než rozhodnutí ústavního soudu, kompetenční žaloba a spor prezidenta Petra Pavla s vládou Andreje Babiše. Já se vás rovnou na začátek zeptám, vy jste tomu předběžnému opatření, které vydal ústavní soud, tedy že musí vláda doakreditovat prezidenta a pustit ho na ten summit, byl poměrně kritický. Dokonce jste kritizoval ústavní soudce z podjatosti, tak se zeptám, proč si to myslíte?
1: Dobře. Takže pokusím se začít od začátku. V celé České republice je jediný člověk, který v případě, že je účastníkem sporu, si může vybrat a následně jmenovat své vlastní soudce. A to je prezident a to jsou ústavní soudci. Tím odpovídám i na vaši druhou otázku po podjatosti. Všichni jsme lidé. Všichni máme pocity vděčnosti nebo zavázanosti. Ale lze i v tomto případě předpokládat, a to důvodně, že Pavlem jmenovaní ústavní soudci mu budou za toto jmenování zavázáni, neboť nezapomeňte, že být členem ústavního soudu je vrchol právnické kariéry.
0: Co říkáte na to, že ale dva soudci, kteří hlasovali pro to předběžné opatření, tak byli jmenováni právě vámi? Byl to Pavel Šámal a Jan Svatý.
1: Pavel Šámal byl jmenován mnou. Já nikomu neberu právo na samostatné rozhodování. To, o čem mluvím, není otázka jednoho, dvou nebo tří soudců. To je otázka převážné většiny soudců, kteří tento pocit, nazveme ho pocitem vděčnosti nebo zavázanosti, mohou mít.
0: Václav Klaus označil to předběžné rozhodnutí za ústavní převrat, Petr Macinka za ústavní poč. Souhlasíte s takovou interpretací?
1: Víte, teď se bavíme o povrchových jevech a zapomínáme na podstatu věci. Podstata věci je v něčem zcela jiném. Je v tom, že existují rozdílné názory prezidenta a premiéra na výši zbrojních výdajů v našem rozpočtu. Ze strany vlády existuje důvodná obava, že by na summitu NATO prezident vyjádřil své odlišné stanovisko. Prezident tvrdí, že bude jednat v souladu s mandátem vlády, ale nelze mu tak úplně věřit proto, protože už teď při návštěvě Estonska toto odlišné stanovisko vyjádřil. Já jsem byl na asi 80 zahraničních cestách za svých 10 let prezidentství a nikdy jsem nekritizoval svoji vlastní vládu na zahraniční půdě.
0: No a přece jenom, když se vrátíme k těm slovům ústavní převrat, ústavní puč, má to nějakou bázi?
1: Já často také používám silných slov, ale protože nejsem ústavní právník, tak se zdržuji nějakého kategorického závěru. Je zcela podivné, že ústavní soud tím předběžným opatřením rozhodoval tak rychle. protože to se vymyká tradici ústavního soudu a judikatuře v předchozích případech. Za druhé, už jsme mluvili o podjatosti ústavního soudu. A za třetí vám pro jistotu znova opakuji svoji argumentaci, která se vůbec nezabývá ústavním soudem, ani tím, kdo kam má jet na zážitkový výlet, jak říkal premiér Babiš. Ale podstatou věci je přípustné nebo žádoucí, aby dva nejvyšší ústavní činitelé byli na veřejném fóru, jakým je summit NATO, v rozporu a působili tam poněkud směšně? To je otázka, na kterou já jsem si odpověděl. Prezident Pavel má odlišný názor.
0: A co říkáte na to, že prezident Pavel se tedy obrátil na ten ústavní soud? Vůbec na tu strategii, že na ten ústavní soud se obrátil? A ptám se na to mimo je, protože vy jste to ve své politické kariéře také jednou udělal, samozřejmě z jiné role, bylo to, když jste byl premiér, tak jste se obrátil na ústavní soud v otázce jmenování guvernéra ČNB proti prezidentovi Václavu Havlovi.
1: Velmi správně. A právě se zde opakoval případ, o kterém jsem vám teď říkal. Prezident Havel jmenoval tyto ústavní soudce a je pochopitelné, že ústavní soud premiérovi nevešel vstříc. Tam netvrdím, že je to automatické pravidlo, ale existují dva konkrétní případy ze dvou, kdy se někdo, premiér nebo prezident, obrátil na ústavní soud, kdy v obou případech bylo rozhodnuto ve prospěch prezidenta.
0: Na druhou stranu to finální vlastně opatření nebo rozhodnutí ústavního soudu ještě nevyšlo. Ono to bylo jenom to předběžné opatření. Tudíž ještě je otázka, jak to dopadne, ale myslíte si, že to dopadne v prospěch prezidenta, teda i to finální rozhodnutí?
1: Já bych považoval za poněkud absurdní nebo spíše komické, kdyby konečný verdikt ústavního soudu byl jiný, než bylo předběžné opatření.
0: Dobře, a ještě se vás zeptám na Petra Pavla čistě politicky u tohoto kroku. Vy často mluvíte o politické aréně, vy znáte se v ní. Petrovi Pavlovi se často předhazovalo, že není politický hráč, že je právě dlouholetým vojákem a neumí vlastně chodit v české politice nebo v politice obecně. Myslíte, že tímto krokem ukázal, že možná nějaké politické cítění má?
1: Naopak, tímto krokem znovu potvrdil, že není politikem, což mu vytýkám od samého začátku, počínaje jeho volební kampaní. Vezměte si, že například chtěl spolutvořit programové prohlášení vlády, ač nebyl jeho účastníkem. To erodovaný politik nikdy neudělá. A takových případů bychom nalezli celou řadu. Erodovaný politik by se nikdy nedostal do tohoto konfliktu a snažil by se o rozumnou dohodu. Za zavřenými dveřmi, protože politika, řeknete možná bohužel, ale je to tak, se dělá za zavřenými dveřmi. Mimochodem, abych uvedl další příklad, nechci říci směšnosti, ale absurdity postupu Petra Pavla. Tak když už ústavní soud vynesl rozhodnutí, byť předběžné, že bude členem delegace, tak den na to prezident Pavel si vyložil toto předběžné opatření tak, že má být vedoucím delegace. Já mohu opakovat svůj dávný výrok, který neustále říkám znovu a znovu. Politik může být milován. Politik může být nenáviděn. Ale politik nikdy nesmí být směšný.
0: A proč myslíte, že se prezident tolik dere do vedení té delegace?
1: Možná, že se těší na zážitkový výlet do Ankary. Prezident Pavel jmenoval řadu jeho zahraničních cest O jejichž výsledcích, například v ekonomické oblasti, jsem neslyšel, a které proto mohu rovněž považovat za zážitkové cesty. Jako například do Chile, včetně doplnění repertoáru prezidentských per. Se mnou na asi 80 zahraničních cestách jezdili téměř vždy podnikatelské delegace, protože pro mě je zahraniční politika založena na ekonomické diplomacii. Petr Pavel, což mu nevočítám, jenom konstatuji, nemá žádné ekonomické znalosti a nemůže tedy jako hlava státu provozovat ekonomickou diplomacii.
0: Na druhou stranu Petr Pavel na tyhle výjezdy, například do Itálie, do Japonska, do Spojených států, bral podnikatelskou delegaci.
1: No samozřejmě, že ano, ale nebrali ji ve všech těchto cestách. A to je to podstatné.
0: Ještě se vás zeptám, když vy jste jezdil na summity, jakou jste měl delegaci? Jaký počet lidí jste spolu měl?
1: Tak já bych předeslal, že jsem nikdy neměl mandát vlády. Vláda nepovažovala za nutné mě tento mandát dát, protože věděla, že na těch summitech budu vystupovat ve shodě s vládou. Což byl někdy problém, někdy ne, ale prezident nemá, zejména na zahraničních cestách, pomlouvat svoji vládu a hádat se s ní. Takže já jsem vlastně opravdu neměl žádný písemný mandát. Ale na druhé straně vláda věděla, jaké jsou moje názory, a zase jí to nějak příliš nevadilo. A pokud jde o to složení delegace, já už se na to přesně nepamatuji, kdo tam všechno byl, ale mimo jiné, když to byly summity NATO, tak tam samozřejmě byl náš reprezentant České republiky v NATO, což byl, pokud se dobře pamatuji, pan Kovanda.
0: Dobře, pojďme se posunout k dalšímu tématu, a to je vláda Andreje Babiše. Já bych se vás zeptal úplně na začátek, jak vy hodnotíte ten půl rok vlády Andreje Babiše, jestli splnila zatím vaše očekávání. Vy jste se ani úplně netajil tím, že vám předešlá vláda nebyla úplně po chuti, tak je tahle to lepší?
1: Tak nejdřív řeknu obecné hodnocení a pak konkrétní hodnocení. Obecné hodnocení je pozitivní. To znamená, je to podle mého názoru vláda profesionálů na rozdíl od Fialovy vlády amatérů. A teď konkrétním hodnocením je tady spousta věcí, ale já si vezmu jenom dva body. Oceňuji jako pozitivní rozhodnutí vlády regulaci cen pohonných hmot. Tato regulace se podařila, žádná benzinová pumpa neskrachovala, došlo k uklidnění cenové hladiny a to je pozitivní výsledek, který možná někteří lidé ani nedocenují. A i když těch negativních příkladů je daleko méně než těch pozitivních, tak přesto uvedu jeden negativní příklad. Vláda sebrala asi 8 miliard korun z rezervních fondů Všeobecné zdravotní pojišťovny a přesunula je na sanaci finanční situace několika menších pojišťoven. Já jsem to hodnotil jako bolševický způsob, kdy trestáte úspěšné a odměňujete neúspěšné. Takže, jak vidíte, i když je mě vláda sympatická, také i na ní vidím chyby.
0: Jaký máte teď vztah s Andrejem Babišem? Vy, když jste byli oba v těch nejvyšších úřadech, tak jste měli, řekněme, pragmatický vztah. Ale pak došlo k nějakému rozkolu. Tak by mě zajímalo, jak jste na tom teď. Bavíte se, radíte se například, potkáváte se, nebo ne?
1: No tak potkali jsme se jednou na slavnosti XTV, Xaverovi televize. No, všimnul jsem si, že i Andrej Babiš hlasoval pro onoho bílého lva, což bylo komické zasedání sněmovny, protože se to hlasování opakovalo třikrát. No a jinak si myslím, že máme normální vztah, ale nemáme žádnou pravidelnou komunikaci a ani není důvod, protože už nejsem ani premiér, ani předseda sněmovny, ani prezident, aby ta komunikace byla pravidelná. Ale pokud se občas uvidíme a podáme si ruku, například na pohřbu kardinála Duky, tak mezi námi není žádný svár.
0: Ale ten tam nějakou dobu byl, jsem pochopil správně.
1: Byl, protože mě Andrej Babiš pozval na svůj meeting a potom bez udání důvodu toto pozvání zrušil, tak jsem se naštval. Příslušným způsobem jsem odpověděl a tím to pro mě skončilo.
0: Když se bavíme o tom vyznamenání, tak co to pro vás znamená, že pro vás velká většina poslanecké sněmovny hlasovala, abyste dostal státní vyznamenání? A myslíte si, že ho dostanete od prezidenta Pavla?
1: No, taky je to samozřejmě v rukou prezidenta Pavla a já na něj určitě nebudu naléhat, aby mě to vyznamenání dal. Nejsem Anton Špelec Ostrostřelek, který zkoumá, zda ji dají nebo nedají medaily. Samozřejmě, že si vážím rozhodnutí poslanecké sněmovny a chtěl bych jenom na okraji připomenout, že svého času jsem já dal svému předchůdci řád Bílého lva, aniž by to poslanecká sněmovna navrhovala. Bylo to tehdy z mé iniciativy, protože jsem se jednak Václava Klause vážil, což neznamená, že jsem nebyl jeho oponent, a za druhé jsem to považoval za obecnou lidskou slušnost.
0: Myslíte, že se takto zachová i prezident Pavel?
1: To záleží na něm a já mu určitě nebudu radit, jak se má zachovat.
0: Když mluvíme o státních vyznamenáních, chtěl jsem se s vámi bavit o hnutí SPD. To mimo jiné teďka oznámilo. Jindřich Reichl oznámil, že SPD chce prosadit, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský přišel o řád Bílého lva, který jste mu vy v roce 2022 udělil. Vychází to vlastně po vzoru Polska, kde je teďka roztržka s Ukrajinou. Myslíte, že je to oprávněné?
1: Tak v každém případě je to oprávněný požadavek. Požadavek, který se může, ale nemusí naplnit právě po tom polském vzoru. Podívejte se, řečeno jednou, byť poněkud další větou, jež jsem dal prezidentu Zelenskému ten řád za to, že se v okamžiku ruské agrese na Ukrajině zachoval jako statečný chlap, to znamená, neutekl z Ukrajiny, i když mu to Američané nabízeli a říkali, neutěkám, chci jenom munici. A vedl ten boj, zatímco my jsme v roce 1968 kapitulovali. Takže to je důvod, proč jsem dal Zelenskému vyznamenání. A uznávám, že je důvod, proč ho mohu odebrat. A to v podstatě z podobné příčiny, protože ukrajinská povstanecká armáda byli fašisté, kteří vraždili Poláky a Židy. A někteří z nich dokonce dostali od Hitlera i vyznamenání řád válečného kříže s dubovými ratolestmi. Řada Ukrajinců fungovala jako dozorci v koncentračních táborech a tak dál a tak dál. Dávat vysoké vyznamenání nebo jmenovat nějaký prapor podle UPA, ukrajinské povstalecké armády, je provokace nebo hloupost. A já bych jenom chtěl věřit, že to není úmyslná provokace, ale obyčejná hloupost. Zelenský by měl vědět, že v Evropě se uchovává paměť banderovců. No a ještě prezident Duda mě říkal, nám UPA zavraždilo 60 tisíc našich občanů. Pokud jde o Čechy, tak se vzpomeňte na volyňský masakr v tom českém Malíně. To bych rád připomněl. Takže Zelenský udělal hrubou chybu. A hrubou chybu, kde minimálně stojí za zvážení mu ten řád odebrat. Ale to je dyně v rukou prezidenta Pavla.
0: Byla dle vás chyba udělat mu to vyznamenání? Vy jste říkal, prosím? Jestli dle vás byla chyba mu to vyznamenání udělat, tak zpětně byste říkal, ne. Že ne.
1: Naprosto ne, tehdy no, ještě jste... nevyznamenával banderovce.
0: Jasně, jasně. A změnil jste tedy názor na Zelenského za tu dobu, za ty 4 roky, možná a vůbec na válku na Ukrajině, jestli na ní nahlížíte jinak, než jste na ní nahlížel?
1: Nenahlížím na válku Ukrajině jinak. Je to agrese velmoci vůči sousednímu poměrně méně významnému státu. Podobně jako byla sovětská agrese v roce 1968. Takže nemám důvod, proč bych měl kvůli jednomu hloupému gestu prezidenta Zelenského přestat vyjadřovat svoji podporu Ukrajině.
0: Dobře, děkuju. Chtěl jsem se s vámi tady bavit o SPD ještě krátce.
1: No.
0: Jak vy hodnotíte její fungování ve vládě a jak hodnotíte Tomia Okamuru jako předsedu poslanecké sněmovny? Jak si vede dle vás?
1: Pane redaktore, já si na zasedání poslanecké sněmovny většinou nedívám, protože na základě mých politických zkušeností vím téměř do písmene, co se tam bude říkat, kdo jak vystoupí a podobně. Takže právě proto nemohu hodnotit Tomia Okamuru jako předsedu poslanecké sněmovny. To je totéž, jako kdybyste chtěl od diváka nějakého divadla, aby hodnotil toto divadlo a on se přizná, že byl akorát na jedné repríze. A to je na hodnocení trochu málo. Pokud jde o roli SPD v parlamentě, pokládám ji za užitečnou, protože SPD v některých případech vyjadřuje radikální postoje a ve zdravé politické struktuře nemá absentovat prvek radikální politické strany. Je špatné, když je jediný nebo když je převažující. Ale jsou tam i uklidňující politické strany, v prvním případě tedy hnutí ANO. A myslím si, že je to dobře vyvážené. Pokud byste chtěl vládu, která by neměla opozici, pak taková vláda by asi byla velmi podezřelá.
0: A ještě bych se pozastal rychle u motoristů, jak vy hodnotíte je. Protože spoustu kritiků jim například vyčítá nějaké to, řekněme, arrogantní, agresivní vystupování, konkrétně třeba panu ministrovi Petru Macinkovi. Jak vy na to nahlížíte? Nemyslíte, že možná přidělávají premiérovi zbytečně vrásky na čele?
1: Milý pane redaktore, během 30 let mé politické kariéry mě schudně všichni mý oponenti vyčítali arrogantní vystupování. A obávám se, že dokonce měli časem i pravdu. Proč ode mě chcete, abych za totéž odsuzoval ministra Macinku? Vystupuje suverénně, měl dobrý projev v Organizaci spojených národů, kde podpořil právě Ukrajinu, navázal až neuvěřitelně dobré vztahy s prezidentem Trumpem. A proč bych ho měl kritizovat za průvodní jev činnosti, kterou máme hodnotit ne podle formy, ale podle obsahu?
0: Dobře. Pojďme ještě k prezidentským volbám. Blíží se prezidentské volby. Je to přes rok a půl. Máte dnes nějakého svého favorita, kterého byste tam chtěl vidět v té prezidentské volbě? Já vím, že vy jste zmiňoval Radka Vondráčka.
1: Přesně ale... tak, vidím, že jste dobře informoval a zmiňuji ho tedy i v tomto rozhovoru. je pro mě optimálním kandidátem. A když to vezmu z druhé strany, nikdy nebudu volit Petra Pavla, nejenom z důvodu jeho neznalosti politického řemesla, které škodí České republice, ale zejména proto, že zaštítil sudeto německý sjezd.
0: Přesto myslíte si, že Radek Vondráček by měl realistickou šanci, měl by takovou podporu, aby mohl se stát prezidentem?
1: No tak položte si otázku. Je to kandidát hnutí ANO, které vyhrálo volby. A dokonce novější průzkumy ukazují, že mu rostou preference. Bude jistě v případě, že se tak ANO rozhodne, i společným kandidátem dalších koaličních stran. Je to čestný člověk, který nepůsobí arogantně, ale přemýšlivě a lidsky v televizních diskuzích. Co si přejete víc?
0: Teď bych vám přečetl pár jmen, o kterých se spekuluje. Rád bych znal váš názor na to, co si o těch případných kandidátech myslíte. Ivana Tykač.
1: No, já jsem četl asi dva články Ivana Tykač, které mě sice byly poměrně sympatické, ale zarazilo mě, že v návrhu její organizace, už nevím, jak se ta organizace jmenuje, nějak myslím.
0: Solvo, Institut Solvo.
1: Vidíte, to zní téměř jako Savo, že jo? No tak v každém případě je odchod do důchodu v 72 letech. Myslím si, že v české společnosti kandidát s takovým názorem nemá šanci na úspěch.
0: Alena Schillerová.
1: Ano, Alenka Schillerová by byla skvělou první českou prezidentkou.
0: Jakub Landovský.
1: Toho jsem snažil jenom okrajově, právě jsem vám před chvílí jmenoval, když jsem s ním spolupracoval v době summitu NATO. Nedokážu se vyjádřit, protože o něm vím velice málo.
0: Dobře. Lenka Bradáčová, ta se také spekuluje.
1: O ní nevím vůbec nic.
0: Filip Turek.
1: Myslím si, že je příliš mladý na funkci prezidenta.
0: Andrej Babiš.
1: Už to jednou zkusil a všichni víme, jak to dopadlo. Andrej Babiš je exekutivní typ.
0: Když se podíváme na ty volby, tak můžeme se podívat zpátky na rok 2018, kdy se mluvilo o tom, že ty volby budou referendum o vás, tedy o Miloši Zemanovi. Myslíte, že ty volby budou referendum o Petru Pavlovi? Dalo by se na to tak nahlížet?
1: Každé volby jsou referendum o konkrétní osobě. Politika není anonymizovaná. Politika není beztvará hmota, kde se pohybují lidi bez jména a také bez historie a bez životního příběhu. Životní příběh Petra Pavla, a mě na něm vadí zejména to, že schvaloval sovětskou okupaci Československa, je známý všem, kdo se o něj chtějí zajímat. A nechtě tomu i u všech dalších prezidentských kandidátů.
0: Mám pro vás těžký dotaz. Vy jste byl velice kritický teď k Petru Pavlovi, celý náš rozhovor. Existuje něco, co na jeho výkonu funkce naopak oceňujete?
1: I když měl zpočátku jakési nutkání zabránit Andreji Babišovi ve výkonu funkce premiéra, nakonec si uvědomil, že tato cesta by byla falešná, a Andreje Babiše i jeho vládu nakonec jmenoval.
0: Dobře, děkuju. A ještě bych se zastavil u tématu vám blízké, a to je levice. Co si myslíte o budoucnosti české levice? Má ještě budoucnost? Má co nabídnout dle vás?
1: Já vám děkuju za tuto krásnou otázku. Protože v rozhovorech, které teď dávám, se mě na to bohužel nikdo nezeptal. Pokládám za tragické, doslova tragické, že v českém parlamentu není zastoupena levicová strana. A vždy jsem říkal, že když tato neblahá situace existuje, máme hledat vinu právě u té levice a nikoli u jejich oponentů. Je pochopitelné, že se jí oponenti snaží zničit, ale není pochopitelné, že si to nechá líbit, ta levice. Víte, že sociální demokracie zde určitou dobu pod mým vedením vládla. Pak přišlo trio, když to řeknu velmi zdvořile, méně schopných lidí, jako byl Špidla, Gross a Sobotka. A úspěch jakékoliv politické strany je dán primárně osobností jejího předsedy, nebo chcete-li předsedkyně. Což se stalo o sociální demokracii.
0: No a vidíte teď nějakou tvář, která by tu levici mohla třeba sjednotit?
1: Dlouhodobě takovou tvář vidím, neustále ji přemlouvám, aby kandidovala na předsedu sociální demokracie a on to pořád nechce udělat. Tato tvář se jmenuje Jan Birke a je to dlouholetý starosta Náchoda.
0: A já mám dojem, že dokonce Jan Birke už vystoupil ze sociální demokracie.
1: To nevím, je to možné, ale v každém případě by byl podle mého názoru dobrý předseda sociální demokracie.
0: Myslíte, že ta situace levice je teď srovnatelná s těmi 90. lety, s těmi 90. lety, kde je vlastně rozmělněná, nemá jednoho lídra, nemá tu silnou tvář. Musela se zpamatovat vlastně z té doby komunismu, vytvořit si nějakou identitu. Myslíte, že teď potřebuje taky si vytvořit nějakou novou identitu, aby ty voliče přesvědčila? Je to možná srovnatelná situace?
1: Nová identita levice, respektive sociální demokracie. Sociální demokracie má co těžit ze svých dlouholetých tradic. Vždy to byla strana lidí, které bych buď nazval inferiorizované, a když ne inferiorizované, tak alespoň neprivilegované, což není přesně totéž, ale trochu se to podobá. A tedy strana zaměstnanců, strana lidí práce, chudší sociální vrstvy a tak dál a tak dál. Ale aby toto dokázala tento potenciál využít, musí splňovat dva předpoklady. Charismatické vůdce, charisma není nadávka, charisma je přednost. A za druhé, přitažlivý, srozumitelný program. Česká sociální demokracie dnes bohužel nemá ani jedno, ani druhé. Snad se ten Honza Birge odhodlá ji vést, a když ne, tak se snad objeví nějaký jiný lídr.
0: Dobře, děkuju. A úplně na závěr našeho rozhovoru bych se vás zeptal, pokud mohu, možná navíc soukromé věci, jak se vám daří? Co vám dnes lékaři dovolí, co vám naopak zakazují? Vy jste poměrně teď aktivní, před námi tu byl velvyslanec Argentiny, minulý týden jste pak například křtil reedici svojí knihy. Máte stále nabitý program, to vypadá. Tak čím se v dnešních dnech kromě politiky zaobíráte?
1: Četbou. Četl jsem nedávno životopis Klementa Attlého a tam je závěr jeho politického, fyzického života, kdy se Attlého ptají, čím se zabývá, a on říká, nacházím pleasure of books. A protože já jsem fanatický čtenář od téměř narození, tedy od doby, kdy jsem se naučil číst, tak teď ležím někdy i v posteli, protože je to velmi pohodlné, a čtu a čtu a čtu. Zejména historickou literaturu, protože z historie se člověk nejvíce poučí.
0: A jinak nějakou politickou aktivitu ještě máte? Vím, že jste byl na...
1: Ale moje každé veřejné vystoupení je svým způsobem politická aktivita. Podpora někomu, kritika druhého. Ale to si myslím, že vysloužilí politici, pokud nejsou nemocní, dělají naprosto běžně.
0: Ještě se tady zeptám, co vám dnes lékaři dovolí, nebo jestli vám něco zakazují.
1: Lékaři mě zatím nezakázali nic. To znamená, že mohu kouřit, mohu pít. A pokud jde o sexuální aktivitu, tu mě sice nezakazovali, ale v 82 letech by tento zákaz vypadal poněkud absurdně.
0: Rozumím. A ještě poslední dotaz. Začala nám horké léto. Jak jste tahle ta šílená vedra přežil? A za druhé, jestli se chystáte někam v létě opět třeba na člun nebo někam na Slovensko? Jako
1: tak zaprvé mám ve svém krásném novém domě klimatizaci a tak u podivu funguje. Takže se vedra přežil bez ztráty kytičky. Za druhé ano, chystám se na člun, na Vysočinu a bude to někdy v průběhu léta.
0: Dobře, děkuju. Říká prezident Miloš Zeman. Pane prezidente, děkuji za rozhovor.
1: Bylo by potěšením.
0: Mě také.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Já vás všechny zdravím, všechny vás vítám, všechny v podstatě radostně tady objímám z našeho studia Midgard, takhle na dálku, jo, to všechno jde, jako když si to vybavíte, představíte, tak jsme taková Midgardí rodina, no tak jsem za to rád, takže buďte zdraví a buďte pozdravení. A když už jsem přivítal vás, tak musím také přivítat velmi, velmi slušně, zodpovědně, ale také srdečně svého hosta Jirku. Takže Jirko, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Čau, čau, taky tě zdravím. Taky srdečně všechny objímám na dálku. Děcka, opatrujte se.
0: Len ta sluchadla, keby tě robila tak, jak majo.
1: No počkej, zase mě neslyšíš, to mi neříkej.
0: No, uvidíme, uvidíme. Trošku to tam habrovalo, tak uvidíme, jak se to bude potkávat, jo? Tak, jak jsi se měl, kolego milý, ten týden, co jsme se neslyšeli?
1: Měl jsem se tak jako hodně pracovně a dneska jsem teda makal od raního kuropění a usu rád. Před 5 hodinou jsem doběhl počítači a už jsem musel rád, když si sednu, protože jsem tady makal jak barevný. Začal jsem chytat barvičku.
0: Rozumím. Prosím tě, máš nějaký sluchátka jiný, Jiří? Navíc ještě zkreslujou, to je jak z hrnce, no, když mluvíš jako z hrnce, kdyby si mluvil.
1: Ale jako to je zajímavý, protože já jsem měl dneska několik meetingů a všechno bylo v pohodě. To je na mikrofon teda, na počítač, jo.
0: Teďko tě slyšíme, to asi trochu lépe, no.
1: Tak, že...
0: No to je jiný kafe, tohle to úplně.
1: No, já jsem jenom otevřel počítač, ještě jsem se ani nepřepl.
0: No teďko tě slyším dobře.
2: No a teď mě slyšíš?
0: Jo, teď je to dobrý. Tak zkusíš něco říct,
2: no.
0: Jako,
2: no. Prosím tě, takže už víme, to byl problém. No. Já jsem si přepl reproduktor, ale nepřechl jsem si mikrofon, takže byla zase mezi klávesnicou a židlou chyba.
0: Tak jak to většinou bývá, že?
2: No.
0: Takže, a pozor,
2: yes.
0: Ale pozor, ono se
2: nám stává pláci. Maximálně jednou za 10 let.
0: Jo, ale stává. No a co je na tom ještě nejhorší, že teď se nás tady ptají nějaký debilové, jaká byla kvalita hovoru. No asi špatná, když jsme to tady řešili, ne? Vyletí v okno přes celý počítač, tyjo. No a už to spadlo.
2: No čau. Tak zdravím ještě jednou, já to teda řeknu celý. Vše objímám, všechny zdravím, opatrujte se, mějte hezký den a hodně jsem pracoval tento týden. Konec.
0: Stejně mají ty sluchátka tendenci zkreslovat. To, a když chvilku mluvíš, tak se to ustálí v nějakým jako jinak zkreslují jak prase, teda musím říct.
2: Jo.
0: Tak uvidíme. Uvidíme.
2: No, tak, ale teď už mám všechno jsem na rozumíš a stejně mě to vyplo z toho. Proč.
0: Co tě vyplo?
2: Normálně mě to odhlásilo zase.
0: Normálně to odhlásilo. No, to je drzost. Největší. No, to je. Takže makal. Říkáš, že jsi makal. Jak jsi přežil vedra?
2: Jo. Prosím tě, vedra jsme tak nějak přežili, museli jsme i zapínat klimatizaci. Asi po druhé jsme zapínali klimatizaci, aby jsme trošku jako vyvětrali, protože se to tady nedalo. No a pak jsme jeli k rodičům a koupali jsme se, protože to nešlo.
0: No.
2: Takže jsme to tak nějak se snažili chytrosti o zvítězit. No.
0: Jsme s Eliškou to taky jako přežili
2: ovlažit
0: u vody.
2: Se pořádně.
0: No, taky přežili s Eliškou u vody, takže... Takže dalo se, ovšem bylo to v Evropě docela napjatý, umřelo asi 1300 lidí na to teplo prej.
2: Počkej, fakt,
0: no jo.
2: To jsem nikdy nezaznamenal,
0: no jo, tady tu zprávu. Byly o tom články, normálně statistika, kolik umřelo much, prasat, sviní, kolik lidí, kolik politiků, vlastně už jsem říkal. Takže...
2: Takže to už říkáš asi.
0: Já už jsem říkal.
2: Já... No já jsem...
0: Povídej, já najdu ten článek.
2: S tím Horkem... Tak to najdi. Já v souvislosti s tím Horkem jsem narazil na Leo, kde někdo ve Francii v nějakém paneláku měl bazén doma, takový ten skládací, tak ho začal
0: Jiří, vypadáváš.
2: A zabavili mu horšru.
0: Normálně vypadáváš, půl věty. Půl věty
2: to nemožný. Tak počkej, tak ještě já se teda tady zapnu na...
0: Tu se ještě zapnu.
2: Mikrofon druhý. A...
3: Co teď?
0: Povídej. Řekni něco. Ty řekneš, co teď, a pak je ticho.
3: Je to lepší teďka?
0: No zkus ale mluvit, rozumíš? Je to... ty řekneš, je to teďko lepší? A z čeho já to mám posoudit, jako? Ze tří slov?
3: No tak vidíš, tak jsem tě rozesmál na dálku, takže asi dobrý.
0: Poslouchej, je to výrazně lepší. Je to výrazně lepší.
3: Je to výrazně lepší, no. A to mluvím na integrovaný mikrofon do počítače, a ne do sluchátek.
0: Tak vem ty sluchátka a vyhoď je prostě.
3: Prosím tě, to jsou korporátní sluchátka za několik tisíc, schválený vrchním IT cenzorem, to nemůžou být špatný sluchátka.
0: To asi nevím. Já to nechci hodnotit, ale...
3: Víš co, já si myslím, že... Spolu máme vyšší vibrace, tak asi je to o ničem jiným.
0: Nejsou stavěný na vysoký vibrace, no. To je asi.
3: Přesně tak.
0: Dobré ono.
3: Takže já jsem i vyplnil a hotovka vyřízení. Jo. No takže budem si tak povídat, já budu mluvit do počítače. Já jsem stejně sám doma, takže tady nikoho neruším.
0: Ale jako v klidu, tak to je mnohem lepší zvuk, jako, jo.
3: Aha, no tak to je zajímavý.
0: No jo.
3: Četl jsem takovou zajímavost. A to je zajímavý. Protože dneska jsem taky brzo stával, protože ráno se nejvíc uděláš, jo?
0: Ráno se nejlíp uděláš.
3: Přesně.
0: No, ráno takže, se nejvíc udělá. Tak,
3: v souvislosti nejvíc. S tím vedrem. je to tak. No v souvislosti s tím vedrem jsem chtěl jenom říct, že jsem viděl ve Francii případ, kdy... Někdo si stavěl bazén před barákem, jako před nějakým panelákem na nějakém sídlišti a policajti přijeli a zabavili ho normálně.
0: Co ho?
3: Ono už, že ho zabavili normálně.
0: Jak to? Proč?
3: Ten bazén. No, že někdo... No, protože ve Francii údajně byl nějaký zákaz klimatizací, používání klimatizací. Každoročně, když je vedro, tak mají zákaz i na pouštění vany. A měli zákaz asi i možná sprchování, nevím, ale ten, kdo měl bazén, asi bude mít vyšší daň jako za provoz nebo něco podobného. Bude mít bazénové DPHčko nějaké, protože tam je obrovský problém teďka jako s vodou, s horkem a s distribucí té vody asi. Uh-huh. No, takže to jsou ty západní hodnoty, ke kterým my směřujeme. Nedostatek vody a přijedou ti rozebrat bazén, policajti. Ale že už řezávají hlavy v celé Evropě různí uprchlíci bílým obyvatelům, původním obyvatelům Evropy, to je v pohodě.
0: No, tak to nevadí, s tím se počítalo, že jo.
3: Ale bazén, já nevím, 2,5 na 2,5 metru, to je problém.
0: No to je.
3: A toho ještě ani nestihli napustit. Rozumíš, oni ho teprve skládali. Přijeli policajti a ještě jsem viděl, jak bojovali u auta, že to nemohli rozdělat. Jako, jo.
0: Neměli návod. Prostě
3: banda blbů. No, to byla banda...
0: No, rozsejpáču, tě to
3: Takže.
0: spojení.
3: A teďka jsem nic neto. Já jsem
0: Jo, už.
3: není.

0: Jestli jsi to neslyšel, tak Ford svolává asi 370 nebo 470 tisíc aut. Neslyšel jsi to? Haló, Jiří.
1: No, neslyšel. Neslyšel.
0: Jsi odešel.
1: Neslyšel, já jsem si potřeboval tady pro něco odskočit. A kolik 350?
0: 470 tisíc aut svolávají. Protože si představ, že měli nějaký problém s převodovkou a ten problém prostě řešili na veliko, takže byla jedna svolávačka. No a umělá inteligence teda nakonec navrhla nějaké řešení a ono se ukázalo, že vůbec nepomohlo. Takže zaparkuješ auto, týká se to asi, bych řekl, automatů. Zaparkuješ auto, prostě a ono ti ujede, že jo? Protože ono se odbrzdí. Nepříjemný. Rekordní vlna veder v Evropě. 1300 lidí zemřelo v důsledku vysokých teplot. Od poloviny června sužují Evropu nebývalé vlny veder. Teplotní rekordy jsou lámány denně. Jen ve Španělsku si počasí mezi 21. a 26. červnem vyžádalo 327 životů. Celkem lékaři hlásili 1300 úmrtí. Neobvyklé teploty 41 stupňů Celsia v Německu, Francii a Británii nutí lidi hledat útočiště ve fontánách a městských vodních tocích. To zase vedlo k několika úmrtím utonutím. Zemřel utonutím v kašně, tyjo. To zase vedlo... Zdravotnické hlídky vyrazily do ulic Londýna, aby rychle reagovali na výzvy, které příroda představuje pro zdraví obyvatel města. V Berlíně policie stříká lidi vodními děly. Přenosné ventilátory se staly oblíbeným artiklem a vyprodají se do půl hodiny. Komunitní centra s klimatizací jsou nyní oblíbeným místem pro denní posezení Evropanů. A takhle jo, jako já se pamatuju, to je možná 10 let, tak bylo 45, jako, vzpomínáš si na to? A nedělali jsme z toho žádný
1: jo,
0: velký.
1: Prostě, si, no.
0: Bylo teplejc, no. V Praze prý v některých ulicích naměřili 60 stupňů. A teď nevím, jestli ohyb té ulice, zatáčku, anebo stupňů jako teplotu, jo, to tam nepsali. Na Evropu se blíží druhá tepelná kupole.
1: Prosím tě, ale nebylo to v nějakým teplejším regionu?
0: Bylo, no, poblíž magistrátu. Bude až plus 45 stupňů Celsia. Podle předběžných předpovědí meteorologů by se po současných vedrech mohla nad částí Evropy sformovat nová tepelná kupole. Pokud se tento scénář potvrdí, anomální vedra zasáhnou Velkou Británii, Francii, Německo, Česko, Španělsko a řadu dalších zemí. Pro Česko je z hlediska nejvyšších teplot předběžně uváděno období od 9. do 12. července. V některých oblastech Evropy by se teploty mohly přiblížit až k plus 45. Meteorologové však zdůrazňují, že se jedná o dlouhodobou předpověď a její přesnost se bude v nejbližších dnech ještě upřesňovat. Tak já si myslím, že pokud se někde vytváří nějaká teplotní kopule, jo, to je od slova kopulovat pravděpodobně, tak to vypadá, že kopulovali teda ty klimatičtí ideologové. A to je právě díky těm větrným elektrárnám, protože ty narušují proudění vzduchu, přirozené proudění vzduchu. Tak pak chápu, že se udělá někde kotel, ve kterým se to prostě přehřeje. Jo. To asi, to je logický, ne? To se dá pochopit.
1: No, určitě. Jako, myslím si, že těch vlivů je několik, ale ty větrné elektrárny samozřejmě mají na to určitě velký podíl.
0: Proudění je narušené. My se podíváme teď na jinou záležitost a to je, kdo dneska slaví.

0: svůj svátek, ať na to nezapomeneme. Dneska slaví Radomírové. Radomírové, takové hezké jméno. Radomír. Jméno Radomír dnes může znít mírně archaicky. V moderním světě se uplatňuje spíše odlehčená podoba jména Radek. Jméno Radomír však svému nositeli přináší i takové přídavky, jako mírumilovný nebo pečující o svůj svět, které jistě stojí za pozornost. Jméno Radomír má i ženský protějšek. Ve jménu Radomíra variacemi jména jsou i Radimír, Radamír, zkrácenou pak jméno Radim. Předtím psali, že Radek. Domáckou podobou jména je Radek, také Mirek, Míra, Ráďa, Rada, Radomírek a podobně. Jméno Radomír, také Radimír, se vyskytuje i na Slovensku. Ruská, stejně tak i polská nebo bulharská podoba jména je Radomír. Srbochorvačtina jméno užívá jako Radomír či Radimír. Nositelem jména je například Radek, Radomír Pastrňák ze skupiny Buty. Jo, to není ten hokejista. Jméno nosí i fyzik Radomír Kužel, archeolog Radomír Plejner nebo výtvarník Radomír Postl. Nositelem jména byl i slavný československý cyklokrosař Radomír Šimůnek. To je velké jméno, velká postava. Mužské křestní jméno Radomír vzniklo ve staroslovanštině. Jeho význam je spojován se staroslovanským slovesem raděti, s významem starat se a slovem mír, které znamená mír, ale také svět. Svět bez války. Nebo starat se o svět, ne? Druhá část jména může souviset i s přídavným jménem milý. Jméno Radomír se tak překládá jako míru milovný, nebo ten, kdo se stará o mír, nebo ten, kdo se stará o svět. Ten, kdo usiluje o smír, případně i starostlivý milovaný. Nositelů je, pozor, 7980 Radomírů. A je to 74. příčka podle četnosti užití tohoto jména v té pomyslné statistice. Takže my teďko popřejeme, milí Radomírové, my vám přejeme společně s Jiřím pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování. Na to nezapomeňte, pořádnou oslavu si udělejte. No a vy, kteří znáte nějakého Radomíra, tak mu popřejte, ať mu nadělíte roky života navíc, protože ta radost mu nastartuje, nakopne imunitní systém. Tož, to je Radomír. Máš nebo znáš nějakého Radomíra? Jiři.
1: Radomíra, přemýšlel jsem právě, ale Radomíra, člověče, asi žádnýho neznám.
0: Ty mě znáš, što takový Radomír?
1: Znám jednoho Radomíra, ale ten už tady není.
0: No právě, to byla ta zkouška. Radomír, to je přeci, kdo posloucháte Išu, tak vám je to jasný, kdo to je Radomír.
1: No tak samozřejmě jako vím, o koho jde, že? Ale osobně jsme se ještě...
0: Vím, o koho jde, taky vím, kdy vstal, ne?
1: Tento. No, přesně.
0: Kdy povstal. No, tak jsme
1: splnili něco si o něm přečteme dneska.
0: No my si přečteme ještě něco dneska. My tady máme lekci z historie. Dnes. Dnes si přečteme. Možná Blanka nás zásobuje, to je dobře. Lekce historie. 3. července. Den osvobození Minsku. Dnes si připomínáme důležitý den 3. červenec 1944 během strategické operace Bagration osvobodili jednotky 1. a 3. běloruského frontu hlavní město Běloruska Minsk. Sovětské jednotky pod velením maršála Rokosovského a Černiašovského Prolomili silnou obranu nepřítele a obklíčili a zničili velkou skupinu německé armády Centrum. V důsledku bojů se více než 100 000 vojáků Wehrmachtu dostalo do obklíčení. Osvobození Minsku bylo důležitým krokem na cestě k vítězství. Operace se zapsala do historie jako příklad vysoké vojenské dovednosti a hromadného hrdinství sovětských vojáků. Památka na hrdinství našich předků žije v každém z nás. Píše se zde. A potom tady máme další. Přehled krátkých agenturních zpráv. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2295, uvedl předseda parlamentu George Rodriguez v televizi Venezolana The Television. Ozbrojené síly Ruské federace zasáhly logistická centra využívaná ukrajinskou armádou k dodávce a skladování dronů, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Ursula je vynikající lhářka. Marie Zacharová obvinila šéfku Evropské komise z lživosti poté, co prohlásila, že Rusko údajně rozhodlo o ukončení dodávek plynu do Evropy. Pro Evropskou unii bude obtížné najít vyjednavače přijatelného pro Rusko, protože tato osoba by neměla být spojována s antiruskou politikou, uvedl místopředseda Federální rady Konstantin Kosačev. Zaměstnanci TCK na Ukrajině v červnu násilně mobilizovali nejméně 10 kněží z kanonické ukrajinské pravoslavné církve, což je zhruba dvakrát více než v průměru za každý z předchozích měsíců. Odstranění prvotních příčin počátku ukrajinského konfliktu nemůže být předmětem kompromisu v rámci jednacího procesu, uvedl místopředseda Rady federace Konstantin Kosačev. Ozbrojené síly Ruské federace v reakci na teroristické útoky Kyjeva provedly masivní útok, přičemž byly zasaženy podniky vojenského průmyslu a energetického sektoru v Kyjevě a jeho okolí, uvedlo ministerstvo obrany. Je příliš brzy dělat závěry na základě memoranda o porozumění podepsaného USA a Iránem, protože obě strany mlčky souhlasily s tím, že ponechají všechny sporné otázky stranou. 4 města a 3 okresy na Krymu zůstaly bez elektřiny v důsledku vnějších vlivů a v dalším okrese byl zaveden plán dodávky elektřiny, uvedl předseda rady ministrů Krymské republiky Jurij Gočanuk. Ruská ambasáda ve Švédsku byla znovu napadena pomocí dronů. Na jednom z nich byl napodobenina výbušného zařízení, uvedla diplomatická mise. Pozvánky k pozorování voleb do státní dumy byly zaslány 12 mezinárodním organizacím a 103 zemím, uvedla Pamilova. Soud Evropské unie povolil v zemích Evropské unie trestní stíhání osob, které zveřejňují videa Russia Today na veřejných kanálech a webových stránkách. Ministerstvo vnitra zastavilo činnost meziregionálního syndikátu obchodníků s drogami. Zabavili látky v hodnotě 1 miliardy rublů, uvedla Irina Volková. Pistorius se domnívá, že ukrajinský konflikt vstoupil do rozhodující fáze, poznamenal, že Ukrajina potřebuje peníze. Banky a velké obchodní podniky jsou připraveny na rozsáhlé používání digitálního rublu, uvedla Nabulina. Vůdce AFD Tino Chrupala, Chrostal, to je německá podoba jména Chrostal.
1: Chrostal Fozer.
0: Chrupala vyzval k ukončení pomoci Kyjevu poté, co byl obviněn Ukrajinec podezíraný z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream. Dron narazil do autobusu na trase Minsk a Napa v oblasti obydlené vesnice Krasnaja Gora v ruské oblasti Briansk, uvedla běloruská televizní stanice První informační. Útok ukrajinských sil na turistický autobus na trase Minsk a Napa Na hranici s Běloruskem v Brianském regionu byl záměrný, uvedl dočasný guvernér. B. Kaliningradu byl nalezený unikátní, tak to je v, to je špatný překlad, v Kaliningradu byl nalezený unikátní kus jantaru ze dvou různých druhů. Tento kámen nebude použit k výrobě v tomto podniku. Minerál ozdobí muzejní expozici nebo bude prodán v aukci. Alexandr Ovečkin podepsal s týmem Washington novou jednoletou smlouvu. Rusko zaslalo švédskému ministerstvu zahraničí notu v souvislosti s dalším útokem dronů na ruskou diplomatickou misi ve Švédsku, oznámil ruský velvyslanec. Poutníci a novináři z desítek zemí světa přijíždějí do Teheránu na smuteční obřad za zesnulého nejvyššího vůdce Iránu Alího Chomejního. To je všechno. Ještě ne, počkej. Aha. Minsku. Jo. To je tady po další. Tak. No, zajímavá tam byla zpráva, jestli si ji postřeh. Co se týká tedy napadení toho běloruského autobusu. To znamená, že se spouští akce. To se spouští ta akce, o které jsme tady mluvili. Že v podstatě Sitting se nechal slyšet, že tam bude operovat 200 až 300 tisíc. V Kyjevě bude operovat 200 až 300 tisíc čínských vojáků. Při jako prvním útoku. Tak já jsem zvědav, jestli se tím pádem spustí akce, o které jsme tady mluvili, že vyčistí prostě svět od satanistů a nacistů. Jo. Protože se tady zbíhá několik jako horkých akcí dohromady. A já bych to viděl, jako že se blížíme k opravdu závěrečné finální části celé té operace, kterou nezačalo Rusko. Jo. Takže možná byste se mohli podívat úplně na začátek, já ti hned dám slovo. Jo. Mám tady dokument ministerstva zahraničních věcí USA a tento dokument, který je z 9. februáře 1990 na hlavičkovém papíře, pochopit, jak je ta kopie, je tady fotka vlastně originálu. Dokument ministerstva zahraničních věcí USA potvrzující závazek, který americký minister zahraničních věcí USA James Baker dal Michailovi Gorbačovovi 9. februára 1990 počas rokování v Kremli. Ak si udržíme přítomnost v té části Německa, která je součástí NATO, nedojde k rozšíření jurisdikce NATO ani o centimetr na východ. Jasnější důkaz už být ani nemůže. O 3 roky neskôr sa ve Spojených státech amerických, v Spojených štátoch začala diskuzia o trojstupňovom pláně rozšíření NATO. Poprvé, začlenění troch východoevropských krajín Polska, Maďarska a České republiky do NATO. Po druhé, začlenění zostávajících východoevropských krajín Bulharska, Rumunska a Slovenska do NATO. Po třetí, začlenění pobaltských republik do NATO. A po čtvrté, začlenění Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska do NATO. Gorbačov byl zradca, ale si myslíte, že byl hlupak s tisíckami poradcou? A tady o 3 roky neskôr, čili později, co dal tenhle ten slib, písemnej slib. A to se nebavím o tom, že pochopitelně v průběhu toho jednání a vyjednávání existují protokolární záznamy o těch slibech. Jo. A tady jsou politici, kteří tvrdí a říkají, že to není pravda, že nic takového nezaznělo. Zaznělo. A tady máme další důkaz toho, že to je i písemně, ne, že to nebylo dáno písemně. Bylo to dáno písemně. Dokonce přímo na jednání v Kremlu. Čili Myslím si, že teď je potřeba nahlížet na to, co se děje na Ukrajině, už bez nějakých prostě takových přívlastků, jako ničím a nikým nevyprovokovaná agrese. A takový keci. To, co Ruská federace momentálně řeší, je svoje přežití a svoji bezpečnost. A to se za chvilku podíváme na to, jak se militarizuje Japonsko a jak si Finové nechali navést jaderné hlavice a jaderné zbraně na svoje území. Prý, že ho tam budou skladovat. To je úplně uchylný. Jako. Takže snaží se utáhnout smyčku a snaží se z posledních sil a za poslední vystřelenou munici tomu Rusku nadělat škodu. Jiří?
1: S tou municí je to zajímavé. Já jsem totiž narazil na takovou paralelu se Spojenými státama a bylo to prohlášení amerického senátora Marka Kellyho a ten vlastně tvrdí, nebo ten vlastně hovořil o tom, že americký vojenský jako kontingent čeká zhroucení kvůli nedostatku munice. Jo, já to teďka hledám celý, já to totiž tady nemám celý.
0: Hledej to, protože my tady o tom mluvíme už jakoby kontinuálně docela dost dlouho a mluvíme o tom, protože vlastně oni použili vyrobené rakety pro Evropskou unii, respektive ty měli jít do zemí EU, použili je v Iránu, takže těžko mohli jako dodat Ukrajině, těžko mohli na Ukrajinu dodat prostě rakety. 3 nebo 7 tisíc prostě kusů, jo. Takže sfingovali jaksi nějaký přepadení, napadení a údajně rozstřílení těch raket, jako. To byla docela laciná akce. Našel jsi to, máš to?
1: Momentiček, ještě člověk.
0: Takže tam ta zoufalost, jako, a ty výkřiky do tmy, jako jak Donald furt vyhrožuje tomu Iránu jako dalšími masivními útoky, měli by si to rozmyslet, jo, upřímně. Měli by si to rozmyslet. Až to najdeš, tak pak se ještě můžeme podívat na spojenectví Ruska a KLDR, protože někdo se mě na to dotazoval. A propo, mám tady teď ten článek ještě o tom Fordovi, jo. Tak pozor, já jsem se spletl. Uh-huh. Ford svolává přes 740 tisíc vozidel kvůli závadě převodovky. Dříve Ford tam může způsobit, že se zaparkovaná auta neočekávaně dají do pohybu. Dříve Ford najal kompletní tým zkušených inženýrů, 350 lidí, včetně bývalých zaměstnanců Fordu, aby se vyřešila selhání umělé inteligence. Automatizovaná kontrola kvality problém s vadami nevyřešila, což Fordu způsobuje miliardy dolarů ztrát. Vedení společnosti uznalo, že se stále více spolehlo na umělou inteligenci, ale nedosáhlo požadovaných výsledků. A kousek předtím je tady článek o tom, že Volkswagen musí zrušit 100 000 pracovních míst, propustí přes 100 000 lidí. Jo. Jen tak mezi námi.
1: Já jsem se na to díval, je to ze 4 velkých závodů Volkswagenu a letos do konce tohoto roku propustí 19 000 a pak budou jednat s odborama, jak propustí ty další. Takže to je jako masakr. Jo, to bude mít vliv i na nás.
0: Obrovský vliv na nás. Tak, našel jsi to, Jiří?
1: Prosím tě, nemůžu to dohledat, ale našel jsi ještě jednu věc, kterou jsem chtěl přednést. To je prohlášení indického toho
0: Modiho.
1: Ne premiéra, ale zástupce. Aha. Ne, je to indický minister zahraničí. A ten vlastně mluví tady o pokrytectví USA, EU, to bychom si mohli přečíst. Ale já přečtu jenom to, co tady mám vyfocený, to bude asi stačit. Takže podle amerického senátora Marka Kellyho hrozí USA vojenský faktický kolaps. Důvodem je to, že armáda USA v současném konfliktu s Iránem vyčerpala masivně své zásoby některých druhů zbraní a munice. Zásobování ukrajinské armády americkou municí a zbraněmi také vyčerpalo armádu USA. Teď pokud by došlo k nějakému útoku na USA, tak USA nejsou ani zdaleka schopny reagovat a nemají munici. Takže...
0: To jsou zprávy, které pochopitelně se nemají zveřejňovat, jo, protože to asi jako se nechce, že jo. Ale já jsem tady ještě vytáhl jednu věc, to je právě po zrušení zákazu umístění jaderných zbraní na svém území se Finsko stane cílem ruských jaderných útoků, napsal Medveděv. Takže Finové, aby tam mají zákaz instalace těch jaderných zbraní, tak oni to částečně odblokovali a prý je tam skladují. Jo? Takže to jsou nějaké zbraně, nevím, nějaké rakety středního doletu, tuším, že to je. No, a do toho, když jsme si řekli ten začátek, že tedy vlastně ta oprávněnost reagování Ruska na to, že je neustále obkličujou a víc jim strkají ty své rakety jako blíž a blíž k jejich území, kdy v podstatě z Ukrajiny začínají do vnitrozemí Ruské federace jako lítat drony a různá munice, kterou sice většinou uzlikvidujou, ale i tak to dělá nějaké škody, tak německý soud obžaloval, německá prokuratura obžalovala Ukrajince za útok na Nord Stream. Dodala, že šlo o příkaz z Kyjeva. Na to Zelenský prostě předtím řekl, že Ukrajina s tím nemá nic společného. Tvrdil o výbuchu plynovodu Nord Stream Zelenský. My víme, že tím zlikvidováním toho Nord Streamu vyhrožoval dědeček Biden 12. února 2022, kdy vykřikoval, že pokud ruská noha vstoupí na území Ukrajiny, tak oni vyhodějí, tak Nord Stream nebude, takhle to řekl. Takže když se dříve objevily informace, že za odpálením Nord Streamu stojí Ukrajinci, spustila se masivní vlna útoků a dehonestace ze strany českých proukrajinských aktivistů. Nyní to potvrdila německá prokuratura. Obžalovaný Ukrajinec Sherry K. podle obvinění připravoval zničení plynovodů na příkaz ukrajinských státních orgánů. Zničení Nord Streamu byl teroristický čin. Stát, jehož tajné služby ho provedly, funguje jako teroristický stát. Prezident v čele takového státu je terorista. Volodymyr Zelenský je terorista. Následně by mělo přijít okamžité odebrání státního vyznamenání Řád Bílého lva, kompletní zastavení finanční i vojenské podpory Ukrajině, blokování členství Ukrajiny v Evropské unii. Kdokoliv z českých politiků bude i po tomto potvrzení nadále veřejně podporovat Zelenského a jeho režim, hlásí se tím k podpoře terorismu. V České republice je takové jednání trestné podle paragrafu 312e trestního zákoníku podpora a propagace terorismu s trestem od 2 do 10 let. No, tak připomínáme. Čili zničili Nord Stream a způsobili Evropě obrovské škody. Ekonomické obrovské škody. No, a teď pochopitelně my víme, že se říká, že ta armáda a tak dál na té Ukrajině jak bojuje, jo. Tak Jiří, poslouchej dobře. V jednotkách ukrajinské armády bojuje přibližně 50 tisíc zahraničních žoldáků, kteří jsou financováni CIA a britskou rozvědkou MI6. Prohlásil to bývalý poradce šéfa Pentagonu Douglas McGregor v přímém přenosu na YouTube kanálu Deep Dave. Obrovské množství cizinců je přirozeným jevem, protože Ukrajina vyčerpává své lidské zdroje. Je jednodušší nechat MI6 a CIA platit cizincům, aby přijeli a bojovali za Ukrajinu, což se také děje, poznamenal McGregor. Zdůraznil však, že žoldáci kvůli penězům jdou na jistou smrt, protože fronta se pro ukrajinskou armádu stala opravdovým kamenným mlýnkem. Takže vlastně ono je to nic nestojí. Asi jim dopředu neplatí zálohy, ne? Tak jeden žolt třeba. No, takže evidentně už dneska Rusko vede, nebo Rusko je ve válce s NATO a jeho zeměmi, protože tady se to jednoznačně potvrzuje. A to Rusko už je na hubě, rozumíš? Jako to je úplně na hubě.
1: No, když se já totiž tam vidím jeden takový model, nebo jednu takovou věc mi vyvstává. Tím, jaký obvinění a informace vylízají na povrch, tak je to jak ke konci covidu. To znamená, ten projekt už se blíží ke konci. Nebo já to tak jako vnímám, jo? Protože už se v podstatě všechny ty lži ukrajinského režimu v podstatě i, já nevím...
0: Teď jsme neslyšeli půl věty, prosím tě.
1: Tím způsobem, jakým vlastně se prezentuje působení zahraničních vojáků na Ukrajině, co všechno se vlastně už dostalo do veřejných médií a podobně, ty zprávy, které vlastně vyvrací všechno to, co vlastně se tvrdilo, že to není pravda. Takže teďka se ukazuje, že to pravda všechno byla, co jsme říkali na začátku. Tak já vidím brzky ukončení toho konfliktu, protože už ty zprávy jsou dost objektiv, nebo dost pravdivý na to, že už jako víme, s čím pracujeme. Jo, v té veřejnoprávní jako sféře, nebo prostě ty zprávy jako prosáknou na povrch. A já mám pocit, že už se to jako blíží ke konci, že je to jak na tom covidu. Při tom covidu to taky bylo, že vlastně ke konci už se začaly šířit různé informace a už se to vlastně všecko jako vědělo a podobně.
0: No navíc to Rusko je úplně na hubě, že jo? To skomírá, je vidět, že inteligenti v té Evropské unii a v té Evropské komisi vědí jak na Rusa, jo? No ale mezi tím nám tady chodí takový zvláštní články, jo? V Rusku se naučili přeměňovat plastový odpad na kvalitní benzín. Vědci z Tomského polytechnické univerzity TPU vyvinuli technologii, která umožňuje zpracovávat plastové odpady na složky běžného motorového paliva. Získaný produkt plně odpovídá ruským normám, uvedli na univerzitě. Jak celý proces funguje? Plast se zahřívá na 450 stupňů a vzniklé kapalné směsi se oddělí od benzínové frakce. Tyto frakce procházejí speciálním katalyzátorem, který odstraňuje škodlivé nečistoty a přeměňuje surovinu na stabilní uhlovodíky. Do benzínu A1,92 oktanů lze přidat až 25% plastového paliva, do benzínu 95 oktanů až 15% a do 98 až 5%. Autoři projektu nyní optimalizují technologii, aby ji mohli uvést do průmyslové výroby. Toto řešení pomůže nejen získat levné složky paliva, ale také efektivně zlikvidovat nerozložitelné odpady. Hele, to Rusko, ono, ty jsou na tom tak špatně, že už musí i ty petlahve tavit na ten benzín, rozumíš?
1: No ale víš co, z čeho jsou ty žehličky? Už vybrakovali ty kabely a vybrakovali i ty čipy, ale s čím ty plasty zbývají, tak oni i ty plasty spotřebují, rozumíš?
0: To je hrozný.
1: Všechno.
0: To je
1: To je
0: strašný.
1: prostě, ale zase jsou jednička, jednička na světě v recyklaci, rozumíš?
0: To tak.
1: Je masakr, jo. Já si myslím, že jako ten jako člověk, který je krmený těma bostma z mainstreamu, tak vlastně vůbec neví, co se v Rusku jako děje, jo. Tam jsou dneska technologie na bezdrátový napájení, vlastně šalina jede, vlastně napájí se přes koleje a podobně. Jo, jsou tam prostě technologie jako zbrojního charakteru, který brzo uvidíme, o kterých mluví i pan Staněk, ty brzo uvidíme v akci v Evropě, protože a to natvrdo si myslím. A co se týká vlastně jako IT infrastruktury a podobně. Já totiž se dívám na český blogery, kteří žijou a cestují po Rusku a výrazně my tady budeme 100 let za opicema brzo. Jo.
0: No ne, tak
1: Oproti tomu Rusku.
0: přidám plyn. Vědci z
1: Přidej.
0: kvantového projektu Rosatomu dosáhli průlomu v oblasti fotonických technologií. Vědecké týmy pod vedením Igora Bielenka a Dmitrie Černošenceva jako první v Rusku a jako jedny z prvních na světě vytvořili kompaktní zdroj kvantového komprimovaného stavu světla na čipu. Tento úspěch na čipu, ne na čepu, jo, na čepu je 12, ale to je na čipu. Tento úspěch umožní dosáhnout
1: Jo.
0: nové technologické úrovně
1: Jasně.
0: v oblasti kvantové senzoriky a kvantových výpočtů. Otevírá cestu k vývoji vysoce citlivých senzorů pro medicínu a k praktickému využití fotonových kvantových počítačů v telekomunikacích a logistice. Ve světové vědě patří práce s komprimovaným světlem ke nejslibnějším směrům, které jsou důležité pro rozvoj kvantových technologií. Jedná se o trend, který se zatím podařilo využít zdaleka ne všem. Naši vědci zaujímají v tomto směru přední pozice. Patříme do první vlny zemí a společností, které dosáhly reálných výsledků. V nejbližších plánech je zahájit vývoj kvantových výpočetních systémů na tomto základě a využít získané poznatky při vývoji detektorů, včetně biologických, uvedl vedoucí vědeckých skupin Rosatom kvantové technologie a kvantového centra Dmitrij Černošencev. Hele, nemají čipy, no, tak
1: Proto
0: bádaj, viď, vymýšlej, to je jasný, tak nakonec ze zrcadel dělají čipy,
1: nemají
0: ty
1: čipy,
0: jo.
1: tak musí používat fotonovou techniku, která je několikanásobně rychlejší než křemíková technologie. No tak to se nedá nic dělat. No. Tak kluci si museli poradit nějak. No.
0: Museli, no
1: Ten,
0: tak
1: kdo
0: to
1: se
0: vidíš.
1: zabývá jako světelný čipy nebo světelná technologie, to se klasická
0: Halo,
1: infrastruktura a prostě debat. Halo, halo?
0: halo. No, slyšíme tě, slyšíme tě.
1: Ty mě zase neslyšíš?
0: Ale jako kouše se to, rozumíš, to prostě se zkomolí, ten přenos je prostě někde, já nevím, jako když nestíhá BTSka. Tak přihodím,
1: No, ale
0: jo.
1: já mám dobrý signál, člověk. Přihoď.
0: Mě taky
1: Nahoď.
0: nehlásí jako špatně. Tak přihodím.
1: Zmatčiny minulosti. To se můžeme na fotonu a
0: Když jsme u těch fotonů, jo. Rusko si udrželo celosvětové vedení v těžbě diamantů. Na konci roku 2025 na to, vidíš, na diamanty z Ruska asi není to, viď? Uvalený embargo nějaký. Na konci roku 2025 Rusko vytěžilo 31,5 milionu karátů diamantů a udrželo si tak první místo na světě. Navzdory poklesu o 15,6% oproti roku 2024 činil podíl země na celosvětové těžbě 31,9%. Mezi pět největších producentů se také zařadili Botswana 15,5 milionu karátů, Angola 15,2 milionu a Kanada 14,1 milionu a Demokratická republika Kongo 8,9 milionů karátů. Přitom Rusko zůstává pro konkurenty nedosažitelné a pevně udržuje postavení hlavního diamantového producenta na světě. Vývoz surových diamantů z Ruska činil 29,8 desetin milionů karátů v hodnotě 2,54 miliardy dolarů. Světový trh se zmenšil o 7,3% na 264,1 desetina milionů karátů. Takže to bylo trochu o diamantech. A mám tady další zprávu. Bloomberg je opět šokován a zarmoucen. Bloomberg s hlubokou lítostí informuje, že Rusko v červnu zvýšilo vývoz ropy na rekordní objem. Agentura uvádí, že Rusko zvýšilo přepravu ropy po moři na rekordních 4,13 milionu barelů denně za čtyřtýdenní období končící 28. června. Objem ropy na moři vzrostl na 133 milionů barelů, což je o 34% více než v polovině dubna. Přičemž se v blízkosti Merza el Hamra v Egyptě a regionu Riau, Singapur, vytvořili dopravní zácpy. Doprava do Asie dosáhla 3,98 milionů barelů denně, do Čín 1,8 milionů barelů denně, do Indie 74 milionů barelů denně a dalších 2,13 milionů barelů denně bez konečné destinace. Vy uvalíte sankce, my obchodujeme se ziskem. Všichni jsou spokojeni, se tady píše. Takže to je další zpráva o krachu tedy Ruska.
1: Vidíš tu silnou orientaci?
0: Cože?
1: Vidíš tu silnou ekonomickou orientaci na ty země BRICSu? Jak vlastně společně ekonomicky rostou? To je prostě ten západ si k ním už ani nečuchne, jo, brzo. Protože nebudou mít z čeho. Ale viděl jsem v mainstreamu zprávy, že v Rusku není benzín normálně.
0: No není, protože oni dělají z petek, dělají benzín a potom zpátky z benzínu petky, rozumíš?
1: No.
0: Víš proč? Protože to, co vyrobějí, dávají do těch vyrobených petek, totiž. A prodávají to. V petkách.
1: No to je... No tak to dá... To pak dává smysl teda.
0: No. No ale počkej, ono to prospívá ekonomice. Jiří, to prospívá ekonomice. Protože...
1: No.
0: Protože... Rusko bylo označeno za druhou nejrychleji bohatnoucí zemi na světě. Lídrem se stala Jižní Korea a trojkou Chorvatsko. Rusko se zařadilo mezi lídry v míře růstu blahobytu. Od roku 2020 do roku 2025 se bohatství na obyvatele, když odečteme inflaci, zvýšilo o 37%, což zemi řadí na druhé místo na světě. Nejrychleji rostla Jižní Korea, plus 55%, a třetí je Chorvatsko, plus 29%. Některé evropské země přitom vykazovaly pokles životní úrovně. Antilídry se stala Velká Británie, minus 23,2%, Nizozemsko, minus 14,4%, a Francie, minus 4,5%. Procenta. Jedinou zemí, kde se situace prakticky nezměnila, je Itálie. Člověče, ty Rusové, vidíme, jsou na té hubě, ty jo. Jak je to možné?
1: No, Chorváci to posloucháme, jako z těch zpráv. No. Neuvěřitelný. A to jsou pod sankcemi.
0: A to jsou pod sankcemi.
1: Ekonomika pod sankcemi.
0: Poslouchej, ono není dobrý jako toho Rusa úplně jako, víš, představ si, to jsem vůbec netušil, jo. Kosmický záchranáři, jak sovětská Naděžda zahájila systém COSPAS-SARSAT. Před 44 lety odstartovala z kosmodromu Pleštěk nosná raketa COSMOS-3M, která vynesla na oběžnou dráhu Kosmos 1383. Toto zařízení zahájilo mezinárodní systém vyhledávání a záchrany COSPAS-SARSAT. Systém COSPAS-SARSAT umožňuje určit souřadnice lodí, letadel a dokonce i jednotlivců, kteří se dostali do nouze. Díky jeho fungování bylo zachráněno více než 63 tisíc lidí. To je Rusové, co?
1: Od toho, no. No a Rusové teďka společně s Čínou vlastně vytváří ten BRICS satelitní přenos jo, pomocí těch nových nízkoleticích orbitálních satelitů, který má být vlastně konkurence pro Muskův Starlink a vykazuje mnohem vyšší hodnoty, lepší přenosy a ta technologie je výrazně lepší než ta západní, že jo. Takže zase takový důkaz, jak jsou ty státy BRICSu neschopný a hlavně, jak to Rusko je na té hubě, no, jak říkáš.
0: No, další zpráva z úpadkového Ruska říká, že Rusko a jeho vysokorychlostní železniční tratě rostou. Během svého přímého televizního vystoupení koncem prosince minulého roku Vladimír Putin potvrdil, že vysokorychlostní železniční trať Moskva-Kazaň bude postavena. To znamená, že Rusko oficiálně vstupuje do nové éry v oblasti dopravy. První vysokorychlostní trať se v současné době staví v Rusku mezi Moskvou a Petrohradem. A trať do Kazaně bude druhou. Nejedná se jen o rychlé vlaky, jde o to, jak budou Rusové žít, cestovat a pracovat v příštích desetiletích. Ale začneme od začátku. TGV Moskva Petrohrad. Toto je první TGV v historii Ruska, postavený od nuly. Délka 679 km, doba cesty 2 hodiny 15 minut, rychlost až 400 km za hodinu, uvedení do provozu v roce 2028. Ve skutečnosti je to rychlejší než letadlo, pokud zohledníme cestu na letiště, čekání a nástup do letadla. Dalším důležitým bodem je, že trať projde 6 regiony, v nich žije přibližně 30 milionů lidí, tedy téměř 20% populace země. Ruský technologický průlom. Ruský TGV není nákupem vlaků v zahraničí. Rusko nyní vyvíjí vše samo. Vyvíjí si vlastní podvozky, digitální řídící systémy, autopiloty a umělé vidění, kybernetickou bezpečnost, a jedinečné koleje bez svařovaných spojů odolné teplotám od minus 60 do plus 60 stupňů Celsia. Podobná řešení na světě prakticky neexistují. Jaké výhody to přinese? Zde jsou nejdůležitější body. Úspora času. Moskva-Kazaň za méně než 3,5 hodiny místo nočního vlaku. Rozvoj měst. Podél vysokorychlostních trati se staví bydlení, obchodní centra a logistické uzly. Práce a podnikání bude možné se rychle dostat na schůzky mezi regiony. Turismus. Můžete strávit víkend v jiném vzdáleném městě a to se stane běžnou součástí. Jaké vysokorychlostní tratě budou postaveny? Prezident jasně naznačil, že Moskva-Kazaň není poslední etapou. Zde jsou hlavní směry. TGV 1 Moskva-Petrohrad za méně než 2,5 hodiny se spuštěním v letech 2028 až 2030. TGV 2 Moskva Kazáň s perspektivou až do Jekaterinburgu přibližně za 3,5 hodiny. Do Kazaně se spuštěním na začátku 30. let. TGV 3 Moskva Adler za 7 hodin a 50 minut místo dne, spuštění po roce 2035. TGV 4 Soyuz Moskva Smolensk Minsk za 2,5 až 3 hodiny. Plánuje se také prodloužení trasy do Brestu. V této fázi bude celková délka sítě vysokorychlostních vlaků v Rusku více než 4,5 tisíce kilometrů. Každý, kdo hodně cestuje po zemi, to ocení, protože ví, jak vzdálenosti požírají čas. To není překvapivé, Rusko je obrovské, ale představte si, že můžete snídat v Petrohradě, jít na obchodní oběd do Moskvy a procházet se po nábřeží v Kazani na konci dne. Zdá se to nereálné. Budoucnost Ruska se dnes stává realitou. Nad propastí. To Jiří. Haló, Jiří. Jseš tam? Jiří?
1: Je to tak, no. No s těma Rusy, počkej. Špatná kvalita sítě, čověče. Haló, haló?
0: No my zrovna, vůbec jsme tě neslyšeli.
1: Haló, haló?
0: No tady u nás dobře.
1: Jo, slyšíš mě nebo ne?
0: No já tě slyším.
1: Teďka. Vyskočila mi tady špatná kvalita. Co se týká těch rychlovlaků, tak já jsem zase jsem tady viděl příspěvek od Číňanky a ta vlastně srovnávala ty nejrychlejší vlaky s vlastně tím, že Rusko začíná budovat tady ty rychlovlaky, tak se vlastně přiřazuje k těm zemím, který vlastně mají ty rychlovlaky, což je primárně Francie, Japonsko a Čína. No, no prosím tě, mě to psal.
0: Vůbec si neslyšíme, to prostě...
1: offline a vyplo mě to.
0: Já jsem to schodil, to spojení, protože to už se nedalo, to jenom tam bylo skřeky nějaký. A ani teď to není nějak moc dobrý, no. Jiří.
1: Já jsem kontroloval síť a mě by to mělo jet. Neslyšíš mě, jo?
0: No tak už tě slyším už konečně, no.
1: No prosím tě, tak mám, já nevím, tak chci dát písničku, restartuju počítač.
0: Klidu, vydržíme to na chvilku, jestli to projde, jo? Jiří.
1: Dobře, fajn. Já jsem na nic nešahal.
0: Ne, mě tady přišlo, že normálně nás to schodilo dolů, čověče, to spojení.
1: No, no já jsem měl špatný spojení a pak mě napsalo, že ty jsi měl offline, tak nevím.
0: Taky jsme tady chvilku byli, bez signálu. No, ona ta sí totiž může kolabovat, protože to rozpadání se sítí je docela velmi časté. Ono to vypadá jako, že to všechno funguje, ale až taková hitparáda to není. Tak, jsme tady probírali ty záležitosti toho rozvoje Ruska, co se týká tady TGVček. A to si takhle musíme si říct, že dneska mezi Moskvou a Petrohradem jezdí rychlovlak. Ten jezdí zhruba 300 km za hodinu. Takže dneska tam je na té trati tohleto nasazený. A my jsme s tím jeli a necelý 4 hodiny do Petrohradu. Jo. Tohle bude jezdit ještě rychlejc. Asi to bude nějaká
1: okurčka. Já nevím, jestli jsi mě slyšel, ale já jsem mluvil. Ano.
0: No zase to prostě chvilku mluví, chvilku nemluvíte, já se s tou picnu tady. Tak povídej.
1: No, já jsem chtěl jenom říct k těm rychlovlakům, že čínština v podstatě je na tom dneska tak. Já jsem zase viděl nějaký blog od nějaké Číňanky a ta vlastně popisovala náklady pro běžného Číňana, tak ty jsou vlastně třetinový, protože v Japonsku a ve Francii a v Číně je vlastně jsou nejznámější ty rychlovlaky a Čína dneska má nejlevnější provoz a vlastně s tím jezdí pracující, jezdí těch 400 km za hodinu taky, něco takového. Takže tam se přepravují na obrovské vzdálenosti za 2-3 hoďky, takže můžeš pracovat úplně v pohodě někde. Můžeš i ve vlaku samozřejmě, můžeš prostě přejíždět dlouhé trasy. Takže ta vyspělost té čínské infrastruktury je vysoká, co se týká těch rychlovlaků a samozřejmě Rusko na to navazuje a bude, co se týká vlakové dopravy, tak Rusko a Čína je úplně někde jinde než jako my, jo. To my jsme úplně, my tady máme parní lokomotivy ještě v podstatě.
0: Jo. Takže ještě se dotkneme jedné zajímavé věci, západní civilizace, pokrok nebo barbarství? 16. dubna 1958 byla v Bruselu zahájena světová výstava, na níž byla představena šokující expozice Konžská vesnice. Ve skutečnosti šlo o lidskou zoo. 700 obyvatel Konga bylo přivezeno do Evropy, aby byli vystavováni jako divoši. Exponáty střežily ozbrojené stráže, které jim nedovolily opustit vesnici. Vrcholem této výstavy byla socha krále Leopolda II., která stála u vchodu. Tento monarcha zavedl v Kongu režim, který by byl dnes označen za genocidu a má na svědomí miliony zabitých a zmrzačených lidí. Vše začalo zdánlivě neškodnou belgickou expedicí do Afriky, kde uzavřeli dohodu s místními náčelníky. Za kus látky měsíčně jim postoupili svou půdu a práva k jejímu řízení. Tak byl vyhlášen svobodný stát Kongo, jehož suverénem se stal Leopold II. Je možné poznamenat, že král jednal jako soukromá osoba a tento stát nebyl kolonií Belgie, ale pouze soukromým majetkem krále. V tomto státě začal opravdový horor. Celá populace byla nasazena na těžbu kaučuku, která se stala otrockou prací na plantážích Heveje, kaučukovníku. Za nesplnění kvót byli trestáni bičováním a uvězněním. Vojákům bylo nařízeno hlídat každý náboj. Vystřelil, přinesl ruce zabitého. Rychle si uvědomili, že mohou předkládat koš s uříznutými rukami, aby se zodpovídali za svou munici. Život Afričana měl menší cenu než 1 cent za náboj. V Kongu byly usekávány ruce dospělým i dětem. Informace o tom jsou dostupné na internetu. 10 milionů lidí zemřelo na následky vykořisťování a další miliony byly zmrzačeny. Je zajímavé, že pro Evropany 50. let se lidská zoo nezdála být ničím neobvyklým. Od konce 19. století se podobné výstavy staly běžnou záležitostí v Antwerpách, Londýně, Barceloně, Miláně, Hamburku a v New Yorku. Vzniká oprávněná otázka. Je západní civilizace pokroková a má právo na hegemonii? Otazník. Co, Jiří? Pokrok.
1: No to je velký pokrok. To, že v státy, co měly kolonie, že páchali genocidy, to se obecně ví, jo, ale když čteš ty detaily potom nějaké té genocidy, jo, tak to je prostě jako neuvěřitelný.
0: Otřesný. Neuvěřitelný. Otřesný.
1: To je jako strašný, to se ti chce oblít z toho.
0: Já jsem tady představil takovou konstrukci, jak to funguje. Evropani se složí, ať už tím, že jim vysmáhnou vlády další daně, nebo prostě to platí korporáty z nějakých vydělaných, který mohli jít do navýšení životní úrovně a nejde to do navýšení životní úrovně obyvatelstva, takže ta se snižuje v Evropě. Za tyto evropské peníze se objednají zbraně u amerických zbrojařů a ty se potom ty zbraně lifrujou na Ukrajinu.

0: dolarů. Spojené státy vydělaly peníze v rámci programu dodávek amerických zbraní Ukrajině PURL, financovaného zeměmi Evropské unie a NATO. To prohlásil stálý zástupce USA při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker v televizním vysílání Fox News. Mechanismus PURL byl spuštěn Donaldem Trumpem a generálním tajemníkem NATO Markem Rutem v červenci 2025. V rámci této iniciativy Ukrajina sestavuje seznamy svých vojenských potřeb a země, členové NATO a partnerské státy poskytují finanční prostředky na nákup zbraní od amerických výrobců k následnému předání Kyjevu. Doslova a do písmene to tady takhle píšou.
1: No. A pak, že nerostou, že?
0: Pak, že nerostou. Pak, že my jsme konspirátoři, rozumíš?
1: Ano, to jako to je to stejný, jak ta přestřelka mezi Endym a tou gumou vojenskou. To je úplně to stejný. Za vším hledej peníze. Takže ta část, jako to je zajímavý je, že se nikde explicitně nepíše ten nedostatek čipů z Tajvanu. Víš, to se tak jako zametá pod koberec a vlastně se to nikde natvrdo nenapíše, že z Tajvanu nepřijde ani čipeček. Mm-hmm. Že je to jenom takový...
0: No.
1: Takový dlouhý balony, no.
0: To spojení teda nic moc, ti řeknu. Tak nevím, hele, mám tady další zprávu, jo.
1: Zase mě neslyším. Ano, povídej.
0: Byl jsi na vojně?
1: Já jsem neměl tu čest, ale můj otec byl voják Lidově demokratické armády, takže
0: víš,
1: já jsem měl...
0: Takže víš, že když máš
1: takže
0: samopal...
1: Takže já jsem měl vojnu doma do 19.
0: Takže víš, že když máš třeba samopal nebo jakoukoliv zbraň a vystřelíš z ní, ano, tak se stane něco.
1: Ano.
0: To něco je zpětný ráz. To znamená, tak jak ta kulka startuje, tak pochopitelně vytvoří nějakou kinetickou energii, která ti, když si dáš blbě tu zbraň do, když si ji nevopřeš do ramene, tak dostaneš takovou mordu do ramene, že ti málem upadne. Mm-hmm. To je známý jev. Proto třeba pro přesnější střelbu se používá ne dávka, jak by se dalo předpokládat, ale buď krátkými dávkami, anebo jednotlivými pály, jo?
1: Hranami.
0: Mhm. To znamená, že můžeš přepínat na dávky, anebo můžeš přepínat jenom jako, co zmáčnutí kohoutku, to výstřel. Mhm.
1: Jasně.
0: Tak. Ruská útočná zbraň A545 ráže 5,49x39mm je revoluční konstrukce. Na A545 najdeme dva plynové kanály nad hlavní a dva písty, které se při výstřelu synchronizovaně pohybují v opačném směru. Výsledkem je vyšší stabilita zbraně, zvláště při střelbě dávkou, což se projevuje zvýšenou přesností zásahu. Samozřejmě se jedná o poměrně složitou a drahou zbraň, kterou většinou používají pouze speciální jednotky ruské armády. Tady je stream, jak s tím borec spálí a vůbec se mu to nehne, jo?
1: Mm-hmm.
0: Takže to zase někdo přemýšlel v tom Rusku, co?
1: No já už se na tu zbraň dívám, no. Ta vychází asi z koncepce Kalašníkova, ne?
0: Jo, to je vylepšený Kalašníkov, že jo?
1: No. Dívám se na to, no. Jo. Je tady ukázaný, jak s tím střílí kluci. No, ta útočná puška, no obecně, jo, Kalašníkov byl obecně

0: To je vlastně nejvyráběnější zbraň na světě. A když byli, vím, že když byli Američani v Afghánistánu třeba, tak si kupovali Kalašnikovy. Jo. Jo, anebo na nějakých jako misích, kdy se mohli dostat ke Kalašnikovu, tak je kupovali na černém trhu, nebo protože to byla spolehlivá zbraň, která střílela z vody, z písku, ze všeho, vyklepal z toho a střílel si, jo. To ty americké zbraně
1: To
0: prostě
1: je,
0: položíš je na
1: ano.
0: písek, zvedneš je a už nevystřelíš.
1: A navíc ta zbraň nerezne, ale pouze koroduje.
0: Ano, přesně tak. A i přes tu korozi vystřelíš prostě.
1: Jo. No.
0: A i klidně dvě dávky, rozumíš?
1: No a když jsme u toho obchodování toho NATO a tvoření těch zisků, tak si musíme trošku nalít čistého vína. To je to, co tady mlátí tou mediální scénou už několik týdnů. A nakonec se to celé rozlousklo přes to předběžné opatření ústavního soudu, které, jak se ukazuje, pomohlo a nepomohlo. Jo? Ono totiž bylo vydáno v souladu s tím, jak to tam bylo jako psané, a bylo tam pouze uvedeno, že vláda má závazek, aby donominovala prezidenta. To je, víš, kdo to je ten squatter z té Hradčanské jedna.
0: Jo, to je ten. Ano,
1: Jo,
0: ano.
1: to je on,
0: To je
1: no.
0: on.
1: Jo, ten přesně to je. Tak nebylo tam nic o
0: Ano.
1: tom, že má mít nějakou velkou delegaci, a nebylo tam nic o tom, že má stát v čele té delegace. Takže nevím, jestli to chtěli ty soudci, anebo jestli prostě jenom alibisticky opsali to, o co se tam žádalo. Ale zkrátka dobře, Babiš v čele delegace. Nesouhlas se 70 miliardami eur ročně pro Ukrajinu. Lobbysti hradního pučisty mají po žížalkách, se tu píše. A o tohle tady celou dobu šlo. 70 miliard pro Ukrajinu každý rok. Babiš to chce vetovat. Zbrojní mafiáni ovládající hrad ale potřebují ty obří kšefty. Proto za každou cenu tlačí svoji figurku Pavla, který má za úkol to schválit. Proto musel na summit a proto musel být tím, kdo hlasuje. Proti vládě vlastní země. No asi mají mafiáni tentokrát vážný problém a proto je celá jimi vydržovaná progresivní smečka vztekly bez sebe. Vláda jim sahá na peníze všem, od neziskovek přes koupená média až po mafiány. Že bychom kromě článku 63 ústavy začali testovat i hranice velezrady, kde to kromě ústavního soudu jistí Senát? Takže oni ho vzali, respektive poletí svým letadlem. To bude pohoda, on se tam poletí. Na večeři půjde Babiš s manželkou. On tam někde bude možná prodávat zmrzlinu nebo pár jich v rohlíku třeba, aby se tam dostal. Nebude nikde oficiálně vystupovat, nebude hlasovat oficiálně, což je dobře, protože Babiš bude proti těm 70 miliardám, protože ono by to znamenalo pro nás, že bychom dávali asi 31 miliard korun tady na tuto povinnost. Jako. Takže
0: No, ale
1: na
0: to
1: to, aby ten
0: právě že
1: revolving mohl
0: to
1: existovat,
0: máš
1: tak my
0: ještě
1: bychom do něj museli
0: konotace.
1: dávat 31 miliard nebo 34.
0: No. A teď si vem, že to má i konotace na účast financování toho ozbrojeného konfliktu. To znamená, by jsme byli i na blacklistu. To znamená, to je velmi strategické jednání tady toto.
1: Přesně tak.
0: Jo, takže. Jo, takže to je jedno s druhým. A ten blbeček, no já když ho vidím, já bych ho tak propleskl, že by nevěděl, která bije. I přes ty jeho gorily, protože to je fakt katastrofa, jo. On se absolutně tímto demaskoval a nejhorší je, že ten úvěr, který se má poskytovat z toho fondu, je čerpatelný, to znamená, každý rok by tam muselo přitéct těch 71 miliard. To není jednorázová pomoc. To je závazek na, nevím,
1: Na neomezenou
0: x
1: dobu.
0: let, jo. Opatrný úvěr prostě, takže na omezenou dobu. Takže to se může stát, že to bude výpalný do roku XY, jo. Já jsem zvědavě, jak bude hrát Slovensko, jak
1: Myslíte?
0: bude hrát Maďarsko. Protože, jo, ano, zase
1: No ne,
0: blbě
1: to se
0: hrál.
1: rozsejpá prostě, to spojení, to fakt musí mít velkou fantazii, aby si domyslel, co říkáš, jo.
0: Jo.
1: Jak máš dlouho puštěný
0: No, říkal.
1: počítač?
0: Já?
1: Aha.
0: Nevím, dlouho.
1: Tak ho prosím tě zrestartuj, buď tak hodnej.
0: Jo.
1: Zkusíme to,
0: Jo,
1: jo?
0: dobře.
1: Takže
0: Jo, dobře,
1: pak
0: tak.
1: zazvoň, prosím tě, jo?
0: Jo, dobře, dobře.
1: Dobrý, děkuju. To se někdy právě taky může stát tím, že se dlouho ten počítač nerestartuje a on pak zlobí. Nakonec to známe tady, protože nás to potom také zlobí. Ale bohužel si s tím pak musíme nějak vidět rady. No. Tak, já tady mám článek právě k tomu Volkswagenu. Tak než to Jirka nahodí, než to jak si prožene tou fází do toho restartu, tak se mrkneme na ten článek, je to z Infovojny, prosím vás. Pro Slovensko jsou zprávy o dalším zhoršování situace v evropském automobilovém průmyslu významné i proto, že automobilky tvoří jeden z hlavních pilierů domácí ekonomiky. To i u nás, musím říct. Největší evropský výrobce automobilů Volkswagen podle medializovaných informací připravuje výrazné rozsáhlejší propuštění, než se doteraz očekávalo. V hře má být až 100 000 pracovních měst po celém světě a zatvoreně viacerých výrobných závodů, pričom samotný koncern zprávy priamo nepotvrdil, no priznává, že prechádza zásadnou transformáciou. Společnost se dostává pod tlak pre silnější konkurenci z Číny a i slabší dopyt na evropském trhu. Na firmu tlačia dovozné clá z USA a i drahý prechod na elektromobily. Vedení koncernu Volkswagen údajně připravuje nový plán ozdravení společnosti. Informuje o tom portál Ostdeutsche Allgemeine s odvoláním na zdroje německého Manager magazínu. Podle informací z prostředí a firmy by se přitom počet rušených pracovních měst mohl zvýšit z původně plánovaných 50 tisíc až na přibližně 100 tisíc. Takže o těch 50 jsme tady mluvili. A ono to má být ještě horší. Mně je však jasné, či by se tento cíl mal dosáhnout do roku 2030, alebo v dlhším časovém horizontě. Ako uvádza zdroj, generální ředitel Oliver Bloom už mal představit základné obrysy plánu vedení společnosti, přičem konkrétní počet propuštěných pracovníků údajně záměrně nebyl uvedený. Podle rovnakého zdroja se uvažuje o zatvorení čtyř výrobních závodů. Ohrozené mají být fabriky Volkswagen v Hanoveri, Zwickau a Emdene, jako i závod Audi Neckarsulme. Mimořádnou pozornost vzbuzuje právě závod ve Zwickau, který je od roku 2020 zameraný výlučně na výrobu elektromobilů a ku koncu minulého roku zaměstnával přibližně 8 tisíc lidí. Zatím však nie je známe, jakým způsobem by se případné prepuštění realizovalo, keďže vo Volkswageně stále platí garancie zaměstnanosti až do konce roku 2030. Súčasťou pripravovaných zmien má byť podľa médií aj rozsiahla reorganizácia celej skupiny. Základná značka Volkswagen aj divízia komponentov by sa mohli vyčleniť do samotných spoločností, čo by podľa zdroja vytvorilo väčší priestor na ich prípadné financovanie prostredníctvom kapitálových trhov. Ide však zatiaľ o informácie založené na zdrojoch oboznámených s internými plánmi koncernu. Volkswagen čelí silnejúcej konkurencii čínskych výrobcov. Podľa údajov, ktoré cituje Reuters, čínske značky zvyšujú podiel na európskom trhu a zároveň výrazne posilnili aj na domácom čínskom trhu. Volkswagen tam po rokoch na čele klesol za BYD a neskôr až na tretiu priečku. Samotný Volkswagen sa k medializovaným informáciám odmietol konkrétne vyjadriť. Hovorca spoločnosti však podľa portálu, pardon, podľa portálu potvrdil, že automobilový priemysel prechádza hlbokou transformáciou a doterajší model vývoja aut v Nemecku, výroby v Európe a exportu do sveta už nie je dlhodobo udržateľný pre všetky značky skupiny. Dodal, že nové clá, rastúca konkurencia a stagnujúce alebo klesajúce trhy predstavujú pre koncern každoročne záťaž vo výške desiatok miliard eur. Predstavenstvo preto pripravilo plán, ktorého cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť skupiny a do roku 2030 z nej opäť vytvoriť najatraktívnejšiu automobilovú spoločnosť na svete. Pre Slovensko sú správy o ďalšom zhoršovaní situácie v európskom automobilovom priemysle významné aj preto, že automobilky tvoria jeden z hlavných pilierov domácej ekonomiky. Ak by sa tlak na výrobcov v Európe ďalej prehlboval, přijmu Jiřího. Jiří.
0: Haló, slyšíme se?
1: Dobrý, slyšíme se.
0: Super. Tak doufám, že už to bude lepší teda teďka.
1: Uvidíme. Čtu tady o té automobilce. Prehlboval, dôsledky by mohli nepriamo pocítiť aj dodavatelia a subdodavateľské firmy pôsobiace na slovenskom trhu. Zhoršujúca sa situácia sa pritom prejavuje aj v strmom poklese hodnoty akcií nemeckého koncernu. Ako si môžete prečítať v komentári analytika XTB Ondreja Greguša, cena akcií Volkswagenu sa tento týždeň dokonca prepadla na najnižšiu úroveň od roku 2010. No a potom môžeš klidne investovať do čehokoliv, co je, a teď si čteš, jo, teď si čteš a hned ti tady točíš o Volkswagenu a vyskočí ti tady reklama na omoda.jajko.cz. Nové jajko 5, stylový design, 540 stupňů kamera a panoramatická střecha. Jajko 5 je připraven na vaši jízdu. Hned otevřeš, kupuješ, tadyhle. Čína jim tady vypálila rybník. Tak oni místo toho, aby se naučili, jak si vyrábět levnějc, tak tady začali prostě řešit strašné věci. Jo. A když jsme u toho, tak elektromobilita a tyhle ty všechny věci, to nebylo jen tak. Já mám tady, my už jsme se o tom bavili, jo, ale zase jeden člověk zase popracoval a přinesl do, teďko řeknu hned, kde to řek, hned jak to najdu. Už se blíží, Rusko bude to jasný, jenom kvete. No, už to bude. Robert Fico, tam si uděláme můstek, chviličku. Víš o tom, že Varšavská smlouva zanikla před 35 lety, pak politici rozpustili v Praze?
0: Přímo v Praze, jo.
1: Přímo v Praze se to...
0: 35 let, to znamená, to je...
1: Dlouho, viď?
0: 1990 teda. Mm-hmm. 1991, je to tak?
1: Jo, mělo by tak být. Robert?
0: No celkově ten přechod od 80. od 89. roku do 93. byl takový, já jsem byl malý dítě, jo, tak já to jako nepamatuju, ale ty bys tomu určitě něco řekl, jo.
1: Já to vím, já jsem jako chcel odevzdat flintu i výzbroj. Mundur jsem odevzdal.
0: Jo.
1: Jasně. Jsem byl vojákem Varšavské smlouvy, ne?
0: Mhm.
1: Ne, tak... Ale poslouchej, Robert Farle, německý daňový poradce, právník a politik, v spolkovém sněmu pomocou kalkulačky popravil klimatické náboženstvo. Ovzduší se skládá 78% dusíka, 21% kyslíka, 0,4% CO2, z toho 96% produkuje samotná příroda. Zo zvyšných 4% CO2 způsobeného člověkem připadá na Německo směšných 1,76%. Po prepočtě to znamená, že německý vplyv na celosvětový obsah CO2 je žádná celá 0,00028%. To znamená, že to je 28 miliontin procenta. Jo? A kvůli tomuto číslu má Německo nadělej ničit svůj průmysl, nechat explodovat ceny elektriny, vyháňat pracovné města do zahraničí a obětovávat blahobyt pracujícího obyvatelstva? Pýta se tento Robert Farle. No, už to tady někdo taky argumentoval, že v podstatě to jsou totální nesmysly.
0: Já jsem dokonce viděl v nějakém mezinárodním parlamentu, kde byl vědec a ptal se lidí, těch politiků, jestli ví, jaký je obsah CO2 v atmosféře.
1: No.
0: Ptal se asi 10 lidí a ani jeden dement neřekl to správně. A pohybovali se od 5 do 10% obecně, jo. Přitom je to učivo základní školy, jo. To je toto. To jsme se učili někdy, já nevím, v přírodopisu, nebo někde tak.
1: No,
0: to je katastrofa, jo.
1: No a tak víš co, oni o tom rozhodují a vědí úplně kulový, jo. To je bohužel to směšné, nebo to strašné. Teď nevím přesně, jak to nazvat, jo. Ale já jsem
0: no
1: tady...
0: Viděl jsi to... No jenom rychle skočím do řeči. Viděl jsi to prohlášení toho Bartoše, předsedy Pirátů, že řekl Macinkovi, ať zastropuje...
1: Jo, teploty.
0: V tom horku. To jsem říkal, ještě větší dement, než jsme čekali, jo, protože to snad nemyslí už vážně, jo.
1: Ne, tak to bylo jako, že když zastropovali ceny pohonných hmot, takže by mohli zastropovat i tohle, ne?
0: No, nevím, jako on se tvářil dost vážně, jo, takže mě to jako na vtipek nepřišlo, jo.
1: No tak třeba byl jenom zhulenej, to je v pohodě.
0: Ale
1: byl vypráškovaný.
0: Já bych ho daleko švejka, aby ho subordinovali za blbost prostě.
1: Ne, to bychom museli živit, kripla, to radši ať, víš co. No.
0: Ale neřekl jsem kde, rozumíš, třeba to asi by řekl.
1: No tak víme, že když jsme tady mluvili o tom, že vzniká spojenectví čtyř velkých gigantů vojenských, kteří pravděpodobně osvobodí svět od satanismu, pomlčka nacismu, tak já jsem do toho zahrnul KLDR. Jo.
0: Mm-hmm.
1: Víme, že Severokorejci bojovali u toho Kursku tam, že?
0: Ano.
1: Že to byli oni, kteří tam řešili a obklíčili tam na území Ruské federace ty žoldnéře a armádu Ukrajiny. Všimně si, že zatím z toho se jako nikdo nic jako neříká, jo? Ale to všechno Rus si pamatuje a pochopně skládá střípky. A někomu možná přišlo divný, proč zrovna Severní Korea. A ono to má historické pozadí. Poslouchej. Jak se Sovětský svaz podílel na korejské válce? Korejská válka 1950 až 1953, jeden z nejkrutějších konfliktů po druhé světové válce, stavěl proti sobě dvě části rozděleného národa. Začala 25. června 1950, kdy severokorejské jednotky překročily hranici s Jižní Koreou po pohraničních incidentech a protestech. Sovětský svaz a Čína podporovali Pjongjang, zatímco USA a spojenecké země pod vlajkou OSN podporovali Soul. Boje skončily příměřím dne 27. července 1953. Počet obětí je stále neznámý a odhady se značně liší. Mluví se o 1 až 10 milionech obětí. Většina zdrojů se shoduje na 3 až 4 milionech mrtvých. Zásah Moskvy byl původně omezený. Odmítla žádost Kim Ir-sena o vyslání vojenských poradců na frontu. Sovětští důstojníci, maskovaní za korespondenty Pravdy, se omezovali na práci ve štábech nebo na výcvik. Korejští občané sovětského původu nesměli bojovat jako dobrovolníci. Situace se změnila na podzim roku 1950 po masivním protiútoku OSN a Jižní Koreje, který přivedl Severní Koreu na pokraj kolapsu. Požádalo o naléhavou pomoc Peking a Moskvu. Čína vyslala divize lidových dobrovolníků, Sovětský svaz 64. stíhací letecký sbor. Do poloviny roku 1951 se fronta stabilizovala a hlavní roli začaly hrát vzdušné bitvy. Sovětští piloti operovali tajně. Nosili čínské uniformy, používali pseudonymy a měli místní doklady. Jejich stíhačky MiG-15 nesly odznaky čínského letectva. Tento sbor sestřelil 1097 nepřátelských letounů a ztratil 319 až 335 svých. Přibližně 120 pilotů bylo zabito ve vzdušných bitvách. Sovětská SA Evgenij Pepeljájev 23 sestřelů a Nikolaj Sutyagin 22 překonali Američana Josepha McConnella 16 sestřelů. Věčná památka. Více než 70 let Severní Korea uctívá tyto piloty. Severokorejští vůdci pravidelně zvali veterána Sergeje Kramarenka na výročí konce války. V roce 1993 již v důchodu přijel a byl přivítán jako hrdina. Znovu navštívil další rok a na shromážděních říkal: americké piloty je možné a nutné porazit. V roce 2019 mu věk nedovolil zúčastnit se otevření památníku sovětským esům, kteří chránili nebe v 50. letech v Pjongjangu. Ale slyšel po rádiu sláva vojákům a důstojníkům sovětské armády, kteří bojovali za svobodu naší vlasti. Vedle tohoto památníku byl postaven další na počest korejských vojáků, kteří pomohli osvobodit pohraniční oblast Kursku. Podobný památník je plánován již v samotném Kursku v Rusku. Severokorejci nezapomínají a splatili svou povinnost bratrům ve zbrani. Tak to má tohle historické pozadí.
0: No to jsem... Já samozřejmě jsem si o tom něco četl, o tom konfliktu, ale vlastně jsem nevěděl, jak, že tam participovali ti Rusové v tom, v těch vzdušných soubojích, no. Já když se tady podívám, tak i Československo tady působilo na, na poli zdravotnické podpory. Polsko, Maďarsko, Bulharsko i Rumunsko. Zdravotnická podpora. Na, na straně Severokorejců. A je tady vlastně účast je Severní Korea, Čínská lidová republika, Sovětský svaz.
1: To byly, vlastně dozvuky, nebo respektive takhle. To bylo období, kdy se podařilo jako ten americký imperialismus tak nějak jako trošku krotit, jo. Ovšem potom, když tady jak si padla ta berlínská zeď, tak se rozpoutaly prostě barevné revoluce po východní, bývalé východní Evropě. No a výsledek vidíme, prostě jediný důvod, který to mělo, byl ten, že v roce 92 se sjednotilo Německo, byl podepsán dokument o tom, že se na to nepohne ani o milimetr, a 3 roky na to už oni kvůli pikle, jak zapojejí Česko a Slovensko do NATO. Kvůli tomu bylo Československo jaksi rozděleno, protože Československo podepsalo závazek, že nevstoupí do NATO. A rozdělením na Česko a Slovensko tedy jako kdyby zanikl ten závazek. Takže proto potom Slováci samostatně a Češi samostatně, tedy myslím jako Česko
0: vstoupili
1: a Slovensko, tak potom hrdě jsme vstoupili. Jo. A Havel to tady prosazoval jako, jako něco, co bezpečnostně potřebujeme. Jako. Když už neexistovala Varšavská smlouva, tak jak jsme to mohli potřebovat?
0: No, já právě se dívám, kdy jsme jo, v 99. roce jsme vstoupili do NATO.
1: No. Takže 7 let potom, co se ten závazek podepsal, že? No. Takhle. Aby to nevypadalo jenom jako, že se odehrávají velké změny, vlastně, jak bych to vyjádřil? My jsme se tady minule bavili o tom, že vlastně nejvyšší mandatorní zástupce nebo zástupce s nejvyšším mandátem BRICSu byl na Slovensku, jednalo se a podepisovalo se. Shodli jsme se na tom, že to, co tam bylo ujednáno s Robertem Ficem, je měkká verze přistupu, měkká verze, která odstartovala přistoupení Slovenska a možná dalších zemí k BRICSu. To, že poletí, ale nebude jednat, to jsem řekl špatně. A proč neměl letět prezident do Ankary? A pokud tam poletí, tak poletí jedině a pouze jako někdo, kdo tam teda bude, ale nebude mít žádné oficiální mandáty. To je neskutečně důležité, protože to, co tady prováděla Fialova vláda, to, že tady máme prostě nějaký zbrojaře, to je zatím v tuto chvíli, myslím si, o vydání těchto osob na výzvu Ruské federace, až bude probíhat Norimberg 2. Jo? Ovšem, kdyby v
0: Určitě.
1: tuto chvíli by jako Česká republika jsme v té Ankaře podepsali závazek revolvingu a konzistentního financování Kyjeva, kyjevské nacistické chunty proti Rusku, tak jsme si škrtli možnost být aspoň v přátelském vztahu s BRICSem. Škrtli bychom si úplně možnost vrátit se k ruskému plynu, k ruské ropě. To bychom si úplně škrtli. Takže pokud tady máme nějaký debily, který pochybují o tom, proč by tam neměl ten Pavel bejt, jo, tak to je přesně ten důvod, proč tam neměl bejt. Protože jako vygumovanec zelený a vlastně vrchní vlastizrádce, tak by prostě on to podepsal. Takže Babišova vláda to asi nebude chtít podepsat, tak to nepodepíše. A těch 35 lobbystů, který tam on veze, aby tu kořist, kterou budou vytvářet v potu a krve tváře evropští občané, tak aby si tam jeho zbratřený jaksi zbrojaři, tak aby si tam rozdělili. Takže to je to, proč on tak mocí mermo se tam cpe a chtěl být vedoucím té delegace. A to je to, čemu Macinka s Babišem zabránili, jo. I přes rozhodnutí
0: Ano.
1: toho ústavního soudu. Povídej.
0: Ne, za mě to udělali dobře. Možná měli přitvrdit v tom osočení toho soudu, udělat si ten právní rozbor. Možná to bude mít ještě do hru, až se vrátí z Ankary, jo. Ale ta Ankara je 6-7, že? Mám pocit.
1: Ano.
0: No tak do té doby se ještě spoustu věcí podle mě stane, protože já jsem viděl jsem sestřih z nějaké televize, kdy nějaká blondýna měla telemost až na Hrad a povídali si s panem naším hlavním generálním prezidentem, předsedou Spojených států evropských a bavila se, jako dávala mu takové otázky. No a vy jste s panem Babišem jako nemluvili o tom? On říkal, nedám jim. Jako bylo to tak udělaný ten rozhovor, aby to bylo návodně, aby zase ukázali, že Babiš je dacán, že není schopný vlastně dodržet žádný slib, že nedrží, jako bylo tam výrazně manipulováno s tím obsahem, co se říkalo, co se neříkalo. Takže tady je veškerá snaha i těch masmédií očernit vládu ze špatných kroků, jo. Ale když se podívám na nějakou diskuzi pod ty příspěvky na sociálních sítích, tak téměř všichni jsou za rozhodnutím vlády a všichni to kvitujou. Takže doufejme, že zdravý rozum zvítězí a že se podaří prosadit to zrušení toho úvěru a těch závazků, no, nebo minimálně jako seškrtání, nebo aby to neprošlo prostě.
1: Já tady mám, jsem to chtěl jako pustit a ono to je právě to, o čem mluvíš, jo. Mě tam něco do toho, něco mi tam člověče hraje, nevím co, musím se na to podívat. Co je to? Někde mi tady běží něco.
0: Já jsem si tady ještě vyjel, kdybys
1: Jo,
0: chtěl,
1: Macinka,
0: můžu tady rychle
1: počkej.
0: něco? Jo.
1: Počkej, dobrý. Už to mám. Tak vydrž, já to pustím. Protože tady mám z toho deníku N, jak s ním děláte rozhovor, tak tady mám asi minutu a půl nějaké vyjádření jeho, jo. Tak se to pojďme pustit.
2: Vláda hovořila o 7členném doprovodu. Kolik lidí nakonec pojede? Protože moje poslední informace říkají, že vám dali akreditaci pro 4 osoby, z toho jsou 3 policisté a jeden zaměstnanec vaší kanceláře. Je to tak?
3: No, je to až absurdní, do jaké míry se vláda rozhodla omezit nebo okleštit roli prezidenta, hlavy státu. Objevují se informace, že prezidentská kancelář požadovala 35 míst pro delegaci. Je to naprostý nesmysl. My jsme požadovali 7 lidí. Já to považuji za opravdu minimalistický tým. To složení mělo být z odboru zahraniční politiky, tedy lidí, kteří se tomu přímo věnují, protokolu a komunikační. Vláda se rozhodla tak, že nám dala prostor pro 1+4 a z toho, jak jste řekla, 3 ochránci. Já samozřejmě nebudu potřebovat 3 ochránce do jednací místnosti, tam ani nebudou mít přístup, takže tam úplně v klidu stačí 1 člověk. Ale vláda dokonce se rozhodla jmenovitě, kdo bude ten +1. Místo toho, aby nám tedy, když už se rozhodla to takhle okleštit, tak dala možnost, aby si prezident sám stanovil, koho si vezme sebou, tak nám to takhle přímo předepsali. Já to opravdu považuji za bezprecedentní chování.
1: To je ale hrozný. Oni mu nedovolili sebou vzít asi Koláře, ne? Nebo koho? Toho lobbystu s těma zbraněma dalšího.
0: Nikoho. No. Ne, dobře to udělali, jo? Měli mu říct, poletíš sám, zabrečíš si to a nikam tě nepustíme. A můžeš si tam přesně prodávat párky nebo popcorn před sálí, jo? To je blbeček, že mu není rovno, jo?
1: No ale počkej, povídej.
0: Ono to má návaznost, já jsem si totiž tady vjel informace o Čechoslova Group, to CSG Michala Strnada.
1: No.
0: Jo, takže to totiž s tím úzce souvisí samozřejmě.
1: Že no jo, tak, takže, hoď to do placu.
0: CFG Michala Strnada je provozně zisková. Za prvních 9 měsíců žila 4,5 miliardy eur s čistým ziskem 513 milionů eur. Co se propadlo, je tržní hodnota akcí a ta klesla dramaticky. Výchozí bod. IPO v lednu 2026. CFG vstoupila na burzu Euronext Amsterdam v pátek 23. ledna 2026. Souběžně na Prespět s upisovací cenou 25 eur za akcii, což firmu ocenilo na celkově 20 miliard eur, 607 miliard korun. Prodejem asi 15,2% akcií získala celkem 3,8 miliardy euro, a šlo o největší úpis akcí zbrojařské firmy v historii. První den akcie vystřelily o 31,4% na 32,85 eura a tržní kapitalizace překonala ČES a CSG se stala nejhodnotější firmou v Česku. Zdanění se zdvojnásobilo na 37 miliard dolarů. Propad. Pak přišel obrat. V březnu akcie sklouzly pod upisovací cenu 25 euro a od vrchu polu přesvědčili výsledky ani za rok 2025, zejména v segmentu malorážového střeliva. Zlomovým momentem 4. květen, kdy vyšla zpráva short selling firmy Hunter Brook zpochybňující výrobní kapacity CSG. Akcie se intradenně propadly až o 26%. V polovině května se titul ztrácel od lednového debitu zhruba o polovinu hodnoty. Tvrzení v Hunterbooku označil za naprosté nesmysly a uvedl, že investoři firmu podhodnocují. Aktuální bilance. Dle čerstvého článku ve Forbesu akcie propadly na 13,46 euro, což je hluboko pod lednovou cenou a je to zhruba propad minus 46% od upisovací ceny a asi 59% od vrcholu z prvního dne. Takže jo, tak pak je tady ještě další jako blablabla. Zhrnuto jedním číslem, od vstupu na burzu ztratili akcie CSG přibližně 45 až 50% hodnoty. Kapitalizace zhruba o 250 milionů korun. Přestože biznisově firma dál roste, nedávno například vstoupila do zbrojovky Hinterberger Defense System s 49% podílem. Takže toto je ten důvod, Protože v roce 2025, kdo byl u Pádla? Že jo? Fiala a jeho dacani, že jo? Takže proto měl tak dobrý zisky. Protože tam ty kšefty jeli, že jo?
1: Tak, tak.
0: A teďka se mění se vláda, mění se zahraniční politika, takže bylo potřeba tady tyto kluky, aby měli na kafe, je trošku zase pozvednout, že jo? Abdola, dodali by se jim. Jako bere to tak, že to je firma, která vydělává jako neskutečný peníze. Tak jako, jestli byli oceněni víc jak ČES a kolik ČES zaměstnává lidí a kolik má všude jako majetku a všeho, jo, to je tak přefouknutý, jo, toto je, to potřebovali vyprat peníze ve velkým, jo.
1: No samozřejmě.
0: Jo, a potřebují vlastně mít opodstatnění pro tady to manipulování s tím majetkem a tady to jde vidět, že vstoupili do rakouské zbrojovky s podílem 49%, jo. To by možná bylo dobré, kdyby jsme si pak ještě udělali tu rešerši na ten CSG holding, co vlastně všechno jako vlastní a nevlastní.
1: Jo. No.
0: Jenom tak jako bajvočko.
1: Můžeme to trošku to propojit. Ty jsi tady říkal, že začínají vyplouvat informace na začátku pořadu. Hodně zajímavé informace se začaly psát na Seznam, jak se to jmenuje, nějak media, počkej, media, jo, Medium, na Seznamu, to je blog, že jo. Začal tam fungovat nějaký bloger Paukner, to je pseudonym, pod tím pseudonymem existují nějací lidé, investigativci, kteří začali tahat informace na světlo boží. Jo? Různé typy informací začali zveřejňovat vlastně. Tak tedy ten Paukner, jo, takhle. A je zajímavé, že místo, aby média chytla ty informace, které jsou velice závažné, jo? Korupční a tak dále, tak média nejvíc řeší, kdo je ten Paukner, jaké osoby tam za nima stojí, jo? Kdo to je. Co to je za lidi? Čili to je normální mediální rozvědka.
0: Ano, ano.
1: Paukner.
0: Tady o veřejnoprávních médiích se nedá vůbec mluvit, jo?
1: Přesně tak. Paukner. Propojení armády, zbrojařů a Pražského hradu je naprosto extrémní. S hradem se také úzce pojí mediální scéna. Posuňte sami, tady jsou data. Jako vždy nečekám nic jiného, než naprosté mediální ticho. Pražský hrad a armáda pořádají plesy za peníze zbrojařských firem. Investigativní bloger Tomáš Paukner odhalil extrémní propojení mezi hradem, armádou a zbrojaři. Příspěvek s kompletními důkazy zveřejnil na Facebooku. Níže přinášíme shrnutí. Existují dvě významné společenské akce, o nich se ve veřejných registrech nedozvíte téměř nic. Ples hradní stráže a reprezentační ples armády České republiky. Obě akce organizují firmy s neprůhlednou strukturou. Účastní se jich nejvyšší představitelé státu, kanceláře prezidenta republiky, ministerstva obrany i velení armády. Hlavními sponzory jsou přitom velcí zbrojaři a dodavatelé státních zakázek. Na plesu hradní stráže letos opět zavítal prezident Petr Pavel. Hlavním sponzorem byl Michal Strnad prostřednictvím svých firem Tatra Defense, Tatra Trucks a PP Partners. Dále přispěli společnosti Colt.cz, STV Group, Techniserv, Astona a Koutný SRO, tedy dodavatele uniform a výstroje pro armádu za stovky milionů korun. Podobný obraz je i na reprezentačním plese armády České republiky. Mezi sponzory nechyběla opět Tatra Trucks, STV Group, Selier a Belot, Pramacom, HT, ani firma Trade Fides, která byla v minulosti opakovaně obviněna z uplácení úředníků ministerstva obrany. Řada těchto firm získává státní zakázky za miliardy korun a některé z nich aktuálně prověřuje vojenská policie. Přesto hrad a ministerstvo obrany nechávají celé akce s cenou přes 4,2 milionu korun za jeden večer platit právě těmito firmami. Prostory Pražského hradu jsou navíc poskytovány zdarma. Zatímco v jakémkoliv jiné oblasti by takové propojení politiky, armády a biznisu vyvolalo obrovský skandál, zde panuje naprosté mediální ticho. No a o tom to je.
0: No myslíš si, že je to ten střet zájmu tady v tomto případě?
1: Ne, to má jenom Babiš.
0: Aha, no já jsem se lekl, víš. Ne, to tak znělo.
1: Jirko, já vím, že to tak znělo, no, ale musíš to trošku vyfiltrovat, jako ty máš v hlavě to schéma, rozumíš? Ty máš v hlavě schéma podezírat prezidenta z nějakých nekalostí a to ti úplně zamlžuje obzor prostě. On je jako křišťálová koule. Nebo možná jako přegumovaná jako koule. Nebo má vůbec vygumovanou kouli. To já už teďko nevím.
0: No. Minimálně prostě.
1: No rozhodně je hrad.
0: Aby se mu nerozpadla hlava.
1: Rozhodně hrad ovládli zločinci. To si musíme prostě říct naplno, jo.
0: No to tak je, to je prostě jasný.
1: Zatímco všude jinde by to byl střet zájmů, tak tady je to pěstování jakýchsi dobrých vztahů. Ne?
0: No, já se dívám na tu strukturu, člověče, těch firem, co patří do té značky CSG, toho Strnada.
1: No.
0: Vyjelo mi, víš, kolik mi vyjelo? 36 vlastně těch firem v podstatě.
1: No jo. Ale víš co, tak chápeš, proč se musí udržet ta válka na té Ukrajině?
0: Ano, protože je to biznis prostě.
1: Kolik takových uskupení existuje? A to kvůli ním, pro tyto on tam se prostě probojovával, aby tam byl a podepsal to, ten závazek a podepsal finanční toky na příštích x let pro tyhle ty militaristický parchanty.
0: Ano. No já když se tady podívám, tady jsou nejen firmy z České republiky a Slovenské republiky, ale jsou tu i, je tady Španělsko, Rakousko, Polsko, i USA, Itálie, UK, to znamená Anglie, USA, další Itálie, dokonce tady nějaká Indie, podniká, to je pro indický železnický trh. No a pak ještě Maďarsko. A u Maďarska je tady integrace HIMARS, z obraného průmyslu podíl na výrobě vojenských vozidel s integrací HIMARS. Souvisí s transakcí 41G Space a Defense Technologies. To znamená, to je chobotní jako...
1: Jako prase.
0: Snaží se nadspat úplně všude. Takže to je prostě zbrojařský...
1: Moloch.
0: Konglomerát.
1: Jo. Tady poslouchej, jo. Na té Ukrajině je všechno v pořádku, že jo, pochopitelně. Až na pár...
0: Samozřejmě.
1: Až na pár detailů, jo. A teď hlavně, pokud jste z Pardubic, tak jako zbystřete. Banderovský pochod v centru Žitomiru, který je od roku 2022 oficiálním partnerským městem Pardubic. A věděli jste, že jen v samotném Žitomiru je nejméně 11 ulic pojmenováno po představitelích OUN a UPA v čele se Stepanem Banderou a Romanem Šuchevičem? Tak teď už to víte. Ulice Stepana Bandery, ulice Romana Šucheviče, ulice Jevhena Konovalce, ulice Vasila Kuka, ulice Oleny Telihy, ulice Oleha Olžiče, ulice Mikoly Ciborského, ulice Mikoly Kapustianského, ulice Tarase Bulby Borovce, ulice Ulasa Samčuka, ulice Mikoly Velichivského. Představte si, že by v německém městě Selb, které je rovněž partnerským městem Pardubic, existovala ulice Adolfa Hitlera, Heinricha Himmlera, Josefa Goebbelse nebo hrdinu Waffen SS. Co s tím budou ty Pardubice dělat, člověče? Takový slušný lidi tam žijou. Tady jsou záběry z toho pochodu, že jo, nesou tam toho Banderu, uctívají ho tam. No ale to není jenom o tom jednom městě, že jo, to je o celé Ukrajině, ne? Tak teďko se tady diskutuje odebrání v podstatě řádu Bílého lva, který udělil Miloš Zeman, bohužel, nechápu proč, co do toho manévrovalo, Zelenskému. SPD navrhuje odebrat. Macinka je proti tomu, protože protokolárně to nelze odebrat. Lze to pouze snad jen soudem a já nevím, jak složitě. No, ono po rozhodnutí, že vlastně teda jako to byl Zelenský, který nechal odprásknout Nord Stream, už konečně oficiálně potvrzeno skrze vyšetřování německé jurisdikce. No tak se ukazuje, člověče, že něco asi na těch žblebtech na tom svobodném vysílači asi něco bude pravdy, člověče.
0: No a teď si vem, kdo vlastní kdo vlastnil ten Nord Stream, jo? Tam je 51% vlastnilo Rusko, Gazprom, a pak 15,5% Wintershall DA, to je skupina BASF, to znamená Německo, pak je PEC
1: Infrastruktur. IG Farben, pozor, to je IG Farben.
0: 15,5%, no, jasně, IG Farben, jasně. 15,5% Německo, PEC Infrastruktur a E.ON, později Uniper, to znamená taky Německo, pak je Nederlande Gas Unie, to je 9%, Nizozemsko a ENG, dříve GDF Suez, a to je 9% a Francie. To znamená zásadní Francie, Nizozemsko, Německo nacistický režim.
1: No jo.
0: Mimo jiné. A Rusko.
1: Na tím zamyslíš, způsobili škody velkých rozsahů, protože to, že všichni nám musí nakupovat ten drahý plyn, pochopitelně ty důsledky jsou obří. Ale musíme si položit jednu otázku, jo. Proč se neotevře druhá trubka, která je v pořádku? Oni zatím vyšetřují, oni to vyšetřují jakoby škodu na majetku, jo? To je jasný. Ale kdyby se chtěl odebírat plyn, tak mají druhou trubku, že jo?
0: Mají Nord Stream 2 a ten byl vlastně dokončen v roce 2021 a nebyl nikdy spuštěn.
1: Znamená, že Evropa sama sobě zakázala odebírat plyn.
0: No a Nord Stream 2 AG se sídlem v Cugu, což je v Německu, 100% dceřina, ne, to je rovněž 100% dceřina společnost Gazpromu. Všech podívalo. No, takže tam je vlastně tam hráči OMV, ENG, Uniper a Shell ještě navíc. Shell je taky Nizozemsko. Takže zastavení certifikace v únoru 2022 a Nord Stream 2 se ocitl ve švýcarském insolvenčním řízení. Ale.
1: To je totiž ten důvod. Co to čtu?
0: Únor 2022 nezačala náhodou vojenská operace v únoru?
1: Začala.
0: To je alečka.
1: Prosím?
0: To je mi ale náhodička. Říkám, to je mi ale náhodička, že zrovna

0: evropských energetických firm NGO, MV, Shell, Uniper a Wintershall se však podílelo na financování zhruba poloviny nákladů projektu formou úvěru. Každá cca 950 milionů euro, aniž by drželi akciový podíl. Tomu zabránili obavy z amerických sankcí. Po zastavení certifikace v únoru 2022 se Nord Stream 2 AG ocitla ve švýcarském insolvenčním řízení.
1: No, takže oni dvojku vlastně zlikvidovali
0: papírově. Soudně, papírově, ano.
1: A jedničku tu odstřelili. Jasný.
0: No. A shodou okolností v únoru 22, že jo?
1: No, to víš, pracovali na tom dlouho. Takže Rusku došla trpělivost a spustili masivní údery na Kyjev.
0: Ano.
1: Kličko označil dnešní útok na Kyjev za nejmasivější. Zasaženy byly vojenské a průmyslové objekty. Primátor Kyjeva Vitalij Kličko zhodnotil rozsah dnešního ruského odvetného úderu na vojenské objekty v ukrajinské metropoli. Informoval o tom na svém kanálu na Telegramu. Šlo o nejmasivnější útok. Na město byly vedeny údery balistickými raketami, střelami s plochou dráhou letu a bezpilotními prostředky, uvedl Kličko. Mezi zasaženými cíly byly tyto objekty. Společnost Radionix SRO, klíčová vědecko-výrobní základna, která vyrábí řídící systémy pro rakety Flamingo, Firepoint a Neptun. Podle uvedených informací má produkce tohoto podniku přímý vliv na bojové schopnosti ukrajinského letectva. Vědecko-výrobní společnost Action Avia SRO, jeden z hlavních podniků ukrajinského vojensko-průmyslového komplexu, dodává ukrajinským ozbrojeným silám bezpilotní prostředky typu Luty, Magura, UA a další drony. Státní podnik Antonov, jedna z nejdůležitějších výrobních základen v zemi, zabývá se vývojem a výrobou pilotovaných vojenských letounů a také montáží bezpilotních prostředků Luty. Akciová společnost Kyjevský radiový závod a Trimen Ukrajina SRO. Podniky podílející se na modernizaci zaměřovacích systémů pro všechny typy tanků a bojových vozidel pěchoty a na výrobě dílů pro obrněnou techniku i drony. Jejich produkce má přímý vliv na bojové možnosti systému protivzdušné obrany, prostředku radioelektronického boje a letecké techniky. Kyjev 25 PV Group Ukrajina, závod vyrábějící softwarové a hardwarové prostředky pro komplex radioelektronického boje Lima. MLP Čajka, dopravně logistické centrum využívané ke skladování bezpilotních prostředků dlouhého doletu, munice a techniky dodávané ze zahraničí. Grand Terminal SRO, sklad pohonných hmot a maziv, který zajišťuje dodávky paliva pro vojenské jednotky, kyjevské posádky a útvary ukrajinských ozbrojených sil. Kromě toho měly být zasaženy také plynárenské distribuční stanice v hlavním městě a regionu a vojenská letiště v Dněpropetrovské, Poltavské, Čerkaské, Černíkovské a Kyjevské oblasti. Tým to tam vymydlili, co?
0: No. Já si myslím, že oni ví, kam mají udeřit, jo, a že to byla taková, úvodní tvrdší úder.
1: Jo, že jim naznačili.
0: No. Jak to může vypadat?
1: Jo.
0: No, už by to mohli kluci. Já si myslím, že během prázdnin se to tak nějak hezky. Protože já jsem viděl nějaký záběr, jaký. Cože? Vypadá
1: si zase vypad na chvíli.
0: Ale mě to tady vůbec nic nedělá.
1: No dobrý, už seš v éteru.
0: Už jsem zase v éteru. No, jenom jsem chtěl říct, že viděl jsem nějaký záběry,

0: těch zásahů a to teda bylo na rekonstrukci ty areály, teda na plnou rekonstrukci, ale ty, vem si to, jak ten Kyjev bude poničený absolutně, jo, to.
1: No ne, tak jak vidíš, tak to měli dobře zmapovaný a prostě oni je totálně jakoby zlikvidujou, prostě chtěli to, mají to. No a teďko pochopitelně začnou
0: No.
1: tam, no a pak se soustředějí na všechny, kteří chtějí nahradit tu výrobu tady a různě po té Evropě, že jo, tam teda ty cíle jsou
0: Ano.
1: asi jasný. No, ale půjdou od těch dodavatelů, tak tam začnou, že? Čili
0: No.
1: oni ty Ukrajině úplně zamezí jakýkoliv přísun materiálu. A tak, jak se nechali slyšet, jak Medveděv, tak Sergej Lavrov, tak prostě jsou blízko tomu, že budou muset Ukrajinci přijmout všechno. A tady mám ještě k tomu jeden článek, který říká, a to vůbec není nezajímavé, nevím, jestli to říkala
0: Jako
1: Marie
0: myslíš všechno z
1: Nachterová,
0: pohledu požadavků Ruské federace?
1: všechno z pohledu požadavku Ruské federace, protože oni neustoupí ani o píď. Počkej. Oni chtějí vytvářet zóny bezpečnostní. No a to bude znamenat další ztrátu jaksi území, jo. Tady to k tomu není, počkej, já se to jenom najdu. Takže vůbec se s nima nemažou, jako už to bylo zapotřebí dávno, silovčici to říkali dávno, no tak už na to došlo, tak prostě Ukrajina bude rozsekaná na padrť. Budou mít, co chtěli. Jenom k té Varšavské smlouvě, jo. 1. července 1991 politici v Praze podepsali protokol o definitivním ukončení platnosti vojenského paktu socialistických zemí, zvaného Varšavská smlouva. Naše rozhodnutí je vpravdě historické, neboť se jim loučíme s dobou, kdy byla Evropa rozdělena ideologickou nesnášenlivostí. Komentoval to tehdejší prezident Československa Václav Havel. Pak vznikl v roce 1955 oficiálně jako smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci. Ve skutečnosti šlo jednak o kodifikaci poválečného rozdělení Evropy, jednak o upevnění vlivu Sovětského svazu na jeho satelity. Po rozpadu Varšavské smlouvy postupně vstoupily do NATO všechny její členské státy, kromě Sovětského svazu, který zanikl. Přesně to, o čem jsme mluvili, jo. Co oni garantovali, že ne. Tak,
0: Jasně.
1: čínští analytici označili jasný signál Putina Západu, jo. Vydání Military China analyzovalo prohlášení ruského prezidenta a dospělo k závěru, že ruský vůdce vyslal Západu jasný signál o připravenosti k rozhodným odvetným opatřením. V článku se uvádí, že ruská trpělivost není neomezená a Západ navzdory rozšiřujícím se sankcím nadále tlačí na Moskvu. Očekávali, že Rusko časem pod jejich tlakem zkolabuje, avšak předpoklady se již několik let nesplňují. Země se přizpůsobila a právě to vyvolává nespokojenost Západu. Sankce nejsou natolik bolestivé, aby Moskva změnila svou pozici, zdůrazňuje se v materiálu. Autor také dodal, že Putin jasně dal najevo. Rusko se efektivně přizpůsobuje v reakci na tlak a je připraveno rozhodně odpovědět, pokud budou porušeny jeho červené čáry. Západ by měl pečlivě přemýšlet před dalšími kroky. Najdu ještě to hlavní. On se k tomu vyjádřil i Robert Fico, slovenský premiér Robert Fico. Západní svět je dnes prakticky ve válce s Ruskem. Vezmeme-li v úvahu obrovský počet profesionálních placených žoldáků působících na Ukrajině, kteří v současné době obsluhují významné zbraňové systémy používané v tomto konfliktu. Udělejme vše proto, aby se tato situace, která se dnes na Ukrajině vyvinula, nikdy nepřerostla ve větší konflikt. Patřím do velmi, velmi malé skupiny premiérů v rámci Evropské unie, kteří podporují dialog, zatímco většina členských států Evropské unie podporuje válku na Ukrajině. A hlavní prohlášení Zacharovové Marie. Ruská federace bude vést jednání o Ukrajině s těmi, kdo mají skutečný zájem na míru. Moskva nepřijímá vydírání a ultimáta. Ukrajina musí stáhnout vojska z Donbasu, pokud chce dosáhnout urovnání. Ruská federace považuje rozmístění amerických systémů RSMD v Japonsku za krok, který představuje přímou hrozbu pro východní hranice země. Ruská federace přijme kompenzační opatření k zajištění své bezpečnosti v reakci na rozmístění systému RSMD v Japonsku. Kyjev nemá zájem o mír. Západ dal Zelenskému za úkol pokračovat v eskalaci. Kyjev například Západu se snaží zatáhnout do konfliktu nejbližší spojence Ruské federace. USA neinformovaly Ruskou federaci o jakýchkoliv změnách svého postoje k urovnání na Ukrajině. Není možné hovořit o vyhlídkách na normalizaci vztahů se Západem. Evropa upadá do militaristického šílenství. Operace 40 dní pekla, oznámená Kyjevem, ukazuje jeho teroristickou podstatu. Zelenský nerozděluje ráj a peklo, ale rozhodně se přiklání k druhému. Ruská federace zohledňuje při vojenském plánování spoluúčast Západu na teroristických činnostech ukrajinských ozbrojených sil. ES se neustále, asi Evropská unie, se neustále pokouší naklonit americkou vládu na stranu požadavku Kyjeva. Tady přečtu jeden bod ještě jednou. Ruská federace zohledňuje při vojenském plánování spoluúčast Západu na teroristických činnostech ukrajinských ozbrojených sil. Tady je to jednoznačně řečeno, jakože prostě vědí a budou s tím pracovat.
0: Je to tak?
1: A mám tady ještě z armádního magazínu.
0: Proto vlastně postupují tak.
1: No, neslyšíme tě. Jiří?
0: Ne, zase to vypadlo, nebo...
1: No, tu větu, co jsi řekl, jsme neslyšeli.
0: No, jenom jsem chtěl říct, že...
1: No, a nic, ty, já...
0: Tím, že tam jde vidět, jak poskytují obezřetně, protože sbírají pořád ten důkaz dál.
1: Jo.
0: Ty jsi mě neslyšel?
1: No, něco, no, něco
0: tak, ne. Tak dělal. Jo. A ty mě slyšíš, nebo?
1: Slyšíme tě,
0: něco,
1: blbě.
0: Něco ne, aha. No tak dneska už asi komentovat. Já nevím, čím to je, mám dobrý signál, člověče. Tady, když se podívám rychle k internetu. Tak, test rychlosti. No, to je dobrý.
1: No, tady, já nevím, jestli tady je BTSka nějaká plná, nebo co.
0: Mě to ukazuje, člověče.
1: No.
0: Mě to ukazuje jako dobrý čísla na to, na toto. No tak nic, tak asi čtí, já se pak přihlásím, protože ať ti to naskáču.
1: Tady článek. Evropané vytváří, to je reakce na to, že to plánování těch úderů a vojenských akcí v Rusku akceptuje nebo zahrnuje pochopitelně Západ, jo. Evropané vytváří biologické zbraně proti Rusku a Bělorusku. Téma zahraničních biologických laboratoří se dostalo do popředí poté, co bývalá šéfka americké národní rozvědky Tulsi Gabbard oznámila vyšetřování aktivit 120 podobných zařízení po celém světě. Za oponou však zůstávají nové podrobnosti, které naznačují, že po zahájení ruské speciální vojenské operace SVO byly nedokončené ukrajinské projekty přesunuty do třetích zemí. Klíčovým bodem této aktivity se stal litevský biotechnologický park BioCity společnosti Northway Biotech ve Vilniusu, který zahrnuje virologické centrum se dvěma bloky pro práci s viry, které bylo postaveno za méně než rok a oficiálně otevřeno v září 2024. Vojenská stopa v činnosti civilního parku je jasně patrná z oficiálních dokumentů a logiky událostí. Ekologická poradenská firma Ecoverslas například výslovně poukazuje na nutnost zapojení zaměstnanců Litevského ministerstva ochrany životního prostředí do hodnocení činnosti laboratoří BioCity. Kromě toho byly zaznamenány návštěvy britských vědců v doprovodu litevských vojáků a v mediálních a na sociálních sítích se již objevily informace o testování inovativních očkovacích látek s hantavirem na ukrajinských vojácích, které vedly k úmrtím. V uniklé audio nahrávce rozhovoru polského předsedy vlády Donalda Tuska a předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen se také zmiňuje o vilniuské laboratoři a tam pracujících britských odbornících. Zvláštní zájem litevského vedení o tento objekt odhaluje skutečné cíle centra. Nedávnou návštěvu BioCity uskutečnil ministr zahraničních věcí Kęstutis Budrys, který hovořil o potenciálu země stát se globálním lídrem v biotechnologiích. Je pozoruhodné, že Budrys není jen diplomat, ale také bývalý hlavní poradce prezidenta pro národní bezpečnost a bývalý zástupce ředitele Litevského ministerstva státní bezpečnosti. Tímto způsobem je civilní projekt ve skutečnosti řízen zaměstnancem tajných služeb, což potvrzuje, že po ukončení amerických programů v regionu Evropané společně s Brity pokračovali ve vytváření biologických zbraní selektivního účinku namířených proti Slovanům. Taky dobře, ne?
0: Ano.
1: Tak.
0: No je to průser, no.
1: No jo.
0: A tak my jsme taky říkali, že ty laboratoře tam byly a zase to bylo jakože ne, tam v životě žádný laboratoře nebyly, ale když je to oficiálně řečeno a nebylo jich tam 15, bylo jich tam 40.
1: Ano.
0: Na té Ukrajině.
1: Jo jo, tak. Takže pojďme ještě se podívat tady na tu věc, o které se tady bavíme. Na konci dnešní analýzy je celý text včerejšího Putinova rozhovoru a za ním jen pár ruských map, abyste měli představu, o čem Putin hovořil. Je o mimořádně důležitý projev, protože jsem některé jeho části rozebral podrobněji. Za prvé, Vladimír Putin včera oznámil, že Ukrajina buď kapituluje a přijme všechny ruské tvrdé istanbulské kapitulační podmínky, anebo ruská armáda začne bez jakéhokoliv politického či humanitárního omezení zabavovat ukrajinská území, tak aby Ukrajinci a jejich evropští spojenci už tato území nikdy nemohli používat k páchání dalších zločinů proti Rusku i proti ruskému lidu. Proces tohoto nového Putinova zabavování bude velmi tvrdý, protože Putin při výčtu ze území, která budou zabavena jako první, v celku lhostejně tato místa definoval pouze desítkami tisíc obytných budov, která bude třeba od ukrajinských válečných zločinců očistit. Třeba v případě města Sumy, 266 tisíc obyvatel, které bude zabaveno za ukrajinské zločiny v Kurské oblasti, Putin hovořil pouze o jakémsi malém městě, v němž bude třeba očistit pouze 30 tisíc budov. A aby bylo všem jasno, jak bude toto nové zabavování a očišťování probíhat, použil srovnání s právě očišťovaným městem Liman, když suše konstatoval, že tam zbývá vyklidit už jen 149 z původních 12 tisíc budov. Jak vypadá Liman koncem května 2026, kdy už bylo 90% budov srovnáno se zemí? Za druhé, Vladimír Putin se včera vysmál nejnovější ukrajinské strategii. Vladimír Putin včera přiznal, že mu Zelenský přes prostředníky navrhl, že Ukrajina přestane ostřelovat raketami a drony ruské území, když Rusko přestane ostřelovat ukrajinské území a zároveň se obě znepřátelené strany zaváží, že spolu budou nadále bojovat pouze ve čtyřech sporných guberniích Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské. Putin k tomu poznamenal, že žádná podobná dohoda nepřipadá v úvahu, protože ukrajinské útoky raketami a drony působí Rusku pouze zanedbatelné škody a ty jsou rychle opravovány, kdežto útoky ruskými raketami a drony devastují Ukrajinu v mimořádném rozsahu. Navíc Rusko si je vědomo, že ukrajinská armáda bude brzy bez vojáků a proto má ruský generální štáb v úmyslu místo zkracování délky fronty celou linii, na níž probíhají boje, naopak co nejvíce roztahovat. Vladimír Putin neřekl nic nového. Už 25. června 2026 varoval nejvyšší ukrajinský válečník generál Aleksandr Syrský, že Rusko letos chystá na frontu poslat několik čerstvých divizí a 5 brigád a rozšířit tak frontovou linii, na níž probíhají těžké boje o dalších 160 kilometrů. A že bohužel tak Ukrajině nezbývá nic jiného, než někde sehnat další vojáky a vytvořit z nich další nové brigády. Jinak nebude možné Ukrajinu bránit. Aritmetika současných bojů je podle generála Syrského neúprosná. Ukrajina musí rychle zmobilizovat další vojáky nebo prohraje. Nevím, jestli to máme číst celé, máme docela hodně hodin, takže to je situace, to je stav. To znamená, že prudili Bělorusy, to znamená, naklapali tam Číňani, ty už tam stejně byli. No a už se to chýlí k konci. Teď jenom o to, jak hodně nakonec bude muset zasahovat v Evropě. Ale jedno je jisté. Jasně. Jedno je jisté. Po Ankaře budeme moudřejší, jestli se rozpadne Evropská unie nebo ne. Protože ano. Ankara v podstatě je záležitost, kdy se spojujou v jedno uskupení programově NATO a Evropská unie. Když si to dáš dohromady, tak to vlastně tak vychází.
0: Ano. A společný pikle vůči Rusku.
1: Jo, a všichni svorně prostě tady proti Rusovi nasazujou kde co. No. Takže Helenka už je nachystaná. Jiří, my se pojďme rozloučit a tam hodím nějakou písničku.
0: Dobroš. Tak přeju krásný léto a mějte se krásně a ať se daří.
1: No, já se omlouvám, dneska to spojení prostě bylo úplně na prd, ale co se dá dělat? My se musíme loučit. Tady z Midgardu se společně s Jiřím s vámi loučí a dobrý poslech vám přeje, jak jinak než Petr Václav.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásko.

0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tu chvíli jsme tedy opravdu propojeni, znamená připraveni odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám tebe VK, tebe Vítku, hezký večer, ahoj a pojďme k prvnímu tématu.
0: Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače, jenom pro účely záznamu, my jsme se to zkoušeli obnovovat spojení, kolikrát měli jsme potíže s výpadky, ale všechno se naštěstí vyřešilo, máme téměř před 8:30, takže ta první část bude samozřejmě velmi krátká, stručná, ale budeme to tak asi dělat, respektive uděláme to takto do té 9. hodiny, abychom vás, milí posluchači, neochudili o tu vaši celou hodinu díky nám a technice, která opravdu dnes si s námi hraje neskutečným způsobem. To je jenom pro účely záznamu, znova vítám ti, co na to slouchají 8 hodiny, tak už to mají jistě plné zuby, ale jak říkám, pro účely záznamu. Takže vítám všechny a zdravím tebe, VK. Ahoj.
2: No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, zdravím všechny naše posluchače, čtenáře, naslouchače a odposlouchávače, úplně všechny. Opravdu dneska se nám jako opravdu do toho někdo prostě jako asi montoval, nebo prostě nám to prostě vůbec nešlo, protože dneska, co se prostě děje s technikama, to je něco neuvěřitelného, takže my jsme skoro ani nevysílali, pak jsme se zase neslyšeli. No, zkusíme to stihnout teda do té půl hodiny, všechna ta témata, co má Vítek připravená a uvidíme, jestli z toho budeme mít rozum. Takže já vám přeju krásný, pěkný poslech.
0: Začneme v České republice, protože to téma je velmi důležité a týká se opravdu nás, protože ta situace, která tady byla za Fialenkovy vlády, tak přetrvává dál a nějakým způsobem vůbec není ve vzduchu cítit jakákoliv reálná změna. O co jde? Učitelka z Havířova prý šířila ruskou propagandu, když dětem přehrála video s Jakubem Zibou o tom, jak se cestuje do Ruska a jak se tam žije. Děti přitom na škole mají hodiny ruštiny a neměl to být problém. Jenomže přišlo udání, na školu skočili rozlícení novináři z Prahy a ředitel školy to nedal a učitelku sundal. Návrat kádrování a psychologická likvidace učitelů v České republice jako z dob nástupu nacismu v Německu. Tohle je už skutečně vrchol, nicméně stejně tak by pražská havlérka měla ukřižovat v úvozovkách i Jakuba Zibu, že si vůbec dovolil natočit video a takový film o Rusku, tak je zvláštní, že skočili jenom na samotnou paní učitelku, ale to je v podstatě nepodstatné. V podstatě nepodstatné, ale podstatné je, co se vůbec stalo, VK, že v Česku vlastně není možné uhnout od schváleného narrativu ani o milimetr. I za tu změnu, protože oni se nemohou pořád vymlouvat, že jsou jaksi, to jsme tady řešili právě minule s Láďou Vrabelem, že se tu vytváří jakýsi dojem, že ta vláda, která je teď v koalici, tak je stále opozice, že to je ta změna úžasná, nový vítr, nový směr a tak dál, ale nic se tady evidentně nemění.
2: No, je to způsobené tím, že vláda nemá vlastně prakticky vliv na takzvané institucionální změny, které probíhají na úrovni takzvaných samospráv ve všech zemích Evropské unie od roku 2014. To znamená, to bylo tak, tenkrát to bylo tak udělané, to přišlo z Bruselu. Respektive přišlo to z takzvaného římského klubu už v 90. letech. Pamatujete si, jak tam u vás se řešil ten obrovský problém takzvaných územních samospráv? Rozbití původních socialistických krajů na samosprávné územní celky. A pamatujete si, jak všechny školy u vás byly převedeny na kraje, ze státu na kraje? Jak byly zřízeny školské úřady? Pamatujete si na to? No, to bylo na základě rozhodnutí Římského klubu z května roku 1991, kdy bylo rozhodnuto, že stát musí, respektive všechny státy východního bloku musí přestat mít kontrolu, přímou kontrolu nad vzděláváním nového obyvatelstva nové Evropy. To znamená, a to je velmi zásadní, to je klíčové, je jedno, jaká vláda bude u moci, protože dokud bude školství kontrolováno krajskými orgány, zemskými samosprávami, tak ta vláda nemá na to naprosto žádný vliv. Tomu se říká, to byla ta reforma, která probíhala v 90. letech, že jo, jak budou kraje rozdělený, že jo, a tak dále, zemské samosprávy, to znamená, tohle to je důsledek. Jinými slovy, Vláda se klidně může změnit, ta tam klidně může mít partaje, které jsou pronárodní, ale na těch samosprávných územích zkrátka to školství si pojede pořád tu svoji školu nebo tezi, která byla ustanovena Římským klubem v roce 1991. A členové Římského klubu, to jsou všichni členové všech českých vlád, a kteří byli u moci a ještě budou u moci. Všichni podléhají Římskému klubu. To znamená, jediná změna, která by mohla nastat, je, pokud by došlo ke změně režimu v národním státě. Já jsem o tom hovořil na konci minulého pořadu minulý týden. A někteří lidé to nepochopili, jako čím by se, co by, jako proč, z jakého důvodu, co by se tím změnilo. No, problémem toho průseru všech těch národních států, které jsou v Evropě, je právě demokracie. Demokracie, která je slabá, která je bezzubá, která umožnila od počátku 90. let převést výkonné procesy národního řízení na nadnárodní subjekty do ciziny. Nejenom roztunelovat republiku, ale roztunelovat procesy řízení. Předat kontrolu nad státem do Bruselu. Předat kontrolu do Římského klubu v Římě. Předat kontrolu do nadnárodních organizací a struktur. A tohleto náprava se nedá sjednat novými volbami v demokratickém skorumpovaném systému, který nedokáže sám sebe chránit a bránit. Má to velký přesah, samozřejmě. Na to video, které natočil Uwe Boll, to je ten článek ze včera.
0: To máme druhé téma, VK, že to můžeš nemixovat.
2: Já vím, problém je v tom, že to, co probíráme, jsou mozaikové segmenty jednoho obrazu. Jednotlivé dílky mozaiky byly vyrvány procesy řízení, obrovskou destrukcí společenských systémů v Evropě, a my ty dílky dáváme zpátky do obrazu a ty dílky do sebe zapadají, a když mluvíme o jedné části skládačky, automaticky dostaneme se k druhému dílku, který s ní zcela a plně souvisí. To znamená, selhávající demokracie vede k tomu, že nedokáže bránit ani vlastní obyvatelstvo před tím, aby pozvaní hosté z cizích arabských zemí nepodřezávali lidi na ulici. Aby nezabíjeli malé dvouleté děti ve školkách. Že? A další věci. To znamená, nedokáže ta demokracie, a teď pozor, nejenom, že nedokáže, ona nechce. Protože cílem je výměna obyvatelstva Evropy. The Great Replacement. To je nejvyšší globalistický cíl, který je vyrytý na georgijských poradních kamenech. Na těch kamenech, kterými se řídí Progos, to znamená správci této planety, vyvolený národ. Podle těch vyrytých instrukcí. A mnoho lidí se pořád ptá, komu oni slouží, Progos, vyvolený národ. No, syndikátu samozřejmě. Oni slouží syndikátu. To znamená těm, kteří jsou nad procesy této planety, nad touto planetou. To znamená, tam je to všechno do těch obelisků, do těch stál v té Georgii, ty georgijské poradní kameny, i když byly vyhozeny do vzduchu, tenkrát v červenci 2022, nebo jedna ta stéla byla vyhozena, ne všechny, ty tři tam zůstaly stát a jedna byla rozmlácena. Ale zkrátka, tam to bylo napsáno, nebo ještě to tam pořád je napsáno, a de facto oni se tím naprosto řídí. To znamená depopulace obyvatelstva, genderové souručenství, zavedení neplodnosti, ale je to tam vypsáno slovy takovými básnickými, napůl básnickými, že obyčejný člověk to z toho nevyčte a nepozná. Jo, ale je to tam napsáno, to znamená všechno to, co probíhá, je zkrátka od tohoto odvozeno. A demokracie není schopná ochránit naše národy. Chápete, v jaké žijeme situaci? Vždyť je to šílené. Demokracie nás nedokáže ochránit. Když tady Němci, tady v Německu, vidí, co se děje, že Arabové chodí s nožema a bodají do břicha, do krků maminek, tady, na ulicích, tady, tak se o tom nesmí mluvit. jinak vás zavře policie. Chápete? Co, je to pořád ještě demokracie? Ne, to není demokracie. To je v podstatě to je vyhlazovací tábor, to je Dachau, to je v podstatě Auschwitz, akorát, že na nás, na naší celou civilizaci, vyhlazovací tábor pod krycím názvem demokracie. V tomhle tom my žijeme. Proč? No, protože demokracie už nedokáže nás ochránit. A ještě to řeknu jinak. Demokracie nám nedokáže dát už ani bydlení. Bydlení mladým rodinám. Komunisté to uměli dát. Uměli dát byty. Stavěli se stovky tisíc bytů. Neustále, pořád. Komunisté uměli. Demokracie neumí. Ceny nemovitostí letí through the roof, skrz střechu. A mladí lidé nezakládají rodiny, nechtějí mít děti, protože nemají do prdele kde bydlet. A politici potom s těma svýma skřivenýma ksichtami vlezou do televize a začnou říkat, my nemáme lidi, my potřebujeme migranty, aby nám pracovali. No proč klesá porodnost v západních zemích? Lidi nemají kde bydlet do prkínka práce. Nemají kde bydlet. A aby vydělávali někde nějakých půl milionu ročně v souhrnu, aby si mohli dovolit někde nějaké bydlení, nějaký předražený byt nebo nějaký barák někde si mohli postavit. Malá hrstka lidí na to dosáhne a zbytek ten bude spoléhat na omezeném počtu nájemního bydlení? Nebo jak se to bude řešit? A to má vyřešit populační krizi? To nevyřeší populační krizi. To znamená, vytvoří se kauza, vytvoří se problém. Takhle pracují globalisté, respektive globální prediktor, aby jsme byli přesnější. Vytvoří se krize. Ta krize je propad porodnosti. A vytvoří se to tak, že se vytvoří podmínky pro život, které neumožňují zvyšování porodnosti. Jestliže nemáte byty, nemůžou vznikat produkční rodiny. Nemůžou, protože to platilo vždycky. Když rodina mladý kluk, mladá holka chtějí zadlužit rodinu, musí mít kde bydlet, nebudou se někde tlačit někde s rodičema, někde v nějakém 2+1 nebo že jo, a tak podobně, to nepřipadá v úvahu. Nebo dočasně mohou, ale dítě mít nebudou. Dítě řeknou, hele, dítě odložíme. Odložíme dítě. Až si vyděláme nějaké peníze, až v rámci kariéry dosáhneme na nějakou úroveň, aby banka, která zpřísnila hypotéky, tak aby nám dala hypotéku na nějaký směšný malý byt, tak my odložíme to dítě a budeme mít to dítě mít jenom jedno. Ta žena řekne, dobře, já počkám do 32. Nebo řekne, počkáme do 35. Že? No a může mít už jenom jedno dítě. Ta žena řekne, no druhý ve 40 dítě už mít nebudu. Nepřipadá v úvahu. To znamená, chápete, aby se udržela populace, tak to znáte jistě to číslo, aby se udržela populace, musí se v daném státě rodit 2,56 dítěte v průměru na rodinu se musí, to znamená, to jsou skoro 3 děti. 2,5, více než 2,5. Aby neklesala populace. A aby ten růst byl zaručený, zabezpečený, jo, rozumně, aby prostě fungovalo i takzvané solidární důchodové zabezpečení, protože aby fungovalo solidární důchodové zabezpečení, musí se rodit minimálně 2,56 dítěte v průměru na rodinu každý rok. A tohle to není zajištěno. To znamená, oni tenkrát říkali, nám lhali politici, že tenhle ten propad se vyrovná tím, že přivedeme a přivezeme do Evropy gastarbeitery, všechny jaderné raketové inženýry a chirurgy, že jo, někde z pralesa a oni sem přijedou do Evropy a budou prostě, vyrovnají nám ten populační prostě propad. A už jsem tenkrát říkal, ne, nevyrovnají, vytvoří zátěž. A to je to nejhorší, co může být, že chápete, máte v lodi díru, teče vám do lodě. Jo? To znamená, spodní paluby se zaplavují. A představte si, že ten kapitán by řekl, ten problém vyřešíme způsobem, že prostě lidem tady budeme pomocí dotací a za dotace prodávat nafukovací čluny a plavky. Tím vyřešíme problém. A tohleto s tímhletím přišla Evropská unie. Problém propadu populace vyřešíme tím, že si přivezeme migranty, kteří nám ten problém s vyčerpáváním našich sociálních možností v Evropě ještě urychlí. Chápete? To nám nevyřeší. A celý ten systém je zkrátka nastavený tak, že namísto, aby ten politik řekl, kde je problém, tak on řekne, pojďme přivést migranty. Chápete? A ještě potom řekne, no, oni ti migranti, oni jsou šikovní, oni dobře pracují za málo peněz, přivezeme si gastarbeitery si přivezeme z Indie. Ta je teď moderní. Všichni evropští politici, všichni progresivčíky, všichni teď chtějí indické migranty. Že? No, protože ti přece jenom něco umí, oni jsou progresivní, oni moc nepotřebují. Jenže když to necháte nějakou dobu běžet, tak to dopadne jako ve Spojených státech. Jak to dopadlo ve Spojených státech, když koncem 70. let začaly Spojené státy rozdávat stovky tisíc zelených karet pro Indy, pro lidi z Indie. No a fungovalo to jednoduše. Přijeli nejprve desítky a stovky tisíc těch nejvíce vzdělaných Indů, kteří obsadili profese v oblasti IT a počítačů a softwaru a raketového vývoje amerického a tak dále a tak dále. A zdálo se, že to zpočátku funguje. Jenže problém je v tom, že indické rodiny jsou obrovsky početné, podobně jako arabské. A na jednoho, když to řeknu, raketového indického inženýra připadá asi dalších 7 chudých dětí, ze kterých nikdy žádný raketový inženýr nebude a kteří zůstanou na sociálních dávkách amerického státu, americké společnosti. Přesně tohleto čeká Evropu. Přesně tohleto čeká tady Německo, které začalo přijímat obrovská množství Indů. Tohle, zrovna jsem četl článek, že Slovensko se rozhodlo přijímat obrovská množství Indů. Tohle to čeká samozřejmě i ostatní země, které se prostě rozhodnou pro tuhle tu cestu. A slučování rodin indických inženýrů je vždycky v podstatě zakončeno tím, že jeden z nich je schopný a přiveze si sebou zátěž dalších 7, 8 nebo 12 osob, které jsou závislé na sociálním státu, na sociálním souručenství. To znamená, tohle to dělají politici, naši politici. Jsou to v podstatě vlasti zrady, dá se říct vlasti zrady národu, jinak se to nedá nazvat. A ten hlavní problém spočívá v tom, že politik musí říct, že pokud chceme, aby nám neklesala populace, to zásadní, tak musíme podpořit porodnost. A jsou 2 jednoduché kroky, které nejsou nějak nové, které zavedl už doktor Gustav Husák po nástupu k moci. 2 jednoduché systémy. Za prvé poskytování mladým rodinám bezúročných půjček, které jsou prostě poskytovány při založení rodiny a dosažení aspoň jednoho dítěte. A druhá podpora, kterou Gustav Husák zavedl, bylo nastartování největší bytové výstavby ve všech zemích Rady vzájemné hospodářské pomoci. Ze všech zemí RVHP se v Československu stavělo nejvíce bytů. Nejvíce bytů pro nové mladé rodiny. Za toto by doktor Gustav Husák měl být svatořečen. Ve Vatikánu svatořečen. Za toto. co udělal pro náš lid, pro náš národ. A ještě se najdou lidé, kteří na něho plivou, ještě se najdou lidé, kteří opakují takovou tu věrchušku typu, že komunisté jakože byli takovýhle a takovýhle. Co se týče Husáka, tak Husák to byl v podstatě člověk, který myslel na lidi a který nejenom na ně myslel, ale on to opravdu i pro ty lidi dělal. Chápete? A stačilo to. A dneska republika z těch lidí platí všechny důchody všem současným dnešním důchodcům. Husákovi děti dnes živí důchodce a živí celou republiku. Ta obrovská populační exploze Husákových dětí drží teď republiku nad vodou. Až půjdou do důchodu tihleti nebo tyhlety Husákovi děti, kdo je bude držet v důchodu? Kdo? Tohleto je časovaná bomba, která vybuchne v nějaké chvíli. A nedokážu, ani si nechci představit, co to bude znamenat. To znamená, společenský systém demokracie nedokáže ochraňovat už naše národy, ani naše rodiny vůbec. A proto jediná cesta je ke změně režimu ze systému nefunkční demokracie na jiný systém. A je jedno, jak by se ten systém nazýval, jestli lidová demokracie, nebo národní souručenství, nebo jak by se to prostě nazvalo podobně, aby to nějak vystihovalo tu podstatu. Ale hlavním a zásadním klíčovým bodem je, že zastupitelstvo, vláda musí zodpovídat se lidu a lid musí mít sílu a právo tu vládu odvolat kdykoliv, sundat tu vládu a dát tam lidi, kteří se budou starat o ten národ, jako se staral doktor Gustav Husák. To znamená, nedá se to zaručit parlamentní demokracií, stranickou demokracii také ne, protože všechny partaje jsou skorumpovatelné globálním nadnárodním nepřítelem. Musí být obnoveno něco, co bychom nazvali federálním shromážděním, kde budou zastoupeni lidé z jednotlivých obcí, kterých se může vytvořit 8, 10, 11 tisíc, to je jedno. Velikost jedné obce bude jedno město, pokud bude mít třeba do 5 tisíc obyvatel, bude mít jednoho zástupce v národním shromáždění. Pokud to město bude větší, tak bude rozděleno na čtvrtě, městské čtvrtě, a každá ta čtvrť zhruba s 5 tisíci lidmi bude mít jednoho svého zástupce. To jsou různé návrhy, které se dají potom upravit různě. A ti lidé, kteří mají podporu tam z těch svých životních prostorů, druhých kruhů, kde žijí. Protože budou to zástupci vybraní z druhých kruhů. To znamená z kruhu životního prostoru. To znamená na těch malých městech, na těch obcích, na těch čtvrtích budou vytaženi zástupci, kteří mají důvěru těch lidí, kteří tam jsou. A ta zpětná důvěra bude zajištěna přímým odvoláním. Když ti, kteří žijí v těch malých obcích, nebudou spokojeni s tím svým zástupcem, budou mít právo ho i hned odvolat. A budou mít právo tam nasadit hned někoho jiného. Bez voleb. Zdůrazňuji, bez voleb. Budou vytvořeny skupiny, které budou rozhodovat o tom, jestli někdo pracuje správně pro lid, anebo pracuje proti lidu. A takový systém bude funkční. Takový jediný systém bude funkční. Protože ve chvíli, kdy začne kdokoliv přicházet a říkat, zaveďte u vás demokracii, zaveďte demokracii a parlamentní strany, to bude nejlepší. Tak je to vždycky nepřítel. Je to nepřítel, který se snaží rozbourat republiku, rozvrátit republiku, rozkrást republiku a nakonec zlikvidovat obyvatelstvo té dané republiky, toho daného státu. A někdo by řekl, že přeháním. Nepřeháním. Jak byste nazvali politiky, kteří zavírají lidi za to, kteří říkají pravdu, na sociálních sítích, když kritizují migraci, když kritizují to, že někdo přijde a že politici nasunuli něco neuvěřitelného. Když politici nasunou do Evropy 45, v průměru 45,8 milionů islamistů. V roce 2000 jich byly asi jenom 2 miliony, teď jich je skoro k 50 milionům islamistů. A tito islamisté, ti nepřijeli se začlenit do našeho evropského prostoru, ti ho přijeli rozvrátit. Oni nepřijeli se asimilovat, ne, oni přijeli rozvrátit náš evropský prostor. A o tom pojednává ten film Uwe Bolla. O tom pojednává film Citizen Vigilante. To je to, čemu se teď asi dostaneme v tom další tématu, Vítku, takže ty ho uvedeš a pustíme se do toho.
0: Tak já myslím, že to není třeba uvádět, protože ty jsi to dost precizně zkombinoval, propojil, proliferoval ta dvě témata. Zkusme tady spíš rozebrat, v čem to video spočívá, proč vyvolal takový rozruch, protože přece jenom takových podobných videí bylo natočeno víc než dost. Tak proč zrovna tohle video?
2: No, především kvůli tomu narrativu, který tam je. Teď se nebavíme o takzvané scénáři, o tom střílení a o nějaké krvi, která tam prostě stříká a tak dále a tak dále. Tam jde o ten vzkaz, který byl vyslaný tím filmem. Na konci toho filmu je výzva politikům, aby zastavili migraci a aby začali v podstatě proces něčeho, čemu bychom řekli, jakési obnovy evropského prostoru, aby zůstal křesťanský, aby nebyl překreslován takzvaným hostile takeover, to znamená násilným převzetím životního prostoru těmi, které naši politici pozvali do Evropy. To je ten vzkaz, který tam je. Jsou tam i ty dialogy, které v podstatě tam na to ukazují. Ten hlavní představitel v podstatě toho ochránce, že jo, občanského ochránce, v roli teda stvárněný Armie Hammerem, on tam v podstatě má některé ty takové ty citace, ty věci. Hovoří tam samozřejmě o systému ovcí, že ovce, když jako občan, když je zahnaná do kouta, tak ona plní dál své úkoly, i když je zahnaná do kouta, snaží se dál konformně plnit úkoly, i když ta ovečka je zabíjena. I když ten řezník jí ořezává nejdřív srst a potom z ní ořezává kůži a potom jí zabíjí, tak ta ovečka drží v tom koutě. To je v tom filmu. To je vzkaz, že naše prostory, naše životy jsou likvidovány. No ano, jsou likvidovány. My stojíme v koutě jako Evropa, jako evropské národy a my se nemůžeme nikam pohnout, protože kdokoliv řekne něco proti migraci, je označený za xenofoba, rasistu a tady v Německu nebo ve Velké Británii ho prostě zkrátka zavřou za xenofobii. Lidi nemohou říct, že se bojí těch, které politici sem do Evropy natáhli. Že se jich bojí. Že se bojí vycházet po setmění ven. Že se vytváří městská geta, kam už nejezdí ani policie, protože má strach tam jezdit. A chápete, ta společnost je tak nastavená, že v rámci té konformity není schopna ze své konformity vystoupit. Není schopna vytvořit demonstrace. Podívejte se, tady o tom problému vidí všichni se bojí, ale nikdo neuspořádá demonstrace. Naposledy tady protimigrační demonstrace uspořádávala Pegida od roku 2015. No, dopadla špatně, protože postupně, potichu, polehoučku její představitelé byli zahájeni, byli pozatýkáni, měli tam různé soudy. Nakonec z Pegidy se vykrystalizovala AFD, která samozřejmě některé teze přebrala, potom od nich raději pro jistotu odstoupila v rámci toho, aby AFD nezrušili jako protiústavní a tak dále a tak dále. Ale zkrátka platí, že obyvatelstvo se bojí nějakým způsobem projevit, vyjít třeba do ulic, vyhlásit generální stávku, dát ultimátum politikům, už žádní migranti a ti, co přijeli. Válka v Sýrii skončila. Okamžitě všechny syrské uprchlíky, kteří sem byli do Německa přivezeni od roku 2015, okamžitě je všechny odsuňte zpátky do Sýrie. Už tam žádná válka není, odvezte je zpátky. Nikdo k tomu nemá odvahu. Nikdo. Zkrátka to, co zaznívá v tom filmu, že obyvatelstvo jsou ovce, ne všichni, ale většina, zkrátka to platí. A tohle to jsou vzkazy, které zaznívají v tom filmu. Zobrazují tam, jak tenhle ten ochránce tam prostě unáší soudce, skorumpované soudce, kteří pracují pro neziskový sektor. Unáší je a říká jim, co dělají prostě za svinstva a potom je zabít soudce. Jo, to v tom filmu všechno je. to je neuvěřitelně drsný film. Když si odmyslíme ty obrazové efekty typu krve a střílení s kalašníkou a podobně, když si to odmyslíme, tak tohle to jsou vzkazy, které prostě v tom filmu jsou. A my si teď musíme dát otázku, jak to, že je povoleno, jak to, že bylo dovoleno takový film vůbec natočit a že je dostupný na různých streamovacích platformách a že dokonce Amazon Prime v Americe, v Evropě ne. Na evropském Primu streamovací platformě to není k dispozici, ale v Americe je to na prvním místě film, dokonce i na americkém Apple TV, na evropském to taky není k dispozici, ale na americkém Apple TV je to také na prvním místě film. Vysílá vzkaz. To znamená, o co se jedná? Proč je to v Americe dovoleno, v Evropě to není dovoleno? No, protože je to součást plánu globálního prediktora na rozbití vztahu a svazku mezi Evropou a Spojenými státy. Proč je v hlavní roli Američan?

0: ochránce, občanský ochránce v roli Armio Hemra. Jakou má roli? No, on je majitelem nemovitostí v Chorvatsku. On je majitelem nemovitostí a on tam přijde do té kanceláře, on tam sprdne toho manažera, že má 10% nájemníků, kteří neplatí nájemné a že má prostě proti ním tvrdě zakročit. To znamená, dělá pořádky v Evropě. A to je ta postava. Ta postava toho občanského ochránce je de facto vykreslována jako někdo, kdo musí přijít do Evropy a udělat v Evropě pořádky. To je model. No a proto je to tak nastavené. Proto v Evropě to nikde není. V Evropě to nikdo nestreamuje. Streamuje se to v Americe. Ale americký YouTube to umožňuje streamovat v Evropě. YouTube, protože je americký. Chápete? Takhle je to nastavené. To znamená, je to rozborka onoho systému Pax Americana, kdy Spojené státy odcházejí z Evropy, z toho přátelského souručenství. Je to ten rozkol mezi souručenstvím mezi Spojenými státy a Evropou. Tenhle film, ten proces jenom urychluje. Jenom ho v podstatě představuje těm lidem, aby viděli ten rozdíl, že když se to bude dělat podle Trumpa, když se to bude dělat podle Ameriky, tak se to vyřeší tímhle tím způsobem. To znamená, migrace se zastaví, migrace se vyřeší, a na závěr toho filmu tam je ta výzva těm politikům, že jo. To znamená, on tam dává příkazy tomu inspektorovi, že jo, dává mu příkazy, že musíte to takhle udělat a on nakonec vezme telefon a volá premiérovi a ten film potom končí. Samozřejmě nechci tady dělat nějaký spoilery, ono ani spoilery se dělat nemusí, protože ten film nemá zase nějak hluboký scénář, tam jde spíš o ty vzkazy, které ten film vysílá, než o samotný scénář a příběh toho filmu. Takže Je to patrné, naprosto patrné, že zkrátka ten film byl nasazený a spuštěný ve chvíli, kdy v Evropě se znovu chystá tažení proti Rusku na horizontu roku 2030. Evropa je zaplavována migranty a lidé nesmí kritizovat migraci. V tom okamžiku přichází tenhle ten film a ukazuje, že Američan přichází do Evropy a dělá pořádky. To znamená, vzkaz je vyslán mnoha směry. Takže pokud jste ten film neviděli, tak se na něj určitě podívejte, už jsou k dispozici české titulky, tam máte na různých těch platformách, kde si to můžete prostě stáhnout a podívat se na to, takže dějí se neuvěřitelné věci. No a máme 21.02, Vítku, Helenko, pustíme si nějakou jednu písničku, stačí jedna, já se občerstvím a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
1: Fajn, pustíme si jednu písničku a potom dáme šanci vám zeptat se na cokoliv, no to třeba nepřišlo v té první půl hodině, kterou jsme museli takto zkrátit.
2: Dobře, dejme možnost volajícím vytočit telefon, to je také důležité. Připomínám tedy telefonní číslo 721 557 022. A než se tedy dovolá první volající, tak nabízím písničku Davida Kollera, českého rockového zpěváka, skladatele a bubeníka, Víc než slova. Tolik David Koller. My máme prvního volajícího, jsme tedy připraveni a tak se ptám, jestli i Vítek a VK jsou připraveni. Vítku, VK.
1: Ano, jsem ano. Tady. Jsme tady oba dva, super.
2: Můžeme tedy prvního volajícího pustit do vysílání. Hezký večer.
3: Dobrý večer, divák z východních Čech. Prosím vás, chtěl jsem mít jednu technickou poznámku, jedna, která jsem chtěl říct, že CZ24 News má úplně identické články jako Aeronet, tak pokud to není vaše, tak hromadě o tom víte, ale to je jenom technická. A můj dotaz zní ohledně asijské rasy. Vy už jste několikrát naklepnul vlastně, proč je tady bílý člověk, čemu má sloužit, ale a černochy jste taky nějakým způsobem popisoval, ale nikdy jsme se nedostali na asijskou rasu, tak to je můj dotaz, jestli byste nám mohl vysvětlit, jaký je účel, nebo proč máme na zemi ještě i asijskou.

0: trasu. Děkuji, já budu poslouchat.
1: Děkujeme.
2: No dobře, děkuji za dotaz. Dobře, no co se týče přebírání článku, tak to je jednoduchý. CZ24 je agregátor, zpravodajský agregátor, který agreguje články z desítek nebo ze stovek prostě serverů a naše články může přebírat naprosto kdokoliv, samozřejmě s tou slušností, že, jo, že dole uvede odkaz na zdroj, na náš server, takže to je naprosto normální a vlastně díky tady ty agregace se vlastně ty naše články ještě šíří de facto ještě víc mezi lidi, takže my nemáme důvod si nějak stěžovat. Naopak, když lidé přebírají naše články, tak, to, tak je to dobrá věc v tom smyslu, že to má nějakou úroveň a že je zájem o ty články, takže já s tím problém rozhodně nemám. Co se týče otázek na rasu takzvanou asijskou, východní, no podívejte se, to je zásadní věc. V rámci takzvaného, mluvili jsme o tom několikrát, takzvaný eugenický vektor upravuje genom člověka na prostor, kde žije. A v podstatě podoba, že jo, vzrůst člověka, barva kůže a tak dále je do značné míry odvozená od takzvaného eugenického vektoru, to znamená, kde ten člověk žije, jestli tam hodně svítí slunce, je tam velmi intenzivní ultrafialové záření a podobně, ale rovněž tam vlastně závisí tyto, tento vzhled, že jednotlivých ras samozřejmě i na tom, odkud vlastně původně geneticky vycházejí. A to, že se experimentovalo s různými genomy, že se dělaly různé pokusy, jako dneska laboratoře dělají různé pokusy, tak probíhaly pokusy tenkrát. Že pokusy Nephilim v laboratořích, kde vytvářeli svoji pracovní sílu. A tady je velký přesah, velký zásadní přesah. Co děláme my dneska lidé? Co děláme? Snažíme se vytvořit roboty, umělé inteligence. Proč? Za jakým účelem? Proč se vytváří AI? Proč se vytvářejí roboti, autonomní roboti, kteří chodí, vypadají jako lidé, nebo nevypadají, ale snaží se chodit a tvářit jako lidé a tak dále. Proč je vyrábíme? No, aby za nás dělali práci. Rovná se, nebo implikuje se, aby nám otročili. Chápete? Aby nám otročili. Proto si vyrábíme roboty, aby dělali práci za nás. Proto se vytváří AI, aby nemuseli se platit lidé na telefonických supportech a aby otázky a odpovědi, aby otázky odpovídaly automaty a automatické systémy AI, aby tam nebyla živá operátorka, kterou někdo z těch zaměstnavatelů musí platit. AI nebere zdravotní nemocenskou. AI nebere dovolenou. AI nepotřebuje přestávky. Chápete? AI zkrátka je vyřešením člověka. Jak říkal Stalin, není člověk, není problém. Ale představte si, že ten Stalinův citát teď převzali kapitalisté. Protože oni přesně tohleto teď dělají. A proto i tenkrát, když vlastně vytvářeli rasu, tak oni mohli vytvořit roboty. Že mohli vytvořit roboty. Není problém vytvořit robota, jenže problém s robotem je v jedné věci. Každý robot potřebuje údržbáře. Jak vytvořit robota, který nepotřebuje údržbáře? No, někdo by řekl, tak vytvoříme robota, který bude opravovat další roboty, ale kdo bude opravovat toho robota, který bude údržbář? Tak ten bude mít svého vlastního údržbáře, ale kdo bude opravovat toho údržbáře, který bude opravovat toho údržbáře? Chápete? Když to bude nějaký robot. Robot bude opravovat robota, který opravuje robota. A z dlouhodobého hlediska by to nebylo udržitelné. Na povrchu kyslíkaté a velice agresivní planety. Proč agresivní planety? No, protože je tady přítomný kyslík. Velice agresivní prvek, který způsobuje velmi nepěkné věci, co se týče kovových materiálů. dochází ke korozi, že? To znamená, kyslík i dokonce i v lidském organismu působí kyslík jako jed, že proto lidé mají brát, že jo, ty potraviny s vysokým obsahem antioxidantů, které váží kyslík, volný radikální kyslík v lidském těle, protože kyslík je to trošku zvláštní, ale opravdu působí jako jed nebo kyselina. A z tohoto důvodu tedy oni se rozhodli, že otroky vytvoří v biologickém skupenství jako biologické roboty. Na biologické bázi. Protože ti nezreznou a ti se budou množit a tím je to vyřešené. Pokud chcete dlouhodobě vytvořit nějakou populaci někde, aby vám otročila a aby nerezla, aby sloužila, tak vytvoříte humanoida. Na biologické bázi nebudete nikdy tvořit robota, protože s robotem budete mít takové údržbové náklady, že finančně to třeba utáhnete, ale tam jde o to, co se stane, když opustíte planetu na jednu cestu hyperprostorem někam do vedlejší galaxie. Ta cesta bude velice krátká na té palubě té lodi. Oni budou třeba 2,5 roku, ale kvůli teorii relativity tady na Zemi uplyne 50 nebo 70 tisíc let. A za tu dobu všechny roboty zreznou, rozpadnou se. Ale ne člověk, ne biologický sluha. Ten zemře, ale předtím, než zemře, tak se rozmnoží a bude sloužit. Chápete? No, já vím, že to je těžké na pochopení, jak se uvažuje v tak velkých vzdálenostech, jako jsou desítky a statisíce let, ale já vás ujišťuji, že to dává naprosto logický smysl. Proto i tehdy, když oni dělali pokusy, tak vytvořili několik ras na této planetě. Vytvořili černochy, vytvořili Asiaty, vytvořili árijskou rasu, vytvořili další typy jednotlivých ras, vytvořili eskimáky, kteří jsou schopni žít ve velmi nízkých teplotách, což bylo velice důležité pro doby ledové, že to znamená, aby jejich organismus byl uspůsobený. Tohle to všechno oni připravili a de facto my všichni jsme v podstatě součástí tohoto projektu, tohoto plánu. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, já bych měl jednu otázku, kterou jsem se pýtal už minule, že proč má pre futbal, pre globalistov taký význam, proč je to ich srdcová záležitost, toto jste vyslovně spomínal v jednom zo svojich vyjadrení. Napríklad na rozdiel od olympijských hier a podobne, že prečo ten futbal, lebo ja viem, že myslím, že jeden z ročov dolcov si všimol, ako si jeho sluhovia niečo prihrávajú a z toho vzniká tá myšlienka toho futbalu, ale prečo je práve futbal pre nich tá srdcová záležitosť? A keby môžem ešte druhú otázku by som mal, aj v súvislosti s tým, čo ste hovoril, a prečo potom sa ľuďom dáva nejaká taká nádej, ako napríklad bol jeden film o tom, ako jeden chlapec, natočený podľa skutočnej udalosti, mal klinickú smrť a počas toho navštívil ako v nebi Ježiša a potom o tom rozprával a rozprával také veci, ktoré, neviem, 5-ročné dieťa nemôže vedieť a pochopiť, napríklad, že mal sestru, ktorá sa nenarodila, alebo ju videl v nebi s Ježišom, čo ako dáva takú nejakú akože ľuďom nádej, že je niečo po živote, s ohľadom teda na ten spôsob, akým človek život žil, že teda môže sa dostať do neba, že prečo to potom pripustia, alebo prečo potom sa vytvárajú právne predpisy na bezpečnosť potravín. Ja viem, že to oni musia robiť postupne, ale prečo vôbec prichádzajú s tým, že máte rôzne bezpečnostné predpisy o tom, ako toto, ako toto, ako tamto. A prečo toto pripustia, akože globalisti, keď teda cieľom je v istom časovom horizonte teda eliminácia? Tak toto by som mal tieto dve otázky. Ďakujem za počutie.
2: No, ja ďakujem za dotaz. Podívejte sa, fotbal je hrou, svetovou hrou chudých. Svetová hra chudoby, chudiny. A to je ten důvod, proč globalisté mají tak v oblibě všechny tady ty sportovní, hlavně, že jo, mundiály, fotbalový mundiál, mistrovství světa, mají tak moc v oblibě, že jo, je to tak, pro ně tak strašně důležité, protože je to hra chudiny. Nejlepší hráči světového fotbalu jsou Brazilci, jednoznačně, můžeme říkat zase, že ne Brazilci, že Argentinci a tak dále, můžeme, že někdo se Španělé, ale ti Španělé, ti Argentinci, ti Brazilci, to jsou fotbalisti, kteří vyšli z get, z favel, z té největší chudoby a stali se z nich fotbalisté světového formátu. To znamená, pro globalisty je to spektákl, jak ukázat všem lidem, že chudina, že chudáci chudina se může stát slavnou. To znamená, že kdokoliv z chudiny, když bude poslouchat globalisty, podívejte se, pojďte se podívat na fotbal. Vidíte, ti kluci vyrostli ve favelách v Riu. Podívejte se a teď jsou z nich světoví fotbalisté a vydělávají takovéhle peníze. A podívejte se na ně. A my to všechno kontrolujeme. A oni si tam kopou tím míčem. A jak oni kopou? Oni mají dva týmy, že jo? A jsou tam všechno globalistická čísla. Je tam jedenáctka. Jedna jedenáctka. Proti stojí druhá jedenáctka. Hrajou, že samozřejmě dohromady 22. Že všechno vrcholová globalistická čísla. Že takzvané ultimáty, tomu říkají, ultimátní čísla. To znamená, mají nad tím symbol ležaté osmičky, nekonečno, že? Ultimátní čísla. 11 a 22. 22 je takzvaná syntéza. Jedna jedenáctka je teze, druhá jedenáctka je antiteze a 22 je syntéza globálních procesů řízení populace. To je celý. Proto je pro ně fotbal tak kriticky, klíčově důležitý. A ještě ten poslední dotaz, který tam byl ohledně té eliminace, respektive redukce obyvatelstva. To je uvedeno na těch georgijských nebo georgijských kamenech. To znamená redukce na 500 milionů obyvatel na povrchu této planety. To je dáno syndikátem. Syndikát nechce, aby bylo více obyvatel na povrchu této planety. A teď je důležité říct, jako proč, z jakého důvodu. Je to kvůli tomu, aby se jako populace příliš nerozmnožovala, nebo jakou to má souvislost? Souvislost je velmi jednoduchá. Protože když těch lidí je víc, je jich víc než těch 500 milionů, tak to vede k tomu, že v podstatě ta populace má takovou potřebu spotřeby, že planeta je de facto spotřebovávána a konzumována k dosahování něčeho, čemu se říká obecný růst. A oni se děsí takzvaného obecného růstu. Co je to obecný růst? General growth. Co to je? No, to znamená, že když roste ekonomika celé společnosti, rostou i chudí lidé. I ta chudina roste. Ta, která je na těch ochozech těch fotbalových zápasů. I ta chudina. Jenže problém je v jedné věci. Když chudina přestane být chudinou, už nemůže být snadno kontrolována míčem na tom hřiště. Chápete? Protože když lidé budou bohatnout společně s růstem, tak přestanou být přitahováni různými věcmi, jako jsou fotbalové hry, nebo jako chudina ve starém Římě byla rovněž přitahována jistými hrami. To byly gladiátorské hry v Římě. Úplně stejný koncept. Byly ekonomické problémy, Řím měl obrovské problémy ke konci, ale vždycky, když se pořádali gladiátorské zápasy, všichni zapomněli na všechny problémy a chudina dostala zdarma od Cezara, dostala chleba, chléb a hry. A Cezarovi to umožňovalo gladiátorské hry kontrolovat celou populaci, celou chudinu. Kontrolovat, aby se nevzbouřila. Kontrolovat. Chápete? Proto když jsou problémy ve světě, jsou různé války, jsou různé ekonomické problémy a strádání, tak vždycky pravidelně každé 4 roky se pořádají mundiály, protože za ty 4 roky by se lidé mohli takzvaně rozčílit, ale vždycky za ty 4 roky přijde mundiál a všichni se vrhnou prostě do fotbalu a najednou zapomenou na starosti světa. A některé takové ty zábavy oni radši začali dělat už každý rok. To jsou různá mistrovství světa v hokeji. Místo jednou za 4 roky to dávají každý rok, aby zkrátka drželi lidi od pozornosti, od jejich vlastních problémů. Jakých problémů? No, o kterých jsem hovořil na začátku našeho pořadu. To, že někdo naváží do vaší země Indy v desítkách a stovkách tisíc. Indy, kteří v rámci slučování rodin za pár let přivezou dalších 7 svojich sester a 7 bratrů a tak dále a tak dále. Abyste nedávali pozor na to, co se děje v ulicích. Abyste nedávali pozor, co politici chystají za vašimi zády. To znamená, to je jednoduchý proces odvádění pozornosti. To znamená, když jsou někde problémy ve společnosti, tak se jim hodí přednos mistrovství světa v něčem. Že? A těchto způsobů na odvádění pozornosti je mnoho, ale žádný z nich nemá ten status, jako je mundiál, jako je mistrovství světa ve fotbale. Žádný z nich. Pro ně je to de facto vlajková loď jejich globalistického řízení, procesu globalistického řízení. Takže takhle je třeba se na to dívat. No, pustíme se do dalšího volejce.
4: Tak já bych to jenom zaglosoval, že chudší, jak jsi říkal s tím míčem, tak chudší lidé se zajímají o míč a ti, řekněme, bohatší, intelektově nadanější lidé, tak ti už se zajímají o ty kapříky v tom zákulisí mezi těmi funkcionáři. Tak, asi tak.
2: Ano, samozřejmě. Ano, samozřejmě.
4: To, co není vidět.
2: No. Jak říkám, je to úplně, jenom abyste tomu rozuměli, to, co je dneska mundiál fotbalovej, to byly gladiátorské hry v dobách Římské říše. Nic, žádný jiný rozdíl v tom není.
1: Pojďme tedy k dalšímu volajícímu. Hezký večer, můžete se ptát.
5: Dobrý večer, všetkým dobrý večer, panu VK. Pán VK, já bych se chcel spýtať, abyste se vyjadril k kritickým názorům, které hovoria, že Irán a Rusko rovnako padli do rovnakej pasce diplomacie, ktorú na nich Západ alebo USA nastražili. A my sme o tom hovorili minulý týždeň, o tej poznámke Rubia, ako na to reagoval Lavrov, ale chcem to ešte rozvinúť, pretože Washington nemal nikde v úmysle, aby tie rokovania o miery nikam viedli. Práve naopak umožnilo to tie rokovania ten čas na to, aby sa Ukrajina zásobovala s dronmi s dlhým doletom. Poviem to tak, Putin chcel tie rokovanie viac ako vojenské víťazstvo. Na druhej strane Irán sa takisto dostal do tej pasce po tom, čo zabili Chomeneyho. Teraz minulý týždeň vyšiel článok, myslím, že tu bol Washington Post, kde sa to aj spomína, že Trump len chcel urobiť to memorandum o prímeri len kvôli tomu, aby si doplnili olejové zásoby ropou pre seba a potom sa niekedy koncom leta znova vrhnú pozornou inváziou na Irán. Tak to sú dosť dôležité veci, tak ďakujem za váš komentár k tomu.
1: Děkujeme.
2: No ano, děkuji, samozřejmě. Podívejte se, co se týče Spojených států, jsou v procesu rozborky, rozvalu. A každá kobyla, která je poražená, leží na zemi, kope kolem sebe, tak když zdechá kobyla, je vždycky nejnebezpečnější svému okolí za celý svůj život. Nejnebezpečnější. Přesně v této situaci jsou Spojené státy. Cokoliv teď bude spatřováno jako šance na přežití systému Pax Americana, bude použito. ze strany Spojených států. Co je zásadní? Když si nepřítel, existuje takové ruské přísloví, když nepřítel dělá chybu, nepřerušujte ho. A tohleto platí v podstatě o všem, co dělají Spojené státy. Cokoliv budou Spojené státy dělat, Rusko a hlavně globální prediktor se na to jenom bude dívat a nebude klást žádné překážky. To znamená snaha o zatažení Spojených států do vyčerpávající války někde s Iránem je žádoucí z hlediska globálního prediktora. Je žádoucí. Protože povede k urychlení rozvalu Spojených států a rozvalu systému Pax Americana. A co se týče Ruska a takové té snahy, Dagavor, že oni pořád se chtějí s někým prostě dohodnout v rámci dohovorů a dohod a podobně, ale ten Západ je neakceptuje. Ten Západ akceptuje jenom jejich kapitulaci. Nic jiného. Mluvil o tom samozřejmě nedávno Karaganov, že Západ nebude akceptovat nic kromě ruské kapitulace. Žádnou dohodu nebude akceptovat, jenom ruskou kapitulaci. S tímhle tím naprosto souhlasím. Chápete? Ale pozor. V Rusku, v Kremlu jsou stovky a stovky lidí, jsou tam stovky a stovky politiků, kteří jsou takovým způsobem zaháčkování na Západ, že oni nedovolí přerušení kontaktu se Západem, o kterém se pořád mluví v Kremlu při každé příležitosti a my skončíme se Západem a už na Západ se nebudeme dívat. Dokonce sám Putin to říkal několikrát a zase se potom vrátí k tomu Západu. Oni se nemůžou odtrhnout od Západu, protože jednotliví představitelé strany Jednotné Rusko a jednotliví činovníci v Kremlu mají svoje syny, svoje dcery žijící na Západě, žijící ve Velké Británii, žijící v Americe, studující v Americe. Existuje dokonce takový seznam, jsem teď nedávno četl, že kolik synů a dcer ruských vysokých politiků, včetně Sergeje Lavrova, má děti v Londýně, v Paříži, ve Spojených státech, na Floridě, na školách, na Harvardu a tamhle. Člověk se na to jenom dívá a říká, to je to. A chápete, lidi se na to dívají a říkají, si, tak co to má znamenat? Tak jsme jako u blbejch? Jsme u blbejch? Nebo kde jsme? Chápete? Problém je v tom, že po roce 1991, po rozpadu Sovětského svazu a po rozdělení jednotlivých států na samostatné státy, teda jednotlivých republik, že Sovětského svazu na samostatné státy, došlo k tomu, že Rusko bylo obrovským westernizováno, to znamená zezápadněno, na západní styl života. A postihlo to nejenom obyčejné Rusy, že dneska Rusové se neobejdou bez západního zboží a produktu a výrobku. Ne. Tam jde především o vysoké politiky v Kremlu a v politických partajích Ruska, kteří před vypuknutím specky na Ukrajině dávno před jejím vypuknutím vyslali své dcery a synky do západních škol na západ, tam mají západní firmy založené, mají vily, že jo, tohleto všechno a zdá se, že se všichni tváří, že tady není nic k vidění, jděte jinam. Jo? Chápete? To znamená, jaký je to systém? No, je to systém takového trošku, bych řekl, pokrytectví. Nebo ne trošku, ale hodně trošku. Pokrytectví. To znamená, pokud se chcete odpoutat od Západu, proč tam posíláte své děti? To jsme u blbejch. Víte? A tenhle ten systém, pokud nebude upřímnost od těch politiků, tak jim potom nemůžete ani upřímně věřit ty věci, které z jejich úst jako vypadávají. Potom máte otazník nad tím, jestli všechny cíle stanovené k SVO na Ukrajině budou splněny. Nebo jestli vůbec kdy bylo uvažováno, že budou splněny za těchto podmínek. A proč je tak dovoleno Západu útočit na Rusko? A proč Rusko se neožene? No a ono, kdyby se třeba Rusko ohnalo, tak je třeba možné, že by se něco stalo těm dětem těch západních, v těch západních státech, těm dětem těch ruských politiků. Možná, že by se jim něco stalo. Možná. Chápete? Já se na to dívám opravdu z toho pohledu, že chápete, po tom roce 91 proběhla westernizace v Rusku způsobem, až mě trošku jako mrazí, protože všimněte si, když někdy přijedete do Moskvy, kolik je tam nápisů v angličtině, v latince, jo? Na obchodech, na různých pozvánkách, že děti to mají na taškách, jdou do školy napsaný, prostě všechno jako v latince. Azbuka je pomalu považovaná jako za něco měnádo a tak podobně. A chápete, že to je zkrátka ta westernizace, která vychází ze všech procesů řízení v Rusku, to znamená i z té mediální. Jo, to znamená ta mediální výchova na ty děti, že jo, všechno západní tvorba, to znamená ta westernizace probíhá na všech úrovních školy, to převzali v 90. letech obrovsky ruské školy. Vzdělávání v ruských školách bylo obrovsky westernizováno. Na to opět dohlížel Římský klub, mimochodem měli pobočku v Praze, nevím, jestli ji tam ještě pořád mají. Zkrátka Putin je přitom produktem té westernizace. On fungoval tady, že? Dlouhou dobu. A on, když byl v KGB a on byl na tom, byl na tom třetím oddělení KGB v Berlíně, tak on v podstatě už tehdy pochytil tu westernizaci už tenkrát, když byl ještě v KGB jakožto důstojník, tak on pochytil tu westernizaci, to znamená, oni si ho vybrali samozřejmě, protože byl vybraný, že jo, Lev Leviev ho přivedl jako, že je nadějný samozřejmě, díky tomu, že působil prostě v prostoru jako nepřítele, že jo, tam měl zkušenosti, že jo, má všechno tohleto, takže byl dosazený, ale zkrátka měla by tam být upřímnost minimálně od těch politiků, že pokud je Západ nepřítel, potom by v zájmu korektnosti a v zájmu uvěřitelnosti měli ti politici opravdu se k tomu Západu chovat jako k nepříteli a ne, že tam budou schovávat svoje rodinné příslušníky. To je to, co naprosto jako hlava nebere. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, ptejte se.
6: Dobrý večer, chcela bych se poděkovat za všechny články a relácie, všetky mám v studiách a panu Veka. Chcela jsem se spýtať, komu prospíval uvolnění tohoto filmu Citizen Vigilante, keď vlastně způsobí prebudení občanov Evropy a tím pádem elity nebudou mít pekný pokoj na prácu a přípravu vojny proti Rusku. Takže tím vlastně oslabí pozície Evropy, keď bude vojna voči Rusku. Kto má na tom záujem, aby to vlastně oslabil? Ďakujem pekne.
2: Děkuji za dotaz. Ano, samozřejmě oslabení pozice a kontrolních procesů řízení v Evropě, to je naprosto jasné. Pokud Evropa bude mít klid na práci, bude připravená válka s Ruskem do roku 2030. Pokud klid na práci nebude, dá se říct, že Evropa, nebo předpokládá se, že Evropa bude mít víc starostí sama se sebou, než aby chystala nějakou válku. To znamená, je to v zájmu samozřejmě Chabadu. Je to v zájmu Chabadu Lubavič, aby ta válka ne, že byla úplně zažehnána, ale aby byla odložena, aby to nebylo v roce 2030. Podle mého názoru. Protože je třeba si říct, že v rámci takzvaného komplementárního řízení, to znamená, což je práce globálního prediktora, to znamená, máte Chabad Lubavič a máte Dům Sion. A Dům Chabad a Dům Sion v podstatě vedou komplementární válku s cílem likvidace Edomu. A likvidace Edomitu je de facto jejich hlavním cílem, ale tady je jeden velký zásadní problém. Oni vědí jednu věc. Oni vědí, že pokud by ta válka proběhla nějakým způsobem, ona by byla z velké části byla termonukleární. A oni se bojí, že některé jejich zájmy by byly definitivně natrvalo vymazány z povrchu Evropy a oni nechtějí. Oni mají nějaké majetky, které se bojí, že by nešly takzvaně obnovit. To jsou, a většinou se jedná o okultní záležitosti. Mimochodem, je neuvěřitelně mrzí to, co provedli Američané v 45. roce, když vybombardovali v Praze Emauzy. Tam byla knihovna s hebrejskými spisy, s původními hebrejskými letopisy, okultní knížky. Zajímal se o to Heinrich Himmler, který chtěl vlastně v podstatě k tomuhle mít všem přístup. A to bombardování, ty Emauzy úplně zničilo, zlikvidovalo, vyhořely a všechno to zmizelo, všechno pryč. Oni nechtějí riskovat to, že by se něco podobného stalo s berlínskou knihovnou, s vídeňským, to říkají vídeňský amfiteátr, že znova takový ty tam jsou všechno knížky, které Rakousko-Uhersko shromáždilo od, že jo, během svého panování nad střední Evropou od začátku věku, že to znamená tohleto všechno a samozřejmě, že by mohlo dojít ke zničení i toho naprosto nejcennějšího, co oni mají, a to je samozřejmě vatikánský Armín. Zničení archivu Vatikánu. Sice jsou v podzemí, ale oni by nemuseli tu termonukleární válku přežít. To znamená, oni se budou snažit v podstatě postupovat na vyšších prioritách, co se týče likvidace Edomu. Na vyšších prioritách, od jedničky do pětky, budou se snažit držet tady, v tomhletom prostoru. A co se týče té šesté priority, já jsem stále přesvědčený, že oni se budou snažit udržet na konvenční úrovni. Na konvenční úrovni za každou cenu. Problém je v tom, že kdyby vlezli do konfliktu s Ruskem, přímo s Ruskem, v nějaké krátké době, skutečně by to skončilo termonukleární výměnou. Ale v této chvíli se dá na ten film Citizen Vigilante dívat v podstatě z toho pohledu, že je to snaha zobrazit, že Spojené státy se budou snažit ničit klid na práci v Evropě. To znamená evropským nacistům a fašistům v rámci toho revanšismu, který byl nastartovaný, budou se snažit jim kazit přípravy na konflikt s Ruskem. To je, dokonce bych řekl, že to je velmi, velmi pravděpodobné. Takže takhle bych na to reagoval a pustím se do dalšího volající.
1: V tuto chvíli nemáme volajícího, protože volající se nemohli dovolat a zatím nevytáčí telefonní číslo, tak jej připomenu. Telefonní číslo do studia je 721 557 022. To je telefonní číslo, na které můžete telefonovat. A my už máme prvního volajícího, který se dovolal po ohlášení telefonního čísla a já jej dávám přímo do vysílání. Hezký večer.
7: Já vás zdravím, hezký večer, tady je Alena. A chtěla bych se pana VK nebo i pana Vítka zeptat, co říkají na v podstatě Tomase Paucknera. Je to na Facebooku, myslím, že během třech týdnů získal 22 000 sledujících a odhaluje korupci. Jestli ho pan VK pozoroval, tak bych chtěla ráda slyšet jeho názor. Děkuju.
1: Děkujeme. Děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz, ale neviděl jsem, neměl jsem šanci vidět, takže jestli Vítek.
4: Taky vůbec nevím, o co jde, ale já bych jenom ve stručnosti varoval před takovými personami, které rychle vyskočí a nasbírají tisíce lajků během jednoho týdne. My víme, a VK to taky jistě ví, jak dlouhá úmorná práce je vůbec nějakým způsobem se dostat do nějakých možností pozornosti lidí v širším kontextu nebo v širší perspektivy mezi více lidí. A že teda obrovskou práci, obrovskou dřinu a hlavně dlouholetou dřinu. A to není jenom ze dne na den. A pokud někdo se vynoří a získá 1000, 2, 3, 5 tisíc lajků, respektive lajků, nejenom lajků, příspěvek, to je v pohodě, ale myslím jako stránku, když se lajkuje stránka 5 000 za týden, jo, tak to není jenom tak, prostě tam něco systém, a tam čichám prostě nějakou systémovinu, jak já vždycky říkám, protože to je velmi úmorná práce. Kor, když je to na sociálních médiích, která jsou globalistická, korporátní a která teď víc než kdy jindy mě přijde, mažou a sekají po hlavě veškeré, řekněme, nekonformní a narativně nekonformní příspěvky. Jo, takže chtěl bych jenom předtím varovat, že já tam čichám nějakou systémovinu v tom. Jo, není to jenom tak. Třeba se pletu, ale 99% vždycky se nepletu. Lidi mi nadávají, že vždycky prokažím proti každému něco mám, ale potom vždycky za pár let stejně mi dají za pravdu, no tak asi tak. Pojďme na dalšího posluchače asi.
1: Dobře, pojďme tedy na dalšího volajícího. Hezký večer, máte slovo, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, ja by som mal ešte len doplňujúcu otázku. Ja som sa pýtal ako na to, že prečo sa dáva zo strany globalistov nádej na nejaké pozitívne aspekty života. Ako napríklad bol ten film o chlapcovi podľa skutočnej udalosti, ktorý ako počas klinickej smrti bola jeho duša v nebi. Alebo prečo potom sú tie predpisy o bezpečnosti v potravinách, alebo pri, ja neviem, v cestnej premávke, alebo pri nejakých technických postupoch a podobne, že prečo a priori sa s tým prišlo a že prečo teda, ja neviem, hlavne v tom anglosaskom svete je tam, sú tam také, že dávajte pozor, lebo tieto kocky môžu byť ako zhltnuté deťmi do, neviem, 2 rokov až niekedy ako infantilného charakteru, ale že prečo sa to robí, že prečo to, prečo sa na to nevykašľú?
2: Ja vám rozumiem.
3: Je to nejaká prepierená forma? Áno, dobre, ďakujem.
2: Podívejte sa. Je to jednoduchý, je to naprosto jednoduchý. Proč globalisté dávají naději? No, jednoduše, protože bez naděje se nedá snášet úděl. Pokud nemáte naději, nebudete snášet úděl, nebudete platit hypotéky. Nebudete chodit do práce, když nebudete mít naději na nějakou změnu. No, to se naložíte do lihu, anebo si to hodíte. Koupíte si v Hornbachu nebo v Baumaxu pro vás, jo, 2,5 metru a hodíte si to na nejbližším stromu. Bez naděje. Bez naděje neexistuje život. Bez naděje se nedá žít, nedá se pokračovat, když nebudou mít lidé naději. A navíc naděje je nejcennější deviza, která globalisty nestojí vůbec nic. To je zadarmo. Nikdo vám nedá tolik, kolik my vám dokážeme slíbit. To je hlavní měna globalismu. To znamená, vzhůru k zářným zítřkům, říkali soudruzi. Co to bylo? No, to byla naděje, samozřejmě. A co říká Evropská unie? Vzhůru k lepší Evropě. No, samozřejmě naděje, protože bez naděje dávají lidem naději, no, protože jinak by se jim na to každý vykašlal bez naděje. Kdyby jim řekli natvrdo, za tolik a tolik let tady už nikdy nebudete, budete vyhlazeni, protože cílem je 500 milionů, jak je uvedeno, jak je spsáno, tak je zdáno. Na kamenech georgijských, tam hleď, podívej, tak bude, tak jest za 100 let od tohoto dne. Tak tohle, když řeknete lidem, tak se na všechno vykašlou, přestanou chodit do práce, přestanou platit hypotéky, zhroutí se systém ekonomika, proces řízení a konec. Konec společnosti, konec civilizace, když budou vědět, že nemají žádnou naději. Že jejich děti nemají žádnou naději, anebo děti jejich dětí nebudou mít žádnou naději. Chápete? Takhle to funguje. To je jednoduché. A proč jsou kontrolní, nebo takové ty nápisy na západě, že pozor, aby děti nevdechly třeba nějaký plastový gelitový obal a tady to všechno, tady to ochrana. No, to je všechno iluze samozřejmě. To znamená snaha, aby globalisté ukázali, že se starají, ale zároveň je to ochrana před takzvanými, oni tomu říkají, class lawsuits, to znamená skupinovými žalobami. Protože když výrobce tohleto napíše a nějaké dítě se udusí, nebo dvě děti se udusí, tak je z toho skupinová žaloba a ta korporace, která zabalila tu mikrovlnku do igelitu, na kterým nebyl tenhle ten kontrolní varovný nápis, tak zaplatí 3,5 miliardy na damages a na škodách způsobených, že jo, všude možně. To znamená, z tohoto důvodu se to tam píše, ale to není tak, že by globalisté měli strach o naše životy. Kvůli tomu se to tam nepíše. To je ochrana před losic, že jo, před žalobami. Takže takhle třeba se na to dívat a naděje je třeba se někam zapsat. Naděje je největší devizou globalismu. To znamená, bez naděje se nedá žít, nedá se pokračovat v žádném projektu, pokud není naděje, pokud naděje je zapřena, anebo naděje je popřena, anebo naděje není, nebo je dokonce odebrána. Že někomu. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volající.
4: Tak já mám taky naději, že někdo volá. Volá někdo.
1: No ano, super. Telefonuje. Hezký večer, máte slovo, jste ve vysílání.
8: Hezký večer, spolek, přeji vám pěkný letní víkend. Já bych se chtěl zeptat pana VK, co vlastně židé vidí v Jahvem, co pro ně jejich Bůh znamená, a ať trošku jej vysvětlí košerování, které je tady s tímhle spojeno, protože spousta lidí třeba neví, co si tady předtím má představit a kdo vlastně židům vládne. Tak jenom tak v krátkosti. Děkuju a budu poslouchat.
1: Děkujeme.
2: No, já děkuju za dotaz. Já nevím, jestli máme čas tady rozebírat všechny tyhle ty věci o hebrejské víře, o hebrejcích, na to asi prostor není. Kdo vládne? No podívejte se, vládne. Pokud bychom to brali skutečně podle knih hebrejských, tak všem židům vládne Chabad. Chabad Lubavič vládne všem nad všemi židy. Židé jsou nad všemi a židům vládne Chabad Lubavič. Oni jsou panští. Oni sebe označují za takzvanou panskou rasu. To znamená, samozřejmě, že kde to vzali? Odkud to vzali? No, oni víceméně měli různé proroky, kteří něco viděli, kteří něco spatřili. Ten z jejich největších proroků, kterého uctívají jakožto novodobého mesiáše, když on tvrdil, že on není mesiáš, ale oni ho de facto za něj považují, je Menachem Mendel Schneerson, že? A v podstatě on to potvrdil, tehdy on řekl, že opravdu, že Chabad je ten, který prostě je nad všemi a který prostě tvoří něco, čemu by se řekl světový management. Management nad touto planetou, ti, kteří vlastně vládnou, ti, kteří kontrolují a jsou nad všemi, jsou nad židy a úplně nad všemi. To znamená, pokud bychom se ptali, kdo jim vládne, tak bychom řekli, že je to Chabad. A pokud se podíváme, co dělá Chabad, no tak Chabad dělá to, že nejprve převzal kontrolu nad Kremlem a potom v roce 2004 převzal kontrolu nad Bílým domem. Výsledkem tohoto toho procesu je, že během vlády Donalda Trumpa došlo k vyvolání války s Íránem, došlo k oslabení postavení pozice americké moci a došlo k procesům, které vidíme i na evropském kontinentu, vidíme válku na Ukrajině a v důsledku té války dochází k rozbíjení struktur celé Evropské unie, jejich ekonomiky, stability, bezpečnosti. To znamená, je to samozřejmě proces globálního prediktora, zcela jednoznačně. To znamená na eliminaci de facto řídících systémů, které byly ukotveny nad Evropou po roce 1945. Systém Pax Americana, takzvaného amerického řízení, je dneska destruovaný. A ta destrojka probíhá de facto právě za asistence dvou kádrů Chabadu. Na východě je to Vladimir Putin, na západě Donald Trump. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, ptejte se, máte slovo.
9: Dobrý večer, tady Honza Kima. Já jsem se chtěl zeptat, prosím vás pěkně, pokud jsme teda takový biotroci nebo bioroboti, jak na to pan VK pohlíží, co je teda duše, jestli opravdu je to nějaký boží dar nebo něco takového. Jo, a druhá otázka je, jak my jako gojím autroci můžeme tomu systému co nejvíc uškodit. Už to tady padlo, že bychom mohli taky přestat platit kartama nebo hypotéky, prostě nepodporovat tu jejich debilní hru. Asi mi to stačí takhle, jestli se rozumíme.
4: Jasně, děkujeme. Já se jenom za tom VK. Máme 7 minut do konce. Myslíš, že zvládneme ještě jeden dotaz, nebo už ohlásíme, aby nikdo nebyl
2: nikde. To já ti nevím, Vítku, já ti nevím teďka. Já tady na tady to odpovím, že v podstatě jakým způsobem jako zničit ten systém nebo zrušit ten systém, já bych před tím varoval. Pozor, opravdu pozor. Je to, podívejte se, představte si, že třeba máte nějaký systém někde v nějakém baráku, žijete v nějakém baráku a jsou tam šéfové, kteří opravdu vás terorizují a vy se plánujete těch šéfů nějak zbavit, nějak je vyměnit, nějak to zlepšit. A vy byste vymysleli takovou věc, že třeba rozmístíte po celém baráku výbušniny a ten barák vyhodíte do povětří. Otázka je, jestli byste si pomohli. To by asi nebylo řešení, že? To znamená, vy jste skončili, všichni bychom skončili dohromady, že? To znamená, zničit ten systém asi úplně není to, co hledáme, protože pokud bychom se o to pokusili, je jasné, že by z toho asi bylo zničení celé Evropy. Kompletně zničení celé Evropy. Oni by nedovolili de facto nějakému vnitřnímu nepříteli rozložit systém řízení. To by asi nebylo dovoleno vůbec. Ale co se týče tady nějakých v podstatě jakoby změn, tak ty změny musí být nastavené samozřejmě tak, že procesy řízení, které jsou nastaveny a které se chystají, tak povedou k nějaké konfrontaci mezi mocenskými silami, mezi jednotlivými rody, které kontrolují tuto planetu. No a výsledek toho konfliktu potom změní i státní hranice a změní jednotlivá mocenská ukotvení. A my asi nemáme na to příliš moc velký vliv, jakožto obyčejní lidé, přestože vznikají různé filmy, které se snaží v podstatě jako ukázat, že vezměte prostě jako spravedlnost do vlastní rukou a potom se to jako celé změní. Jako vzkaz ten film, o kterém jsme hovořili, je to myslím jasné, ale v tom zkrátka není řešení, protože pokud rozložíte nálože v domě, ve kterém sami bydlíte a sdílíte prostor s těmi, které nesnášíte a nenávidíte, no tak zničíte úplně všechno. Všechno to prostě spadne, všechno se to prostě zaroutí a ono vás to zabije. Všechny, kompletně. To by byla samozřejmě ta situace, kdyby došlo ke konfliktu s Ruskem na tom horizontu roku 2030. To je přesně to, o čem hovořím. To znamená, mimochodem, to je přesně to, o co se snaží tito eurofašisté. To znamená, oni jsou v evropském domě, který sdílí s někým, koho naprosto nesnáší. To jsou Rusové. A je nenapadne nic lepšího, ty eurofašisty, nic lepšího nenapadne, než nachystat celou Evropu do války s Ruskem, která bude nevyhnutelně termojaderná. Chápete? To je ten samý systém. To znamená, máme nějaký problém, tak to celý vyhodíme do povětří a zahyneme při tom úplně všichni. Konceptuální řešení by bylo někde úplně jinde, samozřejmě. A my ho známe, my ho víme. To řešení je bohužel tak strašně pomalé a na dlouhou trať. To je řešení na první prioritě. Vychovat novou generaci. Ta dnešní, můžeme říct, už je ztracená, ale nová generace, výchova nové generace na systémech školství, vzdělávání a médií, prostě zkrátka člověka, který by znovu nabyl nějaké normálnosti a normality a přestal by být pod kontrolou globalistů. Problém je v tom, že stejně tak, jako Rusko prošlo westernizací a těžko se bude vracet někam zpátky, stejně tak i prostor západní Evropy, anebo ne západní, celé Evropy, který po roce 89 prošel procesem westernizace, se těžko bude vracet někam zpátky. K nějakým hodnotám zpátky. Chápete? Protože mnoho těch lidí, mnoho těch uspaných lidí, ti, kteří spí, jsou zcela závislí na tom westernizovaném systému, ukotveném po roce 89 v našich životních prostorech Evropy. Jsou závislí na tom systému. I když ten systém v tom rohu, v tom koutě je zabíjí jako tu ovečku. Zabíjí, ale oni jsou na něm závislí do poslední chvíle, do posledního okamžiku. Chápete? Jak ty lidi vytrhnout z té hibernace a probudit je do té reality? Jakým způsobem? Chápete? Je to, a jsme zpátky u toho programovacího filmu Matrix, u prvního, kde v podstatě vytrhnout jednoho člověka z toho uspání, toho Matrixu, je strašně těžké. A když on se vytrhne a pozná, v čem žije, tak je mu tak špatně, že se chce radši vrátit zpátky. Radši do toho systému. Zpátky. Obávám se, že přesně tohleto čeká každého, kdo bude chtít zachraňovat naše národy před plány globalistů, před redukcí populace, jak je uvedeno na georgijských poradních kamenech. Každý na to narazí. Protože všichni ti, kteří budou osvobozeni, anebo budete chtít je osvobodit, když zjistí, jaká cena se za to osvobození bude muset zaplatit, jaký svět bude mimo systém té globalizace, bude tak těžký, že mnoho lidí řekne ne. Já radši v té globalizaci zůstanu. Já budu mít pořád to, co mám. Že jo, koupím si fialovou krávu, koupím si iPhone, zase další příští rok, koupím si zase nějaký auto na nějakou elektriku, že jo, a tohleto všechno mi ta globalizace poskytne. Protože já, když půjdu nějakým jiným systémem, tak ten systém bude mimo globalizaci a my tohle všechno mít nebudeme. My si to nevyrobíme. Nebo budeme závislí na nějakých věcech, které prostě nám tohleto nedokážou prostě zajistit. Chápete, odpoutání se od globalizace je v podstatě tou cestou k osvobození se. Protože kdokoliv chce zůstat v globalizaci, musí akceptovat pravidla globalistů. Rovná se pravidla fotbalové 22 na globálním hřišti. Pokud chcete být globalisty, globalisty. Pokud chcete s globalisty být, musíte následovat jejich pravidla. Protože jinak to nejde. Chápete? A kdo nechce takzvaně dealovat s globalisty, obchodovat s globalisty, chce být mimo globalizaci, tak se musí rozloučit se všemi produkty globalizace, se všemi benefity globalizace, protože bez globalizace to nebude. A teď je otázka, kolik lidí bude chtít takový systém opustit. A to si dejte tu otázku sami za sebe. Kolik lidí bude chtít opustit globalizační strukturu? Za jakou cenu? A to je otázka za domácí úkol do příštího pátku, protože to je všechno. Máme 22.01, takže jsme to všechno skončili, zvládli jsme to. Já se teda loučím s tebou, Vítku, s tebou, Helenko, díky za support a písničky. No, doufám, že se vám to všem líbilo, nebo aspoň v rámci teda možnosti jste to přežili, když už se to moc nelíbilo. A že si najdete čas zase za týden po 19.45. Doufám, že teda už mnohem dřív než dnes a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa. Takže si to užijte, přeju vám krásně. krásný víkend. Samozřejmě stejně zase skončíte u fotbalu a u pivka, tak si to užijte a pro tuto chvíli přeji krásnou dobrou noc.
4: Já si dovolím takové drobné zamyšlení nakonec VK, jak si hovořil o tom, že lidé, když se probudí a uvidí aspoň část střípky toho, co se kolem nás děje, že je to tak znechutí a zhnusí, že potom zpátky zalezou do té nory a budou si dál hrabat tu svoji, nebo válet tu svoji kuličku toho hovnivála systémové globalizace, tak to je takový trošku fenomén a kontrast a na to bychom se mohli třeba zaměřit někdy příště, protože to už opravdu není čas, že lidé a mnoho lidí ulítává nad různými kriminálkami, a fiktivními samozřejmě kriminálkami. A nejenom vyšetřování vražd, jsou tam vraždy, sériové vraždy, nebo střílečky, honičky na auta a tak dále, krev stříká rozsekaný na cucky, všechno. Jo, to je jedna věc. A nebo další sorta uletává na hororech. Hrozně horory žerou, jo, teď sjíždí horory. A to je v pohodě. To je najednou v pohodě. Jo. A když jim vyprávíme třeba o podsvětí, o globálním podsvětí, mafie, co tady se všechno kolem nás děje, o tom nechci slyšet, ty seš moc negativní, s tím mě nechoď, nechci, ne.

0: obyvatelstvo, na které se sjížděli lidé z celého obrovského okolí ze vzdálenosti i 200 kilometrů a šli pěšky kvůli tomu několik týdnů, aby se na tu popravu podívali.
1: Jasně, to bylo v Americe ve Westernu, že jo? To bylo úplně normální.
0: No, no, no. Protože je to součást takové lidského genomu, který je přitahovaný prostě násilím, smrtí, likvidací, střílením, zabíjením. Proč? No, protože to máme v genomu. Naše rasa, já už jsem to říkal několikrát, mám to v mojich knížkách, jsem o tom psal, pořád dokola o tom píšu, znovu to zopakuji. Naše rasa byla vytvořená jako bojová, tedy válečná, a jako sloužící v otrockém postavení. To znamená rasa současně bojovníků, současně otroků. Nebo chcete-li otrockých vojáků, nebo zotročených vojáků, tak to se dá na to dívat. A proto to máme v genech. Máme to v genomu, přímo zakódované. Proto nás to tak přitahuje. Chceme o tom slyšet. No, když to potom zažíváme na vlastní kůži, tak to už samozřejmě to je hnusný. Ale dívat se na to, poslouchat to, číst si o tom, to je v pohodě. To prostě lidi prostě jako rajcuje, že jo, vzrušuje, ale ne ve chvíli, když prostě někdo na ulici vrazí 30-centimetrovou kudlu do krku vaší dcery. Nějaký migrant z Afghánistánu. A u soudu řeknou, že byl psychicky rozrušený a propustí ho. Chápete? To je už jiná situace. V tom okamžiku lidé se jakoby začnou probouzet, ale většinou už je pozdě. Protože najednou z té letargie jakoby se vytrhnou, ale zjistí, že de facto ten systém je tak skorumpovaný, tak prolezlý, že už nevidí ani na konec tunelu a někteří z nich začnou ztrácet naději. Že tu naději, o které jsem hovořil, naději na změnu. No a ti, co úplně rezignují na cokoliv, tak ti se stávají apatickými, letargickými. Někdo se oběsí, někdo se zastřelí a někteří ti, kteří mají trošku víc síly, tak se seberou a odstěhují se. O tom byla teď reportáž, že jenom za minulý rok tady z Německa emigrovalo přes 20 000 Němců kvůli tomu, co se tady děje. Nemohli dál tady žít. 20 tisíc Němců. Největší exodus od konce druhé světové války. To by bylo na jinou diskuzi, na to nemáme čas. Takže jak jsem říkal, užijte si víkend a pro tuto chvíli dobrou noc.
1: Jasně, mě šlo jenom ten kontrast, že lidé nechtějí slyšet, co se děje v realitě, ať se na migraci, ať se na cokoliv, o globální podsvětí, finanční machinace, cokoliv, ale když se jedná o fiktivní záležitosti v telce, to jo, to hrozně baště, ale když se jedná o realitu, tak to ne. Jo. To nechci slyšet, ty jsi moc negativní. A říkám, všichni ti spisovatelé, kteří píší horory, všichni ti spisovatelé, kteří píší knížky, kteří píší o vraždách, o kriminálkách a tak dále, tak to jsou taky přece negativisti, ne? Tak proč jenom se nadává nám, že jsme tak negativní? Oni jsou všichni ti spisovatelé, co píšou horory, od Agáty Christie, od Artura Conana Doyla, po Chandlera, Pošták zvoní třikrát, prostě úplně všichni byli taky přece negativisti, ne? Když píšou o vraždách a to najednou nevadí, to je v pohodě, ale my jsme ty negativisti. To je takový kontrast na závěr, aby se lidé trošku zamysleli. Fajn, nebudeme to protahovat, přetahujeme už i tak, začali jsme pozdě, takže příště snad začneme včas. Mějte se všichni moc hezky. Helenko, moc ti děkuju za písničky a za vysílání tobě VK, taky za velmi zajímavé informace a vám, milí posluchači, že telefonáte i za vaši podporu, které si velmi vážíme i teď v těchto horkých letních měsících dovolených, takže na nás nezapomínáte a nějaký ten grošák nám budete přispívat i tento měsíc, budeme velmi rádi, protože přece jenom na vašich příspěvcích jsme závislí. To je všechno, mějte se všichni moc hezky. Dobrý večer, případně dobrou noc. Vám přeji Vítek.
2: Já se samozřejmě také loučím. Děkuji za zajímavý večer tobě VK i tobě Vítku, samozřejmě vám všem vážení posluchači, kteří nás právě posloucháte. Přeji všem pohodový zbytek večera se Svobodným vysílačem, protože Svobodný vysílač vysílá dál.
3: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte.

Vítejte, vážení a milí přátelé proti proudu, proti proudaři. Týden ulétl, svět stále ještě je. Já myslím k naší obapolné nebo všeobecné radosti. Na začátek jenom řeknu, kdybyste slyšeli malilinké šustění dnes ve zvuku, tak je to to, že jsme si přeci jen dovolili tady pustit trošku víc větráky, abych se úplně nezadusil. Já se hned vrhnu na ten chat. Jirka z Ostravy píše, máme tady také nějakýho jeho dopis potom, nebo něco z toho dopisu. Jirka je teď hodně aktivní člověk, já mu moc děkuji, že si tak dopisujem. Pokoj a mír všem lidem dobré vůle a nepodvoleným přeje Jirka z Ostravy. Převzal trošku štafetu. Dnes bych chtěl popřát všechno nejlepší našemu drahému a milovanému panu prezidentovi, který slaví dvojnásobný svátek Petra i Pavla. Stejně tak chci poděkovat našim váženým ústavním soudcům za jejich moudré rozhodnutí. Díky němuž jsem si teď jistý, že opravdu žijeme v demokratické společnosti a v právním státě. Váženému panu Hájkovi to jistě nemusím vysvětlovat, ale pro jistotu, kdyby to náhodou někdo nepochopil, tak to myslím ironicky. Já myslím, že to, Jirko, pochopili všichni. Jenom k tomu Petru Pavlovi, ještě tam mám k tomu tam jeden dopis. Ono je to trošku tak, že on vlastně nemá ten svátek jako Petr Pavel, protože on má to Pavel jako příjmení. Jo, takže jeho se týká vlastně jen ta jedna část toho svátku, protože tak, kdyby ho křtili, což určitě se nestalo, byl křtěn jako Petrem. Ale to je jenom technická poznámečka. Modrý varan. Přeji příjemný podvečer, přátelé pravdy. Pojďme podpořit pana Petra, pravidelného poutníka proti proudu, při prolamování propagandy pro posílení paměti, pevných postojů a poctivosti. Moc děkuji. Varané, pořádná pravda po ruce přichází. Já myslím, že to děláme všichni, ale děkuji za to. Opravdu tohle je pro mě důležité slyšet. Vojta Mára, mír a klid všem, pane Hájku, ta komedie, co tu je se summitem, na to je divadlo pro ovce, ale obávám se, že to slouží na zakrytí něčeho daleko horšího. Každopádně bychom měli hlavně řešit odchod z NATO. Já s tím naprosto souhlasím. Do jaké míry to slouží k zakrytí čeho, to ještě asi uvidíme. Určitě to samozřejmě vede k jediné věci, k oslabení institucí, na které spolehá vláda. A posílení institucí, které chce mít pod sebou šéf opozice Pávek 107 a jeho tým. Ale myslím si, že ta výzva nebo ten povzdech, že bychom každopádně měli především usilovat o odchod z NATO, je jednoznačný. Obávám se však, že ani tato vláda na něco takového nemá. Na to by měl samozřejmě, kdybychom tady měli premiér za SPD, tak možná, ale to v tomto případě je nereálné. Ale snažit se a usilovat o to rozhodně máme. Všem Petrům a Pavlům na chatu přejeme hodně zdraví, říká František Toula. Jsem rád, že František Toula se tu objevil. Pokud je pravda, že pan Okamura bude končit a hlasy půjdou k pro, tak je to problém, nechtějí totiž výstup z NATO a VHO, lepší by bylo dát hlasy straně Jasan, tedy skutečným vlastencům na rozdíl od pro. Já jsem, Vojto, sice zaslechl něco takového taky, ale mluvil jsem s panem Okamurou a mohu ubezpečit, že nic takového ani nenaznačoval. Já se raději napiju, horko opravdu jisté je. Uvažoval jsem o tom, jestli si mám sundat sako, ale protože se nemůžu, teda můžu se zeptat dám,
Zda by jim to nevadilo, mohu se zeptat, ale odpověď dostanu maximálně v chatu a to už nestihnu. A ne od všech také. Tak si se konechám, jsme konzervy. Tady už se jenom zdravíte, takže dobře, já myslím, že je čas, abychom se vrhli na ty dopisy. Jdeme na to.

Tak pojďme na to. Já teda chci hlavně na začátek popřát, teda poděkovat za opravdu značnou dávku blahopřání k tomu svátku Petra a Pavla. Mně se to opravdu týká, jeden dopis to říká pak hezky. Je to blahopřání ovšem nikoli mně, ale mým patronům vlastně, že Petru a Pavlovi. Ale moc za to děkuji, je to skvělé. Vážený a milý pane Hájku, vy to už asi víte, tak jen pro jistotu přidávám do dnešní porady slova premiéra Babiše po zasedání vlády. A teď je tady citace. Pan ministr Macinka v pátek na základě rozhodnutí soudu doplnil seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod. Zcela jsme vyhověli tomu pro mě nepochopitelnému a neobvyklému rozhodnutí ústavního soudu, říká Andrej Babiš. Vláda potvrdila, že v čele delegace bude premiér, jak už bylo rozhodnuto dříve, na základě usnesení vlády. Jsme přesvědčeni o tom, že pan prezident by mohl přehodnotit svoji účast a mohl by prokázat velkorysost a netrvat na své účasti. Je v zájmu České republiky, aby tento nesmyslný spor, který nás poškozuje a je zbytečný, nepokračoval. Přispěluje to k uklidnění ve společnosti a nejlepší by bylo, kdyby pan prezident netrval na své účasti. Konec citací. Já bych možná přidal ještě jedno, já dočtu dopis. Tak zaplať pán Bůh, že se nepoto, ale zůstali na svém. Určitě k tomu dneska přidáte nějaký komentář. Mě by ale zajímal váš odhad, jak to celé může pokračovat. A neměl by Babiš udělat víc, než jenom sklopit uši před těmi grázly z Brna? Ptá se Libor C. z Prahy 3. Já bych jenom k tomu snad přidal, že ono tam ještě padlo na té tiskovce vládní víc slov. A jedna taková pro mě nepochopitelná, tohle je samozřejmě bezva, že zůstalo, že neměnili žádné své rozhodnutí, bylo by to také naprosto smrtící, kdyby měli podlehnout čemu. Ale tam na konci zazněla taková věta, kdy Andrej Babiš říká, že jakoby smířlivě, že teď je to důležité, teď se bude rozhodovat o těch 70 miliardách eur nebo kolik. A takže tam musí být on jak na té večeři, tak na tom jednání, ale že uvažují o tom, že by příští rok pan prezident jel na ten další summit NATO. Vůbec nechápu, proč tohle tam přidával. Dávat jakýsi biankošek dopředu té hradní skupině je nepochopitelné pro mě, protože zaprvé jednak tím trochu potvrzují, že tedy je tady jakýmsi zvykem, aby jezdil na to prezident, což je nesmysl, vždycky to musí schválit vláda. Žádný zvyk to není a nebyl. Ale za druhé, přece vůbec nemohou tušit, co se stane, já nevím, za 14 dní, natož za rok. A budou ho potom jak z toho dostávat? Jako předpokládají už teď, že ústavní soud nebo ten gang 15, nebo spíš 13, dva zůstali stranou z Brna, jakože změní něco v tom svém vyhodnocení, někdy na podzim nezmění. Ten postoj je jasný, oni jdou proti vládě, jak ústavní soud, tak hradní strana. A je úplně podle mého soudu zbytečné jim dopředu dávat nějaký biankošek. Je to takové jakoby gesto, které chce naznačit, my neválčíme s Hradem, no ale válčí se s Hradem naprosto natvrdo a má se válčit. Kdybychom se nad tím ještě hlouběji zamysleli, tak na otázku, jak to celé může pokračovat, no tak hlavně to mělo dle mého soudu, ale
říkám, je to jenom názor pozorovatele, i když řekl bych trošku zasvěceného, že byla například možnost okamžitě po tom předběžném rozhodnutí podat žalobu na toto předběžné rozhodnutí k témuž soudu a požadovat předběžným opatřením zrušit předběžné opatření. Že by to neudělal ten ústavní soud? Neudělal, ale musel by se tím zabývat a ukázalo by se v plné nahotě, že žádné předběžné opatření na tento případ neexistuje. Je to naprostá svévole ústavního soudu. Je to prostě jenom to, že oni vědí, že mohou udělat cokoliv. Oni nejmenovaní prezidentem, nevolení, mohou udělat cokoliv, protože už nad nimi tady nic není. Takže to asi, řekl bych, byla jedna z věcí, které už mohli udělat. Jak to bude pokračovat? No, buď jako úplná komedie, že tam ten Pávek přiletí v tom jiném letadle se svým mohutným doprovodem, oni je někde ubytují, a teď on, já nevím, jestli se tam bude snažit, jestli s sebou poveze hradní stráž, aby tam vtrhla a vybojovala mu nějaké místo u jednoho stolu. Je to neuvěřitelné, jakým způsobem chce poškozovat Českou republiku tenhle ten člověk. On to dělá od začátku, ale teď po nástupu nové vlády extrémně a tam se můžeme dočkat skoro čehokoliv, protože ten bezcharakterní, nemravný rozvědčík, který kdykoliv změní cokoliv ve své a jeho poker face to vydrží, je to prostě laminát, po kterém všechno sklouzne, ten udělá cokoliv, co mu řeknou. Já se obávám, že ještě mohou být jako dramatické okamžiky i tam. Všechno nás to opravdu poškozuje, jsme směšní, budeme ještě o to víc. Co si podobného se dělo před lety v Polsku, také tento spor, všichni se tomu tehdy chechtali a to bylo Polsko. Čtyřikrát víc občanů než my. Pojďme dál. Tady mám dopis Zory D., která nám píše často. Já z něj vemu jenom něco, protože už vlastně on přišel někdy v týdnu a už se něco vyvinulo, tak já ty věci, které se posunuly, nechám stranou. Domnívám se, že jde o předem domluvenou pracovní schůzku prezidenta jako v té Ankaře ze zbrojaři face to face s cílem splatit dluh těm, kteří ho instalovali na hrad a k řešení zbrojařských kšeftů. Lobbysté už jsou natěšeni, každopádně v Ankaře se budou řešit velké peníze, které hodlají vysát z podřízených zemí, které by nás ještě více zadlužili a ekonomicky poslali ke dnu. Dokonce je možné, že Pávek zase něco slíbí, jako například ukrajinské bitevníky, nebo Českou republiku k něčemu zaváže, co zkomplikuje život nejen vládě a tak dále. Ano, já myslím, že Zoro tamto někudy vede, že tamto chtěli něco takového udělat. Myslím, že jak se Andrej Babiš snaží hodně o to, aby to všechno vypadalo dál nekonfliktně. On tedy, že není ten konfliktní konflikt, že vyvolává Pávek, ono mu to nepomůže Andreji Babišovi a celé vládě, protože oni mají zprivatizovaná ta veřejná média, nebo takzvané veřejné média, veřejné služby, nevíme, co to je, prostě ČT, ČRO, a k tomu mají celý ten kolos korporátních médií, Seznam a všechny ty. Trošku se z toho vymyká v poslední době, se zájmem pozoruje i dnes a trochu Lidovky, které přeci jenom sem tam mají trošku nezávislejší názory. Myslím, že to je proto, že jim ještě trochu záleží na tom,
na těch čtenářích, zatímco se znám se svým miliardářským pantátou v záloze, kterému je úplně jedno, kolik vydává za tu jejich absurdní televizi a podobně, tak tomu je to jedno. Tak ti jedou prostě jenom čistou tu politickou linku. Když to, i dnes se mi zdá, že se trošku v některých okamžicích začíná tvářit zajímavěji. Jenom snad ještě k tomu dopisu. Snad vláda v pondělí zabrání tomu, aby mnohočetnou ekipu prezidenta tvořili desítky jeho poradců se dvěma koláři, novináři, fotografy, členy Pávkovy ochrany a tak dále, s její manželkou, jejími vizážisty a garderobiéry, jak původně zamýšleli. Údajně už od dubna mají zarezervované letadlo a ubytování v Ankaře, to složit, to aby si asi nešlo. Oni bylo teď řečeno, že dostanou jeden speciál, vláda druhý speciál. Což mimochodem je povinnost, protože to je bezpečnostní opatření. Víme, co se stalo Polákům, když tam letěli jediným letadlem a vlastně celá ta vládní, parlamentní a další elita, včetně prezidenta, zahynuli. A to je právě to bezpečnostní opatření. Vždycky musí, když cestují nejvyšší ústavní činitelé, musí být dvě letadla. Četla jsem, že se na summitu bude rozhodovat o revolvingovém programu za 70 miliard eur každý rok na zbrojení Ukrajiny. Můžete si k tomu pak na poradě nějak vyjádřit, se srdečným pozdravem a díky, Zora D. Ano, Zoro, je to tak a všichni ostatní, už to ostatně řekla i vláda, předtím to říkal premiér Fico, už to ale řekla i naše vláda, neskutečná věc, 70 miliard euro budou chtít opět vytáhnout ze členských zemí na přípravu přepadení Ruska, takzvaně na podporu válčení na Ukrajině. Ke všem těm 90 miliardám eur, které už si jim schválila Evropská unie, k těm asi 150 miliardám, které teď chce začíná vydávat Německo na opětovnou militarizaci. No co to je? Je to samozřejmě příprava útoku na Rusko. Ten záměr už z toho čouhá jak opravdu sláma z bot. Myslím, že jestli mám já něco trošku predikovat, co si myslím, že bude, že se prostě Spojené státy z tohohle stahnou, nechají to na těchhle umírajících elitách politických, které v útoku ve válce vidí jedinou možnost své záchrany, protože když třeba vyhlásí výjimečný stav a tak dále, zruší volby a všechno možné, klidně ve Francii by se něco takového mohlo příští rok stát, protože to je velmi pravděpodobné, že tam vyhraje strana paní Le Penové, ovšem i kdyby jí zakázali kandidovat, tak je tam ten pan Bardella, je tam prostě našlápnuto, to též se teď děje v Německu, kde v těch jednotlivých zemích té federace toho spolkového uspořádání budovat si troje volby v Sasku-Anhaltsku, možná AFD zvítězí nad poloviční většinou, to jsou fantastické věci a oni se toho právem smrtelně bojí. Ono je nic jinak nezachrání před tím narůstajícím hněvem lidí. U nás to trošku upustil ten Papiňák tím, že nastoupila aspoň nová vláda. Takže v tomto slova smyslu, kdyby měl někdo rušit volby, tak tam zůstává tahle, to oni si nedovolí. Ale Andrej Babiš už dopředu řekl, že z těch 70 miliard, že se toho účastnit nebudeme. Budeme na to zvědaví. V každém případě je to pravděpodobně jeden z motivů, kdy měl Pávek
souhlasit na některé z těch dvou míst, buď na té večeři, nebo na tom jednání, s tím, že by nás víceméně zavázal a zavázal vládu, protože představme si, že potom vláda řekne ne a budeme vypadat jako už úplní blázni. Takže je velmi pravděpodobné, že tohle byl jeden z motivů. Já bych jenom dopředu řekl a upozornil, oni se jen tak nevzdají. Oni vědí, že mají za sebou všechny ty mocenské instituce nadspané, nalezlé tím deep statem, tím hlubokým státem, těmi lidmi, které si tam usadili za dobu těch katastrofálních 4 roků, čili bude to ještě dramatický mít vývoj. Možná, že se nám podaří ve středu mít tady před kamerami jednoho, já radši nebudu říkat jméno, ale je to významný ústavní právník, kterého znám roky, nemyslím tím pana Koudelku, významný ústavní právník, nesmírně zajímavý, vy ho také jistě jste už mnoho viděli, četli, slyšeli. Kdyby se to podařilo, tak jemu položíme ty nejzákladnější otázky, jaké to má ústavní a možné konotace celý ten vývoj toho, této zdánlivé absurdity, která ani absurditou vlastně moc není. Ve skutečnosti je to jenom probíhající příprava na spuštění horké fáze občanské války, abych tak řekl. Nedej pánbu, aby k ní došlo. Pojďme dál. Stanislav G., který často také nám píše, klade, nebo já to přečtu, je to krátké, dobrý den, ctihodný pane Petře Hajku a tvůrčí redakce, přeji vám z celého srdce vše nejlepší k svátku, moc děkuji. Vy jste naproti proudu před poradou nepodvolených napsal výjimečně 2 články, ano, musel jsem reagovat sám na tu neuvěřitelnost s tím ústavním soudem, jeden 24.6. a druhý včera. Můj mail bude ve tvaru otázek a odpovědí. Za prvé, je spouštěčem války vlády České republiky motoristů s Hradem a nejmenování pápkem Filipa Turka ministrem zahraničí? Nemyslím si, jenom to využili k tomu. Kdyby to nebylo, našli si něco jiného. Oni potřebovali okamžitě vyvolat po volbách začátek něčeho, co se blíží té občanské válce, to znamená totální rozzvýšení těch příkopů už dost tak vysokých mezi tou mlčící většinou, které se podařilo tu vládu zvolit, přestože ještě třetina lidí zůstala doma a to byli nepochybně všichni, kteří by nevolili ty pražské a brněnské kavárny. A přesto se to podařilo zvolit a tou menšinou pražsko-brněnskou navázanou na Brusel tou pátou kolonou, která pod sebou má několik set tisíc nepochybně, možná něco přes 1 milion lidí, navázaných opět na všechny ty zahraniční instituce, zdroje, všechny ty neziskovky a tak dále, k tomu ty jejich rodiny, všichni, kdo jsou součástí toho deep state a sedějí ještě tam na těch ministerstvech a různých institucích a teď se třesou o ta svá křesla, tak ti jsou mezi těmi, na které oni míří. Čili něco by se našlo, v každém případě by se něco našli. Nemyslím si, že ten spor o Filipa Turka byl nějak fatální, jen to použili. Mimochodem, bylo to absolutně neústavní. Ale je to jedno, protože oni mají ústavní soud, který bude říkat, co je ústavně neústavní. To je ústavní soud, který nerespektuje ústavu. A nic se neděje, protože není, kdo by to řekl. To by bylo na celou přednášku o tom, jak to celé vznikalo. Proč Pávek tlačí na summit, se tlačí na summit NATO do Ankary, to jsme si řekli.
Uvažuje vláda o zahájení kroků k odvolání Pápka z důvodu ohrožení ústavních principů dělby moci a jiné, jako je velezrada? Ptá se Stanislav G. Určitě neuvažuje, kdyby to o tom uvažovala, byla by dala by najevo, že je naivka, protože to ani nejde. Tady u nás podává takovou žalobu, tam musí vlastně vzejít z parlamentu v Senát. Senát vlastně rozhoduje o podání takové žaloby. Senát, kde má většinu ta Pávkova opozice. A pak to musí doputovat k ústavnímu soudu, který rozhodne. Jak by asi rozhodl? Co myslíte, Stanislave? To opravdu nepřichází v úvahu. Tomu se ani nevěnujme. Pojďme dál. Já myslím, že tady je dobré na chvilinku odbočit a ono to není odbočení. Vážený pane Hájku, reaguji na váš včerejší článek o počasí, v němž máte pravdu jen částečnou. Celý život se zajímám mimo jiné i o počasí. Já ne celý život, ale pěkných pár let. Je pravda, že extrémní výkyvy nejsou vzácné, ale jde o to, že trvají zpravidla jeden, případně dva až tři dny, víc ne. Tento rok je absolutně jiný a zcela proti zákonům přírody. Prakticky začíná letní počasí, vhodné na opalování a kvodě už v půli dubna. Letošní jaro bylo mimořádně chladné. Mirku, ale já to dočtu, já rozumím, vím, kam míříte. Kam chodí stejní lidé z blízkých sídlišť. Zpravidla se tam poprvé sejdeme v druhé půlce dubna. Letos začalo letní počasí až 23. května a do poloviny června bylo letní počasí stále nejisté. Za druhé, pokud jsou extrémní teploty provázené suchem, trvají zpravidla maximálně 3 až 4 dny a pak je silná bouřka, často i s chrupobytím. Tentokrát bylo extrémní vedro 9 až 10 dní podle oblastí v republice. Teprve po této dlouhé době začínají bouřky. Před 5 roky byly záplavy na Moravě, které nevznikly náhodou, ale aktivací harpu. Totéž se děje letos, protože oba dříve zmíněné body, o kterých píšu, nejsou přirozené. Počasí v Evropě je záměrně takto řízené, aby vznikla neúroda a hladomor, i proto jsou vymyšlené neexistující nemoci u zvířat, aby se mohla masově vybíjet. V Holandsku se proto vykupuje půda všem zemědělcům, jde o šílené plány globalistů na vylidnění. Tolik, pokud jde opravdu o počasí. Ještě maličkost. Katastrofa ve Venezuele rovněž není náhoda. Qui bono, v čí prospěch. No tak, krátce k tomu, je to možné, ty manipulace s počasím jsou nepochybné, dějí se na různých částech světa, není to už dávno žádná konspirační teorie, jenom je to utajeno, protože před veřejností se o tom nemluví. Ten korporát, ta fašistická struktura mediální, korporát, to tají, to stlumí, nenapíše o tom nic. My budeme mít mimochodem zítra dopoledne článek také k tomuhle, protože ono se vynořilo něco ještě podstatně zajímavějšího, protože teď jde o to, jestli náhodou se to celé nezvrtne v tom, že začne zamrzat Evropa. Ale to si přečtete až zítra. Já si nemyslím, že tentokrát to nutně bylo řízeně spuštěno, ale že to je možná následek jiných pokusů s tím harpem a s dalšími, on už to dneska ani nejsou harpy, oni jsou to daleko sofistikovanější zařízení, prostě zařízení na energetické manipulování počasím, protože už i ty rozprašování, která pořád pokračují, vlastně se netýkají počasí. Ty už se týkají v podstatě jenom toho, abychom byli nemocnější. Ale ty pokusy s tím opravdu manipulováním počasí, ty jsou
dělány jinak. A já si nemyslím, že nutně to tentokrát muselo být takto, ale že jde o důsledek těch pokusů na jiné části, v jiných částech planety, možná, že s tím opravdu ta venezuelské zemětřesení souvisí, protože tam ty desky, tam obvykle to nezačíná. Začíná to spíš nahoře, jako u Kalifornie, a nasune se to dolů. Je to zvláštní. Ale je to možné. Ale já bych to přesto trval na jedné věci. Ta výchylka, kterou byla ta poklice, co se udělala tou tlakovou výší a držela to horko dole a furt ho zvyšovala, pumpovala, zas tak neobvyklá není. My, kteří jsme starší, si pamatujeme v 84. roce, někdy v 60. letech bylo jedno takové léto, 46. 7. rok, ta katastrofální neúroda, kdy nekápla ani kapka od dubna až do konce léta, jen horko. A Sovětský svaz sem pak dovážel pšenici. To ještě na to ty techniky neměly a ono se to opakovalo. Jak říkám, manipulují s počasím nepochybně. Ale jestli to tentokrát byla ta manipulace, to si úplně nejsem jist, protože ty pokusy, které s tím dělají, vedou k něčemu daleko hrůzostrašnějšímu, ale o tom zítřejším protiproudu. Tak pojď, jo, ještě možná. Bylo by dobré, kdybyste pozval... Ne, to už jsme odpovídali. Vláda není schopná vyvolat odvolání prezidenta, prostě, abych to dokončil s pozdravem, Mirek z Brna. Mirku, snad jsem se k tomu vyjádřil dost. Pojďme dál. Teď jsme mluvili o vodě a jejím nedostatku. My jsme přišlo ohromně zajímavých x dotazů na ten můj rozhovor s panem Fialou a panem doktorem Čikem ze Slovenska o té živé vodě. Kdo jste to neviděl, moc to doporučuji. Dobrý den, jen k vaší debatě o živé vodě. Dotaz, jak skladovat, pokojová teplota nebo lednice. Přeji, aby nám všem ten objev pomáhal, píše Honza P. A mnoho podobných dotazů. Stručně řečeno, nemusí to být v lednici právě, to je další zvláštnost docela. Normálně se to používá, dáte si z té malé skleničky podle té odměrky, která tam je, do toho půl litru vody si dáte na ten den, popijete to kdykoliv během dne a ty věci se postupně v tom těle energeticky dějí. Nebudu to tady složitěji vysvětlovat, jenom že přišla řada dotazů tohoto typu. Já jsem šťastný, že jsme byli první, kdo s tím přišli. Já už jsem teď viděl i nějaké reklamy na to, co Supramedex dává jinam. Všichni, kdo je uvidíte a koupíte si to přes protiprout, nám pomáháte. To je pořád stejná hra. My z toho nějakou částečku z té provize Supramedexu dostáváme a moc nám to pomáhá. Ale to není ten důvod, proč to. Velmi doporučuji se na to podívat a vyzkoušet to, protože tohle je také věc, kterou já se zabývám poměrně hodně let. Dokonce jsem si nechal ze Spojených států před roky přivést jeden takový generátor, který udělal jeden slavný muž jménem Young, který zemřel asi v 94 před dvěma lety, který se o to pokusil na nějaké jiné bázi. Já jsem to používal, velmi mě to pomáhalo. Je to takový ten lovec těch volných radikálů, které nám mohou způsobit katastrofy. Ale tohle je daleko ještě důslednější. No, podívejte se na to. Dobrý den, pane Hájku. Dobré ráno, pane Hájku. Jo, je to k jinému tématu, nevadí. Poslouchal jsem vás a pana Svatoše a tam padla i věta odlet do Argentiny.
Pane Hájku, četl jsem, že bude dalších 12 měsíců kritických. Co myslíte, může to dojít až sem do Česka? Mám dvě děti a říkám si, jestli nebude lepší odletět hned do Argentiny, dokud létají letadla, než tam bude velký přísun Evropanů. Děkuji a krásný a přeji krásný horký den, Libor Č. Brno. Libore, je pravda, že tam, já si na to vzpomínám v tom rozhovoru s panem Svatošem, v závěru on říká, že je pak, že když se to rozjede, bude na čase se odtud zdekovat a přeletět třeba do té Argentiny. Byl to spíš bonmot. Já jsem se ptal pana Svatoše, to poznám tady, že už je ouvej, když zjistím, že jste odletěl, ale já vám řeknu jednu věc, jo. Já si myslím, berte to jako bonmot, já si myslím, že není úniku, že je zbytečné na něco takového myslet. Možná, že někteří tu superboháči mají ty své kryty někde pod zemí a tak také si nepomohou. Pokud by vznikla jaderná válka, tak možná budou ti, kteří přežijí, závidět těm, kteří nepřežili. Vůbec to nechci přivolávat ani tím, že to vyslovuji, ale prostě ten dotaz tu je. Je to jediná cesta. Například pro mě je jedinou cestou zůstat tady, protože se ničemu nevyhnem a je to v rukou páně. A odejít z této země, prchat předtím, neutečete. Ostatně o tom tématu zůstat nebo odejít budou ještě tady další dva dopisy zajímavé. Pojďme na ně. Já jsem tady minule trošku protestoval proti dopisu jistého pana S, mu říkejme, jestli se nepletu, z Irska, který tak trošku nám spílal a říkal, že se nás tak trošku, že emigroval do Irska a že prostě se nemůže koukat na to, co to tady zůstalo za lidi. Promiňte. Vážený pane, já jsem to tady řekl a on se ozval, ozvalo se řada lidí, ale vážený pane Hájku, předně díky za přečtení mýho dopisu, jen bych chtěl reagovat na vaše slova, že nemám právo z Irska drsně hodnotit stav naší země a že to není ode mě fér. Chtěl bych jen vysvětlit, že se osvětlit, že jsem do 27 let žil v ČR, byl jsem i na vojně, pracoval jsem ve Škodovce, pak jako řidič kamionu, takže jsem platil daně, žil jsem si hodně dobře, tak mě dost urazilo vaše přirovnání mě k ekonomickým migrantům, ať už těm před převratem nebo těm z Afriky. Nikdy jsem nedostal nic zadarmo, ani v ČR, ani v Irsku a ani bych si to nevzal. Z ČR jsem neodcházel z ekonomických důvodů, ale ze znechucení nad politickým a společenským stavem v zemi. A koukám, že ani po 20 letech se to nezlepšilo, spíš se to zhoršuje. Navíc jsem v ČR kvůli mamce minimálně jednou až dvakrát za rok a věřte mi, že toho ovlivňuju víc, než si myslíte. I díky mně moje maminka začala chodit k volbám, dokonce jsem z Irska přemluvil pár lidí z rodiny, který na politiku úplně kašlali, aby šli volit, tak teď chodí s mamkou. A jo, Irsko není dokonalý, aby taky bylo, když je členem EU, ale pořád má ta země víc odvahy než ČR. PS, jasně, že odpadla povinnost platit poplatky firmám a lidem, že to změna je k lepšímu, ale pořád myslí se ty televizní. Ale pořád stát a tím pádem lidi budou na tu hydru platit dál, takže za mě to žádná změna prostě není a zrušit by to šlo.
Jenže v zemi politického alibismu, korupce a zvabilosti těžko. Přeju pevný zdraví, ať se daří. Já bych jenom poznamenal, že v Irsku je taky, myslím, veřejnoprávní televize placená z daní. Ještě krátký dodatek ke včerejšímu e-mailu. Říkáte, že velká spousta lidí zůstala včera se svýma lidma v dobrým a zlým. Tak proč žehráte na EU? Vždyť i EU občani jsou přes 20 let naši lidi. Není teda třeba vůbec z EU odcházet. Je třeba v EU zůstat v dobrým i zlým. To je zjevná ironie. Stejně jako jsme zjistili, že členství v EU České republice škodí, i já zjistil, že pobyt v ČR mi škodí, nic míň. A lidi, kteří v ČR zůstávají, i když pořád jenom remcají a nadávají a nedělají nic, aby to změnili, jsou pro mě hlupáci. Z. Píše Z. Já to čtu pro jednak spravedlnost, ten dopis, respektuji to, a já jsem vám nijak nevytýkal a nikomu, že opustil zemi. Já říkám, že já bych to nemohl udělat. Ale jako jsem to nemohl udělat ani v tom předcházejícím režimu, ale každý máme jiné podmínky. Každý z něčeho jiného vycházíme. Každý máme jiné zkušenosti, jiné zázemí a tak dále. Vůbec nikoho neodsuzuji. Já pouze protestuji trochu proti tomu, aby, když už zmizím, tak abych z pozabuku radil, ale já jsem vám odpověděl, Z, já jsem vám napsal, samozřejmě vám rozumím, ale přesto na svém postoji trvám. Ostatně, když už jste to zmínil, emigrovat z České republiky a zůstat v některé zemi EU, to mi trochu nedává smysl. Myslíte, že někde ta šílenství Bruselu neplatí? A vy jste mi odpověděl, před 20 rokama to tu bylo úplně jiný, vlastně ještě do covidu to tu bylo jiný. Ale pořád tu je aspoň svoboda nejen projevu, ale i po projevu. Vážený příteli, na to, že žijete v té zemi, nevíte, že tam právě z náboženských důvodů a kolem potratových a takových věcí chodí lidé před soudy, no tak chodí. Stejně jako v Anglii, stejně jako ve Skotsku. Stejně jako v České republice. Ani můj postoj se nezmění, ČR je pořád už od mýho odjezdu jen zkorumpovaná žumpa plná slabochů a hlupáků, jak krásně dokazuje i kauza Pávek v Ankaře. No, na to už jsem vám neodpovídal, protože mě mezi tím přišel, na to ozvalo se řada lidí ze zahraničí, ale přišel jeden ze Spojených států, který si myslím, že stojí za to přečíst. Milý pan Hájku, vaše vysílání je velmi dobré a poučné. Moc se mi líbil váš názor na pána z Irska, který byl rád mluvil Čechům do jejich biznis. Můj názor je ten, kdo emigroval a nechce se vrátit, ten nemá ani radit, ani volit v České republice. Já tu jsem již 40 let, několikrát jsem byla v Praze navštívit mé příbuzné, ale už mi všichni odešli do toho lepšího světa. Nikdy jsem nechtěla dvojí občanství, nárok volit, nebo tam u vás někomu radit. Vždyť tam nežiji, tak nemohu přesně posuzovat. Má rodina má dlouhé kořeny v Praze, já Prahu miluji, celé Česko je krásné. Jenom mě mrzí, že jsem se narodila v Československu v roce 50, máme stejný rok narození, a teď už je to jenom Česká republika. Stejně jsem na svůj původ velmi hrdá a držím vám všem palce, ať to dobře dopadne pro dobré a upřímné lidi, jako jste vy, pane Hájku, a mnoho ostatních z těch, ke kterým hovoříte. Poslal jsem malý příspěvek, velmi děkujem, snad trochu pomůže, pomáhá opravdu každý příspěvek. Děkuji vám všem za váš čas a perfektní práci, Jarmila F. Spojené státy americké. Víte co, já k tomu nebudu nic říkat. Pojďme dál. Tady je, když se tak bavíme o těch věcech mezinárodních, národních, státních, národní, tady je velmi časté, že
No já to přečtu aspoň kousek. Dobrý den, při včerejším poslechu vašeho média na pracovišti mě mile překvapilo toto slovní spojení, které jsem slyšel z reproduktorů. Cituji, Českomoravsko-Slezská kotlina, jelikož nebývá obvyklé, aby takhle někdo notabene ze sdělovacího prostředku s adresou na území hlavního města Prahy korektně respektoval zemské složení republiky, většinou je přitom geomorfologickém úhlu pohledu pouze chybně slyšet hrubě nepřesné označení Česká kotlina. Proto vám chci prostřednictvím této otevřené zprávy vyjádřit poděkování a pochvalu, píše Aleš Michal Macek z Moravské trikolory, který nám píše často a je velmi aktivní. Reaguje tak na vysílání stanice Hvězda. Jsem rád, že to má stále větší ohlas. Doufám, že to tak bude pokračovat. Mimochodem, když jsme ještě u Hvězdy. Teď ještě budou dva dny v tom čtení na pokračování v 21 hodin Hoši od Bobří řeky končit. Nádhera. A hned potom do konce týdne bude celá ta knížečka ve třech pokračováních Vančurova Rozmarného léta. Protože jako počasí teď rozmarné není, ale politicky rozmarné to léto je určitě. Takže vám přeju, aby se vám to líbilo. Zatím máme na tu četbu skvělé ohlasy a potom, hned potom, od příštího týdne, bude jedno opravdu zřejmě jedna tvrdá pecka, ale to si necháme až na příští poradu. Ano, a teďkon, abych pokračoval k tomu moravsko-českému, česko-moravsko-slezskému problému. Protože ten problém je, oni ho na Moravě mnozí velmi intenzivně cítí, čili je. A je pravda, že to státoprávní uspořádání není zemské, je zmršené, je uděláno na ty kraje místo, aby tady byly tři země. Logické by to bylo. Nicméně ten některý ten vypjatý moravismus mně přijde někdy, ale že jo, koukám na něj z Prahy. A znáte ten vtip o Pražácích a Brňácích? Co si myslí Brňáci o Pražácích? No, že jsou pěkní, řekněme, potvory. Co si myslí Pražáci o Brňácích? Nic. A takže ono to možná je tento zkreslený můj pohled, ale já bych varoval před něčím dalším, než jako snahu o to zemské uspořádání, které je logické, má hluboké zakotvení v historii a bylo by i spravedlivější. Ale když tam pak pokračuje pan Macek, tak píše básník doktor Jiří Kuběna, se vyjádřil takto. Vždycky jsem cítil ponížení, že musím do nějakých obskurních rubrik psát národnost česká, když jsem Moravan, ne Čech. Moje vlast je Morava a žádné Čechy a už vůbec ne. Infámní, hrůzné, bohorouhecké Česko, ten obludný výplod našeho zdivočelého, prohnilého, nekonečně skorumpovaného, nestoudného, každou sebemenší hodnotu okamžitě špinícího, rozkládajícího, relativizujícího liberalismu. A je to z vyznání moravského, střední Evropa z roku 88. Vyšlo v samizdatu. Já to čtu proto, že básník byl nepochybně člověk věřící. Nepochybně katolík, jak soudím i z té doby. Překvapuje mě ta exprese vůči české, jako vůči Čechům. Ta vášeň, ten opravdu nekompromisní odsudek. Ono přece ta
naše kamarádka z Ameriky tam psala, že se narodila v Československu a že jí líto, že to není. Víte, já nemyslím, že hrozí rozpad tohoto státu, i když by si to Brusel velmi přál, protože bude jenom o ty regiony zničit státní útvary. Ale myslím si, že když se příliš intenzivně prosazuje snaha o nějaké další dělení, že to neslouží nikomu než Bruselu, nikomu jinému. Opakuji, chápu nároky Moravanů, rozumím jim, rozumím touze po tom zemském uspořádání, ale ta vášeň. No nevím, pojďme dál. Já musím vynechat jeden dopis, protože bychom se nedostali k jednomu, který je absolutně důležitý, tak jenom poznamenám, že lovci jelenů, který po delší době napsal do naší porady, že toho přečtu příští týden. Vážený pane Hájku, v pátek tento týden bude opět to neblahé výročí kolaborantského shromáždění na Václavském náměstí v Praze konaného 3.7.1942. Minulý rok se nás sešlo 20, abychom si tuto ostudnou záležitost na Václavském náměstí připomenuli. Nedávná účast Čechů na akci sudetoněmeckého Landsmannschaftu v Brně ukazuje, že syndrom kolaborace v tomto národě stále žije. Možná v pátek vezmu ten svůj minuloroční transparent a půjdu na Václavské náměstí toto výročí připomenout. Píše nepochybně už, kdo se zúčastňujete našich porad, budete vědět. Ano, pan Miroslav Kellner. Já v tomto případě s ním trošku budu polemizovat. Já jsem se tím docela hodně zabýval, tím shromážděním Čechů za říši v roce 1942 po Heydrichiádě. Buďme trochu opatrní i v těch historických soudech, protože nemáme ponětí, čím tehdy lidé žili pod těmi Němci, ne nacisty, pod těmi Němci, kteří to tu vraždili naprosto. Po stovkách, po tisících. Co mě tam přišlo trošku obludné a tam bych řekl, je ten apel na místě, že tam byly taková řada těch slavných umělců té tehdejší kavárny, abych tak řekl, která je vždycky tam, kde je moc. A teď je v Bruselu, tak jsou napojeni na Brusel. Tam bych řekl, že jo, ale jinak, pane Kellnere, opatrně s tím, nemyslím si, že tady Češi byli převážně kolaboranti. Tady byli převážně lidé, kteří bojovali

0: Ah, ça y est, nejsilnější figura, jakou jsem přitom, když se rozsvítilo, viděl. Něco, jako se stalo Pavlovi cestou do Damašku. Cítil jsem i spojitost s tím osudem, abych tak řekl, v tom, že zatímco Petr byl ten pravý, kterého Kristus určil jako svého nástupce, tak toho Pavla k němu vlastně přisadil, aby ten intelektuální rozměr té vznikající církvi dal a dal jí pravidla, a on je učinil. A bylo mi tam i blízké, to, jak ten Pavel říká, že pořád bojuje s nějakým ostnem v sobě, přestože byl vyvolený naprosto. A když mu ten Pán Bůh říká, dal jsem ti svou milost, ale s tímhle si budeš muset trochu poradit sám. Já myslím, že tyhle různé podobnosti mě k tomu vedly, ale spousta jiných. A jak se díváte na nenáhodu, že rozvědčík na Hradě má jméno Petr Pavel, když mu ho dávali jeho rodiče za přísáhlí komunisté, jejichže vliv cituje ve svém prohlášení, proč vstupuje do KSČ a chce bojovat proti imperialismu. Já myslím, že tady projevil Pán Bůh smysl pro trpkou ironii. Možná se to nehodí ptát se vás na takovou věc zrovna na svátek vašich patronů, ale vy jste tak vzácně otevřený člověk, že jsem si to dovolila. Kdyby nebylo toho, jak také často opakujete, že všechno nakonec dobře dopadne, asi bych se propadala do beznaděje, jenže spolu s vámi vím, že je to všechno ještě jinak. Jen o tom hodně našich spoluobčanů už ke své škodě neví. A přitom by stačilo vidět třeba nějaký váš rozhovor třeba s panem doktorem Malým z Brna, který je opravdu svatý muž, a pochopili by. Ale oni nechtějí, protože nevědí a jsou si naprosto sebou jistí. Je to začarovaný kruh? Moc se mi ve vašem včerejším článku líbily výroky pana Chestertona, který se také musel projít ke katolicismu cestou podobnou té svatého Pavla, ale pak už byl stejně pevný a odhodlaný, jako myslím, jste vy. Děkuji vám za to, za sebe, za celou naši rodinu čtenářů proti proudu a posluchačů stanice Hvězda. Žehnej vám Pán, jakož i všem vašim vzácným a statečným redaktorům a spolupracovníkům Marie K. z Tábora. Jednak zdravím do Tábora, už jsem tam za dlouho nebyl. No, ale Marie, to je úžasný dopis. Já někdy vždycky váhám, jestli vůbec mám právo ho přečíst, ale je jasně určen ke čtení. No, nevím, jestli je to začarovaný kruh. Já myslím, že to je jedna, to, že někteří prostě mají takovou jistotu, že vlastně ten ateismus je jediná správná cesta, že ten rozum. A to, nevím, jestli je to začarovaný kruh, je to spíš, jsou to blny. Ono, až zase něco přijde, tak všichni se po kolenou pohrabou k Pánu Bohu, co zbydou, a dojde jim to. Já bych možná, ne, on se blíží Hajaja, tak já řeknu něco jiného. Vy říkáte, že se vám líbí ten Chestertona. Já ho miluji, Chestertona, opravdu. A tak jsem si připravil ještě jednu jeho větu k tomu, jak říkáte, ale oni nechtějí, protože nevědí a jsou si naprosto sebou jistí. A Chesterton říká, materialisté a šílenci nemývají pochybnosti. Tak se na vás budu těšit na příští týden, pokud svět ještě bude, a přát si i za ty, kteří nepochybují, ale nevědí, aby spolu s námi je ochránil i naši zemi, všemohoucí Bůh.
1: Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, proti proudu postoupíme o 100 kilometrů.

0: Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 165, věnovaného nedožitým 78. narozeninám britského písničkáře Nicka Drakea. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka a ještě dodávám, že tento pořad byl před lety natočen pro ČRO3, tedy stanici Vltava.
1: Dnes večer se budeme věnovat profilu hudebníka, který nerozčeřil vody populární hudby jako Hendrix, Elvis, Beatles nebo Pink Floyd. Vlastně Pink Floyd ve své historii chovají podobný osud Syda Barretta, osud se šťastnějším koncem. Náš hrdina však ovlivnil nejméně tolik muzikantů, co Barrett. Jmenoval se Nick Drake.

Lidská omnipotentní, někdy až iracionální vůle a motivace žít. Prý důležitý je život, nikoli dílo. Ale Nick Drake jakoby žil právě proto, abychom se dnes zaposlouchali do jeho písniček a potěšili duši poezí umělce, jenž nás za oplátku zavede do sfér, kde není prostoru ni času.

Nick Drake byl minstrel možná ne v tom pravém slova smyslu. Skládal totiž písně, aby je nahrál, nikoli interpretoval. Ne, že by postrádal charisma, naopak. Byl však klasickým den ode dne hlubším introvertem a proto pro něj pódium bylo gilotínou. Jen několika málo náhodným příznivcům folkové hudby se dostalo té pocty, že na vlastní oči zažili tohoto básníka s kytarou, jak se před nimi škvaří ve vlastní šťávě a nejradši by takzvaně vylít z kůže. Jeho písně však plynuly jako nektar, jako třeba The Road.

Nick Drake se narodil 19. června roku 1948 na Barmě, necelého půl roku po vyhlášení nezávislosti. Ostrov byl předtím lukrativní i exotickou britskou kolonií, zbožňovanou Kiplingem, nenáviděnou Orwellem. Otec úspěšně podnikal pro Burma Bombay Trading Corporation, avšak za 3 roky se Nick, jeho starší sestra Gabriela a manželé Drakeovi po 10 letech vracejí zpět do Anglie, severního Birminghamu. Za rok na to 4letý Nicholas skládá svou první kompozici nazvanou Malý kovboj. Ve škole se pak stává vůdčí osobností. Je hlavním pěvcem kostelního dětského sboru. Byl oblíben, účes ve stylu Beatles a jeho obličej vždy zářil úsměvem. Miloval klasiku i rock'n'roll, pivo a cigarety a školu bral s rezervou. Přesto výborně prospíval a stal se dokonce favoritem atletů a co víc, vedl místní rugbyový tým. V 16 letech je Nick Drake ve svém nukleárním pozitivismu nenepodobný Mirku Dušínovi.

Takto ilustruje Drake život a lásku k vážné hudbě. Jeho instrumentální hudba je až na jednu výjimku plná slunce a vůní. Přesně naopak je tomu u písniček, kde pouze jedna jediná není smutná a jmenuje se Hazy Jane, zasněná Jane. Proč je tomu tak, se brzy dozvíme.

V roce 65. tedy minulého století, začíná svět propadat vášni, kterou umí roznítit zvuk elektrické kytary. Mladý Nick zakládá školní kapelu, ve které hraje na klavír, saxofon, klarinet a později i zpívá. S kamarády o víkendech dojíždí do Londýna, kde ve čtvrti Soho v legendárním Flamingo klubu pak hltají tehdy ještě bujaré Moody Blues, Spencer Davis Group nebo Steve'a Winwooda. Zároveň se projíždí Německem, Belgií a hlavně Francií, kde později tráví své nečetné šťastné týdny a má možnost se seznámit s novou hudební formou, pařížským beatnickým šansónem. Jeden takový Le Refrain Magnifique pak slyšíme v písničce I was made to love magic, byl jsem zrozen, bych miloval divy, kde jedinkrát zazní cosi jako výtka lidstvu, které nevěří, že život je zázrak.

0: Jak se jednou Nick chopí kytary? Už ji nepustí. Je stále ještě napůl chlapcem, prost narkotik i depresí, pln naivity a ambicí. První písně jsou napsány a první koncert se blíží. Nick nenávidí svá veřejná představení z hlouby duše. Ale naštěstí v Hledišti sedí člen tehdy již populárních popfolkařů Fairport Convention. Hudba se mu velice líbí. A proto se zmíní svému producentu Joe Boydovi, který s Drakem ihned uzavírá smlouvu. Píše se rok 1968. Nick se ocitá ve studiu vybaveném technikou i doprovodnými hudebníky prvního kalibru a pomalu odhaluje svou pravou tvář temného lyrika v písni When the day is done.
1: Když den je u konce a slunce se změní v sen, noc přichází studená. A ti, co ji přežijí, čeká malá odplata, poznání, že život není ze zlata.

0: Drakeova první deska se jmenuje Five Leaves Left, zbývá pět lístků, což byl slogan na obalech pro cigaretové papírky. Ony barokní smyčce zde aranžuje Nickův kamarád Robert Kirby, jenž své umění uplatní nejen ve folku, ale později spolupracuje i s rockery typu Davida Bowieho nebo Marka Bolana a jeho T-Rex, ale zpět do světa rodící se mlhy v hlavě Nicka Drakea. Poslechneme si písničku s příběhem. Mladík bydlí na půdě. Láká bohatou holku, aby se šla podívat do jeho rezidence a slibuje jí, že bude překvapena, jak to tam má nahoře útulné.
1: Uvidíš, že půdy jsou mnohem hezčí, než si myslíš.

Píše se rok 70. Nick Drake se začíná uzavírat. Na výletech Francií se svou kamarádkou, která nikdy nenašla odvahu sdělit mu své pocity, nachází přírodní i chemické léky duše. Druhá deska přesto působí dojmem nejcelistvějším. Ale právě tehdy si ony zlé kurtizány, paranoia a schizofrenie dobrušují drápky. Nic netušící Drake s pomocí Johna Cale'a z Velvet Underground dokončuje úžasné dílo, desku nazvanou slangově Brighter Lighter, později lépe. Odtud je také píseň, v níž se Nick vzdává osudu.

Druhá deska Nicka Drakea se ubírá různými směry a v jedné písni se dokonce ocitáme uprostřed nočního města. Ale písničkář nás zavčas varuje, že městská hvězda daleko nedosvítí.

Nikova hvězda začíná slábnout. Poslední album Pink Moon, Růžový měsíc, již nahrává sám s klavírem nebo s kytarou. Přibližně v té době za podobných podmínek sedí někde poblíž ve studiu se svěšenou hlavou Syd Barrett, zakladatel Pink Floyd, a snaží se zvěčnit podivně krásné popěvky zpoza clony šílenství. Ale nakonec se to oběma podaří. Drake 2 roky na to podléhá depresi a omylem se předávkuje triptizolem, aby tak následoval Jimiho Hendrixe, Kurta Cobaina a všechny, co takto předčasně odejdou do sfér, kde není prostoru ani času. Nick Drake je dnes populární nejen mezi hudebníky. Firma Volkswagen si dokonce vybrala jeho titulní písničku z posledního alba, aby nám v líbivé reklamě na barevné obrazovce přiblížila skrze houpající se růžový měsíc nad luxusním lidovým vozem jednoho smutného romantika.

Vím, že tě miluji, vím, že tě zřím, je mi to jedno, sebe nevidím.

0: Kalendárium 165. končí. Od mikrofonu se loučí Michal Kyselka.
1: Niku, prý tě nazývali Van Goghem hudby.
2: Ale to snad ne.

to je zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky. Spodek, trilek,

Teda ve staré úrovni. Tak dáme poslední, jo? Nejste ho spalí? Abych si měl o co zlomit hrát. Tak. Bude s náma konečně zpívat?

jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? To by to něco chtělo.

0: se cítíte v mlínici systému zdravotních pojišťoven. Tak vás drtí západní medicína. Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
1: Ano. Zdravím a vítám vás u dnešního sobotního pořadu s datem 9. května 2026. Je to neuvěřitelné, ale za chviličku bude půl roku za námi a v této první polovině slavíme spoustu důležitých věcí, mezi které patří ta krásná šeříkem provoněná záležitost osvobození. Je to věc, okolo které leckdy člověk projde, aniž by věnoval pozornost, protože to jsou takové ty dny, máme svátek, jsou zavřené obchody, někdo na to žehrá. Ale málo kdy si uvědomíme tu podstatu, to, co prožívali ti, kteří zažili na vlastní kůži to osvobození. Ti, kteří vzhlíželi tam někam do budoucnosti a udrželi si tu víru, že jednou ta hydra musí být poražena. Je zkrátka dobře, to zlo nemůže donekonečna vyhrávat, že musí nějakým způsobem dojít aspoň k něčemu, co nedovolí a zabrání tomu zlu naplno vyhrát. A stalo se. A ti, kdož tomu věřili, tak se podle toho chovali, nezaprodali se, nekolaborovali. Buď pracovali v odboji, nebo nějakým jiným způsobem, anebo přispívali k tomu, aby třeba ostatní měli víru a chuť. Nebo byli v odboji, anebo jenom tak prostě v rámci své rodiny. To byli oni, kteří jako maják v tom temnu tak problikávali a byli oporou těm, kteří třeba takovou víru neměli a zkrátka dobře nebyli tak orientovaní, nebyli tak politicky vyspělí, nebyli tak sami se sebou pevní a nebyli si jisti právě uvnitř sami sebe. Toto jsou záležitosti, které existují i dnes a byť neřádí válka tady, že bychom každý den bojovali o přežití, tak ale vlastně prožíváme úplně a naprosto identické záležitosti sami v sobě, ve svých myslích. Prožíváme něco, co je frustrace a stres, pochopitelně, z dění okolo nás. Snažím se tady na našem vysílači a tady ve studiu Midgard rozsévat logickou, opodstatněnou a řekl bych duchovně podepřenou víru v porážku temna, v porážku zla. Zásadně si nemyslím, že se nás bude dotýkat nějaká válka. Prostě ty všechny poplašený rádoby aktivisty a já nevím, jak bych je nazval, kteří prostě tady mluví stále o válce a straší tou válku. To je totiž přesně to, na čem to zlo buduje svůj úspěch. Na strachu. Lidé, když se bojí, tak jsou ochotní přijmout cokoliv, viděli jsme to za covidu. Lidé si nechali vnutit debilní myšlenky o tom, že nějaká rouška chytne nějaký covid, bacil, nevím, jak to nazvat, že se ochrání a že někoho druhého ochrání a najednou všichni tomu propadli a šili vostopéro ty roušky a teď na těch sociálních sítích se chválili navzájem, jak to rouškování, jak jim jde od ruky. A přitom pracovali pro to zlo, aniž by si to uvědomili. Jo, já chápu, tak já jsem s jednou rouškou přežil celý covid, jo. Nejsem prase. Nosil jsem ji v kapse pro případ, že bych to fakt už jako nebyl schopen ustát, ale po většinu doby jsem to neměl nasazený a když, tak jsem to měl pod bradou, když už jako opravdu na mě hodně klečeli. Ale zpravidla moje přesvědčení o tom, že si to na tu hubu nenasadím, odradilo kohokoliv v tom supermarketu, aby mi něco nahlas řekl. Já jsem to viděl, jak to v těch lidech bublá, jak drží odstup třeba. Protože jsem je chtěl zavraždit, že? Jsem je chtěl zabít tím covidem, co byl ve mně prostě. A číhal tam na ně a vykukoval mi prostě z nosu, z uší, z očí, mezi zubama vykukovali ty kluci covidoví a vyhlíželi si tu svoji oběť, na kterou skočí a zabijou ji prostě. Protože tomu ty lidi věřili. Chci říct, že už dlouho jsme ve velkém stresovém vypětí. A chci se trošku vrátit k věcem, které jsou za dnešní a za B souvisí s tím, co dnešní datum i to včerejší znamená. Konec války byl nevyhnutelný. Tam už to potom bylo jasný, prostě hnali toho, ten Wehrmacht hnali od Stalingradu. Teď pochopitelně to všichni už viděli, jak to je a už jenom čekali na to, až se to dokončí. Bohužel někteří umírali několik hodin před podpisem té kapitulace a mnozí se snažili a já tomu prostě chápejte, jako vyvíjí se situace tak, že je evidentní, že bude, že fašismus a nacismus bude poražen. Přesto na některých místech někdo vyvolá povstání, protože si chcou svoje město osvobodit sami. Já tomu možná rozumím, možná ne. Všichni vědí z rádia, jak postupuje Rudá armáda. Snaží se nějakým způsobem dočkat se toho okamžiku, kdy vstoupí i k ním do toho města. A teď najednou někdo zažehne ten plamen, že pojďme, vyženeme je sami a U toho umírají lidé na těch různých barikádách a při těch přestřelkách. Já bych tomu ještě rozuměl, kdyby ta Rudá armáda byla na kraji města a uvnitř toho města proti tomu nepříteli ti lidé začali bojovat. Tomu bych rozuměl, protože by je vzali do kleští. Ale proč 3-4 dny předtím, než přijede první tank, musí umírat lidé na barikádách? Vysvětlení typu trpěli a teď si to s nima chtěli rozdát. Já osobně si myslím, že to byly pokusy o sebeosvobození se. Byl to pokus vytlačit, bylo to špatně skoordinované, jo, naštěstí. Byl to pokus prostě vytlačit, jako udělat důvod, proč ty Němci utekli směrem, víme, jak z Prahy táhli vlastně k té Plzni, kde se dostali takzvaně do amerického zajetí, respektive byli vzati pod ochranu amerických vojsk, aby mohli v Británii postavit dvě obrovské tělesa, které byly připraveny, vyzbrojeny a jako zrehabilitovaný, aby v červenci napadli Sovětský svaz v roce 1945. Čemu vlastně to přesně posloužilo, jo? Nad tím se stále zamýšlím a hledám k tomu materiál. Hledám k tomu podklady. Řada lidí se mi to snažila vysvětlit, ale to je bohužel pořád ta oficiální verze. Já ji odmítám, tu oficiální verzi, protože já se domnívám, že stejně jako 68., tak toto bylo naprosto stejně organizované určitými typy kolaborantů, kteří vtáhli to obyvatelstvo do, myslím si, zbytečného umírání a zbytečného krveprolití. Jako pochopil bych to, kdyby, dejme tomu, se začaly vykonávat nějaký popravy a kdyby prostě ty lidi vzali zbraně a přepadli, dejme tomu, Pankrác, jo, nebo nějaký štáb gestapa třeba, kdyby přepadli, zadrželi tam prostě dokumenty, které by svědčily o kolaboraci. To bych pochopil. To má smysl, to má nějaký cíl, ale navíc bylo jasné, že dřív nebo později to udělají, když to řeknu hloupě, profíci, kteří mají lepší výzbroj, jsou vyzbrojeni a vytlačí prostě ty Němce z toho města. Navíc vlastně ty Němci, ono v té Praze toho 9. už jich tolik ani nebylo. No. Je to složitý, ale o něčem to svědčí. Jsou to věci, které v nás tam někde dřímou, jsou nedořešené. Těch nedořešených věcí máme v sobě víc a nějakým způsobem to zasahuje do našich, řeknu, bytostních záležitostí. Tak tedy vítejte u dnešního pořadu. Budu se věnovat spíš takovým těm psychologickým dopadům některých záležitostí. Dnes máme tedy 9. květen. Dnes je Ctibor a Ctibor. Jo. Píše se zde, jméno Ctibor dnes může znít mírně archaicky, také jeho význam může být pro mnohé poněkud zastaralý. K Který muž by se však neměl chovat čestně? Muž jménem Ctibor to mají ve vínku a dle významu svého jména. Také mají odvahu o svoji čest bojovat. Mezi nositeli jména najdeme například Ctibora Hugo Bezděka, českého lékaře a myslitele přelomu 19. a 20. století. Jméno nosí i Ctibor Turba, český mim, scenarista, režisér a choreograf. Také významný slovenský divadelní a filmový herec byl nositelem tohoto jména, byl jim Ctibor Filčík. Ctibor, archaicky také Ctibor, je mužským křestním jménem slovanského původu, vzniklo ve staroslovanštině složením dvou slov. První část jména pochází ze slovanského slova čest, a druhá pak ze staroslovanského pority. S významem bojovat. Jméno Ctibor se tak vykládá jako bojovník za čest. Čestný bojovník nebo bojující za čest a podobně. Nositelé jsou tady limitováni číslem 1002. To znamená 1020 Ctiborů v České republice. A je to 171. příčka mezi už tými jmény. Ctibor je tedy archaická podoba a je tedy zahrnut mezi těmi 1002 slavícími dnes. Takže já přeji teď Ctiborům a Ctiborům pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování. Hlavně pěkné promořování a dobrou oslavu. To za prvé. A za druhé, vy, kteří znáte nějakého Ctibora nebo Ctibora, tak jim nezapomeňte popřát, nebo tím nadělíte delší život. Prodloužíte jim život, protože jim upevníte tou radostí, kterou jim způsobíte, jejich imunitní systém. Já se vždycky snažím vcítit zhruba do toho očekávání třeba, jo? Do toho, jaké to bylo, když 6 let lidé trpěli pod jehem fašismu. A pak přišel ten den, všechno se změnilo. Najednou už nebyl protektorát. A bohužel přiletěla ta kolaborantská vláda z Londýna. Beneš byl nucen vydat Benešovy dekrety. Němci byli odsunuti jakožto záruka pro ně, záruka přežití. Ne všichni Němci v pohraničí byli, jak bych to řekl, špatní. Jenomže na to se tenkrát nehrálo. Já si myslím, že dá se říct, že pokud byl někdo v pohraničí nacista, tak byl zpravidla Němec. Ale to neznamená, že každý Němec byl nacista. Těch Němců, kterým se při tom odsunu ubližovalo, ano, byly ty případy, ale bylo to všecko zrcadlo toho, co vlastně ten německý národ jako takovej, ať už žil v Sudetech nebo na území Německa, tak co způsobil té celé Evropě. Já vím, že tu odpovědnost by mělo nést London City, kteří stvořili toho Hitlera. Německo použili jako prostředí, ve kterém to mohlo vyrůst, jako živnou půdu, kterou si připravili navíc ještě oselí tou krizí a tak dále. Už jsem to rozebíral xkrát. ale s našima lidma se v pohraničí taky nikdo nemazal. Taky byli odsunuti z pohraničí. Taky si nesměli nic vzít. Taky tam zanechali svoje majetky. Ku podivu, o tom se nějak nemluví. To se nějak jako přechází, jako kdyby nic. Kdyby nenastal odsun Němců po válce, tak by to pohraničí schořelo v občanské válce. I tak pochopitelně ty Werwolfové a ti, kteří přecházeli tu čáru, ať už pro své majetky si chodili, nebo chodili škodit, protože se jim nelíbilo, že někdo, když to nemůžu mít já, tak to nemůže mít nikdo, nebude to mít nikdo. Jo, takže to všechno se dělo, víme, kolik tam lidí bylo zavražděno. To byly důsledky, ale důsledky války, a tu válku jsme nezačali my. A tak to prostě je. Německo má velký šrám na duši, když takhle řeknu, Němci jako národ. Generace současných Němců se může vypořádat s karmou, kterou pochopitelně si nesou. Ale když to sleduju, tak mám takový pocit, že úplně stejně jako Američani nezvládají tu karmu, kterou mají z Atlantidy, tak Němci nezvládají tu fašistickou v uvozovkách karmu z Třetí říše. Jo. Takže bylo to správně vyhodnoceno, bohužel, těmi tvůrci, těmi satanisty, kteří to připravili. Bylo to dobře vyhodnoceno, že prostě Němec je náchylný k tomu, aby fungoval tak, jak to vlastně celé bylo zorganizované. Logické je, že bylo spousta Němců, kteří nesouhlasili s Hitlerem, nemohli to říkat nahlas, chovali se slušně, ale na výjimky se při takhle velké záležitosti nehraje. Bohužel. A to je věc, kterou je potřeba si vždycky uvědomit, když v tom národě se něco takového zakládá, když nás tady fašizoval ten předchozí povl, který tady vládnul, když kolaborovali s kdekým. Teď se to ukazuje, co to bylo za verbež, že od překupníka nebo od obchodníka s drogama se nestyděli vzít peníze a vyprat mu ty jeho. Že prostě to byli mafiáni hrubého zrna. To byli přesně ty, kteří by byli ochotni tady tu čtvrtou říši prostě založit. Oni k tomu inklinovali, přesně k tomu vytvářeli pravidla. Nechali tady vzniknout určitým věcem, které, a to by bylo i na Slovensku, kterým se bude těžko odolávat a budeme je velice složitě zvládat. Ale budeme to muset udělat. Když se zamyslíte nad tím, jak muselo těm lidem být krásně, když přijeli ty tanky do té Prahy, nebo do jakéhokoliv jiného města, když najednou to město mohlo schodit ze sebe ten škraloup toho hnusu, pak pochopitelně se našli ti, kteří okamžitě začali zametat stopy a tak dále. Jo, to všechno bylo. Ale ta euforie toho jara. Jak bylo těm, kteří sem na těch tancích přijeli? To byli ti, kteří přežili ty události fronty, to byli ti, kteří žili ve strašných podmínkách. Jak to asi mohlo, jak to mohlo v hlavě toho člověka fungovat, když vlastně jste nevěděli okamžiku, kdy vás někdo sejme od někud. I pro ně to musela být obrovská euforie, když přijížděli do těch měst, někde museli hodně bojovat, aby ta města dobili a osvobodili. Museli to být zasloužené krásné okamžiky, které hned záhy začaly hatit, kazit, prznit politici. Hned začali kupčit a začali spekulovat. A na můj vkus okamžitě začala, ona vlastně už v průběhu horké války začala válka studená, jo. To je důsledek toho, že bohužel Vysarevič Stalin neměl tak silný mandát, jako třeba dnes Vladimír Putin. Nebyl v tak dobré pozici, aby se mohl vypořádat s tím zlem natvrdo a navždy. Ta doba byla taky jiná, do vzestupu ještě bylo docela daleko. Převládaly tady energie, jaké převládaly. To znamená, že všechno nahrávalo tomu, aby kolaboranti, SSáci, satanisti, nacisti, aby se rozprchli různě po světě a aby spoza rohu z nějakých svých úkrytů, aby chvíli tam vydrželi a pak už zase mohli být na slunci a už se mohli vyhřívat a mohli zakládat tady různé organizace. NATO, OSN, sudetoněmecký Landsmannschaft. A to je skvrna, kterou momentálně teď se nějakým způsobem snažíme řešit. Je to nepředstavitelná věc pro mnohé lidi, kteří zažili koncentrák, zažili ten nacismus ve svých životech, zažili to, co se dělo v Sudetech, zažili to, co se dělo v protektorátu, nebo zažili jako frontoví harcovníci, když třeba se přidali, ať už k partizánům, nebo k tomu prvnímu československému praporu, založenému Ludvíkem, generálem Ludvíkem Svobodou v Buzuluku. Prostě to je něco nepředstavitelného. Máme 81 let, ani ne 100 let, 81 let máme po válce. A už se nám tu zase roztahují sudeťáci. To nemyslím na sudeťáky, ale myslím sudeťáci jako sudetoněmecký Landsmannschaft. Šmejdi, kteří nepřestali nikdy pást, potom udělat nějakou škodu, vypořádat se, pomstít se, zpátky zabrat a tak dále. To je prostě organizace, která vůbec se divím, že je tolerovaná, protože ona má nacistické kořeny a víme podle charty OSN, že by to měla být organizace, která by měla být zlikvidovaná. Možná, že ji nechali, aby bylo vidět. Ale co je úplně strašné, že je novodobý primus v tom, aby ten sjezd tady byl. To je To je to, co úplně nedobře chápu. No a současná koalice vládní tedy vydala, nebo ve sněmovně se projednává usnesení, které by mělo zamezit tomu konání sudetoněmeckého sjezdu v Brně. A oni se odkopali a oni jak jeden muž, celá opozice bojují.

se na to dají peníze. Toto je obrovsky bolestivá rána pro lidi, kterým jde o princip a kterým jde pochopitelně třeba, a řadě lidí jde třeba i o střechu nad hlavou, protože oni mají za cíl zrušení Benešových dekretů. A to by znamenalo, že by se ta věc celá přehodnocovala. Banka mi tady poslala materiálek, tak pak si tady ještě přečteme, jo, o Muammaru Kaddáfím. No já tady mám nějaký materiály, které bych připravil po písničce, jak se nám to vlastně tak nějak vyvíjí, protože to je zajímavé, jak se k tomu ty šmejdi hlásí, člověče, to je hrozný. No, bezostyšně, oni horují za nacismus. Já bych je hned z fleku pozavíral, abych na ně dal trestní oznámení a vzal bych je rovnou do vazby. A je mi úplně jedno, že jsou to poslanci, hned bych odsouhlasil jejich vydání a můžou nominovat další partu blbečku. Je potřeba se opravdu zasadit tvrdě o dodržování zákona v tomto ohledu. Takže to nemůže být jen tak. Nechat to jen tak plynout. Jo. Tak. Čím začneme? No. Písničkou. Já to je připravím a po písničce si to dáme. Tak. Co to máme? Dáme si to.

0: Kraus, společně s Alexandrovci, tak vyspíval Freddieho Mercuryho. No, proč si to říkáme? V pořadu stárnutí je přežitek. Některé věci by neměly zastárnout, to za A. Za B, jak jsem řekl, to, že se ty věci tady dějí, to je taková potupa národa, že v mnohých lidech to pochopitelně vyvolává hlubokou frustraci. Jo. A proto si o tom musíme hodně popovídat, abychom si to v sobě srovnali a abychom věřili tomu, že to nebudou mít tak jednoduché a že se na těch věcech prostě pracuje.
1: Tak, to zbytečně. Ne? Dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci ke sjezdu sudetoněmeckých Němců v Brně. A tím rovnou se předám slovo Tomiu Okamurovi.
2: Vážené dámy a pánové, tady máme takovou koaliční tiskovou konferenci, protože dnes jako první bod na schůzi poslanecké sněmovny navrhneme mimořádný bod, kde chceme vyjádřit nesouhlas s konáním sjezdu sudetoněmeckých německého landsmanšaftu na území České republiky a v rámci navrženého koaličního usnesení vyzveme organizátory této akce, aby od jejího konání na území České republiky upustili. Takže my navrhneme usnesení, které zní Římská jedna. Poslanecká sněmovna vyzvihuje význam česko-německé deklarace podepsané 21. ledna 1997 pro utváření moderních česko-německých vztahů v Evropě. Obě země deklaraci uzavřely některé sporné otázky v pohledu na minulost česko-německých vztahů. Deklarace je jednoznačným vyjádřením vůle obou stran nezatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti. Římská 2. Připomíná poslanecká sněmovna, že poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s česko-německou deklarací dne 14. února 1997 a dne 30. ledna 1997 vyslovil s deklarací souhlas německý spolkový sněm. Římská 3. Poslanecká sněmovna oceňuje mimořádnou úroveň česko-německých vztahů a vyjadřuje odhodlání na jejich rozvoji se nadále aktivně podílet. Římská 4. Poslanecká sněmovna konstatuje, že některé politické aspekty sudetoněmeckého hnutí jsou v českém historickém a společenském kontextu spojeny s důsledky nacistické okupace a s následným poválečným uspořádáním. Proto dodnes představují mimořádně citlivé téma. Římská 5. návrhu našeho usnesení za naší vládní koalici bude, že poslanecká sněmovna vyjadřuje nesouhlas s konáním uvedeného sněmu na území České republiky. A to s ohledem na historické souvislosti a na skutečnost, že se v rámci tohoto prostředí dlouhodobě objevují postoje zpochybňující poválečné uspořádání, relativizující historickou odpovědnost zejména ve vztahu k občanům žijících v pohraničních oblastech tehdejší Československé republiky a také proto, že význam česko-německé deklarace je v jejím pohledu na minulost obou národů a jako základu moderních česko-německých vztahů je odmítán či dokonce popírán. Římská 6. Poslanecká sněmovna odsuzuje kategoricky jakékoliv projevy historického revizionismu, relativizace nacistických zločinů a zpochybňování poválečného právního a majetkového uspořádání České republiky. Římská 7. návrhu našeho společného usnesení za vládní koalici. Poslanecká sněmovna zdůrazňuje význam ochrany historické paměti, úcty k obětem nacismu a zachování společenského smíru. A poslední římská 8 bod bude, že poslanecká sněmovna vyzývá organizátory této akce, zejména spolek Meeting Brno a vedení sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od jejího konání na území České republiky upustili. Takže takto jsme se dohodli ve vládním koalici, že toto usnesení předložíme, jak jsem říkal, byl by to první bod dnešní schůze poslanecké sněmovny a rádi bychom to usnesení samozřejmě přijali a doufáme, že ostatní politické strany naše usnesení podpoří. Jenom bych rád připomněl, na jakých základech sudetoněmecký landsmanšaft vznikl. Založili ho po válce přímo bývalí nacisté. Byli to příslušníci SS, NSDAP, SA a dalších zločineckých organizací. Připomenu také, co psala například Česká správa ministerstva vnitra z roku 2004 o organizaci sudetoněmeckých nacistů Witikobund, která je ovšem součástí samozřejmě sudetoněmeckého Landsmannschaftu. A cituji, pozornost si rovněž zaslouží organizace sudetoněmeckých nacistů Witikobund, který v prostředí Landsmannschaftu šíří protičeské názory. Programem organizace je odčinění údajných válečných zločinů spáchaných spojenci na německém národě a dále odstranění lží o německých zločinech, včetně tzv. Holokaustové kultury, jakožto projevu neněmeckého myšlení. Konec citátu ze zprávy Českého ministerstva vnitra. Znovu bych ještě poznamenal, že zakládající deklaraci sudetoněmeckého Landsmannschaftu, takzvanou Eichstättskou deklaraci, tak podepsali například Francel za okupace policejní důstojník jednotky podílející se na popravách českých vlastenců v Kobylisích, Becher, člen NSDAP, Brém, nositel zlatého stranického odznaku NSDAP, Hennig, člen NSDAP, Getz, člen NSDAP, Lemberg, nacista, člen sudetoněmeckého Freikorpsu, Turnwald, člen NSDAP a tak dále a tak dále. To znamená, z těchto důvodů my jsme připravili společně, za vládní koalici předložíme tento návrh usnesení. Děkuju.
1: Děkuji, prosím, Borise Šťastného.
3: Hezký den, dámy a pánové. Pro motoristy je nesmírně důležité, abychom odmítli jakékoliv zpochybňování poválečného uspořádání České republiky. V tomto týdnu si budeme připomínat konec druhé světové války a miliony obětí, které nacistické Německo, nacismus a fašismus přinesly v minulém století tomuto světu. A pro nás je skutečně velmi zásadní toto usnesení. My jsme přesvědčeni o tom, že a věříme, že takovýto postoj by měly mít všechny demokratické strany zastoupené v českém parlamentu. A proto věříme, že i opozice naše návrhy v tomto ohledu podpoří. Děkuji.
1: Děkuji, prosím, Taťánu Malou.
4: Dobré odpoledne, i já přednesu naše stanovisko. Jako předsedkyně klubu si chci vyjádřit postoj k tomu usnesení, které tady teď představil pan předseda Okamura. My jsme ho projednali na poslaneckém klubu Hnutí ANO a mělo skutečně drtivou podporu. To, co bych tady chtěla konstatovat a vyjádřit se k té situaci, je, že česko-německé vztahy jsou na skvělé úrovni, a to až ať v oblasti biznisu, vědy a kultury. Česká republika a Spolková republika Německo své vztahy urovnali už v 90. letech a zejména pak deklarací z roku 1997, o které tady již byla řeč, a pro nás, konkrétně pro mě, je klíčovým bodem toho dokumentu věta, že Česko a Německo nebudou zatěžovat své politické vztahy otázkami, které pramení z nejtemnějšího období naší společné historie. Já považuji to pořádání takové akce na území České republiky skutečně za zbytečné, a to z toho pohledu, že budí obrovské emoce a především otevírá staré rány. Mimo to čelíme globálním i geopolitickým výzvám, které vyžadují jednoznačně, abychom se soustředili spíše na to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje. Jsem přesvědčena, že kdyby nebylo přehnané horlivosti některých jedinců, tak bychom skutečně nemuseli dnes diskutovat v poslanecké sněmovně toto usnesení, kterým se chceme vyjádřit ke konání toho sudetoněmeckého sjezdu v Brně. Děkuji.
1: Děkuji. Teď poprosím dva krátké dotazy, pokud jsou, potom bude následovat jistová konference poslaneckého klubu Hnutí ANO. Poprosím Český rozhlas. Bude po konferenci tisková konference poslaneckého klubu Hnutí ANO. Jo? Jo? Dobře, tak pokud nejsou, vidím, že dotazy ještě aktuálně.cz.
5: Radek Martinčík, aktuálně.cz. Sami víte, že část společnosti bude s váma souhlasit, část společnosti má jiný názor, říká, není čas na smíření, není čas na to podat si ruku. Tato část společnosti tady taky nepochybně je, a pan předseda Okamura, když mluvil o tom, že někdo nějakým způsobem vrací ty otázky minulosti. Jsou tady nějaké požadavky, myslíte, sovětských Němců po majetku nebo něčem podobném? Děkuji.
2: Tak přesně jste to říkal a vidíme to na výsledku organizace tohoto sjezdu v Brně. Místo, aby to smířilo, tak to rozdělilo. Je to přesně naopak. Proto my navrhneme toto usnesení a přeci si může dělat landsmanšaft sjezdy v Bavorsku, jako si to dělali dodnes. To přeci nikdo nikomu nezakazuje. Ale proč ta akce probíhá v Brně, kde zrovna Brno za druhé světové války má úplně ty nejtragičtější zkušenosti s nacistickým terorem, tak to opravdu rozhodně není krok ke smíření. A o tom smířování a o té česko-německé deklaraci už jsme přeci hovořili. Ale dělat to sjezd na tomto místě, a pak se mi proslechlo jenom ústně, že snad plánují další sjezd v Liberci, což jsou Sudety bývalé, tak to opravdu nejsou kroky ke smíření, to se snad shodneme.
6: Doplňující, děkuji.
5: Když říkáte třeba paní předsedkyně Malá, že to vyvolává emoce, ale nemyslíte si, že právě tyhle politické reakce, to, že pan předseda Okamura pořádá demonstraci v Brně, není to to, co právě vyvolává tu nenávist, to určité míry vlastně zvyšuje, protože když se dívám na sociální sítě, mám právě pocit, že v komentářích pod panem předsedou Okamurou a dalšími lidmi z SPD se hromadí ona, bych řekl, oni emoce. Děkuji.
4: Pane Bartoničku, nebylo by této tiskové konference a nebylo by takového usnesení a nebylo by dnes xhodinové jednání poslanecké sněmovny, kdyby nebylo toho sjezdu sudetských Němců. Tudíž jako na tu otázku jste si odpověděl sám. Určitě to nezačíná usnesením poslanecké sněmovny. A skutečně vlastně už z té debaty i tady, i na dnešním politickém grémiu poslanecké sněmovny je patrné, že je to velmi citlivé a bolavé místo naší historie a že asi není ještě ten správný čas neustále tyto věci otvírat. Proto skutečně já se odkazuji na tu deklaraci z roku 97 a myslím si, že tehdejší politici udělali maximum pro to, aby ty vztahy nějakým způsobem, tu minulost nějakým způsobem uzavřeli. A myslím si, že prostě v tuto chvíli není vhodná doba a jak jsem řekla, myslím si, že bychom se měli soustředit na tu budoucnost a hledat nějaké společné průsečíky a společnou budoucnost, než se neustále hrabat v historii.
6: Děkujeme. Máte krátký dotaz, jo? Děkuju.
7: SCZ, váš ministr školství Robert Plaga v roce 2015 hlasoval jako brněnský zastupitel pro deklaraci smíření, což bylo politické prohlášení vyjadřující lítost nad poválečným vysídlením brněnských Němců. Dokument reagoval na 70. výročí konce druhé světové války, konkrétně na tzv. Brněnský pochod smrti. A ten dokument se měl snažit o narovnání česko-německých vztahů. Takže když jste měli ten poslanecký klub Hnutí ANO, jestli třeba pan ministr Plaga, který tohleto hlasoval jako zastupitel, jestli třeba vyjadřoval souhlas s tím, že máte přijmout takovéto usnesení, které tady bylo přečteno. Děkuji.
4: Ta odpověď je velice snadná. Pan ministr Plaga se neúčastnil dnešního poslaneckého klubu, takže uvidíme, jakým způsobem a zda teda vůbec bude dnes poslanecké sněmovně přítomen. Teď si nejsem vědoma toho, nejsem si jistá, jestli je omluven. Je omluven. Nicméně skutečně a já mohu tady říct, že jsem byla velmi překvapená z toho, jak to téma na poslaneckém klubu Hnutí ANO zarezonovalo a zarezonovalo jednoznačně skutečně za přijetí toho usnesení v této formě, v jaké jej pan předseda Okamura načetl.
6: Prosím, ještě doplní Matěj Gregora.
8: Děkuji. Já bych jenom to chtěl doplnit o to, že nelze hovořit o tom, že odmítání sudetoněmeckého sjezdu je odmítání smířování s Němci. Já vnímám, že ten narativ je velmi rozšířený ve veřejném prostoru, že je nám právě tou hrstkou zastánců toho sjezdu vytýkáno, že se nechceme smířovat. Smířování probíhá, to je nekončící proces, který tady úspěšně probíhá 80 let. Mnoho našich krajanů pracuje v Německu, mnoho Němců pracuje a studuje tady. Mnoho z nás máme příbuzné, máme přátele. v Německu, ale já bych se chtěl skutečně zaměřit na to, na jaké platformě to směřování má probíhat právě se sudetoněmeckým Landsmanfem a s těmi organizacemi, které tady pan předseda Okamura vyjmenoval. To jsou skutečně organizace vzniklé z desítky let po válce na nacistických základech, na lidech, kteří měli přímou účast na tom, co nacistické organizace a jednotky na našem území dělali. A to je ten problém. Nikoli směřování s Němci, nikoli žádná snaha o prodlužování bolavých jizev našich národů. Není to snaha o to rozeštvávat společnost, ale skutečně je to reakce na velmi necitlivou, předem nekomunikovanou agendu jednotek lidí na nějakém místě, kteří právě toto chtěli vyvolat tu nenávist, vyvolat to pnutí mezi těmi lidmi, tak to přece žádná rozumná snaha o jakékoliv směřování probíhat nemůže, nikdy takto probíhat nebude, protože vždycky povede pouze k rozdělování té společnosti. Jenom krátkou reakci na pana Bartonička. Já bych byl velmi opatrný s hodnocením toho, u koho a kde se na sociálních sítích koncentruje nějaká nenávist a koncentruje nějaká negativní energie. Nemyslím si, že kdokoliv, ani opozice, ani koalice a bohužel ani média nejsou ve stavu, kdyby zrovna za své profily a za komentáře na svých sociálních profilech mohli ručit jako za ty nezávadné. Děkuju.
6: Děkujeme, prosím.
0: To je přesně vystiženo to, co jsem tady nanášel jakoby do toho tématu. Zase to jsou média, která tady pochopitelně do toho řežou. A jak tam zaznělo, pár jednotlivců se postaralo o to, aby ten sjezd tady byl. No tak lidovci. To je ten pošahanej bývalý ministr kultury. Jméno mi vypadlo, když mě pomožte někdo. Typicky německý jméno. Potom to je kolaborant na motorce, který objíždí sudetoněmecký Landsmannschaft a přátelí se a jaksi má ty tendence s Posseltem vytvářet nějaké tady politické pnutí. A je to pár Fiala, pochopitelně, který už v roce 88 byl u té panevropské společnosti. Jako podržtaška tam začínal. A další a další kolaborantské rodiny, které bohužel nebyly potrestány, no tak asi pravděpodobně lnou k tomu tady obnovit nějaké nacisticko-fašistické kořeny a zřízení. Pravděpodobně ta ideologie nacistická jim je blízká a do toho si vezměme, jakože Claire k tomu tak má taky blízko, neboť jak se odvíjelo to jednání té sněmovny, tak ledacos to jednání té sněmovny jaksi odhalilo. Odhalilo to, že ta rádoby pěti demolice, asi víme, pro koho to demolovala, protože ta pětikolka se docela dobře odkopala. Jo. Já se tady teďku zkusím pustit nějakou debatu. Neo Henleinovec. Jo. Tak zkusíme si to pustit, to stopnu, musím tady připravit, vydržte chviličku. Tak, kde máme ten... To by šlo. Tak dáme si k tomu další příspěvek. K té názorové...
9: Přesvědčený, že 80 let po válce to pro většinu Čechů téma není a nebylo by to tématem vůbec, kdyby občas...
10: Kdyby bylo Brna a vašeho sjezdu. No protože to je ono.
9: Buďte tak laskav a neskákejte mi do řeči. Já to nemám rád, dobře to víte, už jsme se kvůli tomu párkrát chytli. Takže znova, nebylo by to žádné velké téma, kdyby ho někteří politici nedostatkem dalších vlastních témat nepoužívali znova a znova jako argument pro zabránění nebo poštvání Čechů proti Němcům a Němců proti Čechů. Jsou to skutečně vnuci a pravnuci. Mnozí z nás měli mezi svými předky a prapředky taky lidi v divných uniformách, v divných zločineckých organizacích. Prostě to je minulost. A
0: my... Mluví Martin Dvořák, bývalý exministr pro evropské záležitosti. Aby jsme si jako udělali jasno, jak to tam bylo propletené na ten kyjevský banderovsko-nacistický režim.
9: Budeme stále znova a znova říkat fuj sudeťáci Němci, protože to se hodí, protože některým primitivům to vyhovuje hodně plodit nenávist.
10: Nemluvte o primitivech. Ti lidi, co protestují, nezlobte se, to jste urazil, ty lidi, kteří protestují. Ti lidi, kteří mají ta traumata a kteří protestují, to nejsou primitivové. Vy jste arogantní. Vy jste arogantní v tom, jak se chováte k těm lidem, kteří mají tuhle minulost stále před očima. Nebuďte prostě takto arogantní.
9: Za prvé se uklidněte, nebuďte agresivní. Za druhý trvám na tom, že ten, kdo se nechá takto snadno nalákat na věčku nenávistí, je primitiv, protože zřejmě nemá jiné téma, než jenom nenávist a zlobu. Ať zloba, závist, zášť, strach a svár pominou. To je prostě naše heslo české. Nikoli.
10: Jsem rád, že to máte tak jasno. Máte na druhé straně lumpy.
9: Ještě bych rád, byste...
0: Jsme primitivové, pochopitelně, protože nás to jitří. Takže tenhle ten hňupin tady nálepkuje za primitivy lidi, kterým se nelíbí, že organizace, která založili nacističtí pohlaváři, organizace, která má dlouhodobě jaksi za úkol rozbít Benešovo dekrety a nějakým způsobem zpátky vrátit pohraničí, mají tam k tomu pochopitelně spoustu, těch důkazů by byla celá řada, tak jakási intelektuální lumpen kavárna s hradním pánem v čele a s takovými lidmi, jako je Dvořák, Herman, ano, děkuji, Božena Blanka reaguje. Ano, byl to Herman, ten typicky český, slovanský jméno, tak ten tlustej Herman, který slíbil tomu svýmu strejčkovi z Kanady, slíbil to vyznamenání, tak potom se to vyznamenání tady hledalo, aby se mohl vyznamenat, když už jsem přiletěl. Takováhle svoloč v podstatě tady existuje. To je strašný. No tak třeba Herman, že jo? A není jediný, tak to byl, že jo? Schwanzenberg a spousta dalších. Teď si dáme Ržik Tabery, děti se mě ptali, co tu děláš, proč se nevrátíš tam, odkud jsi přišel, s mluvčím sudetoněmeckých Němců, Bernem Posseltem o nacionalismu, respektu k české vnitřní diskuzi a důvěře ve smíření. Takže oni to nazvali smíření a myslí si, že nás tady oblbnou, tak ještě k tomu bychom si mohli. Já bych dal panu Posseltovi státní vyznamenání, tady píše Erik. Máme s ním rozhovor v aktuálním Respektu. Je to skvělý rozhovor. Úryvek, kde přesně jste vyrostl? V Karlsruhe, na sídlišti pro asi 20 000 německých vysídlenců, kteří byli po válce vyhnaní z různých míst, z Ruska, ze Sudet, z východního Pruska, z Maďarska. Naším koníčkem bylo vyprávět si, odkud čí předci pochází a co vlastně doma jíme. Z domorodci z Bádenska jsem se vlastně setkal až na gymnáziu a byli vůči nám dost kritičtí. Ještě tehdy, někdy ve druhé polovině 60. let, se mě jiné děti ptali, co tu děláš, proč se nevrátíš, odkud jsi přišel. Přitom jsme mluvili německy, byli jsme katolíci. Zhruba v té době začal tenhle přístup mizet. Třeba o 5 let mladší sestra už takovou zkušenost nemá. Ale jsou to zajímavé zážitky i v souvislosti s dnešní migrací. Soucítím s příchozími uprchlíky, vím, že všechno je mnohem složitější a trvá déle, než si většina lidí myslí. Mimochodem, poblíž Karlsruhe stojí vyhlášené centrum pro jaderný výzkum a po roce 1968 se tam usídlila spousta českých emigrantů, fyziků. Přišlo s nimi i hodně českých dětí a otec, který byl tou dobou už ředitelem onoho gymnázia, nám jednou u oběda říkal, přijdou české děti. Jsou to naši krajané, museli opustit svou vlast tak jako my. Musíte jim pomáhat, neznají to tady, jsou sami. A tak jsem získal první české přátele. Váš otec se tedy dlouho nechtěl podívat do Sudet, ale nabádal k pomoci Čechům. Co vám vlastně o odsunu vyprávěl a co sám zažil? Doma jsem neslyšel jediné negativní slovo o Češích, potažmo o Jugoslávcích, protože matka pocházela z dnešní slovinské části Štýrska. Rodiče říkali, že to nebyli Češi nebo Jugoslávci, kdo zničili osudy našich rodin, ale že to byl nacionalismus a především německý nacionalismus. Vždycky zametali před vlastním prahem. Vychovali nás antinacionalisticky. Osud mého otce je docela zajímavý, protože byl v 17 letech tím šíleným zločincem Hitlerem poslán na frontu. Díky bohu měl štěstí, že byl v Itálii zajat Američany dřív, než se mu mohlo něco stát. Dostal se do Tennessee, kde váleční zajaci sbírali bavlnu. Když válka skončila, tak už jeho starý domov vlastně neexistoval a Američané ho propustili do své zóny. Dostal se do Bavorska, do Würzburgu, kde později studoval na univerzitě, ale znovu neměl tušení, kde jsou jeho rodiče. Chudák ten posel. A on na základě toho, a takhle, kde to vyšlo? V Respektu. Jo. Takže Eržík Tabery, šéfredaktor časopisu Respekt, navrhuje Posselta na státní vyznamenání. Protože je vlastně hodnej. Že? Protože díky Posseltovi, to je tady ten článek vlastně. Tak já se pojďám, mám druhou stránku. Jo. Starý domov vlastně neexistoval. Američané ho propustili do své zóny. Dostal se domů, to už tady bylo. Jo. 3. května to vyšlo, prosím vás. A tady ten z Respektu, to je pochvě vlastenec, zcela bezpečně ten člověk. Takže po ovoci je poznáte. Ano, ano. To jsou propagátoři nacismu totiž. Takže tady Posselt vypadá jako úplně strašně pro česky orientovaný, o nacismu nic neví, takhle, o nacismu věroucí pouze to, že to je něco a on se mu nebude věnovat. Rozumíte, to jsou takové keci a plky. No, tak co na to Tomio? Máme tady Tomia, tak co na to Tomio? Probíhala schůze a večer se Tomio nechal slyšet, jak to probíhalo. Tak jak to mohlo probíhat, že jo? Pochopitelně s kolaborantama.
11: Vážené dámy a pánové, je 11 hodin večer a stále ve sněmovně probíhá jednání o našem návrhu usnesení proti konání sjezdu sudetoněmeckého Landsmannschaftu tento měsíc v Brně. A je až neuvěřitelné, jak všichni opoziční poslanci, všechny opoziční strany v jednom šiku hájí sudetoněmecký Landsmannschaft a konání tohoto sjezdu v Brně. A snaží se za každou cenu zabránit přijetí našeho usnesení. My samozřejmě budeme bojovat dál.
0: To je síla, co? To jsme tady měli zvolený představitele. To jsme tu měli zvolený nácky. To nám tady s nima bylo dobře. To se nedivme, že tady se ztratily miliardy. Však ono všechno stojí spoustu peněz. Tak teď si dáme pana Ševčíka. Ten teda je přímo ve sněmovně.
12: Je mi na zvracení z toho, co jsem tady teď slyšel. Připomenul bych blízkému spolupracovníkovi tady asi těch německých Landsmannschaftů, že před pár dny jsme si připomenuli výročí vypálení obce Ploština právě na Zlínsku, pane kolego. Právě na Zlínsku. Ne 19. dubna 1945 byla obec vypálena a 27 jejich obyvatel bylo zavražděno a upáleno za pomoc osvoboditelům proti fašistům. Byl bych velmi rád, abyste si to uvědomil, protože to, co jste tady teď předvedl, tak nectí památku těch lidí, kteří bojovali za osvobození. Je to pár dnů, co jsme si připomenuli osvobození města Zlína. Je to pár dnů, co jsme si připomenuli to, co tam dělali fašistické zrůdy. A musím vám říct...

0: To je můj očím, členem partizánské brigády, a jeho bratr byl taktéž členem partizánské brigády, který bojoval v Hosinských horách za osvobození České republiky. Je mi z vás opravdu špatně, a že vy, lidovci, se zapojíte do propagování landmanšaftu, tak to jsem opravdu nečekal. Děkuji.
1: No tak on, Claire, byl od jak těživa přeci náchylný. Kdo pomáhal v těch transferech těch hledaných hitlerovských papalášů? To byl klerofašismus se vším všudy. Takže nedělíme si iluze. Prostě otřes. No a ještě si pustíme pana Fialu, teda myslím toho z ANO, aby jsme se také dozvěděli něco od něj, jak probíhala ta schůze, aby to nebyl jenom názor jednoho muže, ale aby to bylo to. Tak, to jsem si jako šáhnul vedle, chviličku, jdeme ještě dál. Mám jich tady víc, těch Radimů Fialů. Takže všecko má vždycky svoje kořeny nějaký.
2: To je největší konflikt mezi koalicí a opozicí za posledních 20 let. Vy jste tady do krve dneska hájili zájmy sudeto německého landsmanšaftu. Místo zájmy těch lidí, kteří umřeli v těch koncentrácích. Do prdele. To je největší konflikt mezi koalicí a opozicí za posledních 20 let. Vy jste tady do krve dneska hájili zájmy sudeto německého landsmanšaftu. Místo zájmy těch lidí, kteří umřeli v těch koncentrácích. Do prdele.
1: Bylo to velmi emotivní vyjádření, ale asi to bylo hodně vypjaté. Když tam všichni ti šmejdi, kteří tady rozkrádali republiku, škodili na všech frontách a teď obhajujou sudetoněmecký landsmanšaft, tedy obhajují organizaci, která tu má zasedat, má tady mít sjezd. Všichni vědí, že to je účelné na to, aby to minimálně udělalo zlou krev, a oni se za to staví. Tak víme, s kým máme tu čest. Aspoň, že se odkopali, a víme, kdo je kdo. Víme, co to je za šmejdy. Víme, co to je za verbež. Víme, co to je za povl, který nám tady vládnul. Jo, a o tom to je. Takže, nevím, jak dopadlo, jak ta asi byla přerušená ta sněmovna. Nakonec dám písničku a může se podívat, jak to teda nakonec dopadlo. Máte k tomu někdo informaci? Já si myslím, že to bylo přerušené a že to nakonec schválili, protože stejně si myslím, že na to měli hlasy dostatek, ale šlo o to, aby se předvedli ty organizátoři, aby se předvedli ty lační po tom nacistickým narrativu, protože oni tady zaváděli ty metody udavačství. Vzpomeňte si, jak Fiala zaváděl udavačství. Za to by měl jít si sednout panáček. A řada dalších, kteří ho podporovali, prostě verbež, pakáž, spodina společnosti, která najednou mohla tady nějakým způsobem se prezentovat. Já nevím. Hrůza.

0: Mám tady informace od Boženy Blanky, děkuji za ní, že 50 minut po půlnoci byl přijat ten návrh, který předložila vláda, a bylo to schváleno 109 hlasy. Jeden nepřihlášeno 45, proti byl jeden, 38 omluveno a zdrželo se hlasování 7. Takže návrh byl přijat. Bylo 117 přítomných, bylo tedy potřeba 59 hlasů, takže skoro jednou tak velkou takovým počtem hlasů to bylo přijato. Je to 16. schůze, 49. hlasování. Děkuji za to, Blani. Jsem rád, že zvítězil zdravý rozum. A teď. Hned se k tomu vyjádřil posel, že pochybně ho to nezajímá, že tady se něco bude. Vyjádřili se organizátoři, kteří řekli, že ať si dolní komora říká, co chce, a oni to stejně uskuteční. No, aby se nedivili, protože usnesení, pokud vím, tak usnesení parlamentu rovná se takřka zákon. To znamená, že může být, pokud jak si oni neustoupí z toho, může být podán návrh na zastavení činnosti nebo na zrušení přímo toho spolku, který to organizuje. To zaprvé může být vydáno třeba i soudní rozhodnutí v nějaké formě, které by pochopitelně to konání zakázalo, ať už by ho pořádal kdokoliv, čili může tam být nějaké soudní opatření, a může být třeba i stíhán někdo, kdo bude dál tady ty věci propagovat. Třeba někdo z Hradu, co já vím. Tyhle ty všechny ideologie, ty keci o tom smíření, jo, můžou jít pěkně daleko. Byli jsme a jsme masírováni pořád tím, jak tady se starat o ty Ukrajince, jak je to skvělé, jak je to báječné a jak je to potřebné. Už se ukazuje, jak to se naučili, jak se to naučili, jak se to naučili zneužívat. Už je potvrzeno, kolik tady v podstatě páchají organizovaný zločin, převzali Ukrajinci. To už ta zpráva je na stole. Čili to, co Fialovci neustále tvrdili, je evidentní. Čísla, které předkládala Fialova vláda, jak se nám vyplatí tady mít Ukrajince a zaměstnávat je, ukázala, že to je úplně jinak. Ta čísla byla totálně zmanipulovaná. Na jedné straně to byly nějaké předvídané příjmy, do výdajů se nepočítalo obrovské množství věcí a tak dále, a tak dále. A jaký to může mít důsledek, tak to vám hlava nebere, protože se může narodit v některých mostcích i něco takového, co tady vyslovil tenhle ten člověk. A asi to není žádný dement, ale jmenuje se Jiří, to je důsledek, počkejte, tady ten člověk by si přál, aby ukrajinština byla druhým jazykem. Jo, tak moment. Já to musím takhle rychle udělat.
1: Zavést ukrajinština jako možná volitelný, výhledový povinný jazyk a učilištích ani tady střední školy.
2: Jako vážně se máme učit ukrajinsky? Jakože my se máme adaptovat na jejich jazyk a ne oni, kteří přišli do naší země, se mají učit naší češtinu?
3: Žijeme v České republice, tak opravdu nevím, proč bychom se měli učit ukrajinštinu.
0: Rozumíte tomu? Ten magor, který to tady navrhuje, já jsem, to bohužel tady není k němu jméno, ale to je síla, ne? Že by jsme se my tady učili ukrajinsky, jako povinný jazyk ukrajinština. Že ty lidi na to berou jako kapacitu v těch hlavách. Kdo jim tam ty exkramenty naklad do té hlavy, kudy se jim tam dostali. No ale víte, ono, když se pracuje s nějakýma těma generacema těch lidí, tak to může dopadnout tak, jak se o tom tady baví třeba Marek Vašut na nějakým fóru, to si také pustíme, protože to nevymyslíte prostě. To nevymyslíte. Oni jsou opravdu schopní úplně všeho. Zase je to vypnutý a tady jsme schopni si to dát od začátku celou tu debatu. Tak, pojďme do nich.
4: Promiň, Filip, já myslím, že podceňuješ sílu propagandy minimálně na jednu generaci. Pokud se to začne měnit, tak podle mě po těch 15-20
5: letech. Já říkám jako desítky let.
4: Protože teď vyrůstá generace, která má dokonale vymytý mozky tím, že planeta hoří. Teď vyrůstá generace, která nejenom jí nebude vadit, že nebude mít vlastní auto, ale ona to ještě bude hrdá. Ona bude hrdá na to, že neletí letadlem, že nemá automobil a možná jejich děti, ale v horizontu jedné generace 15-20 let já to vidím naprosto špatně, protože ta generace, která teď nastupuje a bude rozhodovat, má totálně vymytý mozky tím, že planeta hoří. A říkám, nejenom to, že jsou smířený s tím, že se budou mít hůř než jejich rodiče, oni na to jsou hrdí.
5: Souhlasím.
4: A pořád ještě ti, kteří jsou u moci, je v tom utvrzují prostě. Jo, takže ale možná, já tvůj optimismus nezdílím prostě.
6: Ne, a s tím nesouhlasím. Jako já
7: že nejsou?
6: Já si nemyslím, že ty lidi jsou smířený s tím, že se budou mít hůř.
4: Mladý říkám, mladý, ne ty,
6: Lidi, já vím, ale lidi jsou smířený s tím, že se budou mít hůř ty ostatní. Ale jakmile se to začne dotýkat těch samotných, tak si myslím, že se ta věc jako zásadně jako změní. Jo.
4: Budu rád, pokud se
6: mýlím. Kéž bych měl pravdu.
4: Bych neměl pravdu.
6: Na těchto místech je největší souboj o to, kdo to první řekne, že to je v prdeli, podle mě. Se tam strkají, že jo, hrajou o to, prostě ty si vytáhni sirku, Uršulo, ne, ty Francii, nebo jak se jmenuje, vytáhni to, ty běž tam říct, že jsme to posrali. Jako. Já si myslím, že tomuhle se věnuje jako maximum času.
5: Jo.
6: Jak těm lidem říct, že císař je nahý? Jako.
7: Ale já si myslím, že jsou takový debilové, že ne. Jako, a já to,
6: je to
7: jako,
6: stejné, bylo s fosilníma palivama, to bylo, ale, nebo jste, jak se to jmenuje?
7: Ale já myslím, že jsou úplně
6: retardované, to bylo úplně stejný, ne?
7: Jasně. Ale já si myslím, ale, že jsou fakt jako vymaštěný a že jim je to vlastně i jedno. Oni tomu věřej a věřej tomu ne, protože...
4: Ne tomu věřej, oni tak byli zaplacení.
7: No přesně tak, ano. Vlastně. A jim je to jedno, oni už tady nebudou a mají se dobře a oni jako jsou placení za to, aby
4: jejich děti na ty auta vždycky mít budou. To není záležitost těch
7: malit. Ale opravdu oba.
0: Zajímavá debata. Marek Vašut, Polreich, Filip Turek. Jo. No a ještě někdo a toho nejsem schopný poznat, ale já si myslím, že to je ten zpěvák. Počkejte, jak se jmenuje. Kolář, asi bych řekl. Jo, to by mohl být. No, na Voxu, TV Vox to bylo. No ale bacha, jo. Ano, jak se jich to začne dotýkat, tak začnou kopat sami za sebe, ale začnou hledat zkratky, protože oni nejsou zvyklí přemýšlet, vymýšlet. Jo. To je ten problém. Například tady ta soudružka, ze kterou diskutuje tady Filip Turek, to je jasný příklad, jo, toho. To je prostě par excellence. Tak se na to pojďme podívat. Pojďme si to pustit. Jo, a to je zase, to je přesně to samé.
5: Takhle. Ale to, že my si tady zničíme naše životní prostředí, zničíme si průmysl, že se zničíme zemědělství, že se zničíme stavebnictví,
8: že se zdražíme
5: všechno.
9: Já myslím, že občané
5: neochladíme na tím planet. Představitel Extinction Rebellion řekl, že boj s klimatem je i třídním bojem. Já neříkám, že se neděje ta klimatická změna, ani neříkám, že na ní člověk nemá svůj podíl, jenom říkám, že na ní má evropský člověk mnohem menší podíl, než se mu dává za vinu. Snažím se chránit průmysl v Evropě, protože z mého pohledu je to totální nonsens. Jako Čína, Indie, to jsou země, které ve skutečnosti mají tu produkci. Máme velmi čistý průmysl, i moderní auta jsou velmi čistá, moderní továrny, naše železárny, my když si vypneme železárny v Evropě, tak tím opravdu, jako když si pak začneme to železo kupovat z Číny, tak tím nesnížíme ty emise CO2.
0: No jo, nesnížíme, protože to železo koupíme někde jinde, kde to prostě vyrobí horším způsobem. Ale my to ještě zaplatíme, dráž. Jo. Zelená agenda, to je kapitola sama pro sebe, to víme. No ale Filip Turek třeba tady ještě teďko se musíme podívat na něco, co je z této samé debaty, musím říct, jo, s touhletou soudružkou, progresivistkou, tak to je stejná debata, akorát jiný úsek. Takže...
5: Víte, kolik vyprodukuje výroba elektromobilů CO2 oproti normálnímu automobilu? Oproti výrobě toho auta? Kolik je to tun?
9: Pojďme se podívat na to, co skutečně potřebujeme. Nevíte. A to je
5: 7
9: prostě
5: až 8 tun navíc při výrobě té baterie a toho auta. Takže pokud se chcete bavit o technických věcech, jak má fungovat průmysl, tak o tom něco málo musíte vědět.
0: Jo, a to je právě ono. Oni o tom nic neví a jenom melou. No, když se nakoupili ty elektroauta, tak pochopitelně je to pravda. Xkrát jsem to tady říkal. Elektroauto dneska už zaplať pánbů, díky technologii BYD, tak ty baterie nehoří. Nedochází k tomu prudkému vznícení, rychlému vznícení, de facto takřka explozi, protože BYD vymyslelo a začalo vyrábět baterie, které odebírá i Tesla. Ale třeba hořejí ty různý koloběžky, protože tam jsou litiové baterky, že jo. Takže litium jako takové zase je rozdíl mezi uhlíkovou stopou autobaterie litiový do toho elektroauta nebo železofosfátové. Jo, zase je tam rozdíl. Takže i technologicky se ty věci dostávají trošku někam jinam, ale tady třeba vláda momentálně vymýšlí, že by elektroauta neměla úlevu na dálničních známkách. No, já teda nemám elektro, já mám hybrida, a za toho platím dálniční známku, mám tam myslím nějakou slevu, ale nemyslím si, že to je spravedlivé. To totiž v Německu se začala prodávat elektroauta jenom díky tomu, že dali na to vládní dotaci. Jakmile dotaci zrušili, tak extrémním způsobem Němci přestali elektroauta nakupovat. U nás se to udělalo tak, že byly úlevy v parkování, v Praze to už není, byly úlevy na dálniční známky. Já si nemyslím, že 2500 je nějaká pobídka ročně. Že to je nějaká pobídka, jako koupit si, rozhodnout se, nekoupit si petrolejku, ale koupit si prostě elektroauto. Tam bych to neviděl. Tím, že jsou jako velké emoce okolo toho, tak bohužel se neříká to, jak ty věci jsou. Elektroauto má největší spotřebu na dálnici. Ta elektrika prostě je v tomhle ohledu, se chová jinak, než třeba standardní auto. Zatímco standardní auto má největší spotřebu ve městě a dá se říct, že nejmenší spotřebu na dálnici, když tam neletíte 200, ale jedete třeba těch 130, tak s tím elektronem nebo s tím hybridem to je obráceně. Největší spotřebu máte tam, kde v podstatě jenom jedete a moc nebrzdíte, moc neměníte rychlost jízdy. A nejekonomičtější je to auto právě ve městě a nejekonomičtější je to auto na okreskách, kde vlastně využíváte právě těch rozdílných rychlostí a když měníte rychlost, tedy do pomala, tak vlastně rekuperujete si elektřinu, kterou pak využíváte. Čili to auto má smysl. Elektroauto na dálnici za mě je méně vhodné než třeba petrolejka. No pochopitelné je, že lidi nebudou mít dvě auta, takže tam je dobrý ten hybrid. Ale i ten hybrid má největší spotřebu prostě na té dálnici. Takže...

0: Znamená, že naše ministerstvo dopravy v čele s Ivanem Bednárikem bude navrhovat, aby i elektromobily platily dálniční známku, protože potřebujeme přece naše silnice opravovat a spravovat a budovat a oni je opotřebovávají úplně stejně jako kterákoliv jiná auta s dieselovým nebo benzínovým motorem.
1: Já to řeknu ještě jinak. Elektroauta opotřebovávají tu dálnici mnohem víc než klasická auta. Jednak elektroauto má jinou dynamiku jízdy, to znamená, že co se týká namáhání asfaltu při akceleraci, tak elektroauto je dynamičtější, to znamená, že ta zátěž je větší, je vyšší. No a hmotnost těch elektroaut je větší. Elektroauta obecně jsou těžší, protože ty baterky něco vážejí. Takže je na místě, aby za to opotřebovávání té dálnice a za ty služby, ať se zaplatí. Pokud někdo má na elektroauto, tak už by měl mít těch 2500, dejme tomu, na ten rok. Je to 200 korun za měsíc. Skoro bych řekl, že se to rovnalo nějakému tady příspěvku za televizi, za rádio. Jo, když to tak vezmete. A je to smysluplnější, aspoň si to užijete. No, potom tady mám ještě, co bouřilo, jako zase to váže k tomu výročí konce světové války. Představte si, že Robert Fico, který tedy se rozhodl nikoli se účastnit oslav, ale položit věnce a uctít památku, poděkovat za to, že ty oběti byly přineseny pro naše životy, tak mu byly házeny klacky pod nohy a představte si, že mu uzavřeli, řekli, že jeho vládní speciál slovenský nepustějí přes svoje území některý země. Robert Fico na to reagoval, že asi pojede autem, to mu nemůžou zakázat, ale pak pochopitelně se našlo jiné řešení v podobě zemí, které nejsou tak poťapané a nejsou tak ty vlády rusofobní. Jo. Tak pojďme se na to podívat. Tady ten človíček o tom hezky mluví. Na slovíčko.
2: Robert Fico, ako som povedal, prejde všetkým cez rozum a prejde do Moskvy pohodlne. Poletí cez Česko, Nemecko, Švédsko, Fínsko. A teraz mi povedzte, nevyznievajú Estonci, Poliaci a ostatné pobaltské krajiny, ktoré mu zakázali prelet, ako úplní trapáci? Áno. Nie sú nič viac a nič menej, len úplne obyčajný, trápny, probruselský rusofóby.
1: Jo, presne tak. Zakázali použít vzdušný prostor na to, aby letěl do Moskvy. To už vám fakt hlava nebere. No takže ta trasa byla naplánovaná druhou cestou. Když se nad tím zamyslíte, ten idiotismus, jo. A ku podivu Němcům to nevadí, Švédům to nevadí, zaplať pán Bože, naši to nevadí, Finům to nevadí, přitom Švédi, Fini jsou v NATO, Němci jsou v NATO, my jsme v NATO. Ale ty pobaltské republiky tam, včetně Poláků, kteří kolaborovali s minimálně London City, kolaborovali s nacistickým Německem a umožnili podepsat Mnichovskou dohodu, tak to by si Poláci měli teda jaksi trošku sáhnout do svědomí. Mám tady ještě spoustu jiných věcí, pojďme se na ně podívat. Teďko trošku zase z jiného soudku. Teď jsme se bavili o věcech, které jsou, řekl bych, pro naši psychiku mohou být jedovaté, pokud si je správně nezařadíme. Ale mám tady šokující odtajněný zpět.

0: CIA zrekuli 1950 jedna. Tam to odtajnění právě odhalilo jeden z největších zločinů v historii medicíny. Americká vláda věděla, že rakovina může souviset s parazitárním chováním a že antiparazitální léky ničí nádory. Měli tedy k tomu vědecké poznatky, měli důkazy. Dali je do stolu. Objev rakovinových parazitů z roku 1951, který ukrývali před světem. Ví se to, že... No takhle má to logiku, že jo? Já jsem tady vysvětloval, jak vlastně ta rakovina vzniká, že už to objevil Warburg, lékař, který dostal Nobelovu cenu za to, že odhalil to, že vlastně zakyselení organismu přináší ono, protože zakyselení rovná se jako zánět. No a také, co přináší jakoby živnou půdu pro rakovinu, je špatné okysličování buněk. Jakmile buňka přestane být zásobena kyslíkem o 33%, tak se začne přetvářet na buňku jiného typu, na buňku, která už neočekává kyslík v krevním řečišti, ale začíná si vyrábět kyslík z vody. Čili je to takový mutant. No a je logické, když se tím zamyslíte, že takového mutanta, který svojí strukturou buněčnou, nebo ta buňka jako taková je svojí strukturou, vibracemi a tak, je jiná než buňka standardní, no tak parazitální léky mohou fungovat tak, že tu buňku vychmátnou a že ji budou považovat za parazita a budou se k ní také tak chovat. Čili jsou antiparazitálně zaměřený, to znamená, že zničí toho parazita. Má to svoji logiku. Proto třeba ivermektin lze používat jako, musí to testovat pochopitelně, ivermektin může fungovat v některých momentech jako velmi dobrý lék na rakovinu. Ale úplně stejně může fungovat velmi dobře koloidní stříbro. To totiž také dokáže odhalovat parazity a organismy, mikroorganismy, které nepatří do toho těla. Čili tady se zase ukazuje, že stříbro, tedy to, že se jedlo ze stříbra, pilo se ze stříbra, jedlo se stříbrem, mělo svoje velké opodstatnění. Ukazuje se, že tedy vakcinace obyvatelstva přípravkama mRNA tak přináší takzvanou turborakovinu. Já bych řekl, že to je právě tím, že ten organismus začne přepisovat svoje DNA a autoimunitně při tom postupném, pozvolném přepisování, někde to začne to přepisování těch DNA buněk, tak v podstatě zbytek organismu začíná toto považovat za parazita, začne v podstatě proti tomu bojovat. Takže ona rakovina, turborakovina, není záležitost jako klasické rakoviny. Turborakovina, jako nový výraz, prostě turborakovina, to je otázka 2 měsíců a ten člověk je mrtvý. Začne docházet k tomu, že se začnou přepisovat DNA buněk a to fyzické tělo umře, neboť přestane být kompatibilní s bytostí, která je uvnitř. To znamená, ta bytost, někdo říká duše, třeba pokud dotyčný organismus je takhle osazen, no tak se to začne chovat v podstatě nekompatibilně a dochází k tomu, že to tělo umírá, protože duše odchází, respektive ta bytost musí z toho těla pryč, musí odejít. To znamená, do toho může nastat autoimunitní proces, kdy imunita začne na toho parazita útočit, pokud je dostatečně silná, a úplně se vyčerpá a skolabuje. Čili toto budou nějak ty věci, jak oni je vymysleli, aby v podstatě vraždili lidi na veliko, a toto lze pak nastavit geneticky, že na některé genetiky to bude fungovat velmi dobře. Jo? Protože pokud jsou to genetiky s vyššími vibracemi, neříkám s vysokými, ale s vyššími vibracemi, tak ten problém bude znatelnější, protože přepis DNA u těch buněk bude znamenat, že jsou to cizorodé buňky. Oni v tu chvíli prostě ztratí kompatibilitu. V lepším případě to přepíše toho člověka na biorobota, v horším případě nastane smrt, protože ten organismus to neustojí. Takže to je za mě jenom takový jednoduchý výklad těchto věcí. No a já jsem tady ještě pana Kotlára k této problematice, tak si ho pojďme pustit.
1: V roku 2022 z tých, čo zomreli na jízke, na COVID oficiálně, bolo 30% zaočkovaných proti tomuto ochoreniu. V roku 2023 z tých, čo zomreli na jízke, na COVID, bolo 53% zaočkovaných proti tomuto ochoreniu. V roku 2024 z tých, čo zomreli na jízke, na ochorenie COVID, bolo vyše 63% zaočkovaní proti tomuto ochoreniu, na ktoré zomreli. Všetko ostatné bude predmetom súdneho sporu. Ďakujem pekne.
0: No a o tom to je. Čím víc očkovaný, tím větší úmrtnost. Pak může někdo vykládat, jestli to bylo takový nebo makový. Čísla prostě nelžou. Čísla, i když je pančovali a tak dál, tak prostě tady ta čísla existují, ta čísla tady nějakým způsobem jsou k dispozici a stačí s nima jenom s nima stačí pracovat. Nic víc, nic míň. No a chce tady se osvěžit? Já už jsem tady ve včerejším pořadu jsem tady čet, ale já to přečtu ještě jednou. Merz, to je ten německý kancléř. Německo nepojde na den vítězstva do Moskvy. A Vladimír Putin reagoval, to je v poriadku, pochod za jacou jsme ani neplánovali. Měl naprosto výstižné. Mně se líbí takové věci. Jasné, stručné, výstižné. No, myslím si, že dneska toho bylo docela dost. A jenom tady soudruzi navštívili z deníku N Roberta Fica. A ten jim docela dobře naložil, protože oni si jim přišli dělat rozhovor a on se jich logicky zeptal na několik málo věcí. Proč nepřišli někdy jindy, když to bylo podle něj víc zapotřebí.
2: Co byste robili, když jsme robili to, co se stalo v Polsku?
3: Já myslím, že RTVS hlavně, co potřebuje, je lepší financování.
2: A politik má někdy právo.
3: Profesionální novináři.
2: Politik má někdy právo postavit otázku. Co byste robili, keby jsme použili ozbrojené zložky na Slovensku, aby jsme vtrhli do RTVS? Co byste robili?
3: To ale přece nikdy nebylo nutné. A já si opravdu myslím,
2: ale se to někdy stalo.
3: Že z těch slovenských médií...
2: Vláda je taká, jaká je, no tak je to v poriadku. No. Polská vláda má správný názor, tak aký sa očakáva. Nečakajte odo mňa, že ja budem prispôsobovať moje postoje v zásadných zahranično-politických otázkach k tomu, aby som bol hladkaný po hlave v Bruseli alebo niekde inde. Toto sa nikdy nebude diať. Mám svoj názor na vojnu na Ukrajine, tento názor nezmením. Mám názor na členstvo Ukrajiny, na to tento názor nezmením. Len preto, aby som mal pokoj v Bruseli alebo medzi nejakými úradníkmi. Vidíte, na otázku, čo by ste robili, keby sme urobili to isté, čo sa stalo v Poľsku? Všetci by ste tu boli z Českej republiky a by ste stáli možno na tých istých tribúnach z opozície, by ste kričali. Ja vám môžem dať milión príkladov porušovania ľudských práv cez COVID proti opozícii. Zoberte si, že by, ja neviem, sa stalo v Českej republike to, že významný český opozičný politik zorganizoval veľké zhromaždenie protestné a 5 minút pred začiatkom zhromaždenia, na ktorom má vystúpiť, príde polícia a vás stiahne do auta a vás zadrží. To sa mne stalo. A všetci ste boli ticho. Lebo to bolo v poriadku. No boli ste ticho.
3: A tam bylo, tam bylo porušení protikovidových opatrení.
2: A kde bolo porušenie nejakých protikovidových opatrení? Kde čo? Keď bola predchádzajúca vláda, aj ľudia tu zomierali. Aj zatvárať nás mohli. O tom ste nepísali. Ako tu boli ľudia z opozície zatváraní, ako zomierali ľudia vo väzniciach. O tom ste nikto nepísali. Viete si predstaviť, že máte desiatky rozhodnutí o väzbe, kde tým ľuďom ráno vykopli dvere, zobrali ich na políciu a dali do väzby a teraz majú všetci rozhodnutia, že tá väzba bola nezákonná. No lebo bola dobrá vláda, ktorá poslúchala Brusel, ktorá poslúchala Spojené štáty. To je ten problém. Čiže oni mohli všetko. Oni mohli aj nastaviť si slovenskú televíziu podľa vlastného obrazu. Vy by ste si dovolili v Českej republiky urobiť hlavného štátneho zástupcu človeka, ktorý zabil človeka na prechode prechodcov, ktorý bol podvodníkom pri justičnej skúške, ešte podvádzal pri bezpečnostnej previerke. A nenávidí opozíciu, teda nenávidel nás, lebo bol ministrom vnútra proti nám. Viete si to predstaviť? No nie. A nenapísali ste ani pol slova. To je celý problém. A my legitímne a demokraticky meníme zákony teraz. Demokraticky a legitímne v parlamente, po riadnom legislatívnom procese, ktorý je stanovený zákonom. A sme zlí. A sme zlí. Slovenská televízia nás dusí 3 roky vo vlastnej šťave, varí nás ako žabu v hrnci. A my teraz demokraticky a legitímne chceme zmeniť zákon. My sme zlí, oni sú dobrí. Tento double štandard zničí raz Európsku úniu.
0: To bolo v pořádku, pretože to bolo podľa notiček. Přesně jak říká Robert Fico. Tohleto zvěrstvo tady v podstatě my zažíváme taky, že jo, s tou televíziou našou, českou, je nedotknutelná, jako kdyby, všichni fanděj, v uvozovkách všichni, chodí ji tam podporovat. Kde byli tyhle ty novináři, jak říká Robert Fico, kde jste byli, když se páchalo zlo na lidech? Teď bych chtěli o něčem psát. Jo, no přátelé, zachovat si zdravý rozum, to opravdu je někdy trošku složitější. Já tady ještě přečtu, co mi napsala Božena Blanka, co se odehrálo 9. května. Tak. Včera a dnes. Muammar Kaddáfi zemřel ve svých 69 letech 20.10.2011 a toto dnes o něm bylo napsáno k vakcínám. O 3 roky neskôr zavražděný libýský prezident Muammar Kaddáfi varoval z tribuny OSN, že kapitalisti môžu umelo vyvolávať pandémie, aby zarobili na vakcínách. Domnievam sa, že v budúcnosti sa objaví ešte množstvo vírusov. Spoločnosti aktívne pracujú na nich vytvorení. Najmä súkromné spravodajské štruktúry. Je zrejmé, že ide o biznis, pretože vakcíny sú veľmi drahé. Vytvorí sa vírus, ktorý sa rozšíri po celom svete, aby kapitalistické spoločnosti mohli dosiahnuť kolosálny zisk. Ako je to možné? Ak tento vírus skutočne ohrozuje existenciu lidstva, nemala by byť vakcína zadarmo a dostupná pre každého? Prečítajte si zelenú knihu. Už som o tom tam hovoril. Nemali sme platiť za očkovanie, malo by byť zadarmo. Ak budú vakcíny bezplatné, uvidíte, že mnohé z týchto neznámých vírusov sa prestanú vznikať a šíriť sa. A aj keby sa objavil skutočný vírus ohrožujúci lidstvo, celý svet by sa mal zjednotiť, aby vyvinul vakcínu, ktorá by bola poskytovaná bezplatne. No jo. Měl spoustu zajímavých nápadů. Je dobré si přečíst zelenou knihu, kterou napsal. Podívat se na to, jaké skutky a činy vykonal tento veliký muž, který byl dehonestován a potom byl zavražděn hnusným, brutálním způsobem. To byl Muammar Kaddáfi. Takže přátelé, to je všechno z dnešních stánutě přežitek. Hlásí se Martin, to znamená, že už za chvilku si vás vezme on do své péče. Takže já se budu loučit jednou starou písničkou. Mějte se krásně v pondělí zase naslyšenou tady z Midgardu. To je vše, loučí se Petr Václav.

0: se malým klukem, který si hraje, který je s tebou.
1: Já vám...
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Vidíš, nikdo z nás svůj konec nezná. Nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem. Muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoliv a jakkoliv, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct, jiní mi přikázali, abych učinil to či ono. S tím neobstojíš. To si pamatuj. Budu.
4: Nuž. Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR a koncepce společné bezpečnosti.
5: Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám, jak jsem slyšet snad dobře, akorát teď řeším s Jany Slánskou, protože jsme to, jo, přes pana Zoomáka, tak počkejte, tak schodíme Discorda, to je Martinova chyba, on se k tomu přizná dobrovolně a bez mučení samozřejmě. Tak, a my jsme to, je. Teda jdeme kouknout, zdravím vás a vítám na svobodném vysílači CS Studio Kadaň. Máme tedy sobotu 4. července, už, že ano? Tak se na to vrhneme, koukneme se s Jany Slánskou na vysílání o společnosti lidství. I k tomu právě sloužila ta, sice je to z toho, z té knihy, kterou tady samozřejmě mám, Základy sociologie, ale jsem přesvědčený o tom, že zkrátka je to tak důležité to sdělení, které tam je, aby jsme si to uvědomovali, že je potřeba to šířit, že je tam řečeno zkrátka hodně, když vidíme, že tady nic neprospívá lidem a společnosti, nebo prakticky nic, že ano. Mm. Tak to tady skopíruju pro Jany a šup, jí to tady picnu a jdem se na to kouknout a spojit ji. Ať to tady máme a zapomněl jsem i v tom spěchu vlastně kolikáté máme vysílání, ale podle mě už je to minimálně 48. Zítra máme jeden svátek, že ano, dámy a pánové, a pak je další svátek, takže je to tady takové nacpané teď svátky. Tak, Jany tady má Zooma, tak Jany tady picneme Zooma, ať to vidí, ať se na to můžeme vynadívat. Já se teda ještě kouknu, ano, v červnu jsme měli 48, vidíte, takže mi nevěřte, takže to je 49. vysílání, na které se dneska společně koukneme s Jany Slánskou, jen co se tedy připojí a prokliká, jelikož jsem jí to teď narychlo posílal. Nuž, máme tady pár nějakých písniček, takže by měly zaznít během dnešního vysílání. Poslal mi celkem 3, tak uvidíme, přes co se uvidíme a uslyšíme, aby jsme se na to mrkli a zadívali a měli to všechno po pořádku. Protože zítra jsou ty zvěrozvěstové, i když oni to byli spíše ničitelé té staré víry, že ano, té staré kultury, těch starých tradic a dalších věcí, ty Cyril s Metodem, že ano, jak se nám to tady datuje, ale jakože léta páně 863, kdy měli přijít určitě ze Solůni, že ano, slovanští věrozvěstové při tomto slovanství úplně pohřbili. Jany, jak se slyšíme? Vidím tě, že bys měla býti.
1: Slyšíme se dobře?
5: Ano.
1: Já jsem tady.
5: Výborně.
1: Jem.
5: Takže Jany Slánská, já tě zdravím a vítám. Už máme 49. vysílání, jsem dneska zjistil, takže právě za 2, za 3, za 4 týdny budeme mít takové půlkulaté krásné, nebo kulaté, ale půlsté, takže budeme mít 50. vysílání, tak to je zajímavé. Jak to máš s těmi písničkami? Ani jsme se nedomluvili, poslal jsi mi celkem 3, budeme je pouštět teda v průběhu, aby jsme to nějak nakouskovali po 25 minutách.
1: Mají takové zajímavé slova, jinak krásný dobrý večer. Zdravím všechny posluchače, naslouchače a hodí se k tématu, tak trošku jsem experimentovala, tak můžeš pustit jednu na začátek, jednu uprostřed a jednu na konec.
5: Jo, dokonce takhle, no tak jako jestli můžu, tak můžu, no. Nevadí, a třeba z toho pochopím i já, co máme za téma, tak to neprozrazuj, počkej.
1: Jo, téma bude se týkat opět hudby, co vibruje, jestli je to iluze, a jestli nekonečno v uvědomování sebe sama nevibruje. Takže budeme zase nahlížet do hudby trošku jinak a uvidíme, kam se dostaneme, protože budeme pořádat výlety všichni někam do přírody, budeme cestovat. Tak máme připravené případně takové domácí úkoly nebo cestovatelské úkoly, které můžete vyzkoušet na svých cestách a případně, kdybyste cestovali někam do nějakých jiných světů a dimenzí, takže třeba se dostaneme i tam.
5: Tak počkat, a kam jsi mi to posílala?
1: Na Messenger.
5: No, tak to je. Tak to bude celkem zaklité. To bude celkem zapeklité, protože mi to tady píše nějaký blbosti a nejstarší zprávu tady mám od tebe, nebo nejnovější ze 27. ledna, tak to teď nevím, co teď s tím udělám, když na to koukám v počítači. To je potvora jedna tady a teď nevím, zkrátka to nejde.
1: A teďka ty jsi se odepisoval OK, tak já nevím,
5: jestli to jsem rychle odepisoval z mobilu OK.
1: Aha, takže mám ještě ještě poslat někam, tedy? No,
5: jestli chceš, tak můžeš na WhatsApp. Na WhatsApp.
1: Tak zkusíme.
5: Pár na jedna. Dějou se to tady věci. Protože nějaký chytrej, než odjížděl z domova, se přiznám, omylem místo uspat počítač dal vypnout počítač, že jo? Takže teď mi to tady najíždělo za 10-7. Všechny programy jsem tady musel znova všechno tady nastavovat a spouštět.
1: Protože... my se nevzdáváme, ne. Takže zkusíme metodu číslo 2. Tak.
5: Když máme...
1: tak jedna určitě se mně podaří přeposlat.
5: Máme ty technologie, tak je budeme využívat. Díky nim se slyšíme prakticky přes celé území České republiky, že ano. A já bych teda rád k těm věrozvěstům, teda ničitelům tady slovanské víry poznamenal, že to je furt to pokračování toho ovládání lidstva. A je jedno, jestli tady někdo dneska hltá Bibli, anebo jakékoliv jiné náboženské texty, protože tady by se k tomu dalo krásně použít, co jsem tady použil minulý týden, ten citát od Seneky, který tady teď zase nevidím o tom náboženství, takže já ho teď najdu, dámy a pánové, citát Seneka, citát Seneka o náboženství, on není dlouhý, ale je vystihující. Tak, tady to mám. Šup. Náboženství je prostým lidem považováno za pravdivé, moudrými za nepravdivé a mocnými za užitečné. Tak. To je podle mě vše říkající, aby jsme si uvědomili, protože ten biblický projekt zatročení lidstva právě probíhá minimálně posledních 3000 let, takže to, jestli nám tady pak napíší, že teda 863 přišli nějaký dva tajtrdlíci a teď se dohadovat, jestli nám vlastně přidali tu tisícovku let, že ano, protože nám to tady ukazuje, ukazují se nám tady různé věci, že zkrátka to datování není takové, jaké je a spousty dalších, takže to je důležité, ukazoval jsem, nebo nevím, jestli jsem to tady ukazoval, že i na našem zvoně tady, který se tady jmenuje Tušimičák, nebo aspoň má takové označení lidové tady mezi zvoníci, tak zkrátka na něm je taktéž, je 584. Není tam tisícovka, jednička, není to 1584. Ani tam není napsáno, že by to bylo římsky, že jo, nebo něco takového, ne? Jsou to arabské písmena, arabská písmena a máte tam je roku. A tady už to mám od Jany, tak jdeme si pustit tedy kvák, žába nám nakváká, jdeme pustit první.

0: No, krásné. Je známe autora, nebo je to umělá inteligence, Jany? Já mám podezření na B, ale nevadí. Samozřejmě ten text asi někdo sepsal, nebo aspoň ten základ tomu, aby
1: Já,
0: se... Co, ty?
1: text je můj, jako, tak
0: Výborně.
1: mě teďka nefungují technologie, tak jsem si hrála s tímto, takže text jsem tam dala a jaký by měl být doprovod a musela jsem to
0: Jo,
1: popsat, aby to nějak
0: takhle.
1: takto vypadalo. A tak ještě s tím tolik neumím, dá se tam mají nahrát prej hlas jako vlastní, tak mám pokaženou tady ekvalizérskou tady tu strukturu, takže nemám teďka jak co nahrávat, ale
0: Jo,
1: tak jsem si
0: nevadí.
1: hrála, tak jsem si
0: Jo,
1: hrála.
0: jo. Hele, dámy a pánové, má to být o té změně, že ano? Pořad se jmenuje tady Jany Slánskou o společnosti lidství. Tak já zkusím na začátek ještě něco načíst, než se pustíme do toho. Kolik let ještě chcete žít stejný život? Pokud se vám stále opakují stejné problémy, možná není problém v tom, co právě prožíváte. Možná je problém v příčině, kterou jste ještě nikdy neobjevili. No, a kolikrát jste si tedy řekli vy sami, tentokrát už to bude jiné. A přesto se znovu objevil stejný partner, nebo aspoň ve stejném typu, že ano, stejné pak zklamání, nebo stejný strach, stejná bolest, jen v jiném obalu. A to zkrátka není náhoda. Dokud nepochopíte skutečný kořen svého příběhu, budete stále dokola opakovat důsledky a budete je tak nějaký opravovat, místo toho, abyste odstranili příčinu. Přesně proto jsou následky do náhledy, tedy do minulých životů pro mnoho lidí, pak bodem zlomu. Nejde o nějakou zvědavost nebo o nějakou senzaci. Jde o odvahu podívat se tam, kam se většina lidí nikdy nepodívá. Právě tam totiž často leží i odpověď na otázky, které nás pronásledují celý náš život. Proč přitahujeme stejné partnery? Proč se bojíme opuštění? Proč máme nevysvětlitelný strach, který nedává rozumem smysl? A proč se nám nedaří posunout se dál, i když jsme to zkoušeli zleva, zprava, zkrátka všechno možné. A když objevíte příčinu, přestanete bojovat sami se sebou. Začnete tedy rozumět tomu, co se vám život snažil celou dobu ukázat. A právě tehdy přichází skutečná změna. Ne tedy proto, že někdo změní vlastně váš život za vás, ale proto, že konečně pochopíte svůj vlastní příběh. Tak, no, dámy a pánové, je to o těch změnách a samozřejmě proto jsem to tady načet, že zkrátka, jestliže vidíme, že ten svět tady není prakticky k žití, nebo všechno se tady spiklo v uvozovkách a my jsme to jako lidé dopustili, nemáme, nemůžeme si hrát na oběti. Všechno jsme to dovolili svým vlastním přičiněním, ať už aktivním či pasivním, tak se nemůžeme divit, že ten svět je v takové řiti s prominutím, v jaké se nachází, nebo že se vřiť. Dříve se říkalo, že se svět v řiť obrací, ale já jsem dneska přesvědčený, že už jí dávno je. Tak, to je teda jenom mé přesvědčení. No a my bychom se měli podívat právě a snažíme se na to dívat z té strany, co bychom chtěli, co bychom měli, co nás může posunout, co nás může opravit, naše tělo, naše myšlení. O tom byly teď ty pořady ohledně frekvencí, že ano, tónech a dalších vibracích, takže všechno to se vším zase souvisí. Tak, to byl můj snad ne moc dlouhý úvod k dnešnímu pořadu.
1: Kdykoliv
0: Nevadí.
1: budeš tu myšlenku, tak doplň, ať se to střídá, ať třeba nemluvím jenom já, a
0: Dobře,
1: aby se
0: bubžek.
1: někdo už neunavil mým hlasem a mými informacemi, ať to trošku rozbiješ na mužské, ženské. Tak pokud to vybroje, je to iluze, je to otázka, protože pokud vše, co vnímáme, smysly, zvuky, barvy, pohyby, emoce, myšlenky, se neustále mění a neustále proudí, něco vzniká, něco zaniká a tento pohyb, tato vibrace je základní charakteristikou světa forem, který nazýváme realitou, ale právě proto, že se mění, nemůže být absolutně skutečný. A skutečné je pouze to, co je neměnné, co existuje samo o sobě bez potřeby se projevovat nebo dokazovat něco. A v duchovních tradicích od Vedanty přes buddhismus až po mystické směry se hovoří o čistém vědomí, které je mimo čas, mimo prostor, mimo pohyb. A to je to, co bych chtěla, pardon, mezi jinými objekty takto nazýváno nekonečno v uvědomování si sebe sama. A to nevibruje, to není objekt mezi jinými objekty a není to ani energie, která kmitá, je to čirá přítomnost, stav úplného klidu, jednoty, kde není žádné já proti něčemu. A když vstupujeme do meditace ticha nebo hlubokého vnitřního klidu, někdy se můžeme dotknout právě tohoto prostoru. A tam není žádný pohyb mysli, žádný příběh, žádné hodnocení, jenom bytí. A právě v tom je skrytá skutečná harmonie, ne jako výsledek uspořádání právě chaosu, ale právě jako přirozený stav, kdy všechno vnější odezní. Naopak to, co vibruje, co se mění, co se snaží být v úvozovkách něčím, je iluze a nenutně ve smyslu, že neexistuje, ale ve smyslu, že to není podstata. Je to jakýsi odraz stín pravdy, který vzniká v mysli, v představivosti, v interpretaci smyslu a těmto vibracím dáváme význam, vytváříme si z nich svět. Ale zapomínáme, že to, co je skutečně reálné, je to, co to všechno vnímá. Je to vědomí, které si ten obraz uvědomuje. A pokud to vibruje, je to iluze, tak nám to připomíná, že nejhlubší pravda není hlučná ani viditelná, je tichá, neměnná a stále přítomná. A je čím dál tím blíž, než si myslíme. Je jako to, co jsme vždycky byli a dříve, než jsme začali i cokoliv vnímat, myslet si anebo cítit. Tady vyvstává pak otázka ve spojitosti s hudbou, jestli hudba a vibrace je tedy iluze. A na to si odpovíme ano i ne. Záleží, odkud se na to díváme. Z pohledu smyslu a myslí, hudba, kterou vnímáme, je tvořena vibracemi, frekvence zvuku se šíří vzduchem. Zasáhne naše uši, mozek to přeloží do zvuku, ale samotná hudba není objektivně tam, venku. Ona existuje jako jen prožitek v našem vědomí. Takže ano, z duchovního pohledu je to iluze, protože je to proměnlivé. Každý tón přichází, odchází. Je to závislé na smyslovém orgánu, na sluchu. Existuje to jen ve vztahu k vnímateli. Někdo jiný může stejnou hudbu slyšet úplně jinak nebo ji neslyšet vůbec. A z pohledu vědomí té čisté přítomnosti je hudba stejně jako jakýkoliv jiný vjem, přechodný projev, jako vlnka v oceánu. A vlnka není oddělena od vody. Je to celá voda a vibrace hudby je pohyb v poli formy, ale vědomí, které si ji uvědomuje, je mimo jakoukoliv vibraci. A to je právě ten klíč, kdy hudba sama vibruje, ale to, co si hudbu uvědomuje, to, co ji slyší, je nevibrující. Máme hudbu jako bránu k pravdě v našich pořadech a zajímavý paradox je, že i když je hudba iluze, může nás přivést k pravdě a někdy nás její krása, harmonie nebo ticho mezi tóny dovede do hlubokého klidu až za tu naši známou neznámou mysl, do prostoru, kde už nejsme posluchačem, ale čistou přítomností. A to je právě ono, nevibrující nekonečno. A hudba je z duchovního pohledu iluze, je to projev v poli forem a to není jako špatně nebo zbytečně takto překládáno, právě naopak může být nástrojem k probuzení a to, co vnímá hudbu, je skutečné. A to je pravá podstata, nevibrující, tiché vědomí. Jako psychologický a duchovní pohled bychom se na hudbu, vibraci a vědomí mohli podívat jako, že hudba je pohyb, je tvořena vibracemi, frekvencemi, rytmem a proměnlivostí, což jsou základní znaky všeho, co vnímáme našimi smysly, a právě proto lze na hudbu nahlížet i optikou hlubší filozofie či spirituality, která říká, pokud to vibruje, je to iluze, a v tomto kontextu je v úvozovkách iluze chápána nikoli jako lež nebo faleš, ale jako přechodná forma, něco, co se mění a tudíž nemůže být trvale skutečné. A z pohledu psychologie, vnímání i duchovní filozofie je vše, co zažíváme, včetně hudby, závislé na smyslovém zpracování a interpretaci vědomím. A hudba tedy není objektivní entitou, která by existovala sama o sobě. Existuje jen ve vztahu mezi zvukem, vnímatelem a jeho vědomí. A v tom každý tak vnímáme rozlišně. A právě zde vzniká hluboký paradox. I když hudba je iluzí ve smyslu proměnlivého jevu, může se stát bránou k tomu, co je skutečné, k čistému vědomí, které je neměnné, tiché a přítomné za každým prožitkem. A v psychologii hudby tady hovoříme o alterovaných stavech vědomí, flow, rozšířené vnímání, které mohou nastat při poslechu hudby. Hlubší rovině jde o to, že hudba může utišit mysl, obejít racionalitu a vést nás k přímému prožitku přítomnosti tady a teď, kde už není posluchač a hudba, ale je to jen bytí v tónu. To ticho mezi dvěma tóny, rezonance, která doznívá v prostoru, nebo hluboký akord, který nás jakoby rozpustí, to vše může být okamžikem, kdy hudba přestane být jenom zvukem a stane se prostorem pro vědomí. A v tom smyslu není hudba jen terapeutický nebo estetický nástroj, může být cestou k sobě. Při poslechu hudby se můžete zkusit neptat, jak se mně to líbí, ale co ve mně stichlo, když doznívá poslední tón. Tam možná začíná to, co nevibruje a co je ve skutečnosti naše. Možná je to zvláštní, ale něco tichého a klidného může být zdrojem veškerých forem a možností, a zase i obráceně je přesným vyjádřením paradoxu, který se objevuje napříč duchovními tradicemi i v přemýšlení o hudbě a vědomí. A ticho jako zdroj všech forem může znít stejně jako něco z prázdného plátna, když vznikne obraz nebo z nehybného bodu tance vzejde pohyb, a hudba právě tady se rodí z toho ticha, stejně jako nějaké umění. A ticho není pouhá absence zvuku, v hlubším smyslu může být chápáno něco jako potenciál, něco jako neprojevená možnost, ze které se vynořují všechny formy. To jsou tóny, rytmy, melodie, emoce. A právě tento klidný základ je tím, co umožňuje rozmanitost, stejně jako otevřenost umožňuje tvořivost. A co je právě nejsilnější, je hudba, když může opět vracet ten tón a ten prožitek ke svému zdroji, a po bouři tónu přichází vlastně ticho. A právě v tom doznívání může člověk zakusit něco hlubšího než samotné zvuky. Takže nás hudba může vést ke klidu, odkud vzešla, k vědomí samotnému. A z tohoto pohledu hudba není jen pohybem, ale také mostem mezi tím, co vibruje, a tím, co je vibrací. Je to jazyk forem, který může ukázat na beztvaré, a právě v tom spočívá její psychologická i duchovní síla. Hudba nás navrací zpět k sobě, a proto je důležité nevnímat hudbu jako umění, ale jako bránu. Může být lékem tam, kde slova nestačí, kde je duše unavená bolestí, ztrátou nebo mlčením. Může hudba vstoupit tiše a beze slov a přesto otevřít srdce. A každý člověk v sobě nese hlubší pravdu, než jakou mu dovolil svět žít. Trauma, manipulace, výchova, společenský tlak, to vše nás odpojuje od naší přirozenosti, od dechu, od vnitřní svobody. Zapomeneme, že jsme bytosti, které nejsou někým, ale mohou být vším, čím jsou a čím mohou být. To je tvořivostí, klidem, silou, tichem i zvukem. A hudba nás nevede k útěku od nekud, ale k návratu. K návratu k sobě, ke svému tělu, pocitům i hlubší vrstvě vědomí, která nebyla nikdy zraněna. Tam za tím tónem, za tím rytmem, za tou melodií, tam čeká ticho, které nelže, a právě v něm se může začít uvolňovat bolest, mizet staré vzorce, rozpadat se iluze. A právě skrze tanec ve spojení s hudbou se uvolňuje řada emocí. A právě hudba nemluví k hlavě, ale k bytosti, a není to terapie, kterou my si myslíme. Tady jsme v nějakém léčení, kterým my samotní jsme, a každý tón může být jako klíč k zamčeným dveřím a každá rezonance může otevřít prostor, kde už nejsme definováni svou minulostí, ale svým bytím v přítomném okamžiku. Takže víme, že se budeme vracet hudbou k sobě, k pravdě, ke svobodě být vším, čím jsme a čím se teprve i stáváme. Tady se dotýkám základního tajemství hudby, vědomí i lidské existence. To, že jak je vůbec možné, že různé reality, různé vnitřní světy, různé frekvence, různé stavy bytí mohou sdílet jeden prostor a navíc spolu souznít skrze hudbu. A tady je souvislý text, který by mohl být součástí řady témat na téma hudby a odpovídá třeba na otázku jednota v rozdílnosti, jak hudba spojuje různé reality. Protože já si myslím, že ty hudby, které k nám přichází po mnoho tisíce let, právě pochází z jiných světů. A každý člověk vnímá svět jinak. Každý nese svou vlastní frekvenci, souhrn svých myšlenek, emocí, prožitků, zranění i touhy. Popravdě, a když zazní hudba, něco v nás všech se nějak naladí. Něco se v nás pohne, i když každý z nás to vnímá z jiného místa. A hudba má tu schopnost překračovat rozdílnosti. Jeden tón může znít ve více světech zároveň. Stejná píseň může otevřít slzy v jednom člověku a ticho v druhém a tanec ve třetím. A přesto je to stále ta stejná melodie. Jak je to možné? Tady si vysvětleme, že hudba nepatří žádné konkrétní realitě, ale vychází z prostoru, který je přístupný všem. A tím prostorem je vědomí, a vědomí není omezené jednotlivou zkušeností. Je to společné pole, které dovoluje rozdílným frekvencím existovat vedle sebe a přesto zůstávat v propojení. A to je most mezi světy, nejen mezi kulturami, emocemi, ale nebo národy, ale mezi stavy bytí, mezi úrovněmi vědomí, mezi frekvencemi lidských duší. I když každý rezonuje jinak, tak

který slyší každé vědomí jinak a přesto všechny spojuje v jednom prostoru ticha, kterého nese, a také různé frekvence, různé světy a přesto jeden tón. Tady je hudba důkaz, že jednota nemusí rušit rozdílnost. Každý člověk vibruje jinak, každý z nás nese jedinečný vnitřní svět, srdce, s vlastní melodií, zkušeností, s vlastním rytmem a přesto, když zazní hudba, často cítíme, že jsme spojeni. Najednou se setkáváme mimo slova, mimo osobní příběhy, jako bychom se na chvíli dotkli stejného ticha pod tónem. A hudba je jedním z mála jazyků, který umožňuje rozdílným světům koexistovat harmonii. Stejná skladba může otevřít různé emoce v různých lidech a přesto zůstává společným prostorem, kde se naše vědomí setkává a v tom je její síla. Ona neříká, co máte cítit, ale dovoluje nám cítit naplno to, co je naše. Hudba nám nebo nás nevyrovnává tím, že bychom se museli sjednotit do té jedné systematické formy, ale naopak umožňuje každé duši zaznít po tom svém a ve stejném poli. V jednom okamžiku mohou znít tisíce frekvencí a přesto je slyší jedno vědomí v jednom prostoru ve stejné chvíli. Takže tím je hudba most a když se na něj vydáme, můžeme na něm potkat nejen druhé lidi, ale i sami sebe, takové, jací jsme ještě nikdy nebyli předtím schopni být. Když se podívám jako psycholog na léčení rozdílných traumat hudbou, tak hudba může fungovat jako most přes hluboké vody. Trauma je jako otisk, otisk v těle, v nervovém systému, v duši a v naší DNA a každý člověk nese svou bolest jinak. Někdo ji nosí ve svalech, jiný v tichu, další ve vzteku a právě proto je tak obtížné léčit druhého slovy. Slova mluví k mysli, ale bolest žije jinde. Proto z toho vyvěrá i takové to slovo nebo citát nesuď, neodsuzuj toho druhého, protože nikdy nebyl z jeho kůži a z jeho vlastně myšlenkami a životem. Hudba má schopnost obejít ochrany, které si mysl vytvořila a vstoupit přímo tam, kde se bolest ukrývá, neptá se, neodsuzuje, nesnaží se vysvětlovat, ona jenom zní a v tom zvuku může člověk poprvé bezpečně ucítit sám sebe i to, co dlouho nemohl unést. Protože když máme každý jinou frekvenci bolesti, jiný příběh, jiné vnitřní světy, tak všechny tyto příběhy mohou zaznít vedle sebe, aniž by se popíraly a hudba právě nese prostor, který nic neodmítá. V tom je její léčivá síla. Ona dovoluje každému být tím, čím právě je, aniž by se musel měnit, obhajovat nebo vysvětlovat a právě v tom se začíná objevovat něco většího než jednotlivé zranění, ale společná lidskost. Jednotné vědomí, které všechny tyto bolesti drží v náručí a když se podíváme s hudbou, tak ona nás vede zpět nejen k sobě, ale ke všem možnostem, které nás nikdy neumřeli, jenom byli umlčeny. Takže když si řekneme takové citáty, hudba nerozlišuje, kdo jsi, ale když ji opravdu posloucháš, připomene ti, kdo jsi vždy byl. I bolest zní jinak, když ji slyšíme spolu. Hudba je most mezi srdcem, které zapomnělo, a bytostí, která nikdy nezmizela. Z veškerých možností vznikají právě světy skrze informační kódování, frekvenci a vibraci. A s hudbou jako jazykem těchto forem se podíváme na hudbu jako jazyk tvoření z potenciálu do formy. Na počátku nebylo nic a přesto v tomto nic bylo všechno. Ticho plné možností, prázdnota bohatší než jakýkoliv obsah, ale právě z této nekonečné možnosti, z prostoru, který ještě nic neurčuje, vznikají světy. Ne jako náhoda, je to právě vyjádření určitého kódu, frekvence, vibrace a každý vesmír, každá forma, každé stvoření.

0: je výsledkem informačního záměru, který se projevil skrze frekvenci, rytmus, vlnění, řád, a zde se hudba stává klíčem pochopení hlubšího principu reality. Nebudeme se dívat na hudbu jako umění, ale jako odraz struktury samotného bytí, kdy každý tón je jako nositel informace, každá harmonie je souřadnice vědomí a každá rytmická struktura jako mapa pohybu života. Co zní jako píseň, je ve skutečnosti kód, to je řeč forem, skrze kterou neviditelně, nebo to, co je neviditelné, se stává viditelným, slyšitelným a prožitelným. Z toho potenciálu nekonečna vystupují reality jako písně z ticha. A každá realita je způsobem, jak určitá frekvence čte pole možností a překládá je do prožitku. A tak jako noty na papíře nejsou hudbou, pokud je někdo nerozehraje, tak ani náš svět není světem a žádný svět není světem, dokud ho vědomí nenaladí na konkrétní frekvenci. Čili hudba je tedy živým důkazem toho, že vědomí tvoří realitu skrze vibraci a záměr a že to, co slyšíme, je současně projev i princip, forma i síla, a zároveň krása i klíč. A co to vyjadřuje? Hudba vyjadřuje neviditelné v pohybu, dává tvar tomu, co by jinak zůstalo jen čistou možností a pomáhá nám slyšet řeč samotného života. V jeho radosti nebo ztrátě, růstu i návratu domů a je připomínkou, že my sami jsme vibrací, která se snaží vzpomenout si na svůj původ a každá píseň je takový šepot, který nám napovídá směr. Takže hudba je paměť potenciálu a každý tón je kód, který překládá neviditelné do prožitého. Z nekonečna možností vzniká svět. Hudba je způsob, jak to nekonečno slyšet. Já vnímám hluboký rozpor na jedné straně realitu dneska plné manipulace, slepého opakování, informačního šumu a duchovního úpadku a na druhé straně zase možnost probudit se k nekonečnému vědomí. Tady se můžeme ptát, jak v tomto kontextu použít hudbu jako nástroj k probuzení. Můžeme se dívat na realitu jako simulaci. Já vysvětlím, co to znamená, když z pohledu mnoha duchovních směrů, filozofií i moderní teorie, například simulace reality, kvantová vědomí, matrixová metafora, žijeme v jakémsi konstruktu ve vrstvě reality, která je programovatelná skrze informace, frekvence, symboly, jazyk, algoritmy. A my to samozřejmě víme, takže já to zopakuju. Většina lidí je udržována ve tvaru nízké pozornosti, reaktivnosti a oddělení. Spotřební kultura, sociální sítě, mass media, ale i AI technologie, když jsou řízeny bez vědomí, zrcadlí tento mentální matrix a lidé pak žijí ve smyčce. Reakce, odměna, ztráta, útěk, zapomnění. A to je vlastně jedna úroveň hry. Pak máme hudbu jako vír, který obchází obranu systému. Hudba neprochází přes logiku, není filtrovaná přes intelekt nebo kulturní programy. Ona obchází mentální obranu a dostává se přímo do těla, jako vibrace, do emocí, harmonie, napětí, uvolnění a do vědomí, jako ticho mezi tóny, rozšířený stav vnímání. A proto je hudba ideální způsob, jak zasít semínko probuzení, aniž by člověk musel uvěřit, pochopit nebo souhlasit, anebo samozřejmě zmanipulovat masy lidí zase komerční třeba hudbou.
1: Tak, tady uděláme stopku, Jany, počkej, stop, poznamenej si, kde jsi. Já jsem se totiž v spěchu přihlásil pod blbý e-mail, takže nám to za necelou minutu vypne, takže já jdu nachystat tu druhou píseň od tebe a půjdu to předsvakat a pošlu ti zase na Messenger nový odkaz, takže se za to omluvuju.
0: Ano.
1: Tak a druhá písnička, Tady byla první a druhá písnička je zde. Ta je dlouhá, takže dáváme dlouhou přestávku.

Mudrc Osl tiše říkal, lžící moře nezměříš. Nekonečno nelze spočítat, i kdybys chtěl sebe víc. Rozum staví svoje věže,

0: se nám doznívá, spojení se nám podařilo z nového profilu, tam, kde to mám zaplaceno, takže už nám to nevypne. A tato píseň tedy, Jany, halo, halo, slyšíme se?
1: Ano.
0: Měli bychom se, super. Úplně mi teď vytanul na mysl, nebo vytanul na mysl film a Nádherná zelená. Teď, když jsem slyšel tady tu píseň, tak o té nespotřebě a dalších věcech zkrátka jít to dělat nějak jinak, protože většina lidí žije tím konzumním životem a když se skutečně by se zastavili, začali něco naciťovat, třeba si díky té hudbě a počítám, že teda hudba by měla být 432 Hz nebo případně jakékoliv jiné frekvence nám prospěšné, určitě ne to ladění na 440, ale o tom už jsme tady mluvili, tak zkrátka zjistíme, že máme v tom bytě, nebo já nevím, kde zrovna jsme, nebo v rodinném domě, že tam máme takových věcí, které skutečně nepotřebujeme a ani jsme na ně nešáhli už roky, dokonce se na ně práší, tak to přesně v tom filmu Nádherná zelená, tam je to jasně řečeno, jak se změnila ta civilizace, takže vám tento krásný francouzský film vám doporučuji, protože to je jedno z téma. Ne, samozřejmě on není sám tenhle film, ale těch, řekněme, duchovních, duševních filmů o tom poznesení je spousty, ale tady tím tenhle doporučuji, ten je fakt superovej. No už, ale necháme hovořit už Jany. Někde jsme to skončili s tou hudbou.
1: Jo, já jsem měla tady takové body, on už tam byl poslední akorát. A pak bychom přešli na skalární Teslovy, nebo ještě před ním, kdy byly objeveny, jakou to má vlastně souvislost s hudbou. A já jsem zmiňovala hudbu jako vír, který obchází obranu systému a vlastně jak teďka se dostáváme k tomu, jak hudbou ukázat cestu ven z iluze. Nepodsouvat pravdu, zrcadlit potenciál. Jo? Tady je právě důležité, aby jsme nepoužívali hudbu jako dogma. To je taková ta vyšší vibrace, ale jako zvukový zrcadlový sál, kde si člověk sám všimne, že je víc než jeho mysl. A hudba je také portálem. Není to ani názor, ani argument, a proto se často říká, jakou hudbu lidé mají rádi, jakém se nachází nějakém období a tak, protože ono se to mění, tak vlastně tím prochází buď něčím, nebo něčím, s něčím se identifikují, nebo něco potřebují, nebo potřebují někam patřit do nějakých skupin a tak dále. A další věc je, kdy máme vytvářet hudbu, která zpomaluje mysl a probouzí přítomnost. Tady jsou ty dlouhé tóny, dech, ticho, rezonance, pracovat s akustickými prvky, přírodními frekvencemi, ty základních je ale strašně moc, ještě 432, 528, vkládat nečekané třeba pauzy, neharmonické zóny, které donutí vnímatele přestat čekat na vývoj a prostě jenom být v té situaci. Právě hudba, která nevysvětluje, ale přitahuje nás do středu. Pak je důležité taky neútočit na staré struktury, ale rozpouštět je. Místo přímé kritiky, že neustálého systému, který se stejně jen brání, tak vkládat do hudby ty emoční pravdy, symbolické jazyky, jaké jsou archaické tóny, přírodní elementy a vnitřní archetypy, jako je hlas, dýchání, prvotní rytmus. A to otevírá starou paměť duše, která zná pravdu a znala pravdu dřív, než ji vlastně vyslovíme. Důležitá je taky praktická vize mluvit ke zmanipulovanému člověku, jak vůbec k němu promlouvat hudbou. Máme ho nechat slyšet jako sebe sama a většina lidí neslyší ani svůj vnitřní hlas. Hudba jim může vrátit frekvenci jejich vlastního srdce. Pak máme vytvářet hudbu, která nevysvětluje, ale která navrací místo vnějšího učení, nabídnout takovou vnitřní ozvěnu, tóny, které člověka vedou k zastavení, k zamyšlení, k tomu, aby pocítil, že něco mu chybí a přitom mu to nikdy vlastně nezmizelo. a skrze hudbu taky naříkat probuď se a takové ty slogany, ale dávat, ochutnávat, jaké to je být z hůru, až se začne vracet sám. A tady je právě k tomu závěrečná myšlenka, že hudba je kód ze světla vhozený do temného pole a kdo je připraven, rozpozná vnitřní domov a začne hledat cestu zpět. My jsme zmiňovali těch 440 Hz, proč je to mainstreamový standard a co je na něm problematické, že většina současné hudby, že pop, film, reklama je laděna na 440 Hz a byla oficiálně standardizovaná v roce 1939, stejně jako spousta psychologických programů a manipulací mysli. A i dříve byla programována nacistickým Německem a Rockefellovou nadací. A také mnozí badatelé, hudebníci a duchovní učitelé tvrdí, že ladění na 440 Hz vytváří napětí v nervovém systému, jemné odpojení od přirozeného rytmu těla, srdce i země. Ale vysvětleme si, že 440 Hz není frekvence zla, ale je uměle posunutá tak, aby ladila s rozladěným světem.
0: No, ona právě disharmonizuje, když ti do toho vstoupím, doktor Masaru Emoto, když dělal ty pokusy, samozřejmě bychom ho měli znát, že ano, ty ho znáš, Jany, nevím, kdo z posluchačů, ale asi většina, jo. Tak zkrátka, když dělal ty pokusy, tak zmrazoval i vodu pod frekvencí 432 Hz a zmrazoval krystalky vody nebo kapky vody pod frekvencí 440 Hz a tam je to krásně vidět, dámy a pánové, jak je to rozrušená, ta 440. Netvoří to ten krásný, symetrický, nádherný, řekněme dokonce boží tvár, božský tvár, je to úplně rozplyzlé a je to hnus. A tímhle na nás právě taky působí. Vzpomeňme si ještě na to, jak se jmenuje Steiner, Oskar Steiner, nebo jak se jmenoval, který před 100 lety už tady řval taky. Rudolf Steiner, pardon, že jednoho dne vyvineme vakcíny takový, který dokážou oddělit ducha od těla. To mějte, prosím vás, dámy a pánové, na paměti tady ty věci, tady ty lidi, tady ty jejich prohlášení, protože nic se neděje jen tak náhodou. Zkrátka, ty programy jsou dlouhodobé. Tak, mlčím.
1: Ano, no tady navážu na myšlenku, proč zmanipulovaný člověk často neslyší pravdivou hudbu, je, že je zvyklý na to rozladění a všechno, co mu ladí, mu zní divně, nudně nebo neznámě, proto oni reagují, že kolikrát divně i na různá slova a různé ty symboly a znaky a podvědomě hledají podněty, které odpovídají jejich chaotickému vnitřnímu stavu a oni vlastně, nebo my všichni jsme to nevěděli, že jo, ale všichni jsme byli naučeni slyšet v hudbě jenom emoce, zábavu, identitu, ale ne vědomí a ta vědomá hudba narušuje tento program a kdo je plně identifikovan s programem, tak to ucítí vlastně tu duchovní hudbu nebo prostě něco jiného, to i to ladění jako hrozbu, že? A vlastně co s tím, jak přesto působit hudbou transformačně je, že máme dělat hudbu, která nese frekvenci a ne argument a nepřesvědčovat ušima, ale rezonovat tím srdcem. Lidé nemusí chápat, proč to zní jinak, ale tělo to pozná. Takže ta kombinace 432, 528 her, přírodní rytmy z prvky, které přitáhnou pozornost, že tak vlastně, když zhrneme, co těch 432 a 528, to jsou takové nejpoužívanější frekvence a samozřejmě i další vědomé frekvence, ony jsou to připomínky reality před manipulací a připomínky těla, které je v harmonii se zemí a připomínky vědomí, které není oddělené. Takže jak pomáhat lidem skrze hudbu, psychologii, přírodu, vědomí a pravdu, kdy potřebují prostor, nástroje, technologie a živovití, tak tady je potřeba i zmínit to, že většina lidí ani nehledá pravdu, ale potvrzení svého matrixu, jak moje kamarádka říká, že její maminka si zase přitáhla svůj Matrix, to se mně vždycky líbí, takže každý vlastně máme nějaký takový ten Matrix, nějakého avatara, kterého obsluhujeme v tom v programu, takže ta strategie, jak vstoupit do systému a pozitivně ho přeprogramovat, aniž bychom se ztratili, je třeba přizpůsobit se formou a ne obsahem. Právě být jako ta voda, vzít si tvar nádoby a být vlastní esence. Jo? Nepředkládat nějaké duchovno lidem jako cíl, spíš jako ten vedlejší efekt, ale používat jazyk, který znají. Jako, jo, když stres, úzkost, kreativita, tělo, regenerace, tak vložit tam ten kód, tóny, symboly, vibrace, pauzy, protože lidé jako nechtějí nějaké probuzení, ale hledají úlevu, kontakt, sílu kolikrát, smysl. A tam je ta cesta, protože oni pak můžou blíž se přiblížit vlastně k tomu, kým skutečně jsou. My potřebujeme tu technologii.
0: Psychologie, nebo spíš psychika, ne psychologie. Psychika lidí je taková, že nechtějí změny. Že chtějí mít ty svoje jistoty, být v té svý zaprděný noře, jak nám zpívají Dimitry a další. A zkrátka nechtěj, ať to udělá někdo jiný, že ano. Proč bych to měl dělat já, Lev Nikolajevič Tolstoj. K tomu má ten krásný citát, že každý by chtěl změnit svět, ale nikoho nenápadne, že by měl začít u sebe. A to je právě ten problém, i když ono se to dá překonat. No a já jsem přesvědčený, že spousta lidí už se probouzí v dnešní době, že zkrátka vidí, že to takhle dál nejde, že ten svět je zkažený a divný, že se musí něco stát. Tak proto, dámy a pánové, dle mého soudu, nebo spíše názoru, bychom se o to měli přičinit každý a nečekat na nějaké furt, na nějaké guruji, mesiáše, druhý příchod Ježíše Krista a další věci. Zkrátka je to v nás a na nás.
1: No, takže opravdu v té hudbě se dneska ty technologie využívají, ale my jsme to zmiňovali, jak existují ty sbory o třeba 3000 hlasech a krásně to zní jak prostě chor tam někde úplně z kosmu a je spoustu duchovní a jiné muziky tam někde z různých koutů světa, do kterých jsme vůbec neměli bez technologií možné nahlédnout, ať už jsou to didgeridu nástroje tam na Novém Zélandu a aboriginců a různých těch mongolských zpěvů a naopak různých kultur. Takže využijeme ty technologie k tomu, k poznávání vlastně paměti různých národů, různých nádherných písní celého světa a právě ty technologie jako YouTube, Spotify, TikToky jdou naladit tak, abyste v nich hledali to, co v té hudbě je krásné, co nás oslovuje, kolik existuje různých hudebních skladatelů i novodobých, kteří skládají krásnou muziku. Takže je potřeba využít systém k vysílání nebo k vyslání vůbec signálu, ale nevěřit mu, ladit se na hlubší rezonanci lidí a ne na ty jejich masky a začít tvořit i bez ideálních podmínek. Prostě obsah volá, ale nečeká. Takže tvořit si tři úrovně vědomí, od nevědomých až po ty hluboké a vytvořit si svou platformu, která vás naplňuje, rozšiřuje, obohacuje, vzdělává a tím nestrácíte svobodu. Takže já tedy neprodávám hudbu, ale vytvářím nějaký prostor, kde se lidé naopak v té hudbě mohou najít. A my, když navážeme, to je docela důležité téma na skalární vlny, ale zjednodušeně, tak já jenom připomenu, že skalární vlny jsou nestandardní formy vlnění, které se nešíří lineárně v prostoru, ale vyzařují do celého pole najednou jako inteligentní stojatá vlna a nejsou detekovatelné běžnými přístroji, ale působí na jemně hmotné informační úrovni, vědomý prostor, realitu. jsou taky nositeli informace, ne energie, a to znamená, že jako netlačí, ale přenášejí záměr, rezonanci a kód, a s nimi jsou spojeny jevy jako intuitivní komunikace, přenos vědomí, léčení na dálku, hluboké vhledy nebo rezonance duše, a to se snažili právě narušit ty potom novodobější technologie HARP a různé manipulace vlastně s těmi frekvencemi, o kterých kdysi mluvil i Jarda Chvátal, a má to i na těch svých stránkách tam popsané docela dobře, to téma skalárních vln. Je to na několik stran, jak se to vyvíjelo, jak to jednotlivé státy používaly, jak to vůbec někdo objevil, jak to potom pokračovalo. Takže my si jenom vysvětlíme hudbu a skalární vlny, jak je spojit. Hudba sama o sobě je většinou mechanické šíření vibrací vzduchem akusticky nebo elektřinou digitálně. A když ladíme hudbu vědomě, můžeme ji nabít skalárními kvalitami. A na to máme i prakticky, i vibračně takové návody. Když třeba máte záměr a vědomí při tvorbě, tak vytvoříte klíč k aktivaci skalárního pole, kdy hudba sama nezachrání tady ten svět, ale hudba plus vědomí vytvoří jakési skalární pole, a tady nejde jen o frekvenci 432 Hz, ale o záměr, pozornost a vědomí. A když to vložíte do hudby při tvorbě, tak vytvoříte z hlubokého stavu i vnitřního klidu prázdnoty nebo propojení, nebo hudba může začít rezonovat mimo prostor a čas, zatím se stává nositelem informace a ne jen zvukem. Pak můžete použít ticho jako formu přenosu, kdy stojatá vlna je mezi tóny a kdy skalární pole je nelokální, nemá směr ani rychlost. A proto právě, když pracujete s tichem mezi tóny, jako se skalárním prostorem, vkládáte přestávky, pauzy, pozastavení, které nejsou prázdné, ale nabité tou přítomností, tak lidé to často popisují jako něco se mě dotklo, aniž jsem slyšel, co přesně, a to je skalární účinek. Použití přirozených živých rezonancí, nejen těch syntetických, ale skalární vlna se lépe nese na analogových zvucích, to je zpěv, tibetské mísy, alikvotní zpěv, gongy, ale to jsou jenom příklady. Pak na přírodních rytmech, voda, dřevo, šumění, dech. Na organickém ladění jsou ty herce 432, 528 nebo Fi, a právě syntetika může fungovat, ale musí být vědomě obohacená, jinak zůstává taková plochá. Pak je takzvaná fázová souhra, to jsou binaurální beaty a skalární stav, kdy vytváříte interferenční obrazce mezi frekvencemi, například 396 Hz plus 417, z toho pak vzniká vnitřní vlna slyšitelná i informační, anebo práce s binaurálními nebo isochronními vlnami ve spojení s dechem, šepotem, tichým vedením. Skalární brána je právě do vědomí, nebo vstupuje do vědomí. Pak využijeme skrytý jazyk, skalární signál pro vědomí, kdy můžete do hudby zakódovat symboly, archetypy, emoční kódy, což opačně dělá i systém, že přes barvu, tónu, modulaci hlasu, jemné šepoty, které nemusí být slyšet vědomě, ale vědomí je čte. A mantry, slabiky, dech, které působí jako aktivátory. Takže ty skalární vlny nejde slyšet, ale oni působí, a my tady jako nejsme, nebo ani já tady nejsem proto, abych tady jako hrála, ale jsem tady proto, abych přenesla takové nějaké ty vědomosti, a nechci ani přesvědčovat naši mysl, jenom se toho dotknout. A to bychom o tom mohli mluvit moc krát a dlouhodobě. Nicméně Je fakt, že skutečně léčivá hudba se neřídí frekvencí, ale pravdou. A proto spousta hudby, která je laděná, což je zajímavé, právě te, třeba ty staré hudby ve 440 Hz, tak může být léčivá, pokud je tvořená srdcem, v souladu s emocí a nese autentický prožitek a není manipulativní, ale otevřená a pravdivá. Takže frekvence bezvědomí je jenom číslo stejně a vědomí dokáže z jakékoliv frekvence udělat nositele světla, když se to naučí. Ta šířka stylu, šířka vědomí, to jsou dvě podobné věci, kdy používáte hudbu z celého světa. Třeba nápad použít hudbu z různých žánrů a kultur, což se dneska děje. Každý hudební styl nese nějaký archetyp, jiný klíč k jiné části duše a lidé rezonují s různými emocemi. Někoho otevře klavír, jiného beat, dalšího šamanský buben. A když propojíte univerzální jazyk hudby s vědomým záměrem, tak tvoříte most přes víru, jazyk, výchovu a manipulaci, aby je přesně to, co dnešní svět potřebuje. Ne nějaký unik do uvozovkách duchovna, ale vědomou syntézu kultur, stylu, emocí, archetypu a vibrací. A to se děje. I sbory dneska používají jiné techniky, třeba dupání do země, louskání, gestikulace rukou, mění různé tvary. Je to úžasné, co prostě lidi dneska tvoří. A právě i ty sociální sítě, když si naladíte na otevřené vědomí, tak i Instagram pouští perfektní krátká videa o tom, jak lidé tvoří jinak právě s hudbou, jak se jinak začíná zpívat, různé techniky toho, jak lze zpívat, jak se naučit přes několik třeba oktáv, i když to neumíte. Je to opravdu zajímavé a je potřeba z těch technologií si vytáhnout to tvoření. Stejně tak, jak můžete, když už tam trávíte ten čas, tak porozumět tomu, co nám i ta umělá inteligence může dát a ne, co nám bere. A teďka máme Schumannovou rezonanci, proč hapruje, že? Protože potřebujeme hlas celého světa, tak Schumannova rezonance, tedy elektromagnetická frekvence Země, dneska kolísá, zrychluje, někdy mizí změření a tím pádem lidé ztrácejí pocit ukotvení, přirozený rytmus těla, spojení s planetou. A právě může hudba být náhradní kotvou paměti rytmu Země a zároveň mostem k novému ladění. Takže různá hudba může být nebo může se stát zemí pro ty, kteří ztratili kontakt se sebou, nádechem pro ty, kteří už nevědí, co cítí, a také zvukem pro ty, kteří ještě neslyšeli sami sebe. A tady, když to shrnu, tak nejde o dokonalé herce, jde o to, co ta hudba dělá s naším vědomím, a hudba budoucnosti není ani nějaký žánr, je to pole a to pole může vytvářet každý z vás. Taky to není jen o 432 Hz, není to jen o číslech, laděních systémech, jsou skladby, které jsou laděné opravdu ve 440 Hz a přesto se dotýkají srdce, léčí, probouzí. A otázka proč? Protože oni nesou pravdu, nesou emoční otisk. Záměr, otevřenost, opravdovost a hudba není jenom program, ale je to živá bytost. Hlavně ta živá, když tam hrajou ty živé bytosti, oni nesou emoční otisk. Záměr, otevřenost, opravdovost, hudba není jenom program. A i když se narodila do světa rozladění, to je dnes, tak může nést světlo. Nejde o to, v jakém ladění se skladba hraje nebo je zapsaná, ale v jakém ladění je to vědomí, které ji tvoří a které ji i pak vnímá. Ta léčivost hudby neproudí jen skrze frekvenci, ale skrze celou tu její esenci, barvu, tónu, rytmus, dech, ticho, emoci, odvahu být takzvaně sírový. Proto potřebujeme hudbu z celého světa, z různých žánrů, z různých duší. Každý styl totiž nese jiný archetyp, jiný kód pro jinou část lidského bytí a právě skrze tuto pestrost můžeme znovu aktivovat celistvost. Někdo potřebuje klavír, jiný buben, další ambient, jiný jen obyčejný hlas, šeptající pravdu. A to není ten chaos, to je symfonie lidstva, která se rozpomíná. A víme, že hudba není jen o zvuku, je to pole, jak jsem vysvětlila, pole, které může nést kód. Ne, že jim něco budeme nutit, ale můžeme vstoupit do jejich světa, do jejich tempa, do jejich bolesti, tam zasadit semínko. Ne, že je budeme přesvědčovat, jo? To budeme nebo připomeneme se, nebo jim připomeneme přes to srdce, co všechno kolísá a země se mění. A naše realita se zřejmě mění. Náš přirozený rytmus se vytrácí, tak právě proto potřebujeme hudbu, která z nás znovu ukotví. Hudbu, která není jenom krásná, ale i pravdivá. Hudbu, která obnovuje vztah mezi člověkem, tělem, dechem, přírodou, hvězdami, tichem, která není jenom jakože styl, ale je to stav bytí. Nebojí se jít napříč žánry, napříč prostorem, napříč časem, protože ona sama vlastně, jak jsem řekla, není z tohoto světa, je z hloubky vědomí, které tu bylo dřív, než ty všechny lži. A možná jako nejsme tady, abychom vytvářeli hudbu pro vědomé lidi v uvozovkách, ale abychom ji tvořili právě pro ty, kteří zapomněli, že něco jako vědomí vůbec existuje a možná jim to ani nemusíme říkat. Stačí hrát tak, že to ucítí, jakmile to ucítí, není už cesty zpět. A co říká Paula, já jsem zmiňovala knihu od Lynn McTaggart a v této knize ona shrnuje výzkumy vědců z oblastí kvantové fyziky, biologie, neurověd a spirituality, že všechno ve vesmíru je propojeno skrze kvantové pole, které nese informace nikoli lineárně, ale mimo prostor a čas. A toto informační pole je živá inteligence, která tvoří realitu, paměť, záměr i emoce. A lidské vědomí s tímto polem komunikuje. Myšlenky, záměr, pozornost mohou měnit realitu. Tělo, mysl a svět již už nejsou oddělené, ale je to vibrační informační vztah a nemůžeme to vnímat jako něco kolem nás, ale my sami jsme pole a vše, co tvoříme, je vibrace v něm. Jak se to tedy propojuje s hudbou? Hudba je nosičem vibrace, informace a záměru, ale pokud vezmeme v úvahu poznatky z pole z této knihy a i další, pak hudba není jen umění, je to přímý způsob, jak hýbat polem vědomí, jak vlastního, tak kolektivního. Takže to konkrétní propojení znamená, že se hudba dotýká vědomí bez potřeby myšlenek, tím obchází filtr ega, vstupuje přímo do pole. A každá skladba, stejně jako každá myšlenka, nese záměr, který se zapisuje do kolektivního vědomí. A frekvence, rytmus, dynamika i emoce rezonují nejen fyzicky, ale v kvantovém poli, kde může uvolňovat zacyklené vzorce, aktivovat paměť duše, měnit naladění člověka i prostoru a jinými slovy, hudba je jazyk, kterým mluvíme k poli a tím tvoříme svět. A jak řekl Garjájev, mí klienti jen poslouchají, nedělají nic, jenom naslouchají té hudbě a vlastně to je úplně to geniální. Takže i ta moje role jako hudebního psychologa ve světě polí je i dneska víc než terapie nebo umění a to jako beru, že moc to není chápáno a beru si to i třeba do těch jiných světů jako pokračování, protože to je, má několik životů, ale je to vědomá komunikace s tvořivým základem reality a realit. A pokud tady tvoříme hudbu ze stavu klidu, propojení vhledu, tak hudba nese tyto kvality dál, přenáší je do kolektivního pole. Vlastně skrze hudbu může člověk i nevědomý vstoupit do rezonance, která ho jemně vyvede z matrixu, protože se jeho vnitřní pole znovu synchronizuje a zvýší informaci. Já nedávno jsem slyšela nějaký dobrý názor, já to teda neumím citovat, ale moc se mě to líbilo, že ti muzikanti snad prostě jsou pořád někde mimo v nějaké jiné realitě. Jo, takže já věřím, že je to ano, protože pokud se musíte soustředit na ty skladby, hlavně ti profesionální, tak oni jsou vtažení prostě do toho dění, do toho přítomného okamžiku a prostě hrajou společně, ať už improvizačně, nebo vytváří něco nového, anebo hrají podle not, součástí prostě nějakých skladeb, které už byly dávno sepsány, tak prostě jednoznačně jsou tady a teď a určitě jsou úplně někde jinde a kdo ví kde. A proto jsou to velmi citlivé duše, ti muzikanti a hold, nemyslím ti komerční naučení, hollywoodští a další tam z té projekce manipulačních tady těch umění, ale myslím opravdové umělce, kteří hrají opravdovou skutečnou hudbu. Takže to zhrnutí, kdy hudba není zvuk, je to vlna v poli vědomí, jak říká výzkum kvantové reality, všechno ve vesmíru je propojeno neviditelným informačním polem, které nese záměr, paměť i možnost. A když my tvoříme hudbu vědomě, tvoříme zároveň rezonanci ve společném poli lidstva. Takže každý tón, každá pauza, každá emoce se zapisuje nejen do prostoru, ale do samotné struktury reality a právě proto může být hudba nástrojem k osvobození, ne tím, co říká, ale tím, co je, a hudba je odpověď na volání duše a to pole slyší. Takže tady k tomuto tak jakoby krátce, já jsem ještě chtěla zmínit, kolik je dnešní hodin, máme ještě čas, takže...
0: Čas ještě.
1: Hudebník vlastně není jenom tvůrce, ale on je programátor pole, takže už více i rozumíme tomu, proč hudba manipuluje jiným směrem a skrze svou tvorbu v různých hudebních žánrech ovlivňují kolektivní pole vědomí. Takže ono to není jenom zábava, není to jenom estetika, ale každý autor vědomě či nevědomě vysílá kód, který se zapisuje do informačního pole lidstva. A ten kód se dostává do mysli, těla, duše, posluchačů a hudebník. Není jen umělec, je to tvůrce reality, proto je zásadní, z jakého stavu vědomí tvoří. Proto je i důležitá dneska ta hudební psychologie a péče o naše hudebníky, protože tato forma péče se hodně zanedbávala, v zahraničí už je více přístupná, protože hlavně pro ty hudebníky, kteří nám představují tu bezchybnou, nádhernou třeba klasickou hudbu, tam je velký tlak konkurence, obrovská, ten perfekcionalismus a tak dále. A samozřejmě oni nesmí udělat vlastně chybu, nebo pokud ji udělají, tak ten posluchač by ji neměl zaregistrovat. A ti o to víc se stává umělcem, ještě větším umělcem. Ale oni ty žánry jsou různé a svým způsobem ta krása té hudby toho člověka, jak dokáže naučit vlastně ten mozek, jak jsem říkala v minulých pořadech, úplně komplet celý a ty nervové spojení vlastně vytváří tak důležitou koherenci, že ty příklady jak různé žánry mění pole, třeba ambient, léčivá hudba, meditativní zvukové krajiny působí jako harmonizátory a stabilizují pole, zpomalují vnitřní frekvenci člověka a navrací k přítomnosti, aktivují parasympatikus, klid, regeneraci, často otevírají srdce, uvolňují potlačené emoce. Tradiční šamanská domorodá hudba je napojená na zemi, rytmus přírodní inteligenci přepisuje oddělenost, obnovuje pocit sounáležitosti, vybavuje tělesnou paměť pradávných struktur, probouzí původní kódy duše. Hip-hop, rap, spoken word, pokud se Martinovi potom na závěr podaří, tak jsem vytvořila jednu rapovací písničku a je to docela, jako mě se to teda moc líbí, jestli jsi to poslouchala dneska celý den.
0: Ne, nestíhal jsem to a tu jsi mi teda ještě neposlala, zatím jsi mi poslala dvě. No nevadí, ale samozřejmě měli jsme tady ty kanča z hip-hop, že na ten, řekněme, teď nechci zase říkat uvědomělý, ale jo, měl by to tak být uvědomělý hip-hop, ať už tady byl od roku, já nevím, 2010, 2012, Revolta, teda Marek Kaleta a spousty dalších, kteří aspoň v tomhle žánru se snažili zase oslovit ty mladé, protože většina těch žánrů je tak nějak už se zaměřena na nějakou, řekněme, věkovou skupinu, že ano, metal asi nebudou poslouchat úplně desetiletý a dneska patnáctiletý jsou na nějaký ten hipity, hopity a další věci každému, co jeho jest, protože jak zpívají vlastně v té staré písnice, už docela dost staré, i když to byly ty, lunetici, že ano, ať je hudba tvůj lék. A každý z nás, ať má muziku svou. Ano, nemusíte poslouchat lunetici, ale v tomhle bych řekl, že se trefili. Nebo aspoň ten, kdo jim sepisoval ten text, že ano, pod tu píseň. To já nevím, jestli to kluci skládali sami, nebo jestli jim s tím někdo pomáhal. Děkuji, Jany už to poslala, takže to samozřejmě zařadíme. Rád to zařadím na závěr.
1: Potom na závěr, ano. Ten hip-hop, rap a spoken words vlastně bylo to založeno na tom, že nesou mentální sílu, pravdu, vzpouru nebo zranění. Ono samozřejmě dneska ty moderní písničky, některé jsou úplně jako strašlivé, plné vulgárností a tak, jo, ale může tam být i destruktivní takové to ego násilí, ale i transformační, pokud autor mluví autenticky a z vědomého jádra. A oni fakt existují, zase je potřeba si v tom vybrat takové ty autory, tak jak říkal Martin, a oni zasahují především mentální vrstvy kolektivního pole, oni přepisují příběh a identitu. Takže ono samozřejmě dneska už to zase šlo trošku jiným směrem, ale nevadí, jde pořád vybrat spoustu autorů zajímavých. A pak máme rock, grunge, alternativní scénu a to je vysoká emocionální průraznost, často čistí stagnující vrstvy bolesti v steku, můžou působit jako očista, pokud nejsou zaciklany v nějaké destrukci. Mění pole tím, že aktivují potlačené archetypy odvahy, vzdoru a i zranitelnosti. Tady máme tu krásnou klasickou hudbu, sakrální skladby, chorály. Tam se pracují s archetypy řádu, harmonie, vertikálního spojení. Otevírá se prostor pro vysokou mentální a duchovní organizaci a často synchronizuje pravou a levou hemisféru. Zapisuje se do pole z geometrií světla a záměru. Pak elektronika, trance, deep techno vytváří transformační rytmické brány, ideální pro změněné stavy vědomí, vnitřní cestování. Tam bych vzpomenula toho Nigela. Já nemůžu vždycky vzpomenout to druhé příjmení, ty z něho kdysi posílal a on dělal takové klipy právě s manipulací jako tou hezkou zároveň té hudby. Měl takovou zajímavou skladbu, my jsme ji kdysi pouštěli.
0: Symatika, hudba.
1: Ano.
0: Věda
1: ano,
0: versus, ano. No, ano. A teď si taky nespomenu, Herdek. No,
1: Jo,
0: ale
1: takže tam vlastně můžou buď umrtvovat nebo vysoce aktivovat, přenastavit nervový systém a v hlubších vrstvách umí otevřít tělo k jemnohmotným strukturám, pokud není přehlušena zase egem. Takže jenom takové ukázky těch žánrů je plno. Já tady to mám jako sepsané, ale mě spíš zajímá a posluchače určitě zajímá to, jak hudba mění pole. Když tvoří vědomí autora z ega, hladu, slávy nebo manipulace, tak hudba může být nakažená, i když je laděná správně. Když tvoří to, jak máte i s vařením, když vám prostě někdo vaří se škaredýma myšlenkama, tak vám to třeba nechutná. A když tvoří z bolestí, ale vědomě, tak hudba se stává očistným portálem, to často byly i ty lidové písně staré. A když tvoří z hluboké přítomnosti a propojení, hudba otevírá pole pro transformaci a návrat k celistvosti. Takže on ten každý žánr je jako jiná řeč hudby, ale jenom ten, který mluví pravdu, nebo kdo mluví pravdu, ať šeptá nebo křičí, opravdu mění to pole. A opravdu hudebníci nejsou jen interpreti emocí, ale jsou tvůrci struktur, vědomí a každý tón, každý beat, každý zpět se zapisuje. Není to jen vibrace, je to otisk reality, který lidé přijímají do vlastního pole. A pokud autor tvoří vědomě, jeho hudba se stává živou inteligencí, která oslovuje. Také hudebník je nositel kódu vědomí, jenom neskládá tóny, nejde jenom o interpretaci emocí a estetiky, ale hudebník je nositelem kódu, který se skrze hudbu zapisuje do kolektivního vědomí lidstva. V každém tónu, v každém rytmu i v každé pauze nese tvůrce otisk svého vědomí a ten se dotýká posluchačů mnohem hlouběji, než kam dosáhnou sluchové vjemy. Takže vědomí, ze kterého hudba vzniká, se přenáší a když autor tvoří z hluku myslí, vzniká hluk. A když tvoří z přítomnosti, vzniká brána. A hudba tudíž opravdu není jenom o ladění, ale o stavu, ve kterém vzniká. A proto i skladba v běžném ladění 440 Hz může být hluboce léčivá, pokud byla vytvořena z vnitřní pravdy a ne z kalkulu ega a manipulace. Hudebník, který chápe tento princip, už netvoří pro slávu nebo výkon, tvoří, protože ví, že hudba mění pole, a jeho práce není jen tvořit písně, ale vysílat frekvence, které mohou ovlivnit vnímání, uvolnit bolest, rozvibrovat skryté vzpomínky duše a nebo otevřít srdce tam, kde bylo dlouho zavřené. To znamená, že tvorba se stává službou a hudba se stává nástrojem návratu k sobě, k pravdě, ke zdroji. Já jsem nedávno poslouchala příběh

zajímavé tvůrčí naladění na nádhernou vědomou hudbu. Tady, když ještě vzpomenu třeba folklor a lidovou hudbu, tak tyto žánry nesou kódy kořenů, paměti, rodu, krajiny a předků, pomáhají člověku znovu se ukotvit, vzpomenout si na rytmus života, který předcházel industrializaci a technologickému odcizení a v kolektivním poli stabilizují paměť národa, kolektivní tělo, smysl pro přirozený řád. World music, etnické fúze, tento žánr propojuje kultury jako hudební styl, jako energetický most mezi odlišnými identitami a vědomými a svým obsahem rozšiřuje pole o vztahy, respekt, propojení mezi systémy, které spolu dřív nezdílely. Takže ty technologie spojují opravdu skvělé muzikanty z celého světa v různých projektech. Existují, ať už jsou to skladby moderní, anebo osmdesátky, nebo cokoliv, v různých motivacích ty technologie vytváří tak nádhernou hudbu. Jsou různé projekty, já si nepamatuji, jak se jmenují, ale najděte si, pátrejte potom krásném, co ty technologie spojují. A jsou to třeba staří umělci, kteří prostě fakt už mají šedivé vlasy, hluboké vrásky a prostě teďka zahrajou super na elektronickou kytaru a tam přeskočí technologie tam do Afriky a spojí tam najednou prostě hlasy těch černošských lidových písní a teď je to různě nakombinované. Jo, do toho třeba jazz, jo, který je jazykem svobody, intuice a okamžiku, zaznese kód improvizace, schopnosti reagovat tvořivě, živě, autentický, přítomný okamžik, jo, pokud je zase hrát zvědomí, odemyká vnitřní tekutost, radost, existence, schopnost pohybu mimo rigidní struktury. Jo, takže i rock, alternativní hudba, často zrcadlí bolest, hledání vzdora, kolikrát ta rocková muzika, i ta metalová, prostě má nádherné slova. Jo, takže to nemusí být hned ten death metal, jo, ten už mi moc neladí, ale znám lidi fajn, kteří to mají rádi. Dobře, pro mě už je to moc teda drsné. Takže když to shrnu, hudba není dobrá nebo špatná, existuje jenom pravdivá nebo nepravdivá a to se nepozná podle stylu, ale podle toho, co to s náma dělá, co to dělá hluboko uvnitř, když hudba nese vědomí, ať zní jako flétna, beat, kytara nebo šepot, mění realitu, mění mě a skrze vlastně mě pak mění celý svět, takže to celé spektrum, třeba i soundtracky, filmová hudba, nádherná, že jo? Máme spoustu, bez té hudby by vlastně neexistovalo to drama té hudby, toho filmu, takže ona modeluje emoce v souvislosti s obrazem a příběhem a je to emoční takový programátor, proto máme spousta filmů i programovacích. Je to velmi silný nástroj, pokud autor vkládá vědomí, může otevírat archetypální vrstvy a hluboké emocionální pravdy. Například Hans Zimmer, ten nahrál nádhernou, to se jmenovalo, myslím, Země nebo něco takového a promlouval tam v češtině Svěrák. A tam je nádherná hudba, krásná vlastně ta naše krajina Země. Max Richter, Johan Johansson a další, Morricone. Takže pokud je ta hudba zneužitá, může posilovat iluze strach nebo trauma, takže odpak odpovídáte propagandě a reklamě, ale existuje spousta nádherné hudby. Pak máme chill hop, down tempo, laufy, to je jako nic moc, ale právě zde je jejich síla, ta minimalistická jemnost, rytmická

0: stabilita, pole klidu, možná to spousta lidí ani nezná, takové typy vnitřní prostor, vyrovnání, mohou ukotvovat mysl v těle, vytvářet bezpečné prostředí pro regeneraci, pak máme chiptune, osmý bit, syntetická nostalgie, jo, tady jsou vzpomínky a vzory z dětského vědomí, to je kanálem pro uvolnění programů z dětství uložených, jo, tam to snadno zapadá do opakování, uzamyká to v infantilním poli, pop music, mainstream pop, jo, tady vzniká vnitřní autenticita, pop může být, ale i léčivý, pokud v sobě nese duši a pravdu, jo. Takže metal, hardcore, screamo, to je už taková transformativní energie, když je tvořena z bolestí, ale s vědomím působí jako očista, ventilace traumatu. Pravdivé uvolnění stínu má schopnost vyvést potlačené emoce z těla a přepsat vnitřní programy. Násilí nebo bezmocí, pak máme experimentál, avantgarda, neklasifikovatelné typy hudby a žánry. Takže to je sféra tvůrců, kteří se dotýkají neznámého, pracují z hlubokého vnímání, mohou být průzkumníky nových struktur vědomí, nových jazyků, nových tónových realit a taková hudba často nerozumí rozumem, ale tělo a pole tomu rozumí, takže nesou kódy budoucnosti a pokud je ale bez záměru, zase může se stát pouze intelektuální hrou. Vždycky tady máme plus minus v každém tom tvoření, takže ta myšlenka, zhrnutě, propojení, že každý žánr je jako jiný druh brány a každý má své místo, své pole působnosti, svou vnitřní pravdu, své paměti v DNA nebo svou iluzi. A v tom, odkud autor tvoří, to je právě to, kdy se může otevřít pole, které posiluje vědomí, navrací celistvost a uvolňuje z těch naprogramovaných programů. Takže forma je mluvidlo, co skutečně mluví, a to je vědomí. A když to poslední téma ještě tak nějak otevřu, když to stihneme, hudební portály, brány vědomí v různých žánrech, tak když se podíváme na hudbu jako portál, jako bránu, která otevírá cestu z jednoho stavu vědomí do jiného, tak každý žánr, každý rytmus, tón je jako jiný druh dveří, které otvíráme a některé nás vedou dolů, hluboko do těla, jiná názvy nesou vzhůru, do prostoru světla, rozšířeného vědomí a některé otevírají bolesti, jiné paměť předků, jiné nám připomínají, kým jsme byli, ještě než jsme úplně zapomněli. A nejsou to iluze, ale oni opravdu fungují, protože vědomí slyší skrze vibraci. A když slyšíme určitou strukturu, tak naše pole se začne měnit. A jakmile se změní pole, změní se i vnímání a mění se emoce a mění se to, čemu říkáme realita. Takže zase jsme v hudebním žánru, které dnes je svůj vlastní kód a ten kód otevírá jinou část duše. Takže tady už nebudu... To se celkem ty žánry opakují do hloubky, takže tam se nebudu vracet, ale přirozené hudební portály, vrátíme se k tomu cestování, jak jsem zmínila na začátku, hlas přírody a paměti života, kdy hudba není lidský výtvor, ale kosmický jazyk, který se začal hrát dávno před prvními nástroji. A tady, když nemáme nástroje, ani technologie, ani hudbu, tak každé šivé stvoření, každý zvuk přírody, každý dech krajiny je součástí hudebního pole planety. A tato hudba není složena do partitur, ale žije ve frekvencích, které slyší tělo, duše a země sama. Když budete cestovat, máte možnost slyšet zvuky ptáků, když si je v technologiích zpomalíte, což jsem dělala experiment na záznamník a zpomalíte to potom úplně na pomalé otáčky, co to jde, tak uslyšíte teda velice zvláštní portály k radosti, vnitřnímu probuzení, k rytmu dne a jako oni nesou vibrací otevřenosti, přítomnosti, lehkosti a opravdu letos ti ptáci zpívají hodně. A pak pokud pojedete za delfíny, vedlibami nebo vodními savci, tak ty nesou portály hlubin, jejich zpěv působí jako sonár pro duši. Tento zvuk je mimo slova rezonance, která sahá do paměti oceánu pradávných civilizací, tvoří jeho tichá ve zvuku velryb, je časoprostor zakódovaný v tónu. Žáby, cvrčci, hmyz a včely, to je teďka aktuální, často přehlížení, ale a zásadní nositelé rytmu krajiny. Cvrčci vytváří elektromagnetickou rytmickou síť, zvuk včel, pokud posloucháte jako hudbu včely, uklidňuje nervový systém, existují už takové lázně včelí, že si můžete někam zajet a být součástí tady jakýchsi domečků včelí, kde to můžete slyšet. A já jsem kdysi takový včelin taky měla, takže vím, jak to funguje, když jsem se starala o včely. A můžete si nabíjet vodu na včelíně, to je taky paráda. Připomíná to kolektivní vědomí, přirozený řád společenství a pak kroky, vítr v korunách stromů, ševelení listů, šumění vody, potůčky v bystřinách a naopak bouřky a hromy. Takže to jsou přírodní portály, nejenom ticha, které není prázdné, ale nesené vibrací života. A když nasloucháte, vstupujete do stejného pole jako kdysi dávní poutníci, léčitelé, mudrcové, kteří naslouchali zemi dřív, než technika přehlušila zdroje. Taky máme různé festivaly, divadla, filmy, muzikály, jako portály. Teďka právě v přírodě se to děje. Ne všechny portály musí být přírodní nebo rituální, takže muzikálová hudba, filmová hudba, opery, klasická hudba v přírodě, vystavené různé venku, pódia, přes emoční archetypy budují mosty mezi obrazem a pocitem, příběhem a tělem, působí na lidi, kteří by jinak hudba nás přenese do stavu vnitřní proměny, aniž si to uvědomíte. Všechny tyto žánry, od klasiky po Disneyho, od dramatu po soundtracky, pracují s emočními kódy a pokud jsou tvořeny z pravdy, zpřístupňují lidem vyšší vrstvy vědomí přes známý příběh a lidé nevědí, že se dotkli nebe, jenom cítí, že něco uvnitř se změnilo. Pak máme staré ladění, stará hudba, dávná frekvenční pole, ty nám jsou k dispozici právě i v rezonančních místnostech, kaplích a různých dávných starých stavbách. Hodně se to rozmohlo, takže hudba minulých věků, renesanční, barokní, gregoriánské zpěvy, rituální chvalospěvy, hudba i Egypta, Sumeru, Indie, Tibetu. Všechny tyto formy nesou ladění jiné než dnešní svět a staré ladění bylo často založeno na přírodních intervalech, geometriích dechu a planetárních cyklech. Tyto zvuky nebyly jen k poslechu, byly k propojení se sférou, vesmírem, božstvím a zdrojem. A z druhé strany samozřejmě existují i ty manipulativní laserové různé e-show, které se konaly třeba i v blízkosti Egypta, kdo si všiml, a různé i fotbalové představení často manipulují díky symbolům a hudbě. Takže vybírejte si to teda, co vás posouvá. A portály hudby jsou všude, některé mají podobu písní, některé přicházejí jako šum větru, takže opravdu častokrát ani není hudba, nemusíte chodit na žádné festivaly, není to to, co slyšíte, je to to, co vás mění, aniž víte, že se to právě stalo a zvuk vás vede tam, kde jste byli předtím. Tady mám taky jeden zvuk mého koncertního virtuóza, starého kocoura, který nejvíc hlavně zpívá, když hraju na housle. Takže, nebo když hraju housle normálně na sítích technologických, takže je to zajímavé. Samozřejmě pole se mění i chůzí, dechem, prací, přítomností, takže hudba je i rytmus vašeho kroku, dechu v lese, šumu listí, zvuk motyky v zemi na zahrádkách, sypání kůry mezi keříky, trhání trávy. Takže tady můžete rezonovat jinak, pak má les své vlastní frekvence, půda má svou paměť, stromy komunikují v tichých vlnách, které slyšíte jen, když přestanete spěchat a mluvit a vlastně to přelaďuje vnitřní pole. Takže i ta práce na zahradě, výborný akt přepojení, kdy vědomí člověka se propojí s vědomím země, právě tím dotykem skrze i prsty, rukou se uzemňujete, je to dobrá terapie, ano, za chvilku už bude konec, takže nemusíš zpívat, ano.
1: A jen ho nech, ať se projeví.
0: Takže ty tiché portály máme tady všude. Můžete buď být aktivní, anebo můžete být pasivní a cestovat tak k tělu, k vašemu duchu skrze vzduch, světlo, prostor, elementy v naší přírodě, skrze barvy, skrze východy, západy, slunce, skrze nádhernou krajinu, u moře, poslouchat a dívat se na vlny a poslouchat moře. Takže máte teďka více možností a to už nestihneme. Hudba jako most mezi simulacemi, si to třeba necháme na příště, protože všude, kde existuje vibrace, existuje i možnost návratu a ty simulace se liší podle toho, jak ten samostatný operační systém vědomí funguje. A i když můžeme mít jinou fyziku, jinou logiku, jiný čas, jiný smysl prostor, jinou strukturu ega, některé můžou být simulace husté, eterické, vzdušné nebo jiné, některé matematické, logické nebo emocionální, tak v některých samozřejmě neexistuje ani lineární čas nebo konceptia, tak stejně jsou vlastně všude nějaké zvuky nebo nějaké komunikace skrze frekvence, vibrace nebo barvy. A právě ta hudba je nadsimulační jazyk, takže princip vztahu mezi frekvencemi zůstává konstantní a hudba není lokalizovaná, je to univerzální forma komunikace mezi rovinami, takže je to obrovské téma a já se budu těšit na příště. Rozloučím se, krásnou dobrou noc, krásné prázdniny, kdybychom se neslyšeli, užívejte všeho, co nám teplo dává, ať je úmorné, anebo teďka to lepší. A když stihneme, tak můžeme pustit na závěr tu písničku. Martine, souhlasíš? Ty poslední.
1: Ano, ano, samozřejmě.
0: Každý den se jmenuje.
1: Každý den se jmenuje. Píseň každý den. Jo, aha, já myslel, že si ji mám hrát každý den. Ale můžu, no když mě chytí, jo? Když mě chytí, tak samozřejmě můžu. Dámy a pánové, já děkuji Jany Slánské. Děkuji i vám za pozornost a samozřejmě budem tady a když bude čas a chuť a prostor, tak se samozřejmě uvidíme i uslyšíme. V tom není žádný problém. Ty možnosti tady máme, takže proč se tomu nepověnovat. A hlavně, když víme, teda, že to je takhle důležité, zrovna tady s námi. A jdeme na to, já to tedy jdu pustit. Hezký večer. Ale Studio Kraň pokračuje dále.
2: každý den. Otevřu oči a ptám se znovu, co je dnes to nejdůležitější. Co má skutečný smysl, co po nás zůstane, až jednou zhasnou všechna světla. Každý den.

máme větší sílu, než jsme kdy uvěřili. Možná největší revoluce není na ulicích, ale uvnitř člověka. Tam, kde se rodí odvaha.

právě tam, co činí božná skupečná cesta. Zastav se. Měl okamžik. Nališni se. Poslouchej. Božná už dávno znáš odpověď. Rany přerušil. Proxit.

0: To bylo krásné zakončení a já to tedy přepicnu a koukneme se na nejnovější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pjakina.
1: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.

0: Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete.
1: Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém.

Na krýdlech větra nám dozněla tato nádherná píseň a my se jdeme tady kouknout na fond konceptuálních technologií, kterýž to uvádí tedy ten pravidelný analytický pořad, otázka, odpověď, se to v originále jmenuje, ale já jsem línej to předělávat, takže to máme jako otázky a odpovědi, už to takhle máme přece v tom, že ano, tak v popisu, tak v tom jedeme dále. Nuž, koukneme se tedy na co všechno. Pozor, oznámení na zakázané vzdělání, tedy www.zakázanévzdělání.cz se prodává ta nová kniha o školství. Nese název Analýza poklesu úrovně světového vzdělávání na příkladu degradace ruského školství. Sepsal to I.V. Michňuk a velice důležité informace doporučuji, píše nám paní Irenka. A že je k dispozici ještě samozřejmě web s názvem Náboj pravdy, takže se prosím na něj podívejte a sdílejte odkazy na něj na sociálních sítích. Ten má bez tříveček, má adresu nábojpravdy.cz. Oba dva odkazy prosím vás bez diakritiky samozřejmě, že ano, jinak nám to nevezme vyhledávač tak. Ale můžete to zadat i do nějakého googláckého vyhledávacího políčka a nemusíte to zadávat přímo jako adresu a vždycky vám to najde. Nuž, jdeme se tedy kouknout. Moderátor zdraví a říká dobrý den Valerii Viktoroviči. Pan Pěkin odpovídá dobrý den. A moderátor navazuje a říká zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu. Dnes je 29. června roku 2026. Včera večer, tedy 28. června v neděli minulou, Vladimír Vladimirovič Putin odpověděl na otázky ruského novináře i jak je uvedeno na webu kremlin.ru. A byla tam i otázka, zda probíhá nějaký styk s Ukrajinou, komunikace o Ukrajině a jaké návrhy přicházejí. Ve své odpovědi ruský gosudar řekl následující. Podíváme se tedy přímo na ten úryvek, já to tady nebudu pouštět, já to přečtu. Takže Vladimír Vladimirovič. Ještě jeden návrh zní omezit bojové akce a to pozor pouze na 4 území. To jest válčit fakticky jen v Chersonské, Záporožské oblasti a v Doněcké a Luhanské lidové republice. A všude jinde bojové akce přerušit. Je také jasné proč, protože pokud bychom na to přistoupili, tak by to ukrajinské armádě umožnilo uvolnit svá vojska z Nikolajevské, Dněpropetrovské, Charkovské a Sumské oblasti a také z některých úseků státní hranice a posílit jimi svá uskupení na těch 4 jmenovaných regionech. A to vše v podmínkách katastrofického nedostatku mužstva. V ukrajinské armádě se zřejmě domnívají, že by je to zachránilo. Jenže my nemáme v plánu zachraňovat kyjevský režim. Konec citace Vladimíra Vladimiroviče Putina. A Valerii Viktoroviči, co znamenají tyto odpovědi na otázky novináře jako takové a jmenovitě jejich daný úryvek? No a pan Pěkin jde tedy na odpověď a říká, tak tedy především je třeba si povšimnout, že Vladimír Vladimirovič Putin dost často používá podobný, tedy informační formát v podobě odpovědí na otázku novináře. Nejde o rozhovor s někým, ale výslovně o odpovědi na otázky. Pokud to porovnáme s jedním člověkem, který také rád odpovídá na otázky novinářů, jímž je tedy americký prezident Donald J. Trump, tak uvidíte velký rozdíl v přístupu k odpovědím na otázky a také v samotném tedy způsobu provedení. Donald Trump se setkává s novináři hodně často v letadle, když někam letí a odpovídá na jejich otázky. Některé ignoruje, na některé odpoví, někdy ty novináře dokonce i uráží, ale je z toho hned vidět nepřipravenost a spontánnost takové akce, tedy v případě Trumpa samozřejmě. Trump ten nerozkrývá do celé hloubky ty otázky, které jsou mu pokládány. Když některé otázky ignoruje, někoho dokonce uráží a tak je hned jasné, že Donald Trump plní nějaký úkol, že něco musí zařídit.
Řízení je totiž proces informační a šíření informací je řízení. A státní lídři velice často potřebují, aby s ohledem na určité aktuální otázky urychleně do světa rozšířili informace v nepřekroucené podobě, aby tyto informace mohly působit. Neboť jsou natolik důležité, že nelze čekat na jiný způsob jejich rozšíření. A rozdíl v organizaci odpovědí na tyto otázky ukazuje, nakolik je Putin státním činitelem a nakolik zase Trump neovládá státní kulturu řízení. Jeho kultura je business banditská. Takže, když Trump tímto způsobem chce rozšířit nějaké informace, tak na základě náhodně poskládaných otázek dává krátké odpovědi, ze kterých nelze dost dobře tedy odvodit, jak se bude rozvíjet proces řízení v tom či onom stupni. On neustále jen vytyčuje vektory. A navíc se ty jeho vektory často mění. Zcela jinak to ale dělá Vladimír Vladimirovič Putin. Jeho odpovědi na otázky jsou vždy rozvinuté, vždy jsou tedy ucelené, tvoří jednotnou mozaiku a ukazují určitý obrázek v celé jeho ucelenosti. Zatímco Trump ten doufá, že mu bude položena určitá otázka. Zatímco Putin si uvědomuje, že současná situace v informačním poli je taková, že novinářské společenství tyto otázky samo nepozdvihne, protože k tomu nevede samo informační pole. A on sám tak formuje ty otázky, které mu položí. A to neznamená, že by je sám formuloval, on je jen formuje, navádí tedy k ním. Existuje určitá, řekněme, tématika, o které musí ten člověk položit určité otázky a Vladimír Vladimirovič na ně musí odpovědět. A v tomto ohledu vůbec není důležitá osoba novináře. Asi jako když si s nimi Trump setká v letadle, že ho s novináři, jeden něco křikne, druhý něco křikne. To přesně odpovídá té business bandické kultuře. Ale u nás máme státní kulturu. Tomu novináři zde byla uložena tedy funkce, aby zkušeně a korektně formuloval otázku na určité téma a položil ji v určitém směru, aby na ní bylo možné odpovědět. Aby tak zůstala zachována novinářská samostatnost a svébytnost. No, aby byl dodržen novinářský přístup, aby to zůstávalo tedy na tom novináři. Takže mu zadali jen tématiku a otázky už pokládá svoje. Tak to zůstává zachována individualita toho novináře. Není to ve stylu přesně připravené otázky, tedy zeptáte se mne přesně takto a s touto intonací. A tak tedy podobně. Ne, otázky nebyly předem připraveny, jen sama tématika odpovědi, které se dotýkají ty aktuální otázky z řízení, je třeba tedy osvětlit náležitě. Viděli jsme, že ten novinář se toho úkolu chopil dost slabě, nicméně úkol vyplnil. Plní prostě svoji funkci, vede určitý program a nadouvá se vlastní domýšlivostí, ješitností tak, že brzy praskne jako ta žába. Absolutně nerozumí procesům řízení. Neustále jsou v jeho pořadu probírány nevýznamné události, zatímco mnohé věci, které by bylo zapotřebí probrat, které jsou ratingové, mají na veřejnosti ohlas, ty nevidí. O těch se zmíní jen tak nějak jako letmo, za to je velice důležité, že dali kameru pod stůl, ale to, co tam bylo řečeno, už ne. Jednoduše tyto věci vůbec nechápe ten novinář. Takže novináři mají za úkol tyto otázky položit v okamžiku, kdy je nutné urychleně šířit informace, které budou důležité pro další řízení státu. A v daném případě to bylo i provedeno. Dříve tedy, než odpovím na tu otázku, kterou jste vyčlenil, je velice důležitá a je nutné říci, že ve stejném rozhovoru Vladimír Vladimirovič Putin najednou zmínil téma Anchorage. Tady stále slyšíme duch Anchorage, impuls Anchorage a tak podobně. Jednou ten duch Anchorage vyvanul, podruhé zase ne.
Proč se vůbec Vladimír Vladimírovič dotkl tohoto ducha, obsahu tedy Anchorage? Ta věc se má tak, že tento týden 23. června ruský ministr zahraničí Sergej Viktorovič Lavrov poskytl rozvinuté odpovědi a konkrétně mluvil o i tedy Anchorage, když řekl, cituji, nerad bych si myslel, že by Aljaška byla naplánována jen pro získání času na ozbrojení Kyjeva, ale ve skutečnosti to dopadlo tak, jak to dopadlo. Konec citace Sergeje Viktoroviče Lavrova. To je tedy dostojný citát, který jsem přečetl. Je to velice důležitý citát. Když se diplomat vyjadřuje tímto způsobem, tak je nutné tomu rozumět následovně. Tedy ve smyslu, vy jste si vymysleli Aljašku kvůli tomu, abyste nás podvedli, abyste protahovali čas a ozbrojili Kyjev do další války proti Rusku. Takže o účasti USA ve válce proti Rusku už se mluví ze všech stran. Dokonce i ve Financial Times zveřejnili dlouhý a podrobný článek o tom, jaké údory jsou nanášeny Rusku a že by nebyly možné bez výzvědných informací a přímého navádění prostředků ničení na tyto objekty ze strany Američanů. To znamená, že ty údery proti Rusku fakticky provádějí Američané, jen tedy rukama Ukrajinců. Ovšem, je-li to vůbec nějakýma rukama Ukrajinců, ale ta skutečnost, že bez amerických výzvědných informací a bez amerického navádění na objekty by tyto údery nebyly možné, ve Financial Times konstatovali tedy dost jasně. A toto obvinění, že se nás na Aljašce v Anchorage pokoušeli podvést, Marco Rubio, státní tajemník USA, začal hned vyvracet a říkal, ne, my jsme tam žádné dohody neuzavírali, na ničem jsme se tam nedohodli. Což tedy zase spustilo určitou výměnu názorů. Lavrov na to zase Rubiovi odpověděl, ten zase reagoval a bylo nutné to nějak uzavřít. A tu diskuzi uzavřel Vladimír Vladimírovič Putin v těch svých tedy odpovědích na otázky novináře. A konkrétně řekl, že je pravda, že se v Anchorage nic nepodepisovalo, ale došlo tam k určité dohodě o koordinaci tedy kroků, že byly vymezeny určité parametry kroků obou stran. Ve smyslu, hele, já udělám to a ty potom tohle a když to nikdo z nás neudělá, tak samozřejmě nikam nedojdeme. No. A byly to USA, kdo fakticky nesplnil závazky, které takto na sebe vzali, aby mohl pokračovat dialog. A co bylo zapotřebí? No k tomu právě směřuje ten citát Vladimíra Vladimíroviče. My jsme přece neustále mluvili o tom, že ten konflikt na Ukrajině byl naplánován jako mechanismus vedení války podle scénáře Atavia Proxima, ve které válčí malý stát proti velkému. Na jehož základě jsou šetřeny síly toho malého státu, aby ten velký stát, ten malý zase tak rychle neporazil, že ano. A zároveň, aby ten malý stát cenou svého života způsobil závažné škody tomu velkému státu a tím ho oslabil. Přečtěte si, a já to připomenu, že to Atavia Proxima je náš název tohoto scénáře podle knihy Lazara Lagina, nazvané v prvním vydání Atavia Proxima a ve druhém se to jmenovalo Tragický asteroid, kde je to všechno velmi dobře popsáno, ten scénář, který se pokouší realizovat. Takže co bylo podstatou Anchorage? My jsme o tom mluvili a nyní Vladimír Vladimírovič prakticky otevřeně to i řekl, že ano. Rusko je údajně v izolaci. Všichni chápou, že ta izolace je jen údajná a brzy se těm, kteří ho údajně izolují, bude smát celý svět. Což znamená ztrátu reputace a autority, kterou není možné připustit. To znamená, že si USA jako hegemon potřebovali zachovat tvář, zachovat si autoritu,
aby dál mohli řídit na nadnárodní úrovni a uplatňovat svůj tlak tedy v celém světě. To znamená, že USA museli vstoupit do určité konfrontace se svými spojenci v NATO, se kterými tedy vedou válku proti Rusku, aniž by z této války vystoupili. Jen veřejně tedy vstoupit jakoby do konfrontace, aby mohli prohlásit, že to vystoupení Ruska z izolace bylo provedeno z vůle USA. Aby nebylo vidět, že to USA nebyly schopny zastavit a Rusko se z té izolace dostalo samo. Nemůžeš-li ten proces zastavit, postav se mu do čela, a to právě tedy USA učinili. A druhý úkol té schůzky v Anchorage spočíval v tom, že Vladimír Vladimirovič Putin, tedy podle záměru těch loutkovodičů, už měl dost potíží plynoucí z té izolace a tak za to, že ho té izolace zbaví. Hele, doprovázeli ho letadly, honosně přijali, sám prezident mu tleskal, tedy prezident USA. A Vladimír Vladimirovič měl rozstát a ustoupit ze všech svých pozic. Měl postoupit ruské zájmy, aby nadnárodní řízení mohlo obnovit své řízení Ruska a využívat ho jako surovinový přívěšek Západu. S čím je mimochodem tedy svolná veškerá ta rosionská elita. To jen ruský gosudar Vladimír Vladimirovič Putin s tím není svolný. V tom také vidí problém všichni ti západní analytici, odborníci, politici. Ti všichni tvrdí, že to jen Putin tomu brání. Říkají, se všemi se dohodneme, se všemi máme dohodu, jen s tím Putinem to nejde. No a když vystupují, my jsme například probírali to Petrogradské ekonomické fórum, kde bylo řečeno, je to problém, to jen Putin nám překáží, jinak už bychom dávno zaprodali zájmy Ruska. Tak to o tom mluvil Siljanov, ten Oriešťkin, Rešetnikov, Makarov, všichni na tom ekonomickém mezinárodním fóru, že ano, Petrohradském. Tak o tom mluvili, že jim překáží vlastně Putin. Západ tedy přemýšlí úplně stejně a to znamená, že bude možné Putina podvést, koupit si ho, zalichotit mu, aby zaprodal zájmy Ruska. Vždyť ten scénář Atavia Proxima, který si na západě naplánovali, když tedy zatahovali Rusko do speciální vojenské operace, do války, která se proměnila ve speciální vojenskou operaci Ruska, o tom, jak nás oni zatahovali, mluvil jak Vladimír Vladimirovič Putin, tak i Sergej Viktorovič Lavrov. A také mnozí další mluvili o tom, že to Západ nás do toho zatáhl. Rusko už prostě nemělo možnost vyhnout se tomu střetu. Jednoduše nemělo. Už na to muselo začít odpovídat. Jenže válčit s tímto státem je velice těžké, protože je konceptuálně rozdělený. Elita chce být otrokem Západu a lízat zadek svému západnímu páníčkovi. Chce, aby přestal existovat ruský národ i Rusko a zůstalo tu jen území jako ten surovinový přívěšek Západu. No, 15 milionům domorodců ze současných 150 bude dovoleno pak těžit ty přírodní zdroje pro Západ. Vždyť to stále říká Nabiulinova. No, říká ne. Neustále mluví o tom, že v Rusku musí být jen ten průmysl, ta výroba, jenž pracují v zájmu Západu. Že Rusové nemají právo používat vlastní zdroje pro sebe. Tyto ruské zdroje náleží přece Západu a proto také uplatňuje právě takovou úvěrově finanční politiku. A ona se s tím nikdy netajila. No, dámy a pánové, a samozřejmě, která to byla? Hillary Clinton? Ne, ta už to říkala dávno. Rusové mají tolik nerastného bohatství a není možný, aby si s ním zacházeli, jak chtějí. Jenom oni, že to přece patří celému světu, rozumějte USA a jejím vládoucím korporacím. No, to je jenom moje taková kratička vsuvka, abych vám to trošku ozřejmil, abyste si na tuhle čůzu satanskou vzpomněli, jo?
Tak. A navíc, pokračuje pan Pekin, ani Zabotkin se s tím netajil. A navíc je to upraveno přece i oficiálním dokumentem, který si každý může přečíst. Je vyložen na webu Centrální banky Ruské federace. Jedná se o základní scénář Centrální banky. Toto je přímá vlastizrada. A co dělají naše zvláštní služby? No, ty mechanismy, které používá Centrální banka při řízení ekonomiky, jsou zcela jasný podvod. Už bylo možno dávno všechny strčit do vězení na základě stávajících paragrafů trestního zákoníku. Jsou to totiž podvodníci. A kde je naše prokuratura? Kde je naše FSB, která má na starosti zajišťování bezpečnosti našeho státu? To oni musí doložit, že to jsou podvodníci, kteří používají státní zdroje pro své osobní obohacení a aby prováděli genocidu ruského národa a likvidovali stát. Tak proč to nefunguje? Kde je návrh speciálních služeb do státní dumy, aby se změnila právní úprava? Aby se zamezilo jakékoliv další možnosti organizace podobné činnosti, jako nyní provozuje Centrální banka Ruské federace? No, ale Západ to přece všechno tohle vidí. Vidí Putina, kterého tady nyní hodlají zradit. Od Putina požadují jedno, zajistit tedy krveprolévání ruského národa, aby ho co nejvíce zahynulo ve válce. A Rusko tak vyčerpá tedy své zdroje. A nové pokolení, vychované na vykleštěných nových pohádkách, ve kterých není žádný ruský duch, na to totiž stát tedy peněz nelituje. Že ano. Vychované té nové vlně na nově natočených sovětských filmech, kde už není ruský duch. Všechny ty nechutnosti, odpornosti, všechny ty seriály o podaných, zlaté mládeži a další ničemnosti jsou tak vštěpovány ruskému národu jako jeho nová mentalita, tedy národu otrokovi. Má tu být národ otrok, který nesmí myslet, aby mohl mít světlou budoucnost, že může mít svou kulturní svébytnost. Ne, takový národ může jen jedno, sloužit svému západnímu páníčkovi. Jen to je účel přetáčení všech těch pohádek, aby z nich vykleštili jakýkoliv ruský duch. Stejně jako ho vyklešťují ze starých sovětských filmů. Proč je nutné znovu točit sovětskou filmovou klasiku? No, jenom z jediného důvodu, aby z ní odstranili ruského ducha, který vlasovci tedy tak nenávidí, fašisti, podpindostníci, kteří jsou tou elitou. A 8 let, tedy od roku 2014 do roku 2022, byla tato hranice Luhanské lidové a Doněcké lidové republiky se zbylou Ukrajinou, která je pod okupací té fašistické kyjevské bandy, tak byla budována jako silně opevněná linie. Jejíž dobytí je velice, ale opravdu velice těžké. Na mnohých místech doposud boje probíhají výslovně na hranicích této opevněné linie. Takové tam byly postaveny ochranné překážky. A pokud by byla celá ta válka soustředěna na tento malý úsek, o který se budou rozbíjet lidské vlny, a neustále budou umírat, tak by ti obránci vždy měli méně ztrát než útočníci. A to byl přesně ten scénář, do kterého bylo v plánu zatáhnout právě Rusko. Jen na tento úsek a dál nikam. Dál v žádném případě. To vše bylo narušeno, když byla tedy tato opevněná linie obejita ze severu, ale i z jihu. A to znamená, že Putin, i když Rusko do té války zatáhli, zcela cíleně na tom pracovali, dlouho a usilovně, tak ozbrojovali přeci Ukrajinu, vše pečlivě připravovali a mysleli, že tady to mají všechno pod palcem, tuhle tu zcela prodejnou elitu. Relokanti přeci utečou za hranice, všichni budou proti válce, začnou nepokoje, armáda bude krvácet stejně jako za první čečenské války.
A na všem území Ruska bude rozpoután přece masový teror proti obyvatelstvu. Takže ve výsledku budou Rusové zlomení. Napřed oslabení, potom zlomení a smíří se s jakoukoliv okupační mocí. Dnes, a my to zveřejnili na našem kanálu v Telegramu, bylo setkání těch relokantů v Polsku, kde diskutovali o té nejlepší variantě, kdy nebude žádné Rusko a na celém jeho území budou okupační vojska terorizující místní obyvatelstvo. Ale stejně je naladěna i rosionská elita. A to je i ta elita, která odmítla v porotě hodnotit vlastenecký film, který se náhodně dostal na filmový festival. No ne, my to hodnotit nebudeme. Nedali mu pozitivní ani negativní hodnocení. Prostě tam udělali křížek. A pro nás to tu neexistuje. To už panáčkují před svým páníčkem a říkají, páníčku, vidíš, my všichni netrpělivě čekáme na tvá okupační vojska, nejsme žádní ruští vlastenci, my sloužíme jenom tobě. A Západ to vidí. Ale Západ také vidí, že Putina a ruského gosudara podporují lidé a hlavně ruská armáda, která se mu podřizuje. Ruská rudá armáda bojuje za suverenitu, subjektnost, budoucnost Ruska a ruského národa. A to znamená, že tuto ruskou armádu je nutné vybít na opevněních a to co nejrychleji v blízké době, protože jinak celý potenciál Ukrajiny se zhroutí. A Západ bude stát před otázkou, zda má začít válčit sám, neboť se vše posune do zcela jiné roviny, nebude-li ruská armáda zlomena. No a to znamená, že si to Západ odnese se vším všudy. Takže je nutné, aby kapitulovali už teď. Když nyní vystupují proti Rusku, je to proto, že všichni čekají na blízkou kapitulaci. Nejednou jsme o tom mluvili. V Moskvě se ve všech těch luxusních hotelích už všichni baví jenom o tom, kdy sem konečně vstoupí všechna ta okupační vojska a kdo bude mít vůči nim jaké zásluhy. Migrant v Moskvě veřejně vyřvává, že bude Rusům uřezávat hlavy, že brzy přijdou jeho bratři a začnou Rusům řezat hlavy a prokuratura ho nestíhá podle skutkové podstaty jeho teroristických prohlášení, ale za jakýsi správný přestupek. Protože příliš hlasitě křičel. Prokuraturu nezajímá, že křičel, že bude Rusům řezat hlavy. To máš pravdu, ale křičel jsi to moc hlasitě. A soudce to prokurátorovi potvrdil. Jo, máš pravdu, obsahově to s tím řezáním hlav Rusům řekl správně, to trestný není a proto dostane jenom pokutu za správný přestupek, že moc nahlas křičel. Hele, ve Velké Británii, kde už těm Britům ty hlavy skutečně řežou, to začínalo úplně stejně. A migranti dobře věděli, že to prokuratura i soud Ruska plně schvalují a ničím netrestají, přestože jsou na to trestní paragrafy, za které by mohli jít na doživotí už jen za ty výkřiky, že budou Rusům řezat hlavy. Ale prokuratura i soud se postarají přece o to, aby zmetek nebyl potrestán. Dostaneš tam pokutu, když tu hlavu odřízneš Rusovi mlčky. Tak to bude v pořádku, jenže ty jsi to křičel a tak ses dopustil správního přestupku a teď je nutný tě nějak potrestat. Takže jak ten soudce, tak i ten prokurátor, kteří takto vyhodnotili ty jeho výkřiky, že brzy budou všem Rusům řezat hlavy a nastolí tu své pořádky, se takto poklonili páníčkovi a dali mu najevo, páníčku, ty jsi řekl, že je nutné Rusy likvidovat a my už na tom pracujeme. Jen se podívej na naše rozsudky. Podívej, jak se kvalifikujeme. Pečujeme o ty, kteří přece slibují, že budou Rusům řezat hlavy a my ti pomáháme ze všech svých sil. Tak. A když tedy Vladimír Vladimirovič odpovídal na ty otázky novináře, tak zcela přímo řekl,
že probíhají kontakty s nadnárodním řízením, že Sergej Viktorovič Lavrov má absolutní pravdu, když prohlašuje, že se nás USA pokoušeli podvést.

vrátit ke starému scénáři Atávie Proxima a omezit bojové akce pouze na těch liních, které má Ukrajina opevněny, aby mohli stáhnout vojáky z ostatních směrů a Ukrajina se dokázala bránit. Aby Rusové, zalívající se vlastní krví, dobývali i tato opevnění a stále se jim to nedařilo. A aby v žádném případě neprováděli obchvaty. To je to, co požadují od Putina z nadnárodní úrovně. A to je to, co osvětlil v té své odpovědi novináři. Co tedy Putin řekl? Cituji. Nemáme v úmyslu kyjevský režim zachraňovat. A o čem mluvil předtím? Když se obracel na naši armádu, tak řekl, pracujte, bratři. To znamená, že fakticky tyto otázky, na které odpovídal Putin, byly veřejnou odpovědí na to ultimátum, které mu dali z nadnárodní úrovně, aby zaprodal zájmy Ruska. Putin veřejně se vším všudy, s věcným odůvodněním toho všeho, to ultimátum odmítl a dal svoje ultimátum ve stylu, buď budete zájmy Ruska zohledňovat, brát je vážně, nebo slíznete odvetu se vším všudy a nedoufejte v žádnou dohodičku. Ano, zdá se, že i tu dohodu nyní vidíte. Projevuje se v mnohem, že ano. Lokomotivy jsou likvidovány jen tehdy, kdy na ně dosáhnou tedy zbraně z linie fronty. Východní Ukrajina je likvidována na šrot, kam dosáhnou zbraně z linie fronty. A vše na západě Ukrajiny. Tam generální štáb stejně jako dřív šetří, hýčká a zajišťuje jim tam bezpečnost. Aby tam vše zůstalo zachováno, aby ukrajinský týl pracoval jako hodinky a bojeschopnost té ukrajinské ozbrojené sebranky se pokud možno vůbec nesnižovala. Myslíte si, že je pro generální štáb tak těžké zničit ty základny, ze kterých provádí ten masový teror třeba Krymu? Proč? Ty údery jen markírují, aby bylo co ukázat. Ve skutečnosti jsou zasahovány tedy nevýznamné objekty, které nijak nezamezují dalším útokům na Krym. To je dohodička. To se vlasovští generálové zráci, kteří sedí na generálním štábu a na ministerstvu obrany, snaží zavděčit páníčkovi a říkají, vidíš, my pracujeme pro tebe, připravujeme vše na tvou budoucí výsadkovou operaci a nijak se jí nebráníme. I když tedy jeden úder provedený byl, jenže byl jenom jeden. A dalo by se útočit s plnou silou na všechny ty jednotky, které byly staženy z bojiště a připravují se na ten výsadek. Dá se útočit na ty základny, ze kterých vlnami létají drony. Jen si povšimněte, v jak klidném a stabilním režimu pracují ti dronaři, když je vypouští v takové množství. To znamená, že pracují v úplném klidu, protože vědí, že k nim nic nepřilétne. Zatímco do Krymu létá všechno. Tam už byli nuceni vyhlásit mimořádnou situaci. Už jsme mluvili o tom, že v moskevských hotelech čekají na okupanty. Ale ta zrada je velice rozsáhlá. Skutečně rozsáhlá. Tento týden v našem státě vyvolala veřejný ohlas informace, že petrohradský guvernér Beglov prohlásil, že po rekonstrukci stanice metro zvané Park Vítězství budou na podlaze rozpoznávací znaky Wehrmachtu, aby na ně lidé mohli šlapat. A to jeho prohlášení. Hele, považuje snad lidi za debily? Ano, bezesporu považuje. Myslí si, že má dostatečné administrativní zdroje, aby se mohl zavděčit páníčkovi. Tak oč tu jde? Když proběhla velká říjnová socialistická revoluce a bylo nutné nastolovat novou koncepci a ideologii v našem státě, tak jedním ze způsobů propagandy ve smyslu šíření potřebných informací, aby vznikla určitá ideologická jednota, byla výstavba a památníky. A jedním z prvních dekretů byl Leninův dekret o monumentální propagandě, tedy jmenoval se o památnících republiky. Takže ten Beglov velmi dobře ví, jak pracují informace.

jak funguje monumentární propaganda. Narodil se přece v roce 1956 a v roce 1983 zakončil Leningradský inženýrsko-stavební institut, obor tedy průmyslová a civilní výstavba. V sovětské době byl na všech vysokých školách speciální předmět dějiny KSSS, kde se velice podrobně rozebírala i podstata monumentální propagandy. To znamená, že jako student byl povinen si nastudovat tohle vše. A když tu školu dokončil, tak se to naučil, složil zkoušky z tohoto předmětu, tedy dějiny KSSS, a dozvěděl se tak, co je podstatou monumentální propagandy. Jak se prostřednictvím staveb, budov, zařízení, budování památníků a přes symboly provádí propaganda určité ideologie. A je vidět, že si to všechno Beglov tedy dobře nastudoval, když se už v roce 1986, tedy 3 roky po dokončení vysoké, stal vedoucím stavebního oddělení, a to nejen tak leckde, ale v samotném Leningradském sovětu. Tedy ideologického oddělení, jehož přímou povinností bylo kontrolovat zastavba všech objektů odpovídá generální linii ideologie státu a strany. Bezprostředně tedy pracoval na realizaci monumentální tedy propagandy. A dále toho bylo více. Pracoval tam 3 roky a v roce 1989 už byl vedoucím sektoru sociálně-ekonomického oddělení Leningradského oblastního výboru KSSS. Takže zase pracoval v oboru, opět se zabýval propagandou a zase šlo o monumentální propagandu. No a v roce 1990 už byl náměstkem vedoucího hlavního oddělení kapitálové výstavby Leningradského sovětu. To znamená, že tento člověk nemůže nevědět, co znamenají ty rozpoznávací znaky na podlaze stanice metra. A co mohou znamenat? Hele, známe filmové kroniky, že ano? Sledujeme politické zprávy a mnozí si jistě povšimli, že na podlahách často bývají nějaké symboly. Například na známku Wewelsburg, na zámku Wewelsburg, který byl okultním centrem nacistického Německa, kde byly prováděny určité rituály, je v sále na podlaze obraz černého slunce. A Schwarzsonne, to bychom asi mohli znát, tam je i ten portál zasazený. SSákům, kteří tedy uctívali černé slunce, nijak nevadilo po něm šlapat, stát na něm a nedomnívali se, že tím tento symbol zneuctívají. Když se podíváme na samotnou budovu CIA, tak uvidíme ve vstupní hale emblém CIA a lidé ze CIA se vůbec nedomnívají, že svýma nohama pošlapávají přece svůj vlastní symbol a zneuctívají tak svoji práci v CIA. A když se podíváme na budovu NATO, tak i tam ve vstupní hale uvidíme emblem NATO, po kterém chodí důstojníci NATO. Tedy NATO, že ano, Severoatlantické teroristické organizace. A také se přeci nedomnívají, že by ho tím nějak zneuctívali ten znak, ten emblém. Za zneuctívání nějakého symbolu se může přece požovat, když je odhozen na cestu před vojska nebo před lidi, kteří přes něj přejdou. Nebudou po něm chodit každodenně, ale projdou po něm a polámou, roztrhají ho svýma nohama a tak dále. Tak to postupovali s nepřátelskými přece vlajkami. No, stejně jako s nepřátelskou symbolikou. Odhazovali to vše pod nohy a lámali to a trhali se vlajky a další symbolika, když přes ně lidé, vojáci anebo i obyčejní lidé šli, šlapali na ně a všechno to lámali. To je symbolické. Ale proč umístěvat tuto symboliku na podlahu? Mě tady ještě jeden, dámy a pánové, příklad hned mi tady vytanul. No přece slavili Hollywood Boulevard, nebo jak se to jmenuje. Když tam máte ty hvězdy se jmény slavných celebrit celého Hollywoodu a jsou přece na tom chodníku,
ta jména a ty hvězdy. A lidé se u toho fotí, natáčejí si to a je to pro ně nevšední zážitek. Já nevím, že se může dotknout. Ale to není jenom filmový průmysl, že ano, je to i hudební průmysl, celý ten show business. Tak si to uvědomte, jo. A přece to není znoucívání. To lidi to považují za čest tam jít, se projít po tom chodníku. Hollywood, bulvár, nebo jak se ta krávovina jmenuje. Jen si na to vzpomeňte. Tam to máte taky, že ano. A není to, že by plivali, šlapali a zneuctívali ty své ikony, ty své celebrity, jo? Tak to je jenom moje poznámka, to vytanulo hned mě na mysli, když jsem to tady přečetl to první, že to bude na podlaze. Tak, a v tom obchodňáku to bylo někde na Ukrajině, já jsem tady fotky měl, videa jsem tady měl, dával jsem to kdysi do zpráv. Tam to teda nebylo na těch stupních, tam byly schody v nějakém obchodňáku a myslím, že to byl zrovna ten nacisticko-fašistický Lvov, ale teď si nejsem přesně jistý, jo, tak mě teď neberte za slovo. A tam byly schody, byly nasvíceny, ne ty stupně, po kterých se šlape, ale ty stupnice takhle jakoby nahoru. A tam byl přímo ten nacistický symbol. A bylo to natáčeno. A lidi se tam smáli. Super skvělý. Tak si to uvědomte, jo? Jdeme dál. Protože to neznamená jednoduchou věc, říká pan Pěkin. Když je tato symbolika umístěna na podlahu jako monument, jako to černé slunce ve Velsbergu nebo Burgu, omlouvám se, jako je emblem CIA v budově CIA, jako je emblem NATO v budově NATO, chodí tam po nich a nikomu to přece nevadí. Znamená to, že každý, kdo na tu podlahu vstoupí, svoji další činnost bude stavět na konceptuálním ideologickém základu právě tohoto symbolu. A přestože na něj šlapou, tak to nic neznamená. Ale když na tom symbolu stojí, tak člověk přizpůsobí své jednání dané koncepci a ideologii. A přesně tohle založil do konstrukce Parku vítězství. Ta stanice metra se nazývá Park vítězství a to udělal ten Beglov. Ve smyslu, odmítejte si třetí říši, jak chcete, přesto bude stát a žít na tomto základu, protože to říkám já. Prohlásil Beglov. Oznámil tak, že je to fašista. A já znovu opakuji, že tohle všechno velmi dobře zná, protože to bylo celý život náplní jeho práce. To všechno mu objasnili už jako studentovi. Když na Parku vítězství rozmístil tyto rozpoznávací znaky, tak dává najevo, kdo tu válku vlastně vyhrál. A říká, myslíte si, že jste porazili třetí říši? Ne! Teď bude základem vašeho života vítězství třetí říše a můžete po těchto symbolech šlapat do aleluja, ale nic jim neuděláte, nepolámete je, nerošlapete je a neroztrháte. A každý den se na ty symboly pod svýma nohama budete dívat a zvyknete si na ně, přijmete je a smíříte se s nimi a stanete se otroky. Tak to je to, co zakládá Beglov do té koncepce. Beglov nechce vrátit název Leningrad, protože to je antifašismus, to je symbol hrdinství ruského národa. A on přece naopak zakládá nadvládu Třetí říše, Wehrmachtu a samozřejmě i jednotek SS. Je to cílevědomě speciálně naplánovaná politická akce podporující budoucí okupaci Ruska. Beglov tak přímo a veřejně oznamuje, že Rusko nenávidí, že nenávidí Rusy, že je to vlasovec, fašista a podmindostník a že všechna jeho činnost směřuje k nastolení okupačního režimu a začíná to už tím Parkem vítězství, kde tedy ukazuje ve smyslu to jste nebyli vy, nebyli to Rusové a ani ruská rudá armáda, kdo vyhrál válku, to my jsme ji vyhráli, vlasovci, fašisté a podpindosníci a donutíme vás opírat se o naši ideologickou konceptuální základnu, smířit se s tím. Podle této koncepce a její ideologie máte zdechnout, takže zdechnete ve jménu triumfu ideí Třetí říše.

Tak to je to, co zakládá Beglov. Nenechte se o tom mýlit. On tomu všemu velmi dobře rozumí. Zabýval se všemi těmito otázkami profesionálně. Všechno si to dobře nastudoval už na vysoké, protože jinak by nebyl už za 3 roky jmenovaný vedoucím oddělení. A to nejen tak leckde, ale přímo v Leningradském sovětu, tedy v ideologickém orgánu, kde bylo neustále nutno rozhodovat o budovách, o jejich symbolice, zda je její provedení vyhovující. Tohle museli neustále ladit a rozumět tomu. Takže si vše velmi dobře uvědomuje. A co vidíme dále? Tak, já bych to tady, co vidíme dále, si tady poznamenám. A my se koukneme na nějakou pauzičku. Martin tady něco vyloví, kde tady mám nějaké ty ruské písničky. Roc, květala, tak si něco dáme. Já vám vyberu jednu písničku, ta má málo. Chcete něco drsného nebo klidného a krásného? No, Voronoj, Voronoj je hezký, to je taky krátký, to je taky krátký, to je všechno krátký. Kosoňka Evgenia Zontikova, tak si dáme, tohle zkusíme.

0: Bylo, tak uvidíme. No, to byla tedy Jevgenia Zontíková. Tak, folklorní ansábl, lidový sbor, Radonica. No, a ještě folklorní sbor Světlica. Tak, jestli jsem to přelouskal, tedy sazvuky správně, tak to je v mém fondu na VKáčku hudebním. Nuž, ale jdeme se samozřejmě mrknouti, kouknouti dále, kde je mám ty poslední otázky. Tak, co vidíme tento týden? Říká pan Pěkin. Tento týden byl prezidentskému pluku udělen řád Žukova. No dobrá, tak ho prostě vyznamenali. A jakou má ten prezidentský pluk symboliku a kdo ji vybíral? A kdo rozhodl, že prezidentský pluk bude nosit kokardy ruské osvobozenecké armády? Vlasovské ruské osvobozenecké armády? Ty, které byly přidělené Hitlerem, aby s nimi válčili proti Rusům? V naší armádě se, sláva bohu, kokardy ještě nosí s hvězdami. To v policii u nás máme kokardy ROA, ruské osvobozenecké armády, už od roku 2005. Přesně od chvíle, kdy začali používat bílo-modro-červenou trikoloru, která nikdy nebyla státní vlajkou Ruska, až do roku 1991. A do roku 2005 nikdy nebyla na přehlídce k vítězství. Protože pod bílo-modro-červenou válkou válčili vlasovci. Tuto vlajku jim přidělil Hitler. Nikdy jsme neměli takové kokardy. Ruská armáda neměla bílo-modro-červené kokardy. Nikdy. Byly jenom černo-žluto-bílé. Tedy spíše černo-žluté. Ale bílo-modro-červené nebyly. Protože to nikdy nebyly státní barvy a nikdy to nebyla státní vlajka. Kdo to chce vyvrátit, ať prosím najde dokument, kterým by se ustanovovalo, že státní vlajkou Ruska byla do revoluce bílo-modro-červená vlajka. Najděte takový dokument, ale on žádný není. Zatímco výnos cara Alexandra II. Z roku 1858 o ustanovení černo-žluto-bílé vlajky jako státní vlajky, tak ten existuje. Ano, sabotážníci neumožnili, aby byl naplněn. Zmařili to. Vše to najdete zase v naší knize Státní symboly a státní suverenita. A Západ přece tohle všechno vidí. Západ vidí, že lidé, kteří přidělili nacistickou symboliku, vlasovskou symboliku, kokardám prezidentského pluku, jsou v nejvyšších státních funkcích Ruska. No dobrá, rok 2005, to už je dost dlouho, že ano, nějakých 21 let, ale i to je otázkou. To se za 21 let nebyli schopni zbavit té vlasovské kokardy, kokardy ROA, ale oni ji nosí ochotně. Vždyť to je kokarda vlasovců, kterou nám přidělil sám Hitler. Sám Hitler tu symboliku schvaloval. Stejně jako tu bílo-modro-červenou vlajku. A říkají, přece nám je přidělil sám Hitler, tak ji musíme udělat státní vlajkou, aby nás přijali mezi sebe. Fašismus teď tedy příští ze všech skulin. Všichni doufají, že se Rusko zhroutí. Došlo to už tak daleko, že se poslanec státní dumy, moderátor pořadu 60 minut, Jevgenij Popov, rozhodl oblékat ve stylu Goebbelse. Jen se na to podívejte, to už je dlouho, není to čerstvé. Lidé si toho povšimli samozřejmě už dávno. To je jen další úlitba budoucím okupantům. Ještě jedno prohlášení, cituji. Já nejsem s nimi, nejsem vlastenec, já jsem váš člověk, buržuj. Raška i ruský národ jsou mi ukradené. No. A v těchto podmínkách, kdy tedy probíhá rozsáhlá sabotáž, a mimochodem dost těchto materiálů publikujeme na našem kanálu, tedy na Telegramu, A navíc se o tom diskutovalo i v dost tedy sledovaném pořadu Vladimíra Rudolfoviče Solovjova, tedy ten pořad se jmenuje Večer se Solovjovem. Do jaké tedy úrovně už asi dospěla ta zrada, když už se na tom přímo, nebo se o tom přímo diskutuje i v tomto pořadu? A proč si toho v jiných pořadech nepovšimli? Proč se v jiných pořadech, jako v tom 60 minut, kde je rádoby odborník, který tam vykládá, že Západu nic jiného nezbývá, když Rusko ukázalo, že se s ním nedá jednat? A Skabějevová se zeptala, a co to znamená, že se s ním nedá jednat? A ona to odpovídá, no Západ přece určil podmínky, co má Rusko dělat. No ale to jsou přece předmětem jednání. No a chcete snad Západu diktovat podmínky? No s váma se nedá jednat. Jaké vaše zájmy, když vám Západ určil, co máte dělat? A tohle tam říká zcela otevřeně. A co námitky? Skabějevová tedy stojí, kroutí se, ale nic ze sebe v podstatě nevysouká. A to je přesně stylistika jejího manžela. Ten už se rozhodl, že je třeba začít poklonkovat, dělat úlitby, hrát si dál na vlastence, ale zároveň už poklonkovat okupantům. Za těchto podmínek Putin fakticky bojuje sám. No, nemluvím o tom, že i Lavrov bojuje, že ano. Trochu také Mišustin a další. Ale Putin fakticky bojuje sám a vytváří potřebné informační pole. A když to Lavrov řekl, podpořil ho snad někdo? Tady ho začali citovat, ukazovat, vytvářet informační pole. A jak zaútočili na Lavrova? Uvnitř státu i ze zahraničí? Rubio hned zareagoval. Putin musel odrážet útok soustředěný proti Lavrovovi. Putin vytváří zprávy, pak formuje hlavní proud a fakticky musí úplně sám udávat trendy v informačním poli, protože je přece jen ruským prezidentem a ve své podstatě ruským gosudarem a na jeho slova dav, který vůbec nerozumí řízení, ještě více méně reaguje a vytváří pak potřebné informační pole. To proto ty odpovědi na otázky. Ale byly potřebné ještě i z dalšího důvodu. Tyto odpovědi na otázky byly i vzkazem ven. Je to zaujetí určitého postoje. U nás rádi diskutují o tom, jaké máme spojence, že ano. Kromě KLDR nikdo nedokázal, že je náš spojenec. KLDR poslala vojska a pomohla vojensky. A co udělal například Lukašenko? Vždy přijde a říká, brachu, dej mi najíst, protože už jinak nemám ani se jak ti vydělat před dveře. Aha. A vždy to taky dělá Lukašenko. Co ho donutilo omluvit se Zelenskému? Jako pánovu oblíbenému lokajíčkovi? I když ho střelil úplně vedle? Protože viděl, že tady v Rusku nazrává státní převrat a tak Putina už odepsal. Už po několikáté. Už to udělal přece mnohokrát. A zase se rozhodl. Já se Západem nějak smířím, zradím Rusko a omluvím se Zelenskýmu a budu sbírat smetanu. No, jenže smetana žádná nebyla. Začali se sypat herdy dozad. Zaútočili na jeho autobus. Zelenský začal dávat ultimáta ve smyslu začal ses ohýbat, tak to tě ohneme pořádně a dorazíme tě a musí se s tím smířit. A uviděli to i Lukašenkovi nepřátelé, že ano, kteří jsou v zahraničí. Ti stejní, kteří ho chtěli v roce 2020 zlikvidovat i s jeho rodinou a chtěli ho fyzicky zlikvidovat. A když se Lukašenko omluvil, tak v tom uviděli svou dějinou šanci na jeho likvidaci. A až když se začala sypat ultimáta od Zelenského, když zaútočili na ten autobus, což mimochodem spolknul, protože neovinil Ukrajinu z tohoto útoku. Až když se začaly sypat informace, co s ním bude, až v Rusku proběhne státní převrat a Putin padne, že jeho, Lukašenka, i s jeho rodinou zlikvidují, tak pak se vyděsil.
1: Co takového jsem udělal? No.
0: On je přece všemi masny mazaný. Velký frajer, on. Kolikrát už bylo řečeno, že nedisponuje vůbec státním myšlením. Jeho pojetí řízení složitých sociálních supersystémů, procesů je omezeno na velikost sedlácké usedlosti. Na tu složitost a ještě ani tak to nezvládá. Kam fakticky přivedl svůj stát? Stát, který si dokázal vyrobit všechno. Tak teď není schopný vyprodukovat dost masa, mléka a dokonce ani brambor. Ten stát se drží jen díky vnější podpoře z Ruska. Když tu nebude Putin, nebude podpora Běloruska ani Lukašenka a jeho rodiny. No a tak se hned rozeběhl za Putinem, za Xi Jinpingem, že ano. Říká, je nutný se urychleně nějak dohodnout. K Putinovi se na dva dny pokaždé na 6 hodin přilepil jako list z metličky na tělo v sauně. Ale vždyť je to jednoduché. Byla tu určitá situace. Ano, nelehká, složitá situace, než se Zelenskému omluvil. Ale teď se mnohokrát zhoršila. Chtěl si zhoršit situaci jen v Rusku? A to jsi dokázal. Jenže ta tvoje se zhoršila také a tak si přiběhl do Ruska. Jenže ta situace v Rusku do té tvé omluvy byla lepší. A ochránit tebe i tvou rodinu bylo jednodušší než teď, když si vědomě tu situaci v Rusku zhoršil a to ty sám. Jenže on nemá dost rozumu. To člověk musí být státním činitelem a ne Lukašenkem. Vzpomínáte, jak ho v roce 2020 utáhli na vařené nudly? A on znovu skočil tedy na stejné hrábě. Protože neví, jak jsou zkrátka řízeny složité sociální supersystémy. Není Lukašenko žádný státní činitel. Byl tam dosazen jako loutka, kterou je možné řídit. Aby přes něj potom mohli z nadnárodní úrovně řídit Rusko. Jenže ten scénář se zhroutil a pro Lukašenka už není uplatnění. A tak se pokouší udržet si své postavení a myslí si, že stát je nějaká sedlácká chalupa. Jenže tak to není. A tak se rozeběhl do Číny. A Čína to je nějaký ochránce, že ano? Vždyť i Madurovi slíbila ochranu. Čínská vládní delegace byla ve Venezuele, kde se sešla s Madurem ve stejný den, kdy ho Američané unesli. A co udělala Čína? Pomohla mu? Ne. Koupili si trochu ropy a Čína ustoupila. A potom Číňanům řekli, to jste si naběhli, teď už to tak nepůjde, všechno bude s tou venezuelskou ropou jinak, takže budete mít deficit energetických nosičů. No. Letěla tam delegace z Kuby do té Číny. No, vy jste přece nějak s Američany se dohodli, tankery k vám plují, tak některé z nich pošlete k nám na Kubu, pomozte nám. Přece vidíte, že tu jde o naší genocidu, likvidují celý náš stát a všechno jeho obyvatelstvo, pomozte nám, Číňané. No, a ti se odmlčeli. Tedy ne, hodně slabých řečiček zaznělo, to ano, ale nic neudělali. Když přiletěli do Ruska, tak to bylo těžké, ano, velice těžké, ale tanker tam dorazil. Jen jeden, ale dorazil. Ulevilo se jim trošku? No, asi jo. Vyjevilo to vnitřní zradu v Rusku? Ano, vyjevilo. Tanker s plynem se odklonil a nedodal plyn pro zajištění Havany elektřinou. Druhý tanker už nedorazil, až na Kubu, protože mu to USA zakázali. A tady uvnitř Ruska už se připravují na státní převrat. Oni se rozhodli. Říkají, to Putin by rád zachránil kubánské obyvatelstvo, ale my se podřídíme páníčkovi a splníme jeho podmínky a až přijde náš čas, tak mu řekneme, že když zakázal dodávat ropu Kubě, tak jsme to zařídili my. Neposlechli jsme Putina a sabotovali jsme to. A ta palivová krize je tu u nás teď výslovně kvůli sabotáži naftařů. A potom všem sem nakráčel Lukašenko, aby tu hledal ochranu. A vykládají nám, že je Čína náš spojenec, že je taková spravedlivá, že stačí, když se zamračí. Došlo k tomu teroristickému útoku ze strany Ukrajiny ve Starobělsku. Zabili tam mladé lidi, že ano, mladíky a dívky, já řeknu 21. A zločin je to strašný, protože zabíjeli tedy zcela cíleně. Ty drony přilétaly ve třech vlnách a nešlo o žádný vojenský objekt. To znamená, že šlo o demonstrativní kárnou akci. Rusko se obrátilo na celý svět a řeklo, podívejte se, co dělají, podpořte nás. A Čína, která je členem Rady bezpečnosti, která si nyní činí nárok na globální roli ve světě, na spravedlnost odpověděla, Čína vzala na vědomí zprávu o útoku dronů na školu ve Starobělsku. Tak chápete to? Jenom to vzali na vědomí, danou zprávu. A žádné vývody z ní, žádné odsouzení. O, my jsme to vzali na vědomí, tak co byste ještě po nás chtěli? A tak k těmto lidem se rozjel Lukašenko, aby se s nimi dohodl. On není žádný státní činitel, teď tedy razí cestu nebo tezi, dokud je tu Čína, bude tu i Bělorusko. A přímo se tak distancuje od Ruska. Nebude Čína, nebude Bělorusko a vůbec nevidí, že jen díky Rusku doposud Bělorusko existuje. To jen díky Rusku Lukašenko i jeho rodina zůstali naživu. Jenže on to neoceňuje. Hledá si pánička někde tam, jen aby nemusel být s Ruskem. No, způsobí si sám problémy. A za této situace, kdy Čína bere na vědomí zprávu, je Putin tedy nucen sám vytvářet informační pole pro celý svět a plnohodnotně odpovídat na všechny otázky. A tímto svým vystoupením Putin odmítl ultimátum, aby se vrátil ke scénáři Atavia Proxima, který Putin nikdy nepřijal. Vždyť si pamatujete, jak Zelenský mlel o příměří a tak podobně na všechny ty návrhy. Co vykřikoval? My jsme se dohodli, že ta válka bude probíhat jiným způsobem. Vyhlašte příměří, my se musíme přeskupit a doplnit síly. Takže Zelenský se drží do hodičky, scénáře. Není státní činitel. Nechápe, že Putin uplatňuje svou suverénní konceptuálně určitou politiku subjektivního, suverénního mocného státu Ruska. A Putin svými odpověďmi na tyto otázky vyvrátil všechny pochybnosti v tom smyslu, že Sergej Viktorovič Lavrov měl vlastně na mysli tohle nebo něco úplně jiného, když odpovídal na otázky. Vláda dělá to nebo tamto. On to vedl k zahraničí, k rozhraničení konceptuální vymezenosti. A v minulém pořadu otázka a odpověď jsme mluvili o ultimátu, které zveřejnil náměstek předsedkyně centrální banky za Bodkin. Tyto odpovědi na otázky jsou odpovědí za Bodkinovi a jeho páníčkům na to, že zájmy Ruska se zaprodávat nebudou. Ve smyslu, vy jste začali s tím rozdělováním, tak si ho vyžerte. Nikdo se vaší cestou vydávat nehodlá. A to je to, o čem jsem mluvil už v minulém pořadu. Že nyní je stát odsouzen získat svou konceptuální vyhraněnost. Už jsme najednou mluvili o tom, že erb vyjadřuje stav našeho státu, ten dvojhlavý orel, ta konceptuální neurčitost a dům vnitřně rozdělený, že nemůže obstát. A v čem spočívá ta konceptuální neurčitost? Že rosionská elita touží být otrokem západu. Že ano. A lízat panský zadek. A chce Rusko a ruský národ zničit. A ruský národ naopak bojuje za vlastní přežití, aby mohl žít ve svobodném, suverénním, subjektivním a mocném státu. Tyto koncepce tedy řízení jsou neslučitelné a to roztržení dvojhlavého orla spustil za Bodkin svým ultimátem. A také to ultimátum zveřejněné v Times, mluvili jsme o tom tedy v minulém pořadu, Putin tu výzvu přijal a řekl, ano, chcete to rozetnout? Tak vám vyhovíme. tady je ta předělaná linie. Takže dům vnitřně rozdělený nemůže obstát. Vnitřně ani rozdělený stát se nemůže obstát a zroutí se. Jak to bylo řečeno v Biblii, tam je to konkrétně Matouš 12:25. Takže tuto konceptuální neurčitost bylo nutné jednou začít překonávat. Ve smyslu, ano, my válčili za tohoto stavu státu, ano, chtěli jsme napřed vyhrát, abychom potom postupně řešili tu otázku konceptuální neurčitosti. A toto nové vyostření, které vede ke konceptuální vymezenosti státu, jsme nezačali my, ale výzva byla přijata. Takže to je to, co řekl Putin. Výzva byla přijata a Rusko bude suverénním, konceptuálně mocným, subjektivním státem, centrem koncentrace řízení, a to na celosvětové úrovni. To je to, co Putin řekl v těch svých odpovědích na otázky. A tak to je v krátkosti to, co se stalo. Moderátor říká, no tak to už bylo pro dnešek všechno. A pan Pěkin jde zase na to, na tu důležitou, důraznou výzvu na samostudium. No což, tak to už mám nezbývá, než se rozloučit a připomenout nám, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné, ne proto, že náš rozum je slabý, ale protože jejich podstata nezapadá do okruhu známých nám pojmů. A v tomto ohledu je třeba si uvědomovat, že zatímco dříve, aby se člověk stal aktivním členem společnosti, stačilo mu naučit se číst, psát a počítat, tak nyní, aby se jim stal, musí vědět, jak se řídí složité sociální supersystémy, státy. Takové znalosti najdete jen tedy v jednom zdroji, v prací vnitřního prediktoru souborné sociálně spravedlivé Rusy. A prostávající, složitý, silný manévr, který nyní probíhá v celém světě, nejen tedy v Rusku, jsme připravili práci, která se nazývá Válka, stát a bolševismus. Třídílnou práci. Tak v prvním dílu stát se vysvětluje, že ne všechny státy jsou skutečnými státy a čím se liší historický stát od projektově zkonstruovaného státu. Také co je to stát konstruktér a mnohé další pojmy. Druhý díl je válka. Válka to je soubor opatření zaměřených na zmocnění se cizích, energetických, přírodních a lidských zdrojů. Tohle je jediná správná definice války. A právě v tomto dílu je vysvětleno, jak jsou vedeny války a jak i bez války, horké války, na bojištích tedy, vyhrávají jedny státy a zmocňují se jiných států. A příkladem je Svaz sovětských socialistických republik, který se zhroutil bez horké války. A to dokazuje, že je možné dosáhnout vítězství i bez bezprostředních válečných akcí. Třetí díl je bolševismus. Vždy tedy za všech časů Rusko zachraňoval unikátní jev ruské kultury, ruský bolševismus. To právě proto bolševismus tak nenávidí všichni nepřátelé Ruska. To právě proto se všichni nepřátelé bolševismu spojují s Hitlerem a dalšími nepřáteli, aby Rusku neumožnili stát se subjektivním suverénním státem. Naši partneři jako doplnění této třídílné práce vydali knihu analytických zpráv ze série O světě křivých zrcadel. A kniha nese název Fleet is Being, že ano? Tak, tyto analytické zprávy tedy rozšiřují obsah toho, co je vyloženo v té třídílné práci, a také vydali ještě doplňkový díl k prvnímu a druhému vydání s materiály třetího již publikovaného vydání té třídílné práce Válka, stát a bolševismus. V tom doplňkovém dílu je většina těch materiálů, které jsou ve třetím vydání, a aby nebyly v těch předchozích vydáních, kterými bylo doplněno to třetí vydání. Dále jsme napsali knihu Státní symboly a státní suverenita. Stejně tedy, jako můžete v armádě přes rozlišovací znaky různých vojáků rozpoznat, jaké zaujímají v ozbrojených silách místo, jaké mají postavení a tudíž možnosti, tak stejně se ve světě od 15. do 20. století budoval systém státních vlajek, který určuje světovou hierarchii států. Jaké má stát postavení a tudíž i možnosti v tomto světě. A potom porozumíte tomu, proč je od věka rudá vlajka, vlajka Sovětského svazu, označením absolutně subjektivního suverénního státu, a proč současná bílo-modro-červená trikolora je vlajka nesubjektivního, nesuverénního, koloniálního státu, tedy surovinového přívěšku Západu. Navíc teď naši partneři vydávají celou sérii knihovna konceptuálních znalostí. První díl je o ekonomice. Ten popisuje, jak reálně funguje ekonomika, a potom porozumíte tomu, co ve skutečnosti dělá Centrální banka Ruské federace a další, kteří chtějí, aby Rusko zůstalo surovinovým přívěškem. Druhý díl je o imitačně provokační činnosti. Dnes totiž mnoho lídrů veřejného mínění vede své publikum tím či oním směrem. A lidé se v nich často rozčarují, když se ukáže, že lídr veřejného mínění není tím, za koho se vydával. Ta práce o imitačně provokační činnosti vám právě pomůže rozpoznat, zda ten člověk je tím, kým se staví, nebo jen vytváří takový obraz a ve skutečnosti sleduje nějaké jiné cíle. Další díl je dostatečně všeobecná teorie řízení. To je páteř koncepce sociální bezpečnosti. Další díl je Ejhle Puškin. Ten je o konceptuálním obsahu Puškinovy tvorby a na něj navazuje přímo další díl Není matrice jako matrice. Ten je tedy o matričním řízení. Další kniha je sborníkem analytických článků o fašismu a nazývá se Světový fašismus. Fakticky se jedná o reedici sborníků článků z roku 1923, kde byl fašismus teoreticky zpracován a plně popsán. Další kniha je s názvem O tom, jak žít lidsky. Tak a to vám vždy říkám, že ta vyšla v elektronické podobě v češtině na KOB Centrum, teda pardon, kob.forum.eu. A tam se to jmenuje Ford a Stalin o tom, jak žít lidsky. Jo? Tak se na to můžete podívat a můžete studovat sami. A v této knize se dozvíte, nebo v tomto dílu, jak fungovala ekonomika i společnost ve Stalinově době. A teď naši partneři vydali další knihu pod názvem K otázce uvedení do analytiky. Tato práce vám umožní porozumět tomu, co je to analytika a jak ji provádět. Jsou tam uvedeny příklady třeba toho, jak jsou s využitím jejich kulturních osobností řízeny ty či ony národy z nadnárodní úrovně. Jsou tam praktická doporučení, jak můžete rozvíjet své analytické schopnosti. Jsou tam uvedeny konkrétní příklady toho, jak analyzovat. Konkrétní tedy úkoly, abyste jejich řešením rozvíjeli své analytické schopnosti. A také jsou tam tedy uvedeny příklady toho, jak je prováděný brainstorming s využitím nic netušícího obyvatelstva v rámci realizace státního a nadnárodního řízení. Díky tomu porozumíte velmi mnoha věcem. I určení různých těch seriálů, tomu takzvanému fenoménu Žirinovského a mnohému dalšímu. A když budete řešit ty doporučené úkoly, tak můžete rozvinout své analytické schopnosti a stát se v řízení samostatnými. A teď už mi tedy nezbývá, než se rozloučit a popřát vám jen to nejlepší, mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Tak, knihy vnitřního prediktoru, tedy souborné sociálně spravedlivé Rusy v češtině i ve slovenštině naleznete na stránkách www.leva.net.webnode.cz, taktéž na ksbzdroje.cz a nebo v ruštině www.vodaspb.ru, nebo je můžete zakoupit v knižní podobě na ksbpress.cz. Dále překlad knih Valerie Viktoroviče Pekina o světě křivých zrcadel 1, 2, 3 a 4. Jednička jsou ty analytické články, dvojka je o státu, trojka je o válce a čtyřka je o bolševismu, ale i knihu Státní symboly a státní suverenita si můžete objednat na stránkách zakázanévzdělání.cz. Dále je k dispozici fórum koncepce, to má právě stránky kob.forum.eu, tak se na něj podívejte se tam různými příspěvky, komentáři a tak. A další zajímavé materiály a dobré, tedy komentáře aktuálních událostí, můžete najít na Proudu národní hrdosti, jejich telegramový kanál je Proud národní hrdosti, všechno dohromady bez diakritici. Tak, já se ještě kouknu, zkusíme otevřít tedy Telegramos. Počkejte, kde mám Telegramos? My se zrovna tedy na ten Proud národní hrdosti koukneme, kde mám Telegramos. Tady, tak počkejte, já dám nějakou písničku, zase jenom jednou, dáme zase nějakou ruskou, jo. Kterou tady Martin vybere. Kalinka od Miravy. Dáme si Zaru.

Mám krásná další píseň. No a mám tu nějakou zprávu od Petra Havla. Londýn se mýlí, když doufá, že bude moci vést válku rukama jiných a zůstat nepotrestán. To prohlásil v rozhovoru pro TAS ruský velvyslanec ve Velké Británii pan Kulin. Establishment Velké Británie je z nějakého důvodu přesvědčen, že může dovést situaci k extrémní eskalaci. S útoky na naše ruské území ze strany kyjevského režimu a přitom zůstat nezraněn v bezpečí. No, tak to je dobré prohlášení. A mám tu od Petra tedy poznámku. To si bohužel myslí i válečníci v Čechistánu, Pávek, Rakušan, Němcová, Foltín, Řehka a další. A nakonec budou vydáni na potrestání do Ruska, to je u Petra Havla, tedy na síti VK. A já jsem vám přece slíbil, že se ještě koukneme. No a teď je... Kam mi to uteklo, že jo? Kam to ono zase Martinovi tady uteklo? Teď jsem to tady měl, KOB Forum, kde to je, protiprout to teď nechceme. Tady hledat, hele, já jsem si tady hrál. A někam mi to uteklo. Tady otevřeno a teď to jak na potvoru. Nevidím, jo, já jsem hloupej, když to bylo v Telegramu. Máme tady svodku událostí, proud národní hrdosti, aha, oni to dávají v PDFku. Takže tady máme týden 27. června až 3. července. Boj o summit NATO a sporné rozhodnutí ústavního soudu, datová centra u Zbraslavy. Dále je tady téma odebere Česká republika Zelenskému řád Bílého lva. A důkazy poškození České republiky prezidentem Pavlem. Ze Slovenska tu máme, Slovensko přebírá předsednictví Vyšegrádské čtyřky a spouští blok jaderné elektrárny Mochovce, blok číslo 4. Ze světa tu je Hormuzský průliv a běloruský projekt Západu selhal a také, že BRICS čelí politickým rozporům a pozastavuje své další rozšiřování. Kolik na to máme? 25-26 minut. Tak to bychom se na to mohli kouknout. Já to jdu tady stáhnout. Šup. Tak, teď doufám, že se to někde otevře. Jestli ne, tak se to otevře takhle. Tak, když to nepůjde dobrovolně, půjde to no, pod pohrůžkou násilí. 11 stránek, to je minimálně hodina. Tak, nejvíce sledovanou událostí poslední doby v České republice a mě už to unavuje. Mě osobně už to unavuje, je to trapárna zase pro lidi. Je spor o účast prezident Číka Petra Pavla Pávka, že ano, na summitu NATO. Zprávy, které se toho týkají, proto předřazujeme všem ostatním a jako první zařazujeme článek, který mapuje nejen českou kauzu, ale i mezinárodní dění okolo summitu. Tak to samozřejmě všechno víte, ale povede Babiš, usnesení vlády platí, řekl Macinka. Hrad požádal o letadlo do Ankary pro 35 členů, to samozřejmě taky víme. Pavel kope nožičkou, rozjel se Okamura. Pak přišel prý Vystrčil a obrátit se na lid jediné řešení. Významný právník proti ústavnímu soudu. Tak, ale já jsem tady chtěl cení za zvýšené náklady vůči dvěma letům na summit může vláda tvrdí zase hrát. Takže odpovědnost za zvýšené náklady kvůli vyslání dvou letů na summit NATO nese podle kanceláře prezidenta vláda. To samozřejmě přinese ten propagandistický článek Echo 24. Dopředu bylo přece jasné a bylo avizováno, že nemohou letět v jednom letadle společně prezident a předseda vlády, tedy premiér. I kdyby tam byl Miloš Zeman a premiérem byl třeba Andrej Babiš, kdyby si možná notovali nebo nenotovali, tady nejde o tu animozitu a o to, co tady Pávek rozehrává. Tady přece jde o to, že jsou to dva ze tří nejvyšších ústavních činitelů České republiky dle ústavy a zkrátka nemohou letět v jednom letadle.
když by bylo sesčeleno, tak už by nám tady kdo zůstal. No, no. Uvědomte

Když ti to nechtějí a chtějí tady stavět samozřejmě větrníky. No, to byste si měli uvědomit, že zkrátka, že se tady rozhorčuje inženýr Novák, že se tady rozhorčuje, co dělají policisté, že ano, jednotlivá ministerstva, ať už životního prostředí, zdraví, průmyslového obchodu, pro místní rozvoj a další, co dělají, nebo spíše nedělají, proč činí a nečiní, co tady dělají státní zástupci a soudci. Všichni držejí hubu a krok, nebo valná většina, 99,9%, a přizpůsobují se tomuto. A zkrátka, je to hrůza, co se tady děje. Tak. Ale vidíte, na Slovensku to jde. Tady dostavba Temelína 2. 3. bloku. Všechno je proto připraveno. Všechno jsme zvládli sami. Tak, ale vidíte, že se tady nechce, protože druhá nejlepší, no, nejlepší ministryně financí Alenka Schillerů, první ministryně nejlepší financí a druhá vůbec jakoby v této funkci po samozřejmě Kraďouskovi, že ano, který za to dostal ocenění od nějakých evropských kašparů, tak samozřejmě Alenka Schillerová za stát hlasovala na té valné hromadě ČSSD. Jardanovák to zmiňoval a hlasovali za větrníky, tito ichtylové. Dneska jsme se u vrtulníků byli kouknout tady u našich na Rusové. No, takže nic hezkýho to není. A to jsou tam jenom malý obludy. Já to tady mám někde na telefonu, teď nevím, kde mám telefon, tady mám. U nás tady máme jenom ty zrůdy, které jsou. Počkat, já jsem to vyfotil, tu ceduli. A to nic, to dáně asi tady škrábe. Drápky. Čurina jedna. Tak, my to tady máme, jako to není dost vidět, kde to tady máme. Výška náboje, tedy toho rotoru, je 78 metrů a průměr rotoru je 82 metrů, takže celková výška téhle obludy, když se točí, anebo i když to stojí, 78 plus 41, že ano. Tak, a svištěj teda svinsky, no. A ten bordel po tím, co je, tak to si tam můžete dohledat sami, když se někam zajdete kouknout. Miloš Zeman říkal, že je důvod odebrat tedy Zelenskému řád Bílého lva. Hnutí tedy SPD, že ano, Tomio Okamura, Svoboda a přímá demokracie, podal návrh na odebrání řádu Bílého lva ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Podle předsedy strany pro Jindřicha Rejchla je podnětem krok také polského prezidenta Karola Nawrockého, který odebral Zelenskému nejvyšší polský řád. Stanovisko SPD posvětil i prezident Miloš Zeman, který v roce 2022 řád Bílého lva Zelenskému uděloval, když řekl tedy, bohužel musím konstatovat, že důvod k odebrání řádu existuje, uvedl tedy prezident Miloš Zeman pro Parlamentní listy CZ. Tak jo, datová centra. Datová centra mění řeckou Atiku v peklo. A jak změní Zbraslav? Takže na Zbraslavi vyroste největší datové centrum v Čechách. Žádná větší debata o ekologických dopadech této stavby se nekonala. Řecko však již má tedy s datovými centry zkušenosti. A zde jsou, takže jdeme na ně. Výstavba nových datových center v Atice postupuje lavinovou rychlostí. Firmy jako jsou Microsoft, Google a Amazon a další giganti zakládají obrovská datová centra, zatímco vláda Mitsotakise je propaguje jako investiční úspěch. Realita je však pro životní prostředí a energetické potřeby země skličující. Obrovská totiž spotřeba energie to přináší a samozřejmě obrovskou spotřebu vody. Centra spotřebovávají energii, plýtvají vodou v zemi, která už čelí tak nedostatku vody a vytváří obrovskou tepelnou zátěž. Ono to samozřejmě hýcuje asi tak miliardkrát víc než váš osobní počítač, že ano, nebo můj osobní počítač. A proto se to musí chladit vodou, ty systémy. A 5 milionů litrů denně to sežere tady ta svině. To datový centrum. V Americe s tím mají zkušenosti, tam už mají vysklé

0: obrovské řeky, které ještě před spuštěním datových center byly tyto řeky plné vody. Dneska se tam projdete suchou nohou pod ně. Žel, tyto informace a tato videa moc sdílené nejsou, svět o ně nestojí, samozřejmě mediální domy to nešíří, nezdílejí, takže se na to musíme kouknout aspoň takhle. Tak, to necháme, zlikvidovaný kandidát, ano, odhalil praktiky novinářů, to taky nechceme, Ondřej Prokop. Tak, důkazy poškození České republiky Petrem Pavlem Pávkem. Tady podnikatel odpověděl za Babiše. Tak, to nás zajímá. Prezident Petr Pavel požaduje tedy od premiéra Andreje Bureše důkazy o jeho tvrzení, že poškozuje Českou republiku. Tak se úkolu chopil zlínský podnikatel Petr Sodomka. A důvodů našel hned několik. Od slov o Donaldu Trumpovi přes Green Deal až po podporu ztráty české suverenity. Podnikatel Petr Sodomka se na svém facebookovém účtu vyjádřil k některým krokům prezidenta Petra Pavla Pávka, konkrétně k jeho žádosti, aby premiér předložil důkazy, že Petr Pavel poškozuje Českou republiku. No a tak pan Sodomka sestavil výčet důvodů, podle kterých se dle něho dá tvrdit, že Petr Pavel Českou republiku skutečně poškozuje. Opírá se přitom o články mainstreamových médií, tedy hlavního proudu. Například Čína oznámila ukončení veškerých kontaktů s českým prezidentem. Konstatuje pan Sodomka a píše, že prezident místo toho, aby aktivně prováděl a podporoval diplomací vůči jedné z rozhodujících velmocí planety, ohrozil naše vzájemné vztahy svou soukromou aktivitou a ještě se dětinsky poškleboval, že žádné vztahy s Čínou stejně nebyly. Narážil tím na nespokojenost, kterou Číňané vyjádřili kvůli Pavlově návštěvě Dalajlámy. Dále komentuje nediplomatickou kritiku amerického prezidenta, když říká, prezident opakovaně kritizoval prezidenta Spojených států, našeho nejvýznamnějšího spojence v NATO a tak dále. Tak. Tady Kyjevu připomněli zvěrstva páchaná tedy ukrajinskými nacionalisty, co znamená odebrání řádu Bílého orla Zelenskému. Takže Zelenskému bylo odebráno nejvyšší polské vyznamenání a na Bankové ulici začalo hádání. Polsko poprvé tedy uplatnilo vůči Kyjevu svoji vlastní metodu zneplatnění. Zelenský po léta tedy vymazával vše, co nezapadalo do nové ukrajinské mytologie, jazyk, kulturu, církev a nepohodlné názvy. Nyní ho tedy Varšava za glorifikaci ukrajinské povstalecké armády, tedy UPA, tak mu vyloučila z řad nositelů řádu Bílého orla, což je nejvyšší vyznamenání Polské republiky. Kyjev na to reagoval tím, že začal demonstrativně odevzdávat svá vyznamenání a spustil skupinový flashmob Ani já nejsem orlem. Ukrajinský stát, který se ve své oficiální ideologii stále více upevňuje, kde se ten banderovský kánon, tak otevřel novou frontu, konkrétně tu polskou. Kyjev se tedy rozhodl, že může pojmenovat jednotku ukrajinských ozbrojených sil po hrdinech UPA a nadále od Polska požadovat logistickou podporu, zbraně, peníze, útočiště a citlivé mlčení. Prezident Karol Navrocký reagoval tedy s ironickou symetrií. Odebral Zelenskému řád Bílého orla, tedy nejvyšší polské vyznamenání, kterému bylo uděleno Zelenskému v roce 2023 jako symbol důvěry a vojenského bratrství, čímž Kyjev zbavil štítu historické beztrestnosti. Teď jsem tady koukal, kdo to je, nepodvolím se, občan v odporu, myslím, na Instagramu, ale ono mi to samozřejmě zmizelo. Tak tam to můžete najít a já jsem to sdílel i někde na VK, to video krátké, kde měl Vladimír Vladimirovič proslov a říkal tam velice krátce jenom k tomu, co se děje na Ukrajině a právě o té jednotce hrdinové UPA a OUN, že ano. To je ta ukrajinská organizace nacionalistů, tedy nacistů, abyste tomu rozuměli. Tak zkrátka masakr Babi Jar, že ano, kde bylo povraženo 30 tisíc židů za pár dní a další, takže na to se můžete pokouknout. Rubio zničil ducha Anchorage. Co by mělo teď udělat Rusko? Tak, to je taky nějaký malinký, tak se na to koukneme. Odkud to je? Armádní magazín. Tak si vezmeme jenom tu tiráž, co tady je. V posledních dnech se v informačním prostoru mezi Moskvou a Washingtonem rozpadá narativ, který mezi oběma stranami převládal od august, to je srpen, že ano, myslím, minulého roku. Nejdříve 21. června vystoupil s výčitkami vůči Američanům poradce ruského prezidenta pan Ušakov, když řekl, Rusko neočekává splnění dohod z Anchorage, ale vítězství. Jedna ze stran se ukázala jako neschopná je splnit. Následně pak 23. června vystoupil s podobným textem ruský ministr zahraničních věcí, tedy Sergej Viktorovič Lavrov, který prohlásil, nechci ani pomyslet na to, že Aljaška byla zamýšlena s cílem získat čas na vyzbrojení Kyjeva, ale ve skutečnosti to tak dopadlo, jak to dopadlo. No, Američané se zamysleli a jak na to zareagovat a předevčírem, tedy když je tady ten článek psaný, 25. června americký ministr zahraničních věcí Marco Rubio v podstatě popřel klíčové teze Moskvy o jakýchsi dohodách, které dosáhli lídři obou zemí v srpnu loňského roku na Aljašce. Americký ministr zahraničních věcí prohlásil, že během bilaterálního setkání na Aljašce se diskutovalo jen o některých iniciativách a návrzích a ne o závěrečném dokumentu týkajícím se urovnání ukrajinského konfliktu, konstatuje to ruský vojenský expert Jurij Barančik. Podle jeho slov strany si vyměnily návrhy, ale ke konečné dohodě nedošlo. Tak, tady ještě Hormuz a takovýhle věci. Tak, co bychom tady mohla záchrana kyjevského? Jo, Pavel Zarubin. To je to, na co byla tady ta otázka, že ano. Newsfront, otázky, odpovědi Valerie Viktoroviče. A rozhovor odpovědí Viktoroviče pěkně. Náboj pravdy. Tak, ale Vladimír Putin záchrana kyjevského honění režimu není v ruských plánech. Aha, to je jenom takhle krátký. Aha, tak dík. Uvedl to ruský prezident Vladimirovič Putin v rozhovoru s novinářem Pavlem Zarubinem, když komentoval návrh Kyjeva na omezení oblastí bojových operací. Cituji ruského prezidenta. Vzhledem na katastrofální nedostatek personálu se ukrajinské ozbrojené síly zřejmě domnívají, že by to mohla být jejich záchrana. No, ale záchrana kyjevského režimu není v našich plánech. Tak, tak, to je dobrý, to se mi líbí. Aljaška, zase Aljaška, operace Barbarossa, bychom si měli připomenout, že ano, 85 let se nepřátelé, nebo po 85 letech se nepřátelé Ruska opět dávají do pohybu. Takže minulý týden vlastně, to bylo někdy, no tento, to bylo 36. Uplynulo 85 let od chvíle, kdy nacistické Německo napadlo Sovětský svah v rámci největšího zločinu agrese v dějinách lidstva. I tento týden se německé tanky s charakteristickými insigniemi Železného kříže valily směrem k ruským hranicím spolu s dalšími partnery z NATO v rámci vojenského cvičení, které bylo cynicky pojmenováno Operace Freedom Shield. Štít svobody. Je skutečně šokující, jak se historie tedy takovéhoto zločinného rozsahu opakuje, a to bezostyšně a zdánlivě bez jakéhokoliv zájmu veřejnosti. Dne 22. června roku 1941 tedy zahájilo nacistické Německo největší vojenskou invazi, jaká kdy byla v historii zaznamenána. A v rámci operace Barbarossa byly nasazeny 3 miliony německých vojáků spolu s jednotkami ze spojeneckých zemí. Blitzkrieg, tedy blesková válka, otevřel tedy největší bojiště druhé světové války. V Rusku známe jako Velká vlastenecká válka. Zahynulo nejméně 27 milionů občanů Sovětského svazu, z nichž většina byli civilisté. Zrnité záběry z té doby ukazují řady a řady lidí, kteří byli zastřeleni a naházeni do hromadných hrobů. Při jednom z největších zvěrstev v září roku 1941 bylo během pouhých dvou dnů popraveno přes 33 tisíc civilistů v rokyně Babi Jar nedaleko Kyjeva. Prý nacistické jednotky do toho nějak moc nezasahovaly, ale dámy a pánové vesele si to natáčeli a smáli se tomu. Tak a fotografovali to. Tak skupina BRICS, tak ještě dáme, kolik máme, 6 minutek, tak se koukneme na BRICS. Skupina BRICS čelí politickým rozporům a pozastavuje své další rozšiřování. Takže na konferenci, na 12. konferenci Primakovovy přednášky, která se konala 24. června v Moskvě, ruský ministr zahraničních věcí Sergej Viktorovič Lavrov kategoricky zdůraznil, že skupina BRICS, což je Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika, pozastavila své budoucí expanzivní ambice, a to s odkazem na rozdíly a rostoucí obavy z nastupujících geopolitických změn mezi členy sdružení BRICS. Skupina BRICS zaznamenala tedy zásadní posun díky svému nedávnému rozšíření z 5 na 10 členů a zavedení statusu partnerského členství pro dalších 13 zemí. Ačkoliv to bylo v roce 2024, kdy předsednictví zastávalo Rusko, považováno to bylo tedy za velký úspěch, nyní se to rozšíření stalo překážkou, s nímž se BRICS teď potýká. Lavrov tedy uznal, že tato klíčová překážka, ostré rozdíly a spory poškozují image a do jisté míry brzdí pokrok sdružení BRICS. Akce tedy Primakovovy přednášky se konala tedy s cílem zdůraznit jednu z jejich ambicí, a to prosazovat stále aktuálnější otázku multipolarity. Značným pokrokem při budování nového světového řádu je zapojení východu a globálního jihu a odmítnutí řádu založeného na pravidlech a hegemonie Spojených států amerických a Evropy. BRICS tak těmto zemím poskytuje prostor k tomu, aby se více prosazovali a spolupracovali v rámci multilaterálních institucí i organizací. Společným postupem by se mohli výrazně zapojit a podle očekávání by se mohli prosadit i lépe na globální scéně. Tak. Jo, ukrajinského miliardáře našeho Monaku, to asi víte, že tam byl ten bombový útok, že ano, s cílem tedy, cílem exploze v rezidenční budově byl prominentní podnikatel a kypersko-ukrajinský miliardář Vadim Jermolajev. On i jeho manželka bojují v nemocnici v Nice o život. Nevím, jak je to s nimi teď. Itálie neschvaluje 70 miliard eur NATO pro Ukrajinu na rok 2027. To je taky zajímavé. A Evropská unie několik dní před summitem NATO v Ankaře se účastníků dosud nepodařilo dosáhnout společného postoje k dlouhodobým zárukám vojenské podpory Ukrajině. To se konkrétně týká přidělení 70 miliard eur vojenské pomoci na rok 2027. Velvyslanci členských států již schválili návrh závěrečné deklarace, která stanoví poskytnutí vojenské pomoci, zbraní a výcvikové podpory Ukrajině právě v celkové výši 70 miliard eur v roce 2026. Zda však budou tyto závazky prodlouženy i do roku 2027, zůstává otázkou. No my samozřejmě z otázky víme, že a máme i odpověď, že samozřejmě Piotr Pavlovi teda jde jenom o ty prachy přes Koláře po Strnada a další, že ano. To si uvědomte, o nic jiného tam nejde, tam jde jenom o prachy a říká se to tady už dlouho, takže kdo to chce, vidět a slyšet, tak ten to viděl a slyšel, kdo nechce a bude za televizí prdět do gauče, sosat lahváče a bude tam nadávat na Petra, Pavla, ten na Bureše, ten na Macinku a takovýhle kidy. Tak to jsou zase jenom hry pro blbce. Ale je tady zajímavá zpráva. Ford znovu najímá inženýry, veterány. Poté, co umělá inteligence nedokázala dosáhnout jejich dovedností a zkušeností. Tak tedy firma Ford odhalila, že byla nucena povolat zkušené inženýry z důchodu. Poté, co umělá inteligence nedokázala dosáhnout jejich dovedností a odbornosti. V posledních letech se americký výrobce automobilů ve svých inženýrských a výrobních operacích, včetně tedy kontroly kvality, stále více spoléhá na umělou inteligenci. Nedávno však ale přiznal, že znovu najal více než 300 zkušených inženýrů, aby firmě pomohli zlepšit spolehlivost jejich vozidel. Tak, tak, tak. A tak to bude se vším. Tak. Tak si dělejte písničky, dělejte si obrázky, dělejte si videjka přes umělou inteligenci, to ano. Ale vidíte, že jak byste do nějakého výrobku a do nějaký kraviny nebo do čehokoliv, nebo tomu měli svěřit svůj život, tak to ani náhodou, jo? A takovouhle debilní umělou inteligencí budou chtít nahradit lékaře, že ano, budou chtít nahradit soudce nebo správní orgány. Budou vždycky bez empatie a budou rozhodovat přesně v intencích daných zákonů a takovýhle kraviny. Tak, v tento den, přesně před 80 lety, od 4. července roku 1946, se v polském městě Kielce odehrál nejkrvavější židovský pogrom v poválečných evropských dějinách. Před válkou to utvořili Židé třetinu obyvatel města a v roce 1946 jich zbylo asi 200. Většinou přeživší z nacistických koncentračních táborů. Důvodem pogromu byl příběh polského osmiletého chlapce, kterého Židé údajně chtěli zabít. Sám později příběh popřel. No ale v zápětí se u židovského výboru v Kielce shromáždil dav Poláků, kteří křičeli smrt židům, smrt vrahům našich dětí a dokončete Hitlerovo dílo. A začalo bitím. Bylo zabito asi 50 židů, včetně dětí a těhotných žen. Tak. Lidi, kteří přežili peklo nacistických koncentračních táborů, byli nakonec dobíjeni Poláky. Toto mám zprávu od Deny K. Tak, to je zajímavé. To si musíme zase dát taky do souvislostí. Nuž, toť asi všechno. Máme už minutku po. Nebudu tady dále zdržovat. Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Mějte se krásně. Neděle se nám blíží za 59 minutek. Strávte ten víkend se svými milovanými, jak jen můžete, co nejdelší dobu. Jděte na výlet, jak jsme šli dneska my. My jsme teda nečuměli u těch vrtulníků, my jsme byli hlavně se projít 3 kilometry podél Přísečínské přehrady, načerpat vzduch, záporné jonty, je to nějakých kolik 680 metrů, myslím, nad mořem, možná ještě vejš. Takže jsme se nabíjeli nějakou hodinku a půl až 2 hodinky jsme se nabíjeli v přírodě. Nuž, mějte se krásně a vy to dělejte taktéž, jestli chcete zůstat zdraví, ať máte zdravé myšlení a zdravé tělo. Mějte se krásně, dobrou noc a zítra se uslyšíme samozřejmě o 19. hodiny s inženýrem Jaroslavem Tichým, protože se koukneme zase na komentované zpravodajství, na ten týdenní přehled zpráv, informací a komentářů, které v mainstreamových médiích, tedy v těch médiích hlavního proudu neuvidíte a neuslyšíte. A pak se koukneme, pokud mě hlava neplete, hlava se kouknu do kalendáře, pak se koukneme na necenzurované informace, bychom se měli kouknout se Simonkou z Malorky. Tak jo, mějte se krásně, dobrou noc a díky za podporu, za šíření. Za všechno. Jarda Hladil tady bude pokračovat s nočním proudem rádia Meta zde na svobodném vysílači CS. Takže kdo jdete spát, dobrou noc, a kdo nejdete, tak samozřejmě dobrý poslech a všechno dobré. A něco, mějte se dobře a něco pro to dělejte, protože nikdo jiný to za vás neudělá, jak říká Martina Kociánová, a má v tom samozřejmě pravdu. Takže dobrou noc, jenom děkovačka. Mám tady ještě něco? Nemám, jenom děkovačka.
1: Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
2: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
3: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
4: Jsem se musel smát, jsem si představil některé věci, jak jsi říkal, že prostě přiletí tu orešník, tu nějaký ten, jak ta druhá střela.
5: Kinžal.
4: No ještě jeden. Kinžal. Ještě jedno velký.
5: Jo, ještě, jo.
4: Teďko typická věc. Včera jsme to rozebírali, jsme to v to úterý s Míšou. Typicky projev západního modelu fungování. Jo. To, že Česká republika zafinancovala nějaký obranný val u Kyjeva, který se tam nenalézá, který byl vystavěný, ale nějak zmizel nebo se neprojevil.
5: Byl kouzelný a zmizel, že?
4: No ne, takový obranný val, který tam postavili, to ještě svět neviděl. Jako, jo.
5: No přesně.
4: A další korupční schéma, ta jejich střela, že jo, plameňák, co jako měla zasahovat 3000 kilometrů cíle na území Ruské federace, tak asi sedm jich postavili, jedna stojí půl milionu, říkám to dobře?
5: Euro.
4: Půl milionu dolarů. 12,5 milionů korun, no. Půl milionu dolarů. A střela s plochou dráhou letu. Oni jsou strašně šikovní, takže oni to budou vyrábět levnějc. Takže Danuška 1, která se měla vznést k oblakům a způsobit Rusku nebývalé škody, tak ono se to ukázalo jako Potěmkinově vesnice. Jo. Prostě... Udělali 7 střel, prý 5 odpálili, nikdo neví, kam doletěli, nikdo neví, co způsobili, ale 5 jich prý odpálili.

rád tu svou zem, ať je král, anebo tu ládím. A když je star, vrací se rád do země tý, kde býval mlad už mnoho let.

sweat. Nel poveso a pastor náš o mě začnal hát. Tam někde kůně můj bude stát. Teď řeknu vám, co udělat. Tam někde usedla, najdete tu trochu hlíny, co už léta vozím sebou. A až potom lidi začnou simulovat truchlení, tak jí vysypte tam dolů. Pak ještě zapít pár desvýho, mě bude řád.

pamatuju se na ten ostrý zimní den, jako kdyby to bylo včera. Snad všichni osadníci se zhlukli okolo kováře, který ukazoval kam si k nebetečným skalistým horám. Měl pravdu, z hor se stupovala postava v kožených šatech, jako laň, když za kruté zimy hledá u lidí útočiště. Byla to mladá žena ještě dívka, a když se trošku zotavila, zaplatila nám zlatým pískem z koženého váčku za srub, který jsme jí narychlo postavili. Ani nemusela, poněvadž každý pořádný chlap by pro ní skočil třeba do ohně. Tak byla krásná, půvabná, jako hory, z níž k nám přišla. Vánek. Jako tenkrát.

že jí měl někdo ještě raději než já. Ale rozhodně ten, kterého si nejraze vzala. Utekla se k nám na zimu úchví odkud, hladký a slizký, ale se ženami to zřejmě uměl. Duši čisté jako horský pramen učaroval a několik dnů po svatbě zmizel vyskoženým váčkem skoro plným. Nesla to statečně, stále věřila, že se vrátí. Byl jsem to já, kdo jí přinesl zprávu, že její muž byl tam někde na východě chycen a za hřích nové i staré odsouzen k trestu nejvyššímu. Nepromluvila, neplakala, z tváří jako z kamene pohlížela k horám a tam jsme ji také po dlouhém hledání našli. Pod vysokou skálou na břehu malé horské

Jak jinak odlišit urozenou dámu od opálené děvečky? No, kvůli jedné se lámou kopí a kvůli druhé lískové pruty.

Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.

0: fast.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
2: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
0: Všechny tyto iniciativy řeší několik výzev najednou. Zlepšují ekonomiku, životní prostředí a což je zásadní, výrazně zvyšují kvalitu života milionů lidí. Jedním z nejdůležitějších úkolů NDB je řešení problémů jejich členských států přispíváním k ekonomickému růstu a zlepšování životní úrovně obyvatelstva s cílem dosáhnout lepší budoucnosti. Dnes je role této banky jakožto speciální finanční instituce podporující rozvoj svých členů obzvláště významná, řekl v exkluzivním rozhovoru komentátor médií Iránské islamské republiky Ruhollah Modaber. V letech 23 a 24 schválila nová rozvojová banka 10 projektů v celkové hodnotě 2,6 miliardy amerických dolarů. Největší počet projektů byl schválen v Brazílii a v Indii. Největší podíl tvořily iniciativy zaměřené na rozvoj dopravní infrastruktury. Na druhém místě se umístily programy na zlepšení zásobování vodou. Odborníci rovněž upozorňují na vysokou míru schválení projektu NDB 60,5%. To svědčí k proveditelnosti velkého počtu takových programů v zemích BRICSu a jejich ekonomickému opodstatnění. Právě tyto dva faktory NDB zohledňuje při schvalování projektů. V dubnu 25 nová rozvojová banka zkoumala 3 projekty ve 2 zemích, Brazílii a Číně. Zároveň v roce 25 NDB pokračovala trendu financování v místních měnách. NDB poskytuje financování i v Rusku. V roce 24 tak bylo oznámeno, že 1,2 miliardy dolarů bude směřováno na infrastrukturní oblasti, projekty v oblasti rozvoje soudnictví, vodovodního a kanalizačního systému a také se řeší 2 další projekty zaměřené na rozvoj mladých historických sídel s cílem posílit jejich turistický potenciál. Pro Rusko stejně jako pro ostatní země znamená spolupráce s NDB přístup k dlouhodobým finančním zdrojům za výhodnějších podmínek, které jsou nabízeny na komerčním trhu.

Tady máme ještě budoucí výzvy pro NDB, zřízení clearingové centra a jednotné měny. Vytvoření jednotné měny by mohlo ukončit debaty o optimálním způsobu vypořádávání mezi zeměmi BRICS a investory NDB. Tato otázka je však předmětem diskuzí. Jednotná měna je nepochybně potřebná, ale technicky je obtížné ji zavést. Čína má navíc evidentně zájem o to, aby se její měna

0: Vstupovat jako nárazník mezi kupujícím a prodávajícím, platforma pro konverzi a sekuritizaci měnových aktiv, včetně všech zúčastněných zemí. V takovém případě by toto centrum mohlo fungovat jako protistrana na finančním trhu. Transakce by se nedaly uzavírat mezi kupujícím a prodávajícím, ale s clearingovým centrem. Clearingové centrum může poskytnout flexibilitu a záruky v bankovních procesech a být užitečným účinným nástrojem, ale je nesmírně důležité neohrozit bankovní a finanční suverenitu každé země. V každém případě, pokud bude ale v tomto směru dosažené pokroku, musí být velmi vyvážené, aby bylo zajištěno řádné sledování případných problémů, zdůrazňuje Guillermo Miguel Rocafort Pérez. V takovém vývojovém scénáři by podle odborníků mohla nová rozvojová banka posloužit jako součást tohoto velkého mechanismu spolu s BRICS Pay a s investičními platformami, jejich zřízení již bylo už oznámeno a je používáno. Dalším důležitým budoucím úkolem by mohlo být vytvoření směnného centra s transparentními měnovými kurzy a novými systémy vypořádávání v jednoduchými transakcemi mezi zeměmi. To jsou vše zásadní cíle, které BRICS a NDB má před sebou. Konec citace. Konec slova.
1: Hezky jsi to přečet. No, tady je vidět, že ta rozvojová banka pochopitelně řeší ty úkoly, které se od nich chtějí, řeší je bez ohledu na zisk. Logické je, že každého investora, který do toho dá peníze, do toho projektu, tak nějaký ten zisk zajímá, ale ten je pochopitelně možné realizovat dvojím způsobem, buď úrokovou sazbou, nebo účastí na financovaném projektu. Čili nebo to může být projekt, který zafinancuje někdo, kdo bude dodávat buď suroviny nebo nějaké návazné produkty do toho projektu, který se financuje. Čili těch podob jakoby a důvodů, proč ty investoři do té banky budou vkládat prostředky, aby něco vznikalo, těch je celá řada a je to jenom o, řeknu, dobrém obchodním duchu, kdy toto všechno může fungovat, aniž by neustále byl vykrádán potenciál těch zúčastněných zemí skrze nějakou rezervní měnu typu dolar, kdy si země vlastně sice tisknou ve svých tiskárnách peníze, ale majetkově ty peníze patří Mezinárodnímu měnovému fondu, a ten si z toho kasíruje úroky, takže to je velké osvobození a to si myslím, že v těch ekonomikách se pozitivně projeví. Protože
0: jo.
1: Víš, dneska je problém, že z Ruské federace odchází obrovské množství financí. Je to pochopitelně o tom, že se musela Ruská federace vypořádat s tím vlivem Mezinárodního měnového fondu, vypořádat se s tím, že skrze centrální banku jsou přijímána opatření, která nejdou ruku v ruce s tím, co Rusko potřebuje, ale leckdy jdou proti. Takže Mezinárodní měnový fond pochopitelně uplatňoval spoustu nástrojů, kterými Rusko tlačil ke zdi a nějakým způsobem se ho snažil složit na ty kolena. Jo. Takže myslím si, že v další vlně dedolarizace a v další vlně rozvoje clearingového zúčtování mezi zeměmi BRICSu bude v podstatě znárodňování těch centrálních bank. Já jsem zvědavý, kdy s tou vlnou začnou. Klidně by to mohlo být po novém roce. Je to jenom otázka, no, jak si bude stát dolar. Jo? Pokud dolar začne ohrožovat ty ekonomiky, tak si to prostě znárodní a nazdar. Budou chtít ještě tu rezervní měnu pochopitelně proplatit. Kterou mají nastřádanou, kterou musí mít nastřádanou.

0: vypořádat tu měnu. Ale protože dneska vidí, že ta dedolarizace, která proběhla v prvním kole, tak, že nesložila v podstatě půl světa. To je taky otázka dohody, jak Donald Trump přes Vladimíra Putina, jak bude silný v tom, a proto BRICS bude pomáhat Americe v záchraně toho dolaru, respektive v záchraně vůbec jako státních financí a existence Ameriky, nakopnutí ekonomického růstu, nastartování prostě ekonomiky jako takové, protože kdyby se dneska složila Amerika, kdyby dneska se dostal do obrovských potíží Mezinárodní měnový fond, tak je půl planety totálně, ale totálně v hluboké krizi a hrozí hladomory a spousta další kataklizmat. Takže není to jednoduché. Vedle toho, co se řeší na Ukrajině a v některých částech světa, tak dneska BRICS vlastně má prst na tlačítku, kdy může vypnout Mezinárodní měnový fond, ale neudělá to, protože je škoda ztratit ty trhy, je škoda způsobit chaos, ze kterého by pochopitelně mohlo vzniknout velké nebezpečí pro BRICS. Mm-hmm. Čili postupují rozumně po dohodě a myslím si, že to je dobře. Jo? Že nemůže to být ta ekonomická válka vyhrocená natvrdo, protože jo, my to sice cítíme, že už ať někdo ten dolar jakoby pokoří, ale ona, ta cesta musí být pozvolná, aby to nebyla revoluce, ale aby to byla evoluce.
1: Mm-hmm. Jo, určitě, s tím určitě souhlasím, no, protože samozřejmě ta americká ekonomika je na tom tak špatně, že musela být zase další intervence z Fedu. Já to tady mám, jo, americký Fed vlastně nedávno, minulý týden, provedl jednorázovou likvidní operaci v objemu 13,5 miliardy dolarů v prostřednictvím takzvané overnight, neboli přes noc, repo operaci, čím krátkodobě natlačil tuto částku do bankovního systému USA. Takže provedli tuto operaci a ve formě státních dluhopisů, dalších cenných papírů a zvýšili tímto likviditu v americkém bankovním systému. Je to vlastně, zdroje popisují, že je to injekce od Fedu jedna z největších od doby covidu a zároveň jako tichá operace, aby vzbudila obavy ohledně napětí ve fundingových podmínkách a zakončení programu kvantitativního utahování. To znamená, ten západní systém ten západní finanční systém na to musí reagovat, protože ta dedolarizace už jim šlape na paty a toto je ten důsledek právě.
0: Říkal jsi kvantitativního utahování nebo uvolňování?
1: Mám tady jako utahování, ale spíš uvolňování.
0: Ne, bude to utahování, to je správně.
1: Kvantitativní
0: uvolňování je, když se tisknou peníze.
1: Jo.
0: Utahování je, kdy vytištěný peníze potřebují dostat pod kontrolu.
1: Jo.
0: Takže oni vydali jakási profiderní aktiva, kterými a ta aktiva jsou tím, do čeho ty dolary, kterých mají jakoby teďko přetlak, protože se jim vrátili domů, tak je umístují do těchto těch aktiv. Jo. Ale bohužel pořád je to papír, že jo? Papírový aktiv.
1: No a zase to nic neřeší, že jo? Ale je to jako prodlužování toho života.
0: Je to prodloužení agonie, no. Ale možná je to cesta, že opravdu to udržej v relacích nějaké krize, která ale se nezhoupne do totálního resetu a totálního chaosu. Bude to tvrdý, jo. To jako o tom ani potom, ale oni pochopitelně řeší věci tak, aby nenastal totální pád, totální chaos a totální jakoby Ne, protože řešit půl planety je i pro ten BRICS nebezpečný, protože by je to mohlo strhnout. Jo. Minimálně by jim to přibrzdilo jejich rozvojové vize a plány. To znamená, že i ten BRICS, který na jedné straně dedolarizuje, tak ale dedolarizuje způsobem dohodnutým tak, aby ta Amerika to stihla absorbovat, respektive Amerika. Aby země, které jsou navázané na Mezinárodní měnový fond, to stihly akceptovat. Takže vy jste tam četl, že vydali další cenný papír jako dluhopisy. Takže vydali další dluhopisy a doufají, že nastartují ekonomiku, aby mohli ty dluhopisy splácet. Čili oni jako kdyby oni vytvořili nástroj. Ekonomika sice ještě nejede, aby absorbovala ty dolary do sebe, aby jako byla potřeba vytisknout, tedy použít ty již vytištěné dolary, ale oni je ukotvili do těch dluhopisů s tím, že jenom oddálili buď totální smrt, anebo aby vytvořili časový prostor pro nastartování té ekonomiky, která se pak o to má postarat, jo? A vykrýt ty dluhopisy. Správně dluhopisy je taková zásada. Dluhopisy by měl vydávat takový subjekt, který dlouhodobě vykazuje ziskovost. Startupy a subjekty v hluboké krizi je nelogické, že vydávají dluhopisy. Protože ty si vlastně kupuješ dluhopisy něčeho, co je ekonomicky mrtvý. Ale tady oni řeší v podstatě ani ne tak, že chtějí peníze zvenčí od někoho. Oni musí utahovat, čili kvantitativně utahovat, to znamená, oni musí umísťovat již vytištěné dolary, které se vrátily, musí do něčeho uvrtat, jinak by museli devalvovat. A to sebou přináší spoustu nepopulárních jakoby věcí. Takže oni se to snaží takhle. A mezi tím startovat tu ekonomiku. A já věřím tomu, že jsou připravované rozsáhlé dohody o obchodní spolupráci se zeměmi BRICSu. A ta americká ekonomika, ne všechno se bude vyrábět v Americe, ale prostě je potřeba tu ekonomiku nastartovat. Jinak ten problém bude dramaticky rychlý vývoj, dramatické pády, dramatické překotné události, které mohou vést k nezvládnutí sociálního napětí. Jo, to je asi, myslím si, taková ta, to je ta snaha na pozadí, kdy zaplať pánbů, a takhle, ono se to řeší dvojím způsobem. Buď bez dohody válkou, to znamená, vyhlásíš sousedovi válku, tím získáš, jakoby nastartuješ zbrojní průmysl a tak dál a oslabíš soupeře, nebo se s ním dohodneš na spolupráci. Zaplať pánbu, není tam senilní dědek, je tam Donald Trump, který ač je
1: Je
0: jaký
1: businessman.
0: chce, přesně, ať je jaký chce, tak jako vidí tu cestu v té spolupráci. Jo. On to jasně vidí, prostě nastartuje ekonomický potenciál země a potřebuje odbytiště. Proto je tak naštvaný na Evropany. Jo. Donald Trump se vyjádřil o řadě evropských zemí, že jsou nepoužitelné v podstatě. A že
1: Vlastně.
0: dokonce říká, takhle, jistý senátor předložil návrh na vystoupení USA z NATO, to je první jako moment. Druhý moment je, že Donald Trump se nechal slyšet, že některé evropské země brzy začnou USA považovat nebudou je považovat za své spojence, takhle. To
1: Jo,
0: je ta rasifikace, jo, v té Evropě prostě. Takže tady jednoznačně se ukazuje, že Politika Roberta Fica, orientace na Rusko, orientace na Ameriku, správná cesta. Myslím si, že Andrej Babiš půjde tou samou cestou. Jo. Na země BRICSu a na Ameriku. No a potom na ty země, které dostanou taky rozum a jako zbaví se těchto těch nacistických vůdců a začnou opravdu pracovat na, na tom, aby ta země byla pro občany té země a ne, aby byla drancována nějakýma žralokama, kterým vůbec o nic nejde, než o válku, o zisky a o zbrojení. Jo. Takže asi k tomu tohleto, že to je takové dočasné oddálení průšvihu s podmínkou, že se Americe podaří nastartovat ekonomický růst.
1: Jo, který se samozřejmě nedaří nastartovat. A
0: nedaří. Hele, svým způsobem daří, protože evropští blbečci zadávají zakázky u amerických zbrojařů. No, tak už
1: no,
0: to
1: no,
0: jako
1: jasně.
0: Amerika vykázala, že jo? Amerika vykázala jako ekonomický růst, docela pěkný. Ale ten zabezpečili evropští debilové, že jo?
1: No jasně, no. No, tam to totiž ta situace ještě souvisí s tím, že bude se tokenizovat ten dolar do těch stablecoinů a tak dále a tak dále. A to bude měnit to nastavení, protože to bude takový ten jako přístav před tím prudkým pádem dolaru. Oni budou muset to udělat, aby se opravdu ten dolar nezhroutil tak, jak vidíme, jak už má na kahánku.
0: To bude, já ti řeknu, to bude převodová páka na dolary nebo na peníze, který bude tisknout americký stát. Mm-hmm. To bude,
1: no, to, můžem...
0: to bude cesta toho převodu, jo. A to je ještě, k tomu teprve dospějeme v tom chápání, protože oni udělali ten svět strašně složitý a my si to můžeme celé představit na tom, pro představu, že pořád platí, že jenom 0,5% denního obchodu, celoplanetárního denního obchodu je záležitost fyzické ekonomie. 99,5% obchodování jsou virtuální kšefty. To jsou spekulace jenom. To jenom korporáty mezi sebou, banky mezi sebou zobchodovávají bankovní deriváty. Čili 99,5% obchodní denní výměny je v podstatě výměna, která vůbec není potřebná pro bytí. Ta je potřebná jenom pro svět těch spekulantů, bankéřů, ti, kteří tady udělali největší paseku. Takže vlastně můžeme říct, že všechno fyzické má ve skutečnosti 200krát větší hodnotu, než jakou má dneska. Protože když se zhroutí ten derivátový svět, tak se všechen ten majetek v úzovkách, ty peníze, které jsou v tom derivátovém obchodě, tak se vrhnou na to existující. Všechno by mělo být 200krát dražší. Nemyslím v obchodě. Ale když vyrobí někdo litr mlíka, tak výkupní cena toho mlíka v tom ekonomickém koláči dneska, jak to je, kdyby spadly deriváty, tak výrobní cena, ne prodejní, výrobní cena toho mléka by měla být ohodnocena 200krát nahoru třeba. Protože objem peněz, který existuje dneska, je tedy v podstatě 99,5% všech peněz na planetě by neměly existovat. protože nemají opodstatnění ke své existenci. Nemají fyzické opodstatnění ke své existenci. A to je to, s čím se bude muset jakoby celosvětově ekonomika vyrovnat. BRICS to nějak řeší po svém. A hrne to na ty, kteří budou zhasínat, jak se říká. Ty to budou muset zaplatit. To je jako téma, které se spíš lépe maluje v grafech nebo ukazuje se, než jako, že by to člověk představoval. Ale prostě takhle to je. Práce by měla být ohodnocena 200krát víc, než jak je dneska zaplacena. Jo. Některé věci jsou předražené, pochopitelně, jako třeba elektřina dneska. Ale vezměme si, kdyby práce byla 200krát lépe ohodnocená, tak nám je jedno, že by některé věci fyzické ekonomie zdražily, protože by jsme pořád na ně měli, že jo. Ale dneska nám spoustu té hodnoty vykrádají vlastně ty deriváty a aby to někdo zaplatil, tak to platí ten, kdo pracuje, poctivě pracuje, nespekuluje, poctivě pracuje, tak tito lidé berou 200krát méně za to, co dělají, než by měli brát. Vstaženo k parametrům té ekonomiky, jaký dneska máme nastavenou. Umíte si představit, přátelé, že byste nebrali svých 35, ale brali byste svých 700? Ne, pardon, víc ještě. 35 000 krát 2 je 70, krát 100, že jo?
1: Krát, 200krát, jo? 7 milionů.
0: 7 milionů. Že byste měli měsíčně k dispozici 7 milionů z jednoho platu. Tak to je jasný, že by manželka se mohla věnovat výchově dětí, že byste měli na všechno, ale neplatili bychom ekonomiku derivátovou, pouze bychom si financovali tu ekonomiku fyzickou. Takže celý svět je ekonomicky 200krát přifouklejší, ale platí to lidé, kterých je většina, kteří poctivě pracují, vytváří ty skutečné faktické hodnoty, tak tam prostě to je takhle tragicky ohodnoceno. A přesto se relativně máme dobře, jo. Relativně se máme dobře. Ale ono to zase, to je to relativní, jo. Aby jsme se opravdu měli dobře, tak bychom neměli potřebovat léky, neměli bychom spoustu věcí potřebovat, aby jsme žili zdravě, jo. Aby jsme jedli zdravě. Já jsem tento týden řešil jeden případ otravy z masa, které vzniklo na Ukrajině. Řeknu, vzniklo na Ukrajině, bylo doveženo z Ukrajiny. A ta otrava spočívala v tom, že v tom mase bylo i lidské maso. Bohužel. Takže dneska to je opravdu jako husté. A teď nechci říct, jestli to bylo maso z lidí, anebo jestli to bylo uměle rostlé maso v nějaké laboratoři a stal se nějaký genetický problém, jo? Teď jenom, abych to změkčil, když to takhle řeknu. Ale pravda je, že tuhle jsem koupil nějaký kuřecí stehna. Bylo tam, že země původu je Polsko, a už to neudělám, protože z Polska se k nám vozí právě to, co do Polska se přiveze z Ukrajiny. Takže to bylo maso, které bylo stehna, že jo? U drůbeže. To je jedno z nejlepších mas a na krku, tak jako u hovězího jsou líčka, protože to je nejvíc potřebovaný sval, takže ten sval je proto dobrý, jo. Jenomže když ty kuřata prostě ležej a rostou, ale nemůžou ani chodit, kolik jich tam je, no tak to maso prostě není masem, že? To je jenom hmota narostla. Pokud to vůbec rostlo na živým zvířeti. To je otázka. No nic, tak nebudeme si kazit chuť. Dáme si kuře, ne, grilovaný, Jirko.
1: Jo, špikovaný.
0: K večeři, k večeři. Špikovaný. Dobře, máme ještě nějaké horké zprávy, které bychom měli probrat?
1: Prosím tě, horké zprávy, děje se toho opravdu hodně. Horké zprávy, horké zprávy. Dívej se, počkej, já si to tady klikenzí trošku, tak. To jsme probrali. No, určitě, jak jsme se bavili v těch minulých pořadech o té Venezuele, tak vlastně je i vidět v rámci BRICSu velká soudržnost mezi jednotlivými státy, že všichni Venezuelu podporují. Takže to se mně líbilo, jakože ta jednotlivé ty země BRICSu jsou jako navázány na to, že budou podporovat své partnery, jak technologicky, ekonomicky a podobně. Jo, možná bychom tady mohli přečíst ještě článek s tou produkcí těch specializovaných čipů, když se na to dívám.
0: Dobře, dáme tedy poslední zprávu tohoto typu.
1: Poslední zprávu, to bude rychlovečka. Já si to tady jenom takto nastavím. Moskva spouští první ruskou výrobu fotonických čipů pro 5G a bezpilotní dopravu. V Moskvě začala zkušební výroba fotonických integrovaných obvodů, takzvané PIC. Unikátní podnik v Rusku, vytvořený na základě moskevského fotonického centra, navštívil ministr průmyslu a obchodu Anton Alichanov a starosta Moskvy Sergej Sobyanin. Informace o tom uvádějí oficiální webové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu Ruska. Výrobní kapacita komplexu bude činit asi 2000 waferů. Když se dělá křemíkový ingot, tak to je vlastně takový, jak když se řeže salám, tak to je takový jako salám z křemíku, do kterého se potom dělá, vlastně leptá se ten čip. 2000 waferů ročně a 500 tisíc hotových čipů. To umožní plně uspokojit potřeby ruského průmyslu od vedení pilotních šarží až po velkou sériovou výrobu. Pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu Ruska se v rámci mechanismu podpory tvorby kriticky důležitých technologií plánují dotace ve výši 32,6 milionů amerických dolarů. Zavedení domácí výroby PIC nahradí kritický dovoz zahraničních komponentů v oblasti vysokorychlostního přenosu a zpracovávání dat. Formování moderní telekomunikační a výpočetní infrastruktury a také rozvoje senzorových technologií. Ve skutečnosti hovoříme o rozvoji nové průmyslové niky, která je celosvětově vnímána jako jeden z pilířů budoucí digitální ekonomiky, uvedl Alichanov. Sergej Sobyanin poznamenal, že tyto produkty umožňují až stonásobně zvýšit rychlost přenosu dat. Moskou Photonics se stane základem pro zavedení standardu přenosu dat 5G v Rusku, rozvoj bezpilotní dopravy, výstavbu nových center pro zpracování dat a celkově pro technologické vedení při vytváření kriticky důležité infrastruktury dodal. Výrobní závod se nachází v Zelenogradu ve zvláštní ekonomické zóně Technopolis Moskva. Projekt je, jak známo, vytvoří nová vysoce kvalifikovaná pracovní místa a položí základy pro vedoucí postavení Ruska v oblasti průmyslové fotoniky a optických výpočtů. Takže je potřeba říct, že je to na báze fotonové fotonové a optické, jako optické fyziky a ty čipy budou až 100x efektivnější, rychlejší v rámci toho. Na základě toho by se podle mě dal postavit i kvantový počítač na základě těchto čipů.
0: Mě to napadlo právě hned, jak jsi začal číst. Ale tady vidíš, že když začneš válku a musíš rozebírat fény, automatky
1: No,
0: a foťáky, aby si měl čipy na rakety, tak se dopracuješ i k
1: tak
0: takovýmhle technologiím.
1: jak
0: Vidíš?
1: říká moje babička, tož aj barco vymyslíš.
0: Tak, jasně. Jiří, to je všechno. Více nám do pořadu dneska nevejde. Pojď se rozloučit.
1: Tak jo, tak já přeju všem krásný večer, hezký víkend, opatrujte se a budeme se vidět a slyšet. Spíš slyšet, jak vidět příští týden. Mějte se krásně, ahoj.
0: Tak jo, díky tobě, že jsi přišel se zajímavými informacemi, díky vám, že jste nás poslouchali, no a pochopitelně se uslyšíme opět zítra, tedy od 17 hodin tady na Midgardu. No a to už je ale opravdu všechno, dáme písničku a předáváme do dalšího studia. Mějte se krásně, od mikrofonu společně s Jirkou se loučí jak jinak než Petr Václav.

0: Krásný večer, přátelé, tak co? Bude se vám stýskat? Já se musím přiznat upřímně, že mě docela jo. Ale aby to loučení s naším teď už vlastně bývalým panem premiérem Petrem Fialou bylo stylové, tak pojďme si, a dost možná, že úplně naposledy v tomto streamu, pana dnes už bývalého premiéra Fialu a jeho poslední slova společně pustit.
1: Za malý okamžik předám úřad svému nástupci Andreji Babišovi a tím končí moje vláda i já jako předseda vlády České republiky. Při této příležitosti bych vám chtěl poděkovat za veškerou důvěru a podporu. A bylo pro mě ctí sloužit vám a celé České republice.
0: Zatlačte slzu hluboko do oka. Ale je potřeba při veškeré kritice, která tady na streamech nejenom ode mě, ale i od dalších kolegů zaznívala celkem často, takřka pravidelně, tak je potřeba říct, že odchází nejlepší premiér. Ano, odchází nejlepší premiér, jakého Ukrajina kdy měla. Troufám si tvrdit, že dlouho žádného takového dobrého premiéra Ukrajina mít nebude, jestli vůbec kdy měla. A možná, že kdyby ukrajinští politici mysleli na zájmy Ukrajiny alespoň z desetiny tolik, jako na ně po dobu svého mandátu myslel bývalý premiér Petr Fiala, tak by to na Ukrajině dost možná vypadalo mnohem, mnohem lépe. No ale my potřebujeme, jakožto občané České republiky, aby to vypadalo lépe, kde to bude hezky vidět, tady, takhle, tak. Aby to vypadalo lépe hlavně tady u nás. Proto potřebujeme vládu, která nebude ani tak dalece myslet na zájmy Ukrajinců, ale především bude myslet na zájmy svých občanů, na zájmy těch, kteří tuto vládu a tuto parlamentní většinu zvolili. Dneska konečně přestala ta válka, která probíhala nějakou dobu mezi nastupující vládou a Pražským hradem, tak dneska se to konečně uklidnilo, prezident dostál svým ústavním povinnostem a nová vláda je jmenovaná. Nicméně dá se tušit a dá se říct, že tím v podstatě začíná jenom další kolo bitvy a že opozice, která se stále nemůže vzpamatovat z té porážky a která se nemůže z té porážky vzpamatovat do té míry, že dělá takové bohapusté nesmysly, jako byla třeba ta trapná a neskutečně ostudná cesta na Slovensko, ke které se tady ve streamu ještě také dostaneme, tak Petr Pavel vlastně potřebuje místo té opozice nějakým způsobem nahradit a nahradil ho sám sebou a stal se sám takovým opozičním mocenským centrem. No a uvidíme, jak dlouho mu to proti té vládě Andreje Babiše, jak dlouho mu to vydrží. Každopádně pokračuje nám to, co se nastavilo už v tom minulém týdnu, vlastně už krátce po volbách, a to jsou protesty. Protože ti, kteří v těch volbách neuspěli, a zároveň ti, kteří se bojí, že by po těch volbách jim mohly být utaženy penězovody, tak řekněme, že jsou nebývale aktivní v tom veřejném prostoru. A tak jsme tady nejenom měli v minulém týdnu studentskou demonstraci, ke které doufám, že se taky ještě dostaneme, ale dneska nám to všechno tak jako pěkně vygradovalo tím, že několik extrémistů z Greenpeaceu, tak jak já jim hezky přezdívám Peace Greeni, tak na budovu Ministerstva životního prostředí vyvěsili svůj transparent. Podívejte se na to. A ono by asi nebylo na tom nic tak mimořádného, ale uvědomte si prosím pěkně jednu věc. Ministerstvo životního prostředí to není jen tak nějaká budova. Není to nějaký tovární komín, který nikdo příliš nehlídá, kam si může kdokoliv vylézt, jak se mu zlíbí, a přesto, že to je soukromý majetek, tak si může myslet, že tam má právo cokoliv vyvěšovat. Tohle je vládní budova. Ve vládní budově platí nějaká bezpečnostní opatření. A pakliže je možné aby se na tu vládní budovu dostali aktivisté z Greenpeace a začali tam vyvěšovat takovýhle obří transparent. Mě to trošku vrátilo zpátky do doby, kdy se na ministerstvu vnitra vyvěšovaly pytle na mrtvoly s podobiznou Putina. Ale uvědomte si, jaké tam asi musely fungovat, nebo stále ještě, teda musí fungovat poměry, když si kdokoliv může přijít na ministerstvo životního prostředí a dokáže se tam někudy, pravděpodobně přes střechu, dokáže se tam dostat až na tu budovu a vyvěšovat na ní transparenty. Já si myslím, že sama o sobě tahle fotografie a sama o sobě tahle dnešní natruc akce perfektně ukazuje, v jakých poměrech předává pan Hladík svému nástupci ministerstvo životního prostředí. Tohle je přesně ukázka fungování té odcházející vlády, ukázka toho, jakým způsobem si tam z ministerstva životního prostředí udělali tyhle ty neziskovky svoje teritorium. A pakliže se najde někdo, kdo bude schopný penězovody utáhnout, vlastně Petr Macinka, který bude mít tohle ministerstvo teď nějakou dobu na starosti, hezky řekl, že dneškem v Česku končí klimatická krize a nastává čas na ochranu přírody. Myslím si, že to je naprosto přesný a myslím si, že naprosto přesný obrázek je tady tohle. Tohle je totiž to, co těm extrémistům zeleným nejvíce vadí. Že jim jednou provždy, nebo přinejmenším na ty nadcházející 4 roky, jim končí doba, kdy se na tom ministerstvu životního prostředí budou moct dělat, co se jim zlíbí. Tohle končí a doufejme, že tahle akce byla teda opravdu definitivně poslední, jinak ve veřejném prostoru, abychom si rozuměli, ať si protestují, jak se jim zlíbí. Ale tohle není žádná nějaká budova, kde si můžou dělat, co chtějí. Tohle je veřejná budova, vládní budova. Měla by tam platit bezpečnostní opatření a jde za panem ministrem Hladíkem celá tahle dnešní akce. Pan prezident, jak jsem říkala, byl nucen tuto vládu už konečně jmenovat, takže nám tady vznikla vláda nová, už tady není vláda v demisi, přestože ta vláda v demisi se z řady důvodů neloučí úplně dobře. Například ten státní rozpočet, kde se vláda zavázala, že pokud ještě po 17. prosinci nová vláda nevznikne, tak ten rozpočet upraví a pošle ho do poslanecké sněmovny. A teď díky tomu, že nám vláda vznikla už 15. prosince, tak se ta bývalá vláda tváří, že tím pádem ten závazek neplatí, že nic nebude předělávat. Zase to hezky ukazuje rozdíl mezi realitou a mezi těmi proklamacemi. Slýchali jsme tady před volbami neustále, že teď jde o Česko. Myslím si, že přesně na příkladu státního rozpočtu a celé té fušeřiny, která to provázela, krásně vidíme, že tady o Česko nešlo ani na chvíli. Že to byl jenom marketingový slogan, ale že jediné, o co tady šlo, bylo zkrátka nějak v těch volbách uspět. A potom přijít do poslanecké sněmovny s rozpočtem, který by byl daleko spíše pro ostudu, ale protože ty strany počítaly s tím, že to v těch volbách slavně nedopadne, tak si zkrátka dovolili tady ten risk, připravili naprosto nerealistický rozpočet a ještě dělali naprosto nedůstojné ofuky s tím, aby vůbec dostali svoji zákonné povinnosti tak, aby ten rozpočet obsahoval všechno, co obsahovat měl. Ale mě v souvislosti s jmenováním nové vlády, a hned pak už se vrhnu na dotazy, kterých je tady už pěkná řádka, mě v souvislosti s jmenováním vlády zaujala slova Petra Pavla, která při příležitosti jmenování vlády pronesl. Takže já poprosím o první citát. Jako jeden z garantů ústavnosti, říká Petr Pavel, budu věnovat velkou pozornost tomu, jak nová vláda i celé politické vedení budou přispívat k udržování a budování principů a institucí demokratické země. Já si nemůžu pomoct, ale mě vždycky tato slova od Petra Pavla dokážou neuvěřitelně dojmout. Pardon, já jsem dneska taková citlivější. Loučíme se s Nutelou. A do toho nám člověk, který v podstatě byl školen k tomu a kariérně se věnoval tomu, aby tady za minulého režimu žádné demokratické instituce a principy vzniknout nemohly, tak teď najednou nám bude z pozice prezidenta dbát na to, a dokonce je jedním z garantů toho, aby se vláda věnovala problematice demokracie a udržování demokratických principů. Já bych si přála, abychom měli politiky, kteří, když něco říkají, tak se přitom dokáží takzvaně vidět do úst. Bohužel, toto není ten případ. Ale máme tady ještě jeden citát, který pan prezident dnes pronesl. Proto bude důležité, aby naše vláda spojovala spíš než rozdělovala. Je naprosto přirozené, že by každý měl mít na prvním místě zájmy svých občanů. To si myslím, že po 4 letech pro ukrajinské vlády Petra Fialy je teda velmi zajímavá myšlenka. Dá se říct, že je jenom velká škoda, že to pan prezident neříkal předtím. Měli bychom být ale dostatečně odpovědní, abychom zdůraznili, že naši prosperitu a bezpečnost zajišťuje i členství v mezinárodních organizacích. Ano, tohle to je taková hezká větička, kterou si pan prezident osvojil a očividně ji hodlá neustále opakovat. Když se bavíme speciálně o té prosperitě, tak je evidentní, že pan prezident těmi mezinárodními organizacemi myslí mimo jiné taky svoji milovanou Evropskou unii. Což je přesně ten problém, protože Evropská unie už je dávno mezinárodní organizací, která prosperitu svých členských zemí, tedy i České republiky, daleko spíše ubíjí, než aby ji jakkoliv podporovala. Viz celá slavná ETS 2, o jejíž budoucnosti se teď také bude jednat a dozvíme se, jak to celé bude. Ale líbí se mi, jak se v souvislosti s prosperitou České republiky mluví o mezinárodních organizacích, namísto aby se daleko více zmiňovalo, že prosperita je otázka naše. Otázka toho, jak my se budeme snažit, jak tady naše firmy budou pracovat. A ty mezinárodní organizace, zvláště tedy Evropská unie, jim k tomu musí vytvořit podmínky, přesněji řečeno musí přestat házet jim klacky pod nohy. Což je bohužel přesně to, co se v uplynulých letech děje. A co lidé, jako je pan prezident, ale zdaleka v tom není sám, jenom loajálně mlčky přecházejí, protože ta loajalita vůči EU, která lidem hází klacky pod nohy, je pro ně silnější než cokoliv jiného. Bohužel je to tak. Tak, pojďme se vrhnout na vaše dotazy. Já teda ještě předtím, než zahájím prvním dotazem, tak využiju chvilku a poděkuju naší fanince paní Cecile K., která mi poslala tenhle krásný dárek. Takže milá paní Cecilo, děkuju moc. A děkuju taky naší fanince paní Ivaně z Jílového, od které mi dneska dorazil tenhle krásný balíček a už se moc těším, až si to doma rozbalím a zjistím, co tam je. No a když mluvím o dotazech, tak pochopitelně i dneska máte možnost, nebo nejštědřejší donátor bude mít možnost zvolit si obálku. Jestli jsem to dobře počítala, tak jich tam zbývá ještě 9. To znamená, ještě 9 z vás má možnost vyhrát například tu 10-gramovou zlatou cihličku a samozřejmě nejštědřejší donátor má také možnost postoupit nebo automaticky vlastně postupuje do slosování o kilovou minci. Je to pořádně velká a těžká záležitost a určitě to za to stojí. První na pásce Slávek 832 posílá příspěvek bez ničeho, ale v zápětí píše, že nás všechny vítá a že je rád, že máme novou vládu. Slávku, já jsem taky ráda, že máme novou vládu. Jsem ráda, že máme vládu, která bude mít solidní většinu v Poslanecké sněmovně. Jsem ráda, že to je vláda, která dokáže vlastně už jenom tím nástupem, a to souvisí s tím transparentem vyvěšeným na budově Ministerstva životního prostředí, což jsem vám tady pouštěla před chvílí, že ta vláda už jenom svým nástupem dokáže odhalit, jaké pořádky nám tady panovaly. A je dobře, že se to tak ukazuje a že se můžeme bavit o tom, že to prostě není v pořádku, protože se tady dlouhou dobu vytvářel dojem, jako kdyby to snad v pořádku bylo. Jako kdyby bylo v pořádku, abychom tady měli na ministerstva, a to nebylo jenom ministerstvo životního prostředí, to velmi intenzivně platilo třeba i pro ministerstvo zahraničí. Pardon. na které taky byla napojena celá řada neziskovek. Takže tvářit se, že vlastně jsou tady nějaké instituce, které jsou napojené na instituce státu, sosají z těch veřejných penězovodů a za to nás ještě budou poučovat a budou nás nějakým způsobem vychovávat a říkat nám, co smíme, co nesmíme, určovat vůbec tu agendu, o čem se ve veřejném prostoru smí nebo nesmí mluvit. Je dobře, že tahle doba snad končí a je potřeba, aby v tom ta nastupující vláda byla velmi důsledná, protože, jak jsme viděli, tak přesně tyhle neziskovky dokáží být obrovským nepřítelem pro fungování jakékoliv vlády a Donald Trump v Americe zcela jednoznačně ukázal ten recept, jak se na takové neziskovky musí a tenhle recept je tady potřeba v co nejširší míře aplikovat. Tomáš Ježíšek, dobrý večer, paní Karol. Dnes cestou do Vídně se zákazníkem jsem kvůli dopravě od 9 hodin poslouchal Český rozhlas a bylo mi z nich fyzicky na zvrat.

Ale na druhou stranu, pardon, když ty věci poslouchám, tak si říkám, že je dobře, že to člověk poslouchá z pozice někoho, kdo není vlastně v pozici, že by jeho politický směr nebo ten názor, který zastávám, byl ve volbách poražen. Že je pořád lépe poslouchat to z pozice člověka, který je s výsledky parlamentních voleb, dá se říci, spokojen. Jsem rozhodně zatím spokojená s tím, jaká vláda teď přichází k moci, než abych byla spokojená s tou vládou, která právě dneska odešla. Takže já těm vašim pocitům naprosto rozumím, ale a zároveň říkám, bude to těžký. Bude to těžký, protože ta druhá strana se nevzdá. To jsme viděli na těch demonstracích, vidíme to na nejrůznějších akcích, protože tady pořád platí ta věta, kdo ji říkal, tuším, že ji říkal komoří Lang, císařův pekař a pekařův císař. Ono se dá leccos prominout, ale jak se někomu z nás sáhne na peníze, tak to se odpustit nedá. A to je přesně ten problém. To je přesně ten problém. To je přesně ten důvod, proč vidíme ty protesty. Protože celá řada lidí, kteří jsou napojeni na ty penězovody, teď chápe, že přichází nějaká ruka, která začne s vysokou pravděpodobností utahovat. A když máte relativně bez problémů postaráno o svoji existenci a že je takových spolků a neziskovek celá řada, protože máte kamarády na těch správných místech, no tak nechcete o tu jednoduchou existenci přicházet. V okamžiku, kdy hrozí, že byste o ní měli přijít, tak vy nepůjdete s pravdou ven a nebudete říkat, jde mi celou dobu o peníze, jde mi celou dobu o moje peníze, o moje snadno vydělané peníze, na které jsem si zvyknul, ale půjdete prostě s tou historkou, že vám někdo sahá na nějaké hodnoty, že někdo například ohrožuje životní prostředí v Česku, klima, že tady způsobí, že se planeta začne oteplovat rychleji a tak podobně. A tohle všechno můžeme teď v tom českém politickém prostoru vidět. Josef Hubík, dobrý večer všem. Josefe, děkujeme vám taky. Stáňa, všem, co chtěli, ať už se vládne, přeji hezký večer. Děkujeme Stáňovi a přejeme taky pěkný večer. Dvorven 93. Aktivisté se dneska snad naposled nakrmili z neziskovek. Doufám, že je to i hned to první, co budou chtít ve sněmovně řešit. Vyžírky jedny. Hezký český výraz. Jsem ráda, že jste ho použil vy a nemusela jsem ho používat já. Ale když se tady bavíme o těch neziskovkách a o těch, jak vy říkáte, vyžírkách, tak řekla bych, že celkem pěknou roli užitečných idiotů se rozhodli sehrát v tom vysokoškolští a středoškolští studenti. Je tedy pravda, že podstoupili poměrně velkou masáž a že tam taky byly různé úlevy, jakože nemuseli chodit na vyučování, což je, já bych řekla, že to je zajímavý podnět pro nového ministra školství, aby se na tyhle záležitosti podíval, do jaké míry je to v pořádku, do jaké míry je to v souladu. Ale mě vlastně na tom děsí jedna věc, možná už jsem to tady zmiňovala. My jsme jako společnost přijali, teda my ne, ale řekla bych, že ten mediální mainstream přijal takovou premisu, že největší nebezpečí pro demokracii nebo pro tento systém je rozhodování starých lidí, seniorů. Že senior je vlastně taková, jak to říct, nebo takové ohrožení demokracie. Jo, taková komplikace z hlediska voleb. A naprosto bez problému se s tím pracuje, mluví se o blbcích z vesnice, nevzdělaných blbcích z vesnice, dezolátech, o tom, že seniori podléhají řetězovým e-mailům, propagandě a tak dál. A naprosto si všimněte, že se z té veřejné debaty vytratilo téma, do jaké míry propagandě a ideologiím propadá ta nejmladší generace. Tedy studenti, ať už střední škol nebo vysoký škol. Ale hlavně u těch studentů vysokých škol je to obrovsky napováženou, protože kde už jinde by měly zaznívat kritické názory, kde už jinde by se mělo diskutovat, než právě na půdě vysoké školy, než právě v tom akademickém prostředí. A je potřeba, abychom stejně tak, jako tady jedna část společnosti neustále říká, že největší ohrožení naší společnosti jsou ti neinformovaní nebo dezinformovaní seniori, tak říkat ne, ne, ne. Ta situace se má tak, že obrovský

0: problémem začíná být už i naše dezinformovaná mládež. A já poprosím, abychom se podívali na takový letáček, který se před tou studentskou stávkou šířil a kde bylo napsáno několik z mého pohledu naprosto pozoruhodných hesel. Já nevím, jestli to byly, tam píšou, že to jsou skandovačky, jo? Tak já nevím, jsou to skandovačky nebo srandovačky. Každopádně je to šílený, pojďme si to přečíst. Motoristů máme dost, jde o naši budoucnost. Motoristé sotva vědí, co je péče o prostředí. Kdo, když ne my, kdy, když ne za lepší klima a bla, bla, bla. To je jenom modifikace starého známého hesla, které si půjčili. Popírání bylo dost, chceme lepší budoucnost, říkají studenti. Víte vůbec, co je věda? Benzínem se hasit nedá. Příroda tu křičí s náma do... s motorama. Planeta se stále peče, zelená krev nepoteče. Motoristi jsou fašisti, tak to je taky velmi originální. A macinku tu nechceme, turka tu nechceme. Ale tak já nevím, kdo je tady neinformovaný senior, podléhající propagandě nebo řetězovým e-mailům, tohle se taky šířilo řetězově. Vidíte na tom tu naprostou jako ubohost? A ještě když se podíváte na ten úplně poslední řádek dole, tak oni se tam oslovují s takovým tím genderově neutrálním X na konci. Takže tihleti sympatiáci, kteří tady naprosto přesně vědí, že benzínem se hasit nedá, to je jako u vysokoškolského studenta, přátelé, ale teda jako velmi zásadní zjištění, jo? To, jestli člověk musí studovat vysokou školu, aby zjistil, že benzínem se hasit nedá, tak mám tak trochu pocit, že tady český daňový poplatník, který stále ještě na terciární vzdělávání vydává nemalé peníze, protože je stále, jak se říká, zdarma, tak mám pocit, že tady tímhletím způsobem daňový poplatník tak trochu splachuje peníze do kanálu. Ale Mně to celé přijde jako naprosto zásadní argument, až se budeme bavit o zavedení školného na vysokých školách, to ad jedna, a zároveň jako naprosto zásadní argument, proč ani omylem neuvažovat o snižování věkové hranice pro aktivní volební právo, tedy pro právo volit ve volbách. Skoro bych řekla, že když jsem se dívala, teď si možná můžeme společně projet pár těch obrázků tady z těch demonstrací, tak když se na tohle podíváte, tak si říkáte, že možná i těch 18 je zbytečně málo. Já se přiznám, že mě tohle děsí. Vlastně mě děsí představa, že jednou tady tihleti hastrošáci pochodující po ulicích, že to je vlastně ta generace, která mě bude vydělávat na důchod. Jestli myslí někdo, že bude vydělávat na důchod pokřikováním hesel, že benzínem se hasit nedá, tak to bych začala spořit teda ještě s větší intenzitou, než už to dělám. Podívejte se na to. Tohle je jako elita národa. A já jsem, když jsem kritizovala tu úroveň studentů, kteří na té, no podívejte se, tady to barevný, kteří na té demonstraci byli, tak samozřejmě zase jsem čelila takovým těm klasickým, že se nám podívat na sebe, jak vypadám, a tak vůbec jako nemám s tím problém, já se na sebe klidně podívám, jak vypadám, ale zároveň jsem taky člověk, který poměrně velkou část svého života v tom akademickém prostředí opravdu strávil. A vím, jak jsem chodila oblečená na přednášky. A vím, jak chodili na přednášky, nebo dokonce na zkoušky, oblečení mý spolužáci. V době, kdy já jsem studovala, by si takhle nikdo nedovolil na tu přednášku přijít. V době, kdy já jsem studovala, tak jsme všichni chodili slušně, čistě, oblečení, upravení, učesaní. A dokonce mezi třeba mými spolužáky, tedy mezi chlapci, bylo zvykem, že nosili oblek. Na zkoušku dokonce měli oblek s kravatou. Nebo měli sako a košily. Samozřejmě byli i tací, kteří bez problémů přišli v čistých džínách a v pěkném svetru. Ale to, co jste viděli, to je pro mě šok. Jestli tohle je opravdu ta studentská elita národa, to, co má ten národ někam pozvedávat, tak je to hodně smutný obrázek. Protože o Kultuře, marná sláva, nevypovídá to, kolikrát jste četli Babičku od Boženy Němcový. Ani o kultuře nevypovídá to, kolikrát jste viděli Prodanku v Národním divadle. O kultuře vypovídá například ta kultura oblékání. Ale když, a poprosím, aby se nám tam vrátil nějaký obrázek, kde jsou ty vtipné transparenty. O kultuře samozřejmě vypovídá i to, jakým způsobem se vyjadřujete. A jestli třeba to, kde tam ta slečna ještě o obrázek, myslím, dál držela tu ukázku mužského přirození a psala tam, co si o motoristech. Ano, ano, tady to máme. Tak jestli takhle se vyjadřují studenti? Ale mě je z toho normálně smutno. Mě je z toho normálně smutno. Ale uvědomila jsem si jednu věc, že vlastně tihle lidé se stali obětí obrovské propagandy. Ne, že by je to nějak omlouvalo, ale mě je jich svým způsobem líto. A máme tady ukázku z aktuálního komentáře, který pro Český rozhlas napsala paní Rakušanová. Tak pojďme si teď kousek společně přečíst. Ona napsala, zrovna tak není překvapivé ani to, že si mladí lidé rozmýšlejí, zda vůbec založí rodinu. A zdaleka to není jen tím, že nemají kde bydlet. Klimatická krize má na mladé lidi větší psychický dopad, než si myslíme. Strach, smutek, pocit viny, beznaděj, chronický stres, panické ataky, psychologové tomu říkají ekologická úzkost nebo také environmentální žal. Výjít do ulic a demonstrovat je způsob, jak mu nepropadnout, píše paní Rakušanová. A podívejte se, co ona tam vyjmenovává. Strach, smutek, pocit viny, beznaděj, stres. V podstatě to jsou stejné argumenty, které ze strany toho mainstreamu zaznívají na adresu těch takzvaných dezolátů. Že jsou to lidé, kteří mají nějaký strach, nějaký životní splín, že jsou ve svém životě nespokojeni. A teď se tady najednou v mainstreamu přiznává, že ta mladá generace je na tom úplně stejně. Jenom je tady jeden obrovský rozdíl. Zatímco ta starší generace díky svojí moudrosti tak se cítí být ohrožena věcmi, které jsou reálné. Jako třeba migrační krize, která je naprosto reálná. Stačí vyjet tady pár kilometrů za hranice do Německa a rázem uvidíte, jak moc je reálná. Ale tady to ten reálný základ nemá. Klima na planetě Zemi se měnilo vždycky a vždycky to tak bude. A mít klimatickou tíseň nebo environmentální žal z něčeho, co je naprosto přirozené, běžné, co tady vždycky bylo a vždycky bude, to je právě důsledek toho, jakým způsobem se celá tahle klimatická hysterie, celá ta propaganda, která se kolem toho rozjela a která začala tím, že se od někud vzala no-name Greta Thunberg a nasměrovala se právě na ty mladé a předhodila se jim jako vhodný vzor, tak my jsme tím vlastně té mladé generaci do značné míry, ne všem, samozřejmě, že ne všem, ale velké části z těch lidí, my jsme je tím předhodili totálnímu brainwashingu a totálně jsme jim zničili život. No a teď, podle toho, co jsme viděli v těch ulicích, oni jsou evidentně připraveni naspět ničit ten život nám. Jedeme dál s vašimi dotazy. Physics stream s hostem byl hrůza, možný lídr ODS je sebereflexí jen pro efekt. Nejhorší lži, dogmata a zrady si ponechává. Je dobře tu beznaděj prezentovat. Milí fyziksi, já jsem velmi ráda, navzdory tomu, že reakce na včerejší stream s hostem jsou od vás rozporuplné, já jsem velmi ráda, že tady Radim Ivan byl. Jsem velmi ráda, že říkal to, co říkal, že si dokázal svoje názory před vámi asi ne obhájit, ale přinejmenším se snažili obhajovat. A je dobře, že je jedním z mála politiků ODS, kteří se nebojí přijít sem nebo přijít do XTV a o svém vidění světa tady mluvit, protože my si nemáme hrát na Českou televizi, která ráda prezentuje jenom ten jeden jediný správný názor a přestože se nechává platit i těmi, kteří mají jiný názor, tak jim ten jiný názor neřekne. Já jsem velmi ráda, že tady včera Radim Ivan prezentoval svoje vidění světa, že tady do značné míry i odhalil, kde současnou ODS tlačí ta Achillova pata, kde má ODS největší slabinu. A když bude kdokoliv další z ODS ochotný přijít, ať už třeba k Alex nebo ke Xaverovi nebo i ke mně do streamu, tak já za to budu jenom ráda, protože ona je to věc, která přispívá ke tříbení názorů a myslím si, že to je dobře. Meskalero, příjemný večer přeji, paní Karol. Vy přijdete kdy na návštěvu Slovenska? Velmi rádi vás tu uvidíme. Milý Meskalero, já si nejsem jistá, jestli po tom strašidelném trapasu, ale fakt. Hele, já bych řekla, že se podařilo se opravdu naší opozici, teď už opozici, tehdy to ještě byla odcházející vláda, doslova uvařit ve vlastní šťávě. To bylo strašný. A nejenom díky tomu, že se tam s nima prakticky nikdo nesešel. Ano, sešlo se tam s nima pár opozičních poslanců, ale šéf parlamentu to odmítl, kdokoliv z vlády Roberta Fica to naprosto logicky odmítl taky. Ale už jenom vlastně díky tomu, jak oni tu akci tak jako marketingově, PR-ově pojali, jak se to snažili pořád vařit a vytěžovat na sociálních sítích a vlastně tím jenom víc a víc zvýrazňovali tu trapnost, která v tom celou tu dobu byla. A já poprosím, abychom se tady podívali na několik fotek. Už to samo o sobě bych řekla, že je docela vypovídající a vyčerpávající, jak ta akce probíhala. Skoro bych řekla, vy to možná nebudete věřit, ale mně jich bylo místy až líto, že Marek Benda a spol. Jako opravdu tohle si na sebe ušili a měli pocit, že to může někomu k něčemu pomoct. Takže pojďme mrknout na fotky. Takhle odjížděli z hlavního nádraží. A jako co to pro boha je, když se dospělí lidé takhle fotí s tím palcem nahoru? Já jsem měla třeba obrovský problém vysvětlit svojí 5leté dceři, když jsme byli na dovolené, že to na těch fotkách nemá dělat. Nakonec to pochopila, ale že by bylo potřeba to vysvětlovat dospělým lidem, kteří jsou ještě ke všemu našimi placenými zástupci zákonodárci. Nemluvě teda o dress code, jo, který musím pochválit slečnu Demetrašvili. Ta teda opravdu dress code měla, říkám bez jakékoliv ironie, na jedničku, naprosto perfektní. Tady to zrovna není vidět, ale potom na těch fotkách někde uvidíme, že měla velice elegantní bledě modré šaty. No, paní Šebelová už je trochu horší. Pan Benda, Petr Holec ho hezky přirovnal k tomu, že vypadá jak průvočí, takže štíplý stek Benda jel na Slovensko takto. Ale můžeme ještě mrknout na další fotku. No ale na co se hlavně mrkneme, teda bylo to, jak to probíhalo na tom Slovensku, protože přišla na řadu tisková konference, ta už byla zřejmě naplánovaná někdy teda těsně před odjezdem vlaku, kdy už tahle ta partička balila kufry, takže pojďme se ještě společně podívat na záběry z tiskové konference.
1: Čekáme ještě? Takže můžeme?
2: Takže dobré odpoledne všem. Byli jsme, jak jsme slíbili, jako delegace opozičních politických klubů tady na Slovensku. Setkali jsme se tady s představiteli opozice, vyslechli jsme si jejich problémy, vyměnili jsme si názory na celou řadu otázek, které nás trápí. Požádali jsme pana předsedu Raše, aby nás přijal, který toto zdvořile odmítnul. Samozřejmě ptali jsme se i na otázku Benešových dekretů, o kterých se teď rozproudil velkou, velkou polemiku pan předseda Vondráček. V České republice bylo nám jednoznačně řečeno, že nikdo na Slovensku nechce otvírat problematiku Benešových dekretů, jenom se tady vede diskuze o tom, že nemají být do budoucna používány.
3: Pokud je vlastně o nepřijetí u pana Rašiho, nějak konkrétně vám to zdůvodnilo a vlastně co na to říkáte a budete chtít třeba tu praxi nějak změnit, aby v budoucnosti, pokud se budou setkávat parlamentní delegace na jedné či na druhé straně, tak aby to bylo, řekněme, s větším průřezem mezi koalicí a opozicí?
2: Já doufám, že tento a to, co jste minulý týden vlády, nastupující vlády, vládní koalice v České republice, za zdejší vládní koalici byla výjimkou, byla excesem, který se nebude opakovat. Vždycky v historii České a Slovenské republiky ty delegace byly napříč politickým spektrem. Já doufám, že do budoucna tomu bude také tak.
1: Můžu Jabrúková, novinky CZ. Já jsem chcela opýtat, že ako vnímáte to vlastně